0: Slušná muzika.
1: Až roztaje sníh a všechny ledy pominou, a všechny ledy pominou, a všechny ledy pominou, a všechny ledy pominou. My lehce nebo stěžní ledy pominou, my lehce nebo stěží minou, my lehce nebo stěží, my lehce nebo stěží, se zbavíme lehce nebo stěží, se zbavíme o těží, postěží.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za dva. Jeden za 18, druhej bez dvou za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí novinofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí novinek. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí novinek. A den se připravte na nálož hudebních zajímavostí novinek. A nejapných žertů. Nálož hudebních zajímavostí novinek. A nejapných žertů. Rokový odpoledník zajímavostí novinek. A nejapných žertů. Rokový odpoledne novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 8. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 8. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18. Odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. S Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal. Ty v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. V životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. Kdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. Ty seš v obyčejnej chudák. Nedokázal, nic pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. Ty seš v obyčejnej chudák. Dělala, nikam si mě nevzal. Ty seš v obyčejnej chudák, který ho vyhodili i od dráhy. Ty seš obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš. Ty seš obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš. Nedák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš. Nepřepínej a hlavně vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš. Nepřepínej a hlavně dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš. Nepřepínej a hlavně po ničem ne. Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš, a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio.
1: Ne, po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio.
1: Pátrej, ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Buď rád, že seš.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.

Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

the combination for this.

0: banka vám přijde zabavit dům.
1: Jestli ovšem najde, protože z
0: platíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
1: Jestli ovšem najde, protože z v noci sundám číslo.
0: Tak banka vám přijde zabavit dům.
1: Jestli ovšem najde, protože z v noci sundám číslo.
0: Tak bude přijde zabavit dům.
1: Jestli ovšem najde, protože z v noci sundám číslo.
0: Tak budeme hledat dům bez čísla.
1: Pak sundám čem najde, protože z v noci sundám číslo.
0: Tak budeme hledat dům bez čísla.
1: Pak sundám číslo i že z v noci sundám číslo.
0: Tak budeme hledat dům bez čísla.
1: Pak sundám číslo i u sousedů.
0: No tak budeme
1: sundám číslo.
0: Tak budeme hledat dům bez čísla.
1: Pak sundám číslo i u sousedů.
0: No tak budeme hledat dům vedat dům bez čísla.
1: Pak sundám číslo i u sousedů.
0: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla. Čísla.
1: Pak sundám číslo i u sousedů.
0: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla. No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
1: No dobře, do zítřka to zap.
0: Dům vedle domu, kde nemají čísla.
1: No dobře, do zítřka to zap.
0: Kde nemají čísla.
1: No dobře, do zítřka to zaplatím. No dobře, do zítřka to zaplatím.
2: Rock Radio.
1: No dobře, do zítřka to zaplatím.
2: Rock Radio.
1: No dobře, do zítřka to zaplatím.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Zítřka to zaplatím.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a fejet. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený tarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vaší fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock. 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. I chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Na rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale je...
0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám...
0: Vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit... Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit... Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde.
1: Jestli do zítřka nezaplatíte splátku...

0: na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík.
0: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík, sek naši čet...
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík, sek naši četě už nevrátí.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík, sek naši četě už nevrátí.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík, sek naši četě už nevrátí. Protože...
0: Baví.
1: Svobodný Halík, sek naši četě už nevrátí. Protože se provinil... Svobodný Halík, sek naši četě už nevrátí. Protože se provinil proti řádům Československé lidové armády. Naši četě už nevrátí. Protože se provinil proti řádům Československé lidové armády. Vrátí. Protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral k pochcela
1: Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral k pochcela poblil.
1: Kdyby se takto choval armády.
2: Akorát se ožral k pochcela poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel.
2: Akorát se ožral k pochcela poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel. Děla by naše
2: armáda pochcela poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel. Děla by naše armáda. Kdyby se takto choval každý velitel. Děla by naše armáda za chvíli bez čeho. To choval každý velitel. Děla by naše armáda za chvíli bez čeho. Děla by ne... Každý velitel. Děla by naše armáda za chvíli bez čeho.
3: Děla by nezvalitelů.
1: Děla by naše armáda za chvíli bez čeho.
3: Děla by nezvalitelů.
1: Děla by naše armáda za chvíli bez čeho.
3: Děla by nezvalitelů.
1: Tím by se ovšem oslavila za chvíli bez čeho.
3: Děla by nezvalitelů.
1: Tím by se ovšem oslavila naše bojeschopnost bez čeho.
3: Děla by nezvalitelů.
1: Tím by se ovšem oslavila naše bojeschopnost.
3: Děla by nezvalitelů.
1: Tím by se ovšem oslavila naše bojeschopnost.
3: Děla by nezvalitelů.
1: Tím by se ovšem oslavila naše bojeschopnost.
4: Musíme si uvědomit.
1: Tím by se ovšem oslavila naše bojeschopnost.
4: Musíme se ovšem oslavila naše bojeschopnost.
1: Musíme si uvědomit, že
4: oslavila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperiali, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožare držku, očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožare držku, jim že neodvají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožare držku, jim že nevodu namlej.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Rock Rádio Noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šestý hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šet Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rok šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky bude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána roková nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána roková muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána na Rock Rádiu s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku od večera do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Do pátku.

tak teď poznal svůj plán, Valčík proniká do tebe, tak teď poznal svůj plášť, proniká do tebe, tak teď poznal svůj plášť, mý jméno já do tebe, tak teď poznal svůj plášť, mý jméno je zášť a smrt, tak teď poznal svůj plášť, mý jméno je zášť a smrt, to je zpěv, jak rudá je krev, tak se drž a pojď se mnou tančit, tančit dva krev, tak se drž.

0: cizinu.
1: Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictví.
0: Dám se do cizinu.
1: Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictví.
0: Cizinu.
1: Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
2: Rock Radio.
1: Odpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
2: Rock Radio.
1: Že u nás vodníci nevyhynou.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Vodníci nevyhynou.
2: Rock Radio. Konec legrace.
3: Rock Radio.
2: Rock Radio. Konec legrace.
3: Rock Radio.
2: Konec legrace.
3: Rock Radio. Slušnej rok.
2: Konec legrace.
3: Rock Radio. Slušnej.
2: Konec legrace.
3: Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáku.
2: Legrace.
3: Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Rok z kazeťáků a VHSek.

0: Poctivej... Poctivej český festák no... Poctivej český festák... Poctivej český festák no... Poctivej český festák non-stop, ale jistě ja... Poctivej český festák non-stop, ale jistě jak si račte... Poctivej český festák non-stop, ale jistě jak si račte přát... Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největší... Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světový rockový český kapely s největšími hvězdami světovýho rocky z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. U kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dubu jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dubu slyšíš. Lať Rock Radio Stage v dubu.
1: Rock Radio.
0: Lať Rock Radio Stage v dubu.
1: Rock Radio.
0: Na Rock Radio Stage v dubu.
1: Rock Radio. Nářez.
0: Stage v dubu.
1: Rock Radio. Nářez. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Si představím, že nám teďko zůstane na krku,
3: Jak to?
2: No co se divíš? Přeťa byl poslední... Mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesvíš, přeťa byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí, poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sory.
3: To nevzala. Žít někde na Berounce. Tatínek začínal na Sázavě a... Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava. Abych dovedla taky. Koho si chceš vzít?
4: Dám se do ciziny.
2: Tak počkej.
3: Koho si chceš vzít?
4: Dám se do ciziny.
2: Tak počkej.
3: Koho si chceš vzít?
4: Dám se do ciziny.

Ne ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou.

0: DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na rádia DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz Nemám nebo na radia.cz
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
0: radia.cz
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan
0: .cz
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo
0: Z.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia, na vedra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia, na www nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia, na www.rokovýradio.cz Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz Oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz Trička Rock Radia na www.rokovýradio.cz Trička, mikiny, ponožky a www.rokovýradio.cz Trička, mikiny, ponožky a spoustu rokovýradio.cz Trička, mikiny, ponožky a spoustu CZ Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert. Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo ž... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi. Víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi. Potřebuje koncert a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout málo živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou před na krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem. Nalaďte. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem. Nalaďte si Rockrad nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem. Nalaďte si Rockrádio v neděli živou muzikou před náročným pracovním týdnem. Nalaďte si Rockrádio v neděli večer muzikou před náročným pracovním týdnem. Nalaďte si Rockrádio v neděli večer pracovním týdnem. Nalaďte si Rockrádio v neděli večer. Nalaďte si Rockrádio v neděli večer. A vychutnejte si Rockrádio v neděli večer. A vychutnejte si rádio v neděli večer. A vychutnejte si neděli večer. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Drak. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Drak. Na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Drak. Rockovej živák. Každou neděli rockových skupin vám drží Kamil Drak. Rockovej živák. Každou neděli vám drží Kamil Drak. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Kamil Drak. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opadu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři.
0: Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí. Vylište.
0: Vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí. Vylište si pr... Proletáři všech zemí, vylište si prdel! Proletáři všech zemí, vylište si prdel! Ty všech zemí, vylište si prdel!
0: Rock Radio.
1: Zemí, vylište si prdel!
0: Rock Radio.
1: Prdel!
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
1: Co ty, tati?
0: A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
1: Co ty, tati?
2: Já bych rád.
0: Ten to dělá dodnes.
1: Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám maminku.
1: Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám maminku.
1: Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám maminku.
1: Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám maminku.
3: Rock Radio. Konec legrace.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni? Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o na... Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší roko... Všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu... Kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. A my... Na adresu samolepka@rokoviradio.cz. A my vám ji pošleme. samolepka@rokoviradio.cz. A my vám ji pošleme. samolepka@rokoviradio.cz. A my vám ji pošleme. www.rokoviradio.cz. A my vám ji pošleme. www.rokoviradio.cz. A my vám ji pošleme. www.rokoviradio.cz. Rock Radio. My vám ji pošleme. www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Pošleme. www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Rock. www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Rock je .cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Název. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Název. Je slušná muzika. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví muzika. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Tak os.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Tak poslední.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Tak poslední. Tak poslední. Tak poslední. Tak poslední. Poučit svého syna o poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. Jeho syna o pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co jste...
1: O pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co jste vedle... No to jsem zvědavá, co jste vedle leze. No to jsem zvědavá, co jste vedle leze.
1: No tak z toho nedělejme nějakou aféru.
2: Co jste vedle leze.
1: No tak z toho nedělejme nějakou aféru.
2: Leze.
1: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý.

DABU. DABU i FM nebo na DABU i FM. DABU i FM nebo na rádia teď. DABU i FM nebo na rádia tečka. DABU i FM nebo na rádia tečka CZ. I FM nebo na rádia tečka CZ. Nebo na rádia.cz.

Pokud nemá kopák kadenci... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí? Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na to? Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor? Tak je to dechov. Pak kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Je to ploužák? Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Máte málo metak? Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Máte málo... Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Na tor? Tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slu v krvi. Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy. Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Slušnej stream Hard and Heavy a budete na svých. Hard and Heavy a budete na svých. A budete na svých. Od Antrakte na svých. Od Antraxu po... Od Antraxu po Vitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu po Vitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu po Vitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu po Vitacit a všechno mezi tím. Antraxu po Vitacit a všechno mezi tím. Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream a všechno mezi tím. To je náš stream Team Hard and Heavy na Rockový rádio CZ. Heavy na Rockový rádio CZ. Rockový rádio CZ. CZ.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

1990 dat a jeho stejnojmenná soulová záležitost z roku 1997. Stejnojmenná soulová záležitost z roku 1997. Soulová záležitost z roku 1997. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin taky z roku. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin taky z roku 19. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin taky z roku 1992. Eponymní desku partičky Merlin taky z roku 1990. Desku partičky Merlin taky z roku 1992. Merlin taky z roku 1992. Muze 1992. Nasta karavan. Muziku na sobotní večer vybírej 92. Nasta karavan. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rva. Nasta karavan. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu Rokový rádio. Karavan. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu Rokový rádio CZ. Dio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Album na sobotní.

vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu o rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který v sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbethky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Eponymní deskou z roku 1992. Deskou z roku 1992. Dvojku z 1992. Dvojku schytal Maťo Dvojku schytal Maťo Dzurinda a jeho stejnojmená soulová. Dvojku schytal Maťo Dzurinda a jeho stejnojmená soulová záležitost. Dvojku schytal Maťo Dzurinda a jeho stejnojmená soulová záležitost. Dvojku schytal Maťo Dzurinda a jeho stejnojmená soulová záležitost z roku 19 Maťo Dzurinda a jeho stejnojmená soulová záležitost z roku 1990.

0: Hausbrand Café, per favore. Hausbrand Café, per favore? Sì, signora.
1: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
0: Signora.
1: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Užijte pít. Hausbrandkáva.cz. Hausbrandkáva.cz.
2: Věda, řemeslo.
1: Káva.cz.
2: Věda, řemeslo.
1: Z.
2: Věda, řemeslo. Slimovice. Věda, řemeslo. Slimovice. Věda, řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Jen do konce.
2: Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Jen do konce června. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vino. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Braní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráč, Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráč, Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. za Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do Tková. Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské. Zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské. 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Šeprop.
3: Nabídka platí jen do konce června.
4: Šepropagr všepro.
3: Jen do konce června.
4: Šepropagr všepro.
3: Do konce června.

0: Pohlédl do dálky.
1: Dání vše pro Bagr.cz.
0: Pohlédl do dálky. Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Dálky a zvolal. Atava! Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: Očekávám váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodné
3: westernové-městečko.cz.
5: Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Rock Radio.
5: Nissan. Více na Nissan.cz.

0: Evropy. Sporná novela o veřejných rozpočtech. Ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanější zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou závěrem dnešní schůze Senátu.
1: Schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036.
0: Prezident Petr Pavel u výdajové rámce rozpočtu do roku 2036. Prezident Petr Pavel u financování do roku 2036. Prezident Petr Pavel u financování a 36. Prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a veřejnoprávního rozhlasu. Prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a veřejnoprávního prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné vyměnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na návštěvě Vysočiny. Řekl také, že neslyšel žádné uvolnění ani analýzu, pouze vůli převést financování na stát. Doprava v Hormuzském průlivu se ani nenacová. Podle ní prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné vyměnit.

0: Náhradní díly pro bagry.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na je.
1: Pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Na jednom místě. Pohodlné

z garáží a z kušeben. Rock Rádio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Rádio. Z garáží a z kušeben. Rock Rádio. Garáží a z kušeben. Rock Rádio. Kušeben. Rock

0: což je zhruba stejně jako minulý týden. Novým trenérem, což je zhruba stejně jako minulý týden. Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, stejně jako minulý týden. Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek.
1: Dneska bude převážně oblačno, místy přechodně i polojasno, přehánky čekáme hlavně ráno a výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo pak srážek ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia na jižní Moravě.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání stará 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok Rádio Doprava.
1: Pozor si dejte na silnici mezi Kamenicí a Velkým Grunovem na Českolipsku, stala se tam vážná nehoda. Je tam zavedený kivadlový provoz jedním jízdním pruhem a boural se v Praze na Barandovském mostě.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika.

0: radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebe.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebe.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz
1: let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Fenestra. Fenestra.cz.

0: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.ohledunavěk. www.ocniklinikahp.cz. p.cz.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno,
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěknou středu.
1: Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěknou středu vám přeje
1: rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěknou středu vám přeje Honza.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěknou středu vám přeje Honza.
4: Anabel.
5: A Zuzka.
3: Tři minuty.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěknou středu vám přeje Honza.
4: Anabel.
5: A Zuzka.
3: Tři minuty přeje Honza.
4: Anabel.
5: A Zuzka.
3: Tři minuty po šestý ve středu 17.
5: A Zuzka.
3: Tři minuty po šestý ve středu 17. června. Jupi. Tři minuty po šestý ve středu 17. června. Jupi.
6: Ano, dnes je středa.
3: Tři po šestý ve středu 17. června. Jupi.
6: Ano, dnes je středa.
3: Ve středu 17. června. Jupi.
6: Ano, dnes je středa.
3: Chceš ještě 17. června, jupí.
6: Ano, dnes je středa.
3: Chceš ještě něco k tomu 17. června, jupí.
6: Ano, dnes je středa.
3: Chceš ještě něco k tomu přidat? Června, jupí.
6: Ano, dnes je středa.
3: Chceš ještě něco k tomu přidat?
6: Ne. Ano, dnes je středa.
3: Chceš ještě něco k tomu přidat?
6: Ne, to bych tím bych to uzavřel.
3: Středa. Chceš ještě něco k tomu přidat?
6: Ne, to bych tím bych to uzavřel.
3: Tak přátelé, dnes je středa. Chceš ještě něco k tomu přidat?
6: Ne, to bych tím bych to uzavřel.
3: Tak přátelé, dnes je středa. Komu přidat?
6: Ne, to bych tím bych to uzavřel.
3: Tak přátelé, dnes je středa.
6: To bych tím bych to uzavřel.
3: Tak přátelé, dnes je středa.
1: Rok
6: to uzavřel.
3: Tak přátelé, dnes je středa.
6: To.
3: Tak přátelé, dnes je středa.
1: Rock Radio.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Radio. Zprávy.
1: Hezké středeční.
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno je 6 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno je 6 hodin, jsou tu zprávy. Hezké středeční ráno je 6 hodin, jsou tu zprávy. Hezké středeční ráno je 6 hodin, jsou tu zprávy. Hezké středeční ráno je 6 hodin, jsou tu zprávy. Sporná novela o veřejných rozkazech. Hezké středeční ráno je 6 hodin, jsou tu zprávy.

0: Tichoučka, takže ji můžete používat i v noci.
1: Takže si to můžete pustit.
0: Si tichoučka, takže ji můžete používat i v noci.
1: Takže si to můžete pustit.
0: A takže ji můžete používat i v noci.
1: Takže si to můžete pustit, když budete spinkat.
2: Výborný.
0: Používat i v noci.
1: Takže si to můžete pustit, když budete spinkat.
2: Výborný nápad.
1: Takže si to můžete pustit, když budete spinkat.
2: Výborný nápad.
1: Takže si to můžete pustit, když budete spinkat.
2: Výborný nápad.
0: Pokud o to máte zájem, pište na Messenger a napište tam svoje telefonní číslo.
3: A nezapomeňte, že dneska je středa.
0: Pište tam svoje telefonní číslo.
3: A nezapomeňte, že dneska je středa, takže rozdáváme
0: číslo.
3: A nezapomeňte, že dneska je středa, takže rozdáváme už po půl osmí. A nezapomeňte, že dneska je středa, takže rozdáváme už po půl osmí. Tak držíme palce. A nezapomeňte, že dneska je středa, takže rozdáváme už po půl osmí. Tak držíme palce. Že dneska je středa, takže rozdáváme už po půl osmí. Tak držíme palce. Rozdáváme už po půl osmí. Tak držíme palce. Už po půl osmí. Tak držíme palce. A teď už smí, tak držíme palce. A teď už další muzika.
1: Dáme si Chicago.
3: Palce. A teď už další muzika.
1: Dáme si Chicago.
3: A teď už další muzika.
1: Dáme si Chicago. Hard to say I'm sorry.
3: Muzika.
1: Dáme si Chicago. Hard to say I'm sorry.
3: To jsem řekl hezky anglicky, že jo?
2: To si řekl velmi.
1: Dáme si Chicago. Hard to say I'm sorry.
3: To jsem řekl hezky anglicky, že jo?
2: To si řekl velmi.
1: Hard to say I'm sorry.
3: To jsem řekl hezky anglicky, že jo?
2: To si řekl very nice, beautiful.
1: Say I'm sorry.
3: To jsem řekl hezky anglicky, že jo?
2: To si řekl very nice, beautiful.
3: Tak dobrý ráno.
2: Anglicky, že jo? To si řekl very nice, beautiful.
3: Tak dobrý ráno.
2: Dobrý ráno. Řekl very nice, beautiful.
3: Tak dobrý ráno.
2: Dobrý ráno. Beautiful.
3: Tak dobrý ráno.

0: Máme 6 hodin. Máme 6 hodin, skoro 11 minut. Máme 6 hodin, skoro 11 minut, ladíte rokový rozjezd. Máme 6 hodin, skoro 11 minut, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a Kaplů. Máme 6 hodin, skoro 11 minut, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a Kaplů Hůl. 6 hodin, skoro 11 minut, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a Kaplů Hůl se songem. 6 minut, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a Kaplů Hůl se songem Malibu. Tak se rozjezd na Rock Rádiu a Kaplů Hůl se songem Malibu. Tak se pojďme. A Kaplů Hůl se songem Malibu. Tak se pojďme přesunout trošku do tepla. Se songem Malibu, tak se pojďme přesunout trošku do tepla. Songem Malibu, tak se pojďme přesunout trošku do tepla. Přátelé, měli by, tak se pojďme přesunout trošku do tepla. Přátelé, měli by být zase nějak přesunout trošku do tepla. Přátelé, měli by být trošku do tepla. Přátelé, měli by být zase nějaký vedra, žádný. Přátelé, měli by být zase nějaký vedra, žádný mrazíky, ale měli by být zase nějaký vedra, žádný mrazíky, ale fakt jako parno. No a nějaký vedra, žádný mrazíky, ale fakt jako parno. No a to by se doma dalo řešit, žádný mrazíky, ale fakt jako parno. No a to by se doma dalo řešit různě. A my mrazíky, ale fakt jako parno. No a to by se doma dalo řešit různě. A my pro vás jedno takhle fakt jako parno. No a to by se doma dalo řešit různě. A my pro vás jedno takový řešení. No a to by se doma dalo řešit různě. A my pro vás jedno takový řešení máme.
1: Ano,
0: máme. No a to by se doma dalo řešit různě. A my pro vás jedno takový řešení máme.
1: Ano,
0: máme. Doma dalo řešit různě. A my pro vás jedno takový řešení máme.
1: Ano, máme pro vás
0: různě. A my pro vás jedno takový řešení máme.
1: Ano, máme pro vás.
0: My pro vás jedno takový řešení máme.
1: Ano, máme pro vás klimatizaci Senkor.
0: Takový řešení máme.
1: Ano, máme pro vás klimatizaci Senkor Wi-Fi. Klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám přinese úlevu i v těch největších vedrech, který... Senkor Wi-Fi, která vám přinese úlevu i v těch největších vedrech, který nás údajně čekají. Proto je venku 9 stupňů.
0: Tato klimatizace umí... Tadle ta klimatizace umí skvěle chladit, kromě taky odvlhčovat vzduch a umí ho i čistit.
1: A mimo jiné na kolečkách, takže si můžete...
0: Odvlhčovat vzduch a umí ho i čistit.
1: A mimo jiné na kolečkách, takže si můžete přesouvat všude...
0: Vzduch a umí ho i čistit.
1: A mimo jiné na kolečkách, takže si můžete přesouvat všude po bytě.
0: No a abyste se nemuseli zvedat z gauče a regulovat to foukání taky snadno. Budete ovládat z gauče a regulovat to foukání taky snadno budete ovládat přes Wi-Fi aplikaci.
1: A navíc je tichoučka, takže ji můžete používat i v noci. A navíc je tichoučka, takže ji můžete používat i v noci.
0: Takže si to můžete pustit.
1: A navíc je ticho.

Crowley, spoluzakladatel a bývalý zpěvák kapely Journey. Journey.

0: Rádio, rokový kulendár. Rock Rádio, rokový kulendárium. Rock Rádio, rokový kulendárium. Rock Rádio, rokový kulendárium.
1: Je 6 hodin.
0: Rock Rádio, rokový kulendárium.
1: Je 6 hodin, 19 minut, tak dneska slaví Adolf. Případně Ada, Adina, Adolfa, Adolfína, Alida a Adin. Adolf, případně Ada, Adina, Adolfa, Adolfína, Alida a Adin. Případně Ada, Adina, Adolfa, Adolfína, Alida a Adin.
2: Mm-hmm.
1: Adin, dva. Adina, Adolfa, Adolfína, Alida a Adin.
2: Mm-hmm.
1: Adin, dva, tři, čtyři. Adolfa, Adolfína, Alida a Adin.
2: Mm-hmm.
1: Adin, dva, tři, čtyři. Alida a Adin.
2: Mm-hmm.
1: Adin, dva, tři, čtyři. A Adin.
2: Mm-hmm.
1: Adin, dva, tři, čtyři. A
2: Adin.
1: Adolf, ne, docela.
2: A Adin.
1: Adolf, nevím, no, ale tak je, se někdo ještě jmenuje dneska tohleto jméno. Adolf, nevím, no, ale tak je, se někdo ještě jmenuje dneska tohleto jméno, je trošku, nevím, no, ale tak je, se někdo ještě jmenuje dneska tohleto jméno, je trošku Zuzka, tak je, se někdo ještě jmenuje dneska tohleto jméno, je trošku Zuzka kejvá, že jo?
2: Zuzka nějakýho Adolf.
1: Dneska tohleto jméno je trošku Zuzka kejvá, že jo?
2: Zuzka nějakýho Adolfa zná.
1: To jméno je trošku Zuzka kejvá, že jo?
2: Zuzka nějakýho Adolfa zná, evidentně.
3: My máme doma leguána a
1: Zuzka kejvá, že jo?
2: Zuzka nějakýho Adolfa zná, evidentně.
3: My máme doma leguána Adolfa.
2: Zuzka nějakýho Adolfa zná, evidentně.
3: My máme doma leguána Adolfa.
2: Ježiš. Adolfa zná, evidentně.
3: My máme doma leguána Adolfa.
2: Ježiš.
3: Evidentně. My máme doma leguána Adolfa.
2: Ježiš. Vtipný.
3: Táta ho hrozně teď leguána Adolfa.
2: Ježiš. Vtipný.
3: Táta ho hrozně totiž nechtěl, byl hrozně naštvaný, když ho dostal.
2: Ježiš. Vtipný.
3: Táta ho hrozně totiž nechtěl, byl hrozně naštvaný, když chtěl, byl hrozně naštvaný, když ho dostal od nás, tak se ho rozhodl potrestat.
2: Takovýmhle jménem.
3: Mm-hmm. Když ho dostal od nás, tak se ho rozhodl potrestat.
2: Takovýmhle jménem.
1: Mm-hmm. Že leguán Adolf spal.
2: Tím nejlepší kamarádka mu to zatrhla.
1: No. Dobře, tak radši jdeme na muzikanty. 79 let.
2: No.
1: Dobře, tak radši jdeme na muzikanty. 79 let slaví americký. Dobře, tak radši jdeme na muzikanty. 79 let slaví americký vokalista a klávesák Rick Rowley. Tak radši jdeme na muzikanty. 79 let slaví americký vokalista a klávesák Rick Rowley. Jdeme na muzikanty. 79 let slaví americký vokalista a klávesák Rick Rowley. Spoluzakladatel a bývalý let slaví americký vokalista a klávesák Rick Rowley. Spoluzakladatel a bývalý zpěvák kapely Journey. Americký vokalista a klávesák Rick Rowley. Spoluzakladatel a bývalý zpěvák kapely Journey. A klávesák Rick Rowley. Spoluzakladatel a bývalý zpěvák kapely Journey.

0: tu máme ruční
1: akce. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
0: Právě teď tu máme ruční
1: salonu Audi Autoro v Kunratice.
0: Právě teď tu máme ruční Audi A6 Avant s 6
1: v Kunratice.
0: Právě teď tu máme ruční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI. Právě teď tu máme ruční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI. Teď tu máme ruční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem ruční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro. Zavím 6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. 4válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru.cz.
1: Těšíme
0: a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Ještě dnes. Více na Autojaru.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Kdo ší, má za tři.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu, nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetřím. 20. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Jdeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco víme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Víme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Tak tohle.
2: A vždycky něco navíc.
4: Tak tohle nevyvětrám.
2: To navíc.
4: Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
5: Zase všude tolik vody.
4: Tohle nevyvětrám.
5: Zase všude tolik vody.
4: To je puch.
5: Tolik vody.
4: To je puch.
6: Jak odvět...
4: To je puch.
6: Jak odvětrat zápach, vlhkost...
4: To je puch.
6: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch...
4: To je puch.
6: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůže... Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilaci. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory. Odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy dráň. Vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy dráň. Na jedno špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy dráň. Na jednom místě. Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
7: Ventilátory.
6: Jdeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
7: Ventilátory.
6: Ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
7: Ventilátory.
6: Světy trání na jednom místě.
7: Ventilátory.
6: Světy trání na jednom místě.
7: Ventilátory.
6: Na místě.
7: Ventilátory.
8: Business.
7: Ventilátory.cz.

se mi líbí na začátku to. Se mi líbí na začátku toho refrénu, jak udělej. Se mi líbí na začátku toho refrénu, jak udělej. Se mi líbí na začátku toho refrénu, jak udělej. Se mi líbí na začátku toho refrénu, jak udělej. Se mi líbí na začátku toho refrénu, jak udělej. No a stejný 79 refrénu, jak udělej. No a stejný 79 by oslavil už nežijící britský zpěvák Paul Young z kapely Mike and the Mechanics. Kapely Mike and the Mechanics. The Mechanics.

0: všechno, co potřebuji. Všechno, co potřebuju, je... Všechno, co potřebuju, je zázrak. Všechno, co potřebuju, je zázrak. Tak zkusíme zázrak. Všechno, co potřebuju, je zázrak. Tak zkusíme zázrak.
1: Happy birthday to...
0: Všechno, co potřebuju, je zázrak. Tak zkusíme zázrak.
1: Happy birthday to...
0: Je zázrak. Tak zkusíme zázrak.
1: Happy birthday to you. Happy birthday.
0: Tak zkusíme zázrak.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
0: No jasně.
1: To you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you.
0: No já jsem čeveč.
1: Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: No já jsem čeveč.
1: Happy birthday, happy birthday to you.
0: No já jsem čeveče tak překvapenej.
1: Že jo? Happy birthday to you.
0: No já jsem čeveče tak překvapenej.
1: Že jo? Jsi v šoku.
0: No já jsem čeveče tak překvapenej.
1: Že jo? Jsi v šoku.
0: No nic. Čeveče tak překvapenej.
1: Že jo? Jsi v šoku.
0: No nic. Za chvíli tři spenej.
1: Že jo, jsi v šoku.
0: No nic, za chvíli tři sestry.
1: Že jo, jsi v šoku.
0: No nic, za chvíli tři sestry sovy v mazutu.
1: Jsi v šoku.
0: No nic, za chvíli tři sestry sovy v mazutu.
1: Šoku.
0: No nic, za chvíli tři sestry sovy v mazutu. No nic, za chvíli tři sestry sovy v mazutu.
2: Dobrý den.
0: Chvíli tři sestry sovy v mazutu.
2: Dobrý den, jmenuji se...
0: Jsovi v mazutu.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do...
0: Mazutu.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoeurov Kunratice.
3: Právě teď tu
2: v České republice. Do autosalonu Audi Autoeurov Kunratice.
3: Právě teď.

0: Biznis začnete nápadem.
1: Tečka.cz.
0: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků. Začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisodem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finál. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Tech výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Attention!
0: K finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Attention! Señoras y señores.
0: Více na technikplast.com.
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se
0: na technikplast.com.
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se dole.
0: .com.
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se dole.
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerické.
2: Señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
4: La tropical pořád.
2: Señores.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
4: La tropical pořádá intenzivní.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
4: La tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Do léta v latinskoamerickém rytmu.
4: La tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: V latinskoamerickém rytmu.
4: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Rytmu.
4: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
4: Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels.
2: Un, dos, tres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: Tres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Vás naučíme. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Vás naučíme tančit.
2: Au.
3: Naučí všude, ale my. Vás naučíme tančit.
2: Au arashar.
3: Ale my. Vás naučíme tančit.
2: Awarashar.
3: Vás naučíme tančit.
2: Awarashar.
3: Potančit.
2: Awarashar.
5: Potřebuješ změnit.
2: Awarashar.
5: Potřebuješ změnit splátku.
2: Shar.
5: Potřebuješ změnit splátku. Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý měsíc půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home do 15 minut online nebo na pobočce.

0: A je to. Home Credit. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší pce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venku.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venku.
0: Pro lepší příběhy.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku.
0: Lepší příběhy.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v... Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturu. Třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídím. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu. Sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídím opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí. Du moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách ní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude tak to bylo, je a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude tak to bylo, je a bude k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad. Bude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Ekokom.
1: Bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Ekokom.
1: Bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Ekokom.
3: Tohle není jen...
1: Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Ekokom.
3: Tohle není jen obyčejná grilo.
1: Přijďte odpad.
2: Ekokom.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené vačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 to plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert
4: Svět
3: a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert
4: Svět není jen samé...
3: ...vás apkou za 27,90.
2: Albert.
4: Svět není jen samé slunce...
3: ...za 27,90.
2: Albert.
4: Svět není jen samé slunce a duha...
2: Albert.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
2: Albert.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatik. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky a duha, je to hodně zlý a drsný místo.

0: Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani z... Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneuce.
0: I Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
0: Kup si auto. Tyky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto.
0: Kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto.
0: Nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto.
0: Deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji.
1: Zet.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 100 Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu je 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen. Tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš tu najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Vévnice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.k tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz vozu zdarma. www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz

A když jsme se vraceli cestou... A když jsme se vraceli cestou domů... A když jsme se vraceli cestou domů... Tak jsme viděli dřevo... Se vraceli cestou domů...

ten strom plakal. Klid dřevorubce, jak porážej strom. A ten strom plakal. Porážej strom. A ten strom plakal. Strom. A ten strom plakal.

0: venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, není úplně ideální řešení. Laďte mobilní klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezmatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelní klimatizací Senkor Wi-Fi. Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno.
1: Rock Rádio, co se děje? Hezké ráno, je
2: půl sedmé, jsou tu krátké.
1: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy.
2: Novou dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat Bezpečnostní rada státu. Pavel podle odboru komunikace prezidenta Petra Pavla zabývat bezpečnostní rada státu. Lídři G7 zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Lídři G7 se v úterý podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdříve uzavřít dohodu.
3: Zelenský doplnil, že mluvili taky o dalších protiruských sankcích i obraně.

0: Zelenský doplnil, že mluvili taky o dalších protiruských sankcích i obranných kapacitách Ukrajiny. Halová mistryně dalších protiruských sankcích i obranných kapacitách Ukrajiny. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrál na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů. V Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu. 20letá česká reprezentantka v 400 metrů v novém osobním rekordu. 20letá česká reprezentantka v novém osobním rekordu. 20letá česká reprezentantka vylepšila o 3/7 rekordu. 20letá česká reprezentantka vylepšila o 3/7 svůj čas z diamantové ligy. 20letá česká reprezentantka vylepšila o 3/7 svůj čas z diamantové ligy. Bouralo se taky v Ostravě na křižovatce ulic Halasova a Kut.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše

příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavit. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavit nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte. Zastavíte.

0: Avenged Sevenfold, I hail to the king, na rok rádiu minutku. Avenged Sevenfold, I hail to the king, na rok rádiu minutku a půl po půl sedmý.
1: No, takže máme spoždění a dáme.
0: To the king, na rok rádiu minutku a půl po půl sedmý.
1: No, takže máme spoždění a dáme si.
0: Na rok rádiu minutku a půl po půl sedmý.
1: No, takže máme spoždění a dáme si zprávičky.
0: Minutku a půl po půl sedmý.
1: No, takže máme spoždění a dáme si zprávičky.
0: Po půl sedmý.
1: No, takže máme spoždění a dáme si zprávičky. No, takže máme spoždění a dáme si zprávičky. Spoždění a dáme si zprávičky.
2: V práci vedro, doma vedro.
1: Zprávičky.
2: V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro, v práci vedro, doma vedro, venku vedro, v práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, venku.

0: Rock Radio. Rock Radio. Zuzánko, díky, a teď už tvoje oblíbené. Rock Radio. Zuzánko, díky, a teď už tvoje radio. Zuzánko, díky, a teď už tvoje oblíbená kapela, Ani. Zuzánko, díky, a teď už tvoje oblíbená kapela, Ani.
1: Nightmish.
0: Over. Zuzánko, díky, a teď už tvoje oblíbená kapela, Ani.
1: Nightmish.
0: Zuzánko, díky, a teď už tvoje oblíbená kapela, Ani.
1: Nightmish.
0: Over the hills and far. Už tvoje oblíbená kapela, Ani.
1: Nightmish.
0: Over the hills and far away. Oblíbená kapela, Ani.
1: Nightmish.
0: Over the hills and far away. Ani.
1: Nightmish.
0: Over the hills and far away. Hills and far away.

0: No a teďka má Rakajin pro všechny dobrou zprávu, proto někde v bazáči. No a teďka má Rakajin pro všechny dobrou zprávu, protože ta bazáči. No a teďka má Rakajin pro všechny dobrou zprávu, protože ta deska. No a teďka má Rakajin pro všechny dobrou zprávu, protože ta deska vyjde v remasterovaný. A teďka má Rakajin pro všechny dobrou zprávu, protože ta deska vyjde v remasterovaný verzi. Rakajin pro všechny dobrou zprávu, protože ta deska vyjde v remasterovaný verzi Studio Sono, protože ta deska vyjde v remasterovaný verzi Studio Sono, legendární Sono deska vyjde v remasterovaný verzi Studio Sono, legendární Sonosy, dalo tu právě. Vyjde v remasterovaný verzi Studio Sono, legendární Sonosy, dalo tu práci a trošku vám tu Studio Sono, legendární Sonosy, dalo tu práci a trošku vám tu desku vymazlilo. Legendární Sonosy, dalo tu práci a trošku vám tu desku vymazlilo, abyste si na svých moderních nosy dalo tu práci a trošku vám tu desku vymazlilo, abyste si na svých moderních reprosoustách dalo tu práci a trošku vám tu desku vymazlilo, abyste si na svých moderních reprosoustavách mohli dát. Mohli dát trošku lepší a vymazlenější zvuk. Deska vychází dokonce i pro milovníky lepší a vymazlenější zvuk.
1: Deska vychází dokonce i pro milovníky jehel, nižší zvuk. Deska vychází dokonce i pro milovníky jehel, jako myslím těch gramofonových. Takže vychází na gramci na vinilu, si můžete přehrát a celá tahle ta paráda vyjde už
0: 17. června.
1: Minimálně. Tak 17. července. Třeba na dárek pro vaše blízký fanoušky a Rakajinu, případně si můžete předčasně pořídit vánoční dárky, abyste nebyli v prosinci.
0: Nebo třeba, kdybyste neměli na co dávat.

0: hills are so nightmarish. Over the hills and fightmarish. Over the hills and farish. Over the hills and far away.
1: Nej, blbý.
0: Over the hills and far away.
1: Nej, blbý, poporadnou brzo.
0: Over the hills and far away.
1: Nej, blbý, poporadnou brzo.
2: Já jim pošlu nahrávku, jestli...
1: Ne, blbý, poporadnou brzo.
2: Já pošlu nahrávku, jestli tě nechtějí vzít místo té paní.
1: No tak... Ne, blbý, poporadnou brzo.
2: Já pošlu nahrávku, jestli tě nechtějí vzít místo té paní.
1: No tadle už tam... Ne, blbý, poporadnou brzo.
2: Já pošlu nahrávku, jestli tě nechtějí vzít místo té paní.
1: No tadle už tam není.
2: Jo, to je pravda.
1: Poporadnou brzo.
2: Já pošlu nahrávku, jestli tě nechtějí vzít místo té paní.
1: No tadle už tam není.
2: Jo, to je pravda. Pošlu nahrávku, jestli tě nechtějí vzít místo té paní.
1: No tadle už tam není.
2: Jo, to je pravda.
1: Rok 2001.
2: Chtějí vzít místo té paní.
1: No tadle už tam není.
2: Jo, to je pravda.
1: Rok 2001.
3: To je ta bývalá, já zabudla.
2: Tý paní.
1: No tadle už tam není.
2: Jo, to je pravda.
1: Rok 2001.
3: To je ta bývalá, já zabudla, že ji vyměnili. To je ta bývalá, já zabudla, že ji vyměnili.
1: Paní Tarja už je pryč, ale jsou tam jiný paní, který tam...
3: Zabudla, že ji vyměnili.
1: Paní Tarja už je pryč, ale jsou tam jiný paní...
3: Vyměnili.
1: Paní Tarja už je pryč, ale jsou tam jiný paní, který tam... Já bych si musel tahat za to a... Paní Tarja už je pryč, ale jsou tam jiný paní, který tam... Já bych si musel tahat za to a za chvíli měl pytel pryč, ale jsou tam jiný paní, který tam... Já bych si musel tahat za to a za chvíli měl pytel... Jsou tam jiný paní, který tam... Já bych si musel tahat za to a za chvíli měl pytel kolen... Paní, který tam... Já bych si musel tahat za to a za chvíli měl pytel kolen... Nechceš. Který tam... Já bych si musel tahat za to a za chvíli měl pytel kolen... Nechceš. Ještě z dodin... Tahat za to a za chvíli měl pytel kolen... Nechceš. Ještě z dodin 39 minut, přátel... Tahat za to a za chvíli měl pytel kolen... Nechceš. Ještě z dodin 39 minut, přátelé, máme tady jednu... Měl pytel kolen, nechceš. Je 6 hodin 39 minut, přátelé, máme tady jednu kolen, nechceš. Je 6 hodin 39 minut, přátelé, máme tady jednu novinku. Je 6 hodin 39 minut, přátelé, máme tady jednu novinku příjemnou, která se týká české. 39 minut, přátelé, máme tady jednu novinku příjemnou, která se týká české domácí scény. Kapinut, přátelé, máme tady jednu novinku příjemnou, která se týká české domácí scény. Máme tady jednu novinku příjemnou, která se týká české domácí scény. Kapela Arakain. V roce 90 příjemnou, která se týká české domácí scény, kapela Arakain. V roce 93 jim vyšlo Salto Mortale, na tehdejší dobu to byl takovej hutnější a už modernější heavy metal. Měl to takovej dobrý zvukový posun. Je to deska, po který fanoušci volali po reedici nebo po něčem, aby vyšla znova, protože se běžně už... Pokud ji neseženete někde v bazáči. No a teďka má Rakain, proč neseženete někde v bazáči.

0: pořídit vánoční dárky, abyste nebyli v prosinci ve stresu.
1: Nebo třeba, kdybyste neměli na co dávat
0: hrnek, abyste nebyli v prosinci ve stresu.
1: Nebo třeba, kdybyste neměli na co dávat hrnek, jako na stolku u televize.
0: Ve stresu.
1: Nebo třeba, kdybyste neměli na co dávat hrnek, jako na stolku. Nebo třeba, kdybyste neměli na co dávat hrnek, jako na stolku u televize, tak ten neměli na co dávat hrnek, jako na stolku u televize, tak taky super.
0: Předražený.
1: Na co dávat hrnek, jako na stolku u televize, tak taky super.
0: Předražený Stojan.
1: Za chvíli.
0: Předražený Stojan.
1: Za chvíli naši muzika. Dáme si Alici Koprovou a Poison.
0: Stojan.
1: Za chvíli naši muzika. Dáme si Alici Koprovou a Poison. Za chvíli naši muzika. Dáme si Alici Koprovou a Poison.
2: Vše pro vaši...
1: Naši muzika. Dáme si Alici Koprovou a Poison.
2: Vše pro vaši grill.
1: Dáme si Alici Koprovou a Poison.
2: Vše pro vaši grill.
1: Alici Koprovou a Poison.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás tento týden Gemer... Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás tento týden Gemerka Botanika s opto vaší grilovačku pořídíte u nás tento týden Gemerka Botanika s optičku pořídíte u nás tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku u nás tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12 tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90 Bohemia Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Ním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26. Elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní, pivo z národivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní, pivo z národovce za 26,90 a Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 906,90 a Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90 a Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. a Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. rodního pivovaru za 9,90 až do 23. června Kaufland pivovaru za 9,90 až do 23. června Kaufland 9,90 až do 23. června Kaufland až do 23. června Kaufland
3: stavebniny dek
2: 3. června Kaufland
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1 ke každý
2: Flant.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1 ke každým třem Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1 ke každým třem kusům Dek přináší mega akci 3 plus 1 ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek akci 3 plus 1 ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek 3 plus 1 ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX 501 ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX 500 stolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX 500 nyní navíc dostanete stolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX 500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma mega akce výplně Dek Foam MX 500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma mega akce MX 500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. navíc dostanete čtvrtý kus zdarma mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zda platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma 6. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz. Pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz. Pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
4: Uvažujete o plně zdarma. Více na Dek.cz. Uvažujete o novém vytápění.
3: Více na Dek.cz.
4: Uvažujete o novém vytápění.
3: Vyuk.cz.
4: Uvažujete o novém vytápění.
3: Využijte.
4: Uvažujete o novém vytápění.
3: Využijte.

0: akční nabídky na... Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepřujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají. Užijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichý. Kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichý. Plná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelné. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi, získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Výdlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Víc 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. S kosmetovním režimem. Více na Vaillant.cz. Více na Vaillant.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má tvá koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci fu. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Arts, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagr i pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagr i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagr i be i keci, funkční věci. Anagr i be ar desi věci. Anagr i be ar desi.cz. Anagr i be ar desi.cz.
2: Objevte svět potěšení. Objevte svět potěšení. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla. Potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po plní a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozprou. Olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu i vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon.cz.
3: Hledáte práci?
2: Udělejte si radost na www. Růžový slon.cz.
3: Hledáte práci, která dává
2: si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl?
2: www.růžovýslon.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl?
2: růžovýslon.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze.
2: CZ.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme vás smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy.

nabízí pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvaz hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvaz vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si my a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.cz a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. V C.lidl.cz. Tým Lidl.

0: Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně parodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě výhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Časopis
0: u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Časopis Classic Rock. Legenda
0: dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichytne kátoku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Irons, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Právě v album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Právě v trafika podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Právě v trafikách.
2: Toto vysílá
1: plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
2: Toto vysílání je přísně
1: Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
2: Toto vysílání je přísně tajné.
1: Ambition. Právě v trafikách.
2: Toto vysílání je přísně tajné.
1: Hovoří právě v trafikách.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením s Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením se to vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. S tím misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat i rozhodnete přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ nad pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. CZ a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik CZ. Agent s povolením chce ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. V průměru 6 tisíc ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Tisíc ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Agent s povolením srovnávat.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím.
3: Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedm dní v...
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedm dní v...
4: Tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
4: Kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Rock Radio.

0: 50% levnější. A s členy stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v modelu až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold už je 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte a s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CC% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na CCC. Tečkejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na CCC.eu. Kupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na CCC.eu. CCC, v aplikaci a na CCC.eu. V aplikaci a na CCC.eu.
1: Vedro jako na Sahaře.
0: .eu.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
0: .eu.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v ní. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. I na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilník i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilník. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5. Ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5009 z mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Senkor již od 5999 korun v prodejní síti od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
0: 1999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
0: 99 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: A teď pozor.
0: 9 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai.

Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Ní, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny.

0: páničkem jako po celém světě. No a přes nějaký psí influencer, který cestoval se svým páničkem jako po celém světě. No a představte si, který cestoval se svým páničkem jako po celém světě. No a představte si, se svým páničkem jako po celém světě. No a představte si, že on ho dal na hlídání ke svému tatínkovi v nějakém jako po celém světě. No a představte si, že on ho dal na hlídání ke svému tatínkovi v nějaký světě. No a představte si, že on ho dal na hlídání ke svému tatínkovi v nějaký provincii. No a představte si, že on ho dal na hlídání ke svému tatínkovi v nějaký provincii v Číně a dorazilte si, že on ho dal na hlídání ke svému tatínkovi v nějaký provincii v Číně a dorazili tam dva týpci nasral na hlídání ke svému tatínkovi v nějaký provincii v Číně a dorazili tam dva týpci na skútru pejska mu tatínkovi v nějaký provincii v Číně a dorazili tam dva týpci na skútru pejska odvezli a prodat korun do prodejny s masem psím.
1: Ne.
0: Ano.
2: A jako stalo se to opravdu jako...
0: Do prodejny s masem psím.
1: Ne.
0: Ano.
2: A jako stalo se to opravdu jako,
0: to
2: že...
0: To se opravdu... Masem psím.
1: Ne.
0: Ano.
2: A jako stalo se to opravdu jako,
0: to
2: že...
0: To se opravdu...
2: A jako stalo se to opravdu jako,
0: to
2: že...
0: To se opravdu
2: jako,
0: stalo...
2: Ten... Dokončilo...
0: Mm-hmm, bohužel se ho
2: to...
0: sežrali...
2: Ten... Jako,
0: to se opravdu
2: jako,
0: stalo...
2: Jako, dokončilo...
0: Ten... Mm-hmm, bohužel se ho to... sežrali... Ten pes měl jeden a opravdu
2: jako,
0: stalo...
2: Jako, dokončilo...
0: Ten... Mm-hmm, bohužel se ho to... sežrali... Ten pes měl 1,5 milionu... Mm-hmm, bohužel se ho to... sežrali... Ten pes měl 1,5 milionu followerů, takže byl... Bohužel ho sežrali... Ten pes měl 1,5 milionu followerů, takže byl slavnější než my tři dohromady. My tři dohromady. A je
1: my,
0: to teda...
1: my tři a celý barák tady no. Náš.
0: Ale opět to... A je
1: my,
0: to
1: my
0: teda...
1: tři a celý barák tady no. Náš.
0: Ale opět to rozpoutalo díky bohu diskuze o...
1: My, my teda... tři a celý barák tady no. Náš.
0: Ale opět to rozpoutalo díky bože, jak díky bohu diskuze o...
1: Tři a celý barák tady no. Náš.
0: Ale opět to rozpoutalo díky bože, jak díky bohu diskuze o...
1: Náš.
0: Ale opět to rozpoutalo díky bože, jak díky bohu diskuze o tom, jestli je teda humán. To rozpoutalo díky bože, jak díky bohu diskuze o tom, jestli je teda humání. Díky bože, jak díky bohu diskuze o tom, jestli je teda humání žrát psy, což díky bohu diskuze o tom, jestli je teda humání žrát psy, což v Číně stále dělají. Diskuze o tom, jestli je teda humání žrát psy, což v Číně stále dělají. Nechápu, jak je to možný v 21. Jestli je teda humání žrát psy, což v Číně stále dělají. Nechápu, jak je to možný v 21. žrát psy, což v Číně stále dělají. Nechápu, jak je to možný v 21.
1: Dělaj,
0: století,
1: no.
0: Ale psy, což v Číně stále dělají. Nechápu, jak je to možný v 21.
1: Dělaj,
0: století,
1: no.
0: Ale mě stále dělají, nechápu, jak je to možný v 21.
1: Dělaj,
0: století,
1: no.
0: Ale nechápu, jak je to možný v 21.
1: Dělaj,
0: století,
1: no.
0: ale to možný v 21.
1: Dělaj,
0: století,
1: no.
0: ale
1: pak jsem v šoku.
0: 20.
1: Dělaj,
0: století,
1: no.
0: ale
1: pak jsem v šoku.
0: No. Ale
1: pak jsem v šoku.
0: No. A ale
1: pak jsem v šoku.
0: No. A on byl krásnej, to byl.
1: Jsem v šoku.
0: No. A on byl krásnej, to byla taková border collie, úplně měl takový krok.
1: Jsem v šoku.
0: No. A on byl krásnej, to byla taková border collie, úplně měl takový krok. No. A on byl krásnej, to byla taková border collie, úplně měl takový krásnej v obličejícek, já jsem skoro... On byl krásnej, to byla taková border collie, úplně měl takový krásnej v obličejícek, já jsem skoro plakala u toho. To byla taková border collie, úplně měl takový krásnej v obličejícek, já jsem skoro plakala. Border collie, úplně měl takový krásnej v obličejícek, já jsem skoro plakala u toho.
1: A ten paníček z toho teda udělal kuchař.
0: Měl takový krásnej v obličejícek, já jsem skoro plakala u toho.
1: A ten paníček z toho teda udělal kuchařský kanál.
0: Krásnej v obličejícek, já jsem skoro plakala u toho.
1: Ten paníček z toho teda udělal kuchařský kanál, nebo...
0: Já jsem skoro plakala u toho.
1: A ten paníček z toho teda udělal kuchařský kanál, nebo...
0: Ne, paníček byl velmi zdrtoho.
1: A ten paníček z toho teda udělal kuchařský kanál, nebo...
0: Ne, paníček byl velmi zdrcen, plakal, byl...
1: Teda udělal kuchařský kanál, nebo...
0: Ne, paníček byl velmi zdrcen, plakal, byl jako...
1: Kuchařský kanál, nebo...
0: Ne, paníček byl velmi zdrcen, plakal, byl jako naštvaný, kdyby... Paníček byl velmi zdrcen, plakal, byl jako naštvaný, kdyby se to stalo mně, tak tam všichni v tý psí zdrcen, plakal, byl jako naštvaný, kdyby se to stalo mně, tak tam všichni v tý psí restauraci, byl jako naštvaný, kdyby se to stalo mně, tak tam všichni v tý psí restauraci ležejí asi v krvi, jako naštvaný, kdyby se to stalo mně, tak tam všichni v tý psí restauraci ležejí asi v krvi postřílený a já ve... Kdyby se to stalo mně, tak tam všichni v tý psí restauraci ležejí asi v krvi postřílený a já ve vězení, tak tam všichni v tý psí restauraci ležejí asi v krvi postřílený a já ve vězení, psí restauraci ležejí asi v krvi střílený a já ve vězení.
1: To je hrozný. Takže z toho...
0: Krvi postřílený a já ve vězení.
1: Takže z toho udělali tradiční specialitu. Hrozný.

0: Takže z toho udělali tradiční specialitu, že oni tam dělali. Takže z toho udělali tradiční specialitu, že oni tam dělají ty nudle fo na hodně způsobů. Takže z toho udělali tradiční specialitu, že oni tam dělají ty nudle fo na hodně, že oni tam dělají ty nudle fo na hodně způsobů, tak dělají buď fobo. To je ty nudle fo na hodně způsobů, tak dělají buď fobo. To je na hodně způsobů, tak dělají buď fobo. To je hovězí, nebo foga, ano. To je, když je to kuřecí, anebo pocem, a to je, když je to pejsek. Ano. To je, když je to kuřecí, anebo pocem, a to je, když je to pejsek.
1: No.
0: Když je to kuřecí, anebo pocem, a to je, když je to pejsek.
1: No.
0: Tak dobře, tak ně pocem, a to je, když je to pejsek.
1: No.
0: Tak dobře, tak jem, a to je, když je to pejsek.
1: No.
0: Tak dobře, tak nic, tak jdeme na komunálce. A to je, když je to pejsek.
1: No.
0: Tak dobře, tak nic, tak jdeme na komunálce. A poslední.
1: No.
0: Tak dobře, tak nic, tak jdeme na komunálce. A poslední.
1: No.
0: Tak dobře, tak nic, tak jdeme na komunálce. A poslední kulku, ta byla pro mě asi. Tak dobře, tak nic, tak jdeme na komunálce. A poslední kulku, ta byla pro mě asi. Tak dobře, tak nic, tak jdeme na komunálce. A poslední kulku, ta byla pro mě asi. Na komunálce a poslední kulku, ta byla pro mě asi. Vždycky poslední kulku. A poslední kulku, ta byla pro mě asi. Vždycky poslední kulku si pro sebe nech. Kulku, ta byla pro mě asi. Vždycky poslední kulku si pro sebe nech. Pro mě asi.

0: Rád. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv? Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv? Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv?
1: Máme 8 minut do 7.
2: Zpráv všechno vešlo, takže nic nemám.
1: Tak počkej, tak Ana...
2: Takže nic nemám.
1: Tak počkej, tak Anabel, já...
2: Nic nemám.
1: Tak počkej, tak Anabel, jak se máš něco?
3: Tak...
1: Tak počkej, tak Anabel, jak se máš něco?
3: Tak to je smutný příběh.
1: Máš něco?
3: Tak to je smutný příběh. No já pro vás mám takovej smutný, ale je to docela smutný, nevím, jestli je to... To je smutný příběh. No já pro vás mám takovej smutný, ale je to docela smutný, nevím, jestli je to veselý, jestli z toho bude mít příběh. No já pro vás mám takovej smutný, ale je to docela smutný, nevím, jestli je to veselý, jestli z toho budeme moc udělat vtip, každopádně.
1: Jsem měl dát jiný podklad než tenhle.
3: Evidentně, no. Neblahej. Budeme moc udělat vtip, každopádně.
1: Jsem měl dát jiný podklad než tenhle.
3: Evidentně, no. Neblahej osud stihl každopádně.
1: Jsem měl dát jiný podklad než tenhle.
3: Evidentně, no. Neblahej osud stihl pravděpodobně.
1: Dát jiný podklad než tenhle.
3: Evidentně, no. Neblahej osud stihl pravděpodobně asi nejslavnější. Neblahej osud stihl pravděpodobně asi nejslavnějšího psa v Číně. Byl to vlastně jako stihl pravděpodobně asi nejslavnějšího psa v Číně. Byl to vlastně jako psí influencer, který podobně asi nejslavnějšího psa v Číně. Byl to vlastně jako psí influencer, který cestoval se svým pánem psa v Číně. Byl to vlastně jako psí influencer, který cestoval se svým páničkem jako po celém světě. Byl to vlastně nějaký psí influencer, který cestoval se svým

poslední kulku si pro sebe nech. Vždycky poslední kulku si pro sebe nech. Rádi jsou prázdní, kulku si pro sebe.

0: 90 a cibuli lahůdkovou, svazek za hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června. Svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ratatadadada.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ratatadadada. Mobil.cz.

0: Maximální úspora v Tetě. Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na... Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní... Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice... Úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 50 strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,20 pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,20. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,20. Více na Tetadrogy pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz. Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz. Skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz. 9,90. Více na tetadrogerie.cz. 10. Více na tetadrogerie.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přep...
0: Více na tetadrogerie.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.
0: Tetadrogerie.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízí lidi, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si
1: vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachov.
1: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba
1: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky.
1: Více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky. Kilo za 99.
1: 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky. Kilo za 99,90.
1: Ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky. Kilo za 99,90. A vyberte si třeba hrachové lusky. Kilo za 99.

0: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní musíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdu slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista. 20%.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista. Specialista.
2: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou ve své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku dis těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. A ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany akt...
0: Už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozraje,
0: už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí
0: na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsláme. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu, krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma
2: Vraňany. Vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejslabší.
2: Kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: A fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší.
2: Kupu zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Co se tam?
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Co se tady děje?
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Co se tady děje?
1: Vaše nejsladší jahody.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá? Chystá.
5: BYD Tech Days. Testovací dny. BYD Tech Days. Testovací dny u pro... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km. 50 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu.
5: Potřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu. Teď spít za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com, lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
7: Tatart vyhlašuje
5: úsporných technologiích. BYD.com.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: BYD.com.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy. Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákup.
7: Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy.
7: Ano, nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy.
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřeby exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče a EG Niklev.

0: Kettneru. Žalobce jí viní z pokusu o vraždu, za který jí hrozí i výjimečný trest. Žena vinu odmítla s tím, že doufala, že miminko nikdo nenajde. České volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj ligy národů Manile.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes střetnou od 10 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo 10 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo místy přechod.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo místy
1: Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo místy přechodně polojasno, přehánky, čekáme na
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo místy přechodně polojasno, přehánky, čekáme ráno. Výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky a až večerky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až 27.

poslední kulku si... Vždycky poslední kulku si pros... Vždycky poslední kulku si pro sebe ne... Vždycky poslední kulku si pro sebe nech...

0: jižní Moravě až 27. 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až 27. 10 stupňů Celsia na jižní Moravě až 27. Na jižní Moravě až 27.
1: Ať už prší nebo paří.
0: Moravě až 27.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 20.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Plat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počas. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. V 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
0: Na D4 opatrně, pokud...
1: Radio. Doprava.
0: Na D4 opatrně, pokud jedete ve směru na...
1: Doprava.
0: Na D4 opatrně, pokud jedete ve směru na... Na D4 opatrně, pokud jedete ve směru na na Mníšek pod Brdy, tak tam jste opatrně, pokud jedete ve směru na na Mníšek pod Brdy, jedete ve směru na na Mníšek pod Brdy, tak tam se stala nehoda na 13. Na Mníšek pod Brdy, tak tam se stala nehoda na 13. Stala nehoda na 13,5 kilometru, srazily se tam dva osobáky. Na D1,5 kilometru srazily se tam dva osobáky. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na dva osobáky. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 183,5. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 183,5 kilometru, je tam neprůjezdný. Se bouralo ve směru na Brno na 183,5 kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. A na Brno na 183,5 kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. A bouralo 83,5 kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. A bouralo 83,5 kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a bouralo se taky v Českých Budějovicích na Truju, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a bouralo se taky v Českých Budějovicích na levý jízdní pruh a bouralo se taky v Českých Budějovicích na Strakonické ulici jízdní pruh a bouralo se taky v Českých Budějovicích na Strakonické ulici a bouralo se taky v Českých Budějovicích na Strakonické ulici, je tam zúžená taky v Českých Budějovicích na Strakonické ulici, je tam zúžená vozovka ze dvou Budějovicích na Strakonické ulici, je tam zúžená vozovka ze dvou pruhů na jeden a je tam hodně Strakonické ulici, je tam zúžená vozovka ze dvou pruhů na jeden a je tam hodně ulici, je tam zúžená vozovka ze dvou pruhů na jeden a je tam hodně silný provoz. Je tam zúžená vozovka ze dvou pruhů na jeden a je tam hodně silný provoz. Vozovka ze dvou pruhů na jeden a je tam hodně silný provoz.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant ne. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naš za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zkontrolujte, až zastavíte.

Hezké středeční ráno, je 7 hodin, jsou tu zprávy. Hezké středeční ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Rada vlády pro koordinaci politiky, jsou tu další zprávy. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude právě. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude dnes odpoledne jednat o další. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude dnes odpoledne jednat o řízení české protidrogové politiky. Zasadne poté, co kabinet před měsícem schválil bez předchozího projednání přesun agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Debata by se měla vést i o chystaném akčním plánu skroky do roku 2028. Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v Ústecké čtvrti odložila své novorozené dítě do kontejneru. Žalobce jí viní z pokusu o vraždu, za který jí hrozí i výjimečné dítě do kontejneru.

0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré
0: Rok Rádio. Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Dobrou chuť.
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Dobrou chuť k snídani.
0: Rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Dobrou chuť k snídani.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Dobrou chuť k snídani, ať to není pes. Dobrou chuť k snídani, ať to není pes, vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po sedmí. Snídani, ať to není pes, vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po sedmí. Není pes, vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po sedmí. Ve středu. 17 je Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po sedmí. Ve středu. 17.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po sedmí. Ve středu. 17. června mám furt úterý, já nevím proč.
3: Připomenu ti to, jestli jsi to zapomněl.
2: Mohla bys mi ještě připomenout, co rozdáváme.
3: Klimatizaci už jsem si vzpomněla, klimatizaci Senkor.
2: Ano, správně. A pokud jí chcete, tak...
3: Klimatizaci Senkor.
2: Ano, správně. A pokud jí chcete, tak máte poslední půl hodiny.
3: Senkor.
2: Ano, správně. A pokud jí chcete, tak máte poslední půl hodinku. Správně. A pokud jí chcete, tak máte poslední půl hodinku na to, abyste nám o ní psali, a to do našeho messengeru na... A taky zvedat mobil po půl osmé. Takže chladí dal ta fronta, takže bacha. Strašně velká fronta, přátelé,
3: jak
2: nevím, co se stalo.
3: Jak tu zeksu na banány.
2: Přesně, to možná ještě...
3: Bacha.
2: Strašně velká fronta, přátelé,
3: jak
2: nevím, co se stalo.
3: Jak tu zeksu na banány.
2: Přesně, to možná ještě větší, čověče. Strašně velká fronta, přátelé,
3: jak
2: nevím, co se stalo.
3: Jak tu zeksu na banány.
2: Přesně, to možná ještě větší, čověče. Ale
3: jak
2: nevím,
3: tu
2: co se stalo.
3: Na banány.
2: Přesně, to možná ještě větší, čověče. Protože tohle ty
3: banány.
2: Přesně, to možná ještě větší, čověče. Protože tohle ty banány neuměly chodit. Možná ještě větší, čověče. Protože tohle ty banány neuměly chodit. No i když, no to je jedno. Čověče. Protože tohle ty banány neuměly chodit. No i když, no to je jedno. Tak pojďme na nějak. Protože tohle ty banány neuměly chodit. No i když, no to je jedno. Tak pojďme na nějakou muziku. Máme tu banány neuměly chodit. No i když, no to je jedno. Tak pojďme na nějakou muziku. Máme tu motorbenty. No i když, no to je jedno. Tak pojďme na nějakou muziku. Máme tu motorbenty. Tolik otázek tu zní. Tak pojďme na nějakou muziku. Máme tu motorbenty. Tolik otázek tu zní. Tak pojďme na nějakou muziku. Máme tu motorbenty. Tolik otázek tu zní. Jako muziku máme tu motorbenty, tolik otázek tu zní.
0: Rock Radio.
2: Tu zní.

Wait.

0: Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers a jich Red Hot Chili Peppers a jich Aeroplán. Red Hot Chili Peppers a jich Aeroplán. Red Hot Chili Peppers a jich Aeroplán. Jak se to v té písničce zpívá? Red Hot Chili Peppers a jich Aeroplán. Jak se to v té písničce zpívá v tom...
1: Chtěla bych mít svůj aeroplán.
0: To je Helenka Vondráčková, ne? Víš, jak to ukradli.
1: Chtěla bych mít svůj aeroplán.
0: To je Helenka Vondráčková, ne? Víš, jak to ukradli ošklivě.
1: Svůj aeroplán.
0: To je Helenka Vondráčková, ne? Víš, jak to ukradli ošklivě. Máme 7 hodin.
1: Plán.
0: To je Helenka Vondráčková, ne? Víš, jak to ukradli ošklivě. Máme 7 hodin. Helenka Vondráčková, ne? Víš, jak to ukradli ošklivě. Máme 7 hodin. 11 minut. Poslouchej, ne? Víš, jak to ukradli ošklivě. Máme 7 hodin 11 minut. Posloucháte středeční ukradli ošklivě. Máme 7 hodin 11 minut. Posloucháte středeční ošklivě. Máme 7 hodin 11 minut. Posloucháte středeční rokový rozjezd. 7 hodin 11 minut. Posloucháte středeční rokový rozjezd. Dneska 11 minut. Posloucháte středeční rokový rozjezd. Dneska je 17. Posloucháte středeční rokový rozjezd. Dneska je 17. Posloucháte středeční rokový rozjezd. Dneska je 17. června a máme nějaký zajímavý rokový rozjezd. Dneska je 17. června a máme nějaký zajímavý rozjezd. Dneska je 17. června a máme nějaký zajímavý dneska je 17. června a máme nějaký zajímavý je 17. června a máme nějaký zajímavý mezinárodní dny, tak 17. června a máme nějaký zajímavý mezinárodní dny, tak kromě toho, že má třeba a máme nějaký zajímavý mezinárodní dny, tak kromě toho, že má třeba a máme nějaký zajímavý mezinárodní dny, tak kromě toho, že má třeba jablečný štrůdl mezinárodní dny, tak kromě toho, že má třeba jablečný štrůdl svátek nebo národní dny, tak kromě toho, že má třeba jablečný štrůdl svátek nebo kromě toho, že má třeba jablečný štrůdl svátek nebo třeba jablečný štrůdl svátek nebo je světlečný štrůdl svátek nebo je světlom svátek nebo je světový den krokodýlů, tak mě tady nebo je světový den krokodýlů, tak mě tady je světový den krokodýlů, tak mě tady zaujal je světový den krokodýlů, tak mě tady zaujal hlavně den maskotů. Světový den krokodýlů, tak mě tady zaujal hlavně den maskotů. Krokodýlů, tak mě tady zaujal hlavně den maskotů. Tady zaujal hlavně den maskotů. Mm-hmm. Protože maskoty máme na všechno možný. Hlavně den maskotů. Mm-hmm. Protože maskoty máme na všechno možný. Jedině den maskotů. Mm-hmm. Protože maskoty máme na všechno možný. Maskotů. Mm-hmm. Protože maskoty máme na všechno možný, je jich velká spousta. No, mm-hmm. Protože maskoty máme na všechno možný, je jich velká spousta. No a maskoty máme na všechno možný, je jich velká spousta. No a rokový kapely máme na všechno možný, je jich velká spousta. No a rokový kapely možný, je jich velká spousta. No a rokový kapely nějaká spousta. No a rokový kapely některý z nich jsou no a rokový kapely některý z nich jsou význam rokový kapely některý z nich jsou význam kapely některý z nich jsou význačný tím, že si vymysleli některý z nich jsou význam

0: význačný tím, že si vymysleli nějaký svoje, že jo, maskoty. Který z nich jsou význačný tím, že si vymysleli nějaký svoje, že jo, maskoty postavičky. Jsou význačný tím, že si vymysleli nějaký svoje, že jo, maskoty postavičky, které někde používají. Význačný tím, že si vymysleli nějaký svoje, že jo, maskoty postavičky, které někde používají. Asi vymysleli nějaký svoje, že jo, maskoty postavičky, které někde používají. Asi nějaký svoje, že jo, maskoty postavičky, které někde používají. Asi chceš tomu něco a povídej.
1: Ne, že rybičky.
0: Že jo, maskoty postavičky, které někde používají. Asi chceš tomu něco a povídej.
1: Ne, že
0: postavičky, které někde používají. Asi chceš tomu něco a povídej.
1: Ne, že rybičky mají
0: skvělý. Které někde používají. Asi chceš tomu něco a povídej.
1: Ne, že rybičky mají skvělýho maskota.
0: Asi chceš tomu něco a povídej.
1: Ne, že rybičky mají skvělýho maskota.
0: Co mají rybičky?
1: No.
0: Chceš tomu něco a povídej.
1: Ne, že rybičky mají skvělýho maskota.
0: Co mají rybičky?
1: No takovýho rybáka.
0: Pojdej.
1: Ne, že rybičky mají skvělýho maskota.
0: Co mají rybičky?
1: No takovýho rybáka. Ký mají skvělýho maskota.
0: Co mají rybičky?
1: No takovýho rybáka, mu říkám já.
0: Jo,
1: maskota.
0: Co mají rybičky?
1: No takovýho rybáka, mu říkám já.
0: Jo, jasně.
1: No takovýho rybáka, mu říkám já.
0: Jo, jasně.
1: No takovýho rybáka, mu říkám já.
0: Jo, jasně. No vidíš,
1: že Jarda Nosek je pod tím schovaný. No. Mu říkám já.
0: Jo, jasně. Ten jezdí,
1: že Jarda Nosek je pod tím schovaný. No, no, říkám já.
0: Jo, jasně. Ten jezdí,
1: že Jarda Nosek je pod tím schovaný.
0: No, to jsem...
1: Jo, jasně. Ten jezdí, že Jarda Nosek je pod tím schovaný.
0: No, to jsem úplně zapomněl.
1: Ten jezdí, že Jarda Nosek je pod tím schovaný.
0: No, to jsem úplně zapomněl.
1: Jarda Nosek je pod tím schovaný.
0: No, to jsem úplně zapomněl.
1: Třeba. A s tím schovaný.
0: No, to jsem úplně zapomněl.
1: Třeba.
0: No, asi no. Nejznámější maskot, to jsem úplně zapomněl.
1: Třeba.
0: No, asi no. Nejznámější maskot je, že jo, úplně zapomněl.
1: Třeba.
0: No, asi no. Nejznámější maskot je, že jo, Eddie.
1: Třeba.
0: No, asi no. Nejznámější maskot je, že jo, Eddie z Iron.
1: Třeba.
0: No, asi no. Nejznámější maskot je, že jo, Eddie z Iron Maiden. Asi no. Nejznámější maskot je, že jo, Eddie z Iron Maiden, ten jejich. Nejznámější maskot je, že jo, Eddie z Iron Maiden, ten jejich takovej ten. Že jo, Eddie z Iron Maiden, ten jejich takovej ten ps. Z Iron Maiden, ten jejich takovej ten pseudo zombie. Z Iron Maiden, ten jejich takovej ten pseudo zombie kostlivec něco.
1: Aha.
0: Ten jejich takovej ten pseudo zombie kostlivec něco.
1: Aha.
0: Kterýho, že ten jejich takovej ten pseudo zombie kostlivec něco.
1: Aha.
0: Kterýho, že vozej ten pseudo zombie kostlivec něco.
1: Aha.
0: Kterýho, že vozej ty obrovský zombie kostlivec něco.
1: Aha.
0: Kterýho, že vozej ty obrovský loutky někdy sebou. Kostlivec něco.
1: Aha.
0: Kterýho, že vozej ty obrovský loutky někdy sebou jako co.
1: Aha.
0: Kterýho, že jo, vozej ty obrovský loutky někdy sebou jako, kterýho, že jo, vozej ty obrovský loutky někdy sebou jako, takže vozej ty obrovský loutky někdy sebou jako, takže obrovský loutky někdy sebou jako, takže toho známe asi všichni, loutky někdy sebou jako, takže toho známe asi všichni, Motorhead měli sebou jako, takže toho známe asi všichni, Motorhead měli. Takže toho známe asi všichni. Motorhead měli Snaggletootha, takový to je, toho známe asi všichni. Motorhead měli Snaggletootha, toho známe asi všichni. Motorhead měli Snaggletootha, takový to váleční prase to ní. Motorhead měli Snaggletootha, takový to váleční prase. Motorhead měli Snaggletootha, takový to váleční prase to mají hodně. Snaggletootha, takový to váleční prase to mají hodně na tričkách, že na tebe kouká Snaggletootha, takový to váleční prase, to mají hodně na tričkách, takže na tebe kouká zle, to takový ten divoký to váleční prase, to mají hodně na tričkách, takže na tebe kouká zle, to takový ten divočák s těma velkýma klama. Potom třeba Disturbed, ty mají týpka, který mu říkají The Guy. Potom třeba Disturbed, ty mají týpka, který mu říkají The Guy, což je pro změnu taková podivuhodná postava. Disturbed, ty mají týpka, který mu říkají The Guy, což je pro změnu taková podivuhodná postava. Mají týpka, který mu říkají The Guy, což je pro změnu taková podivuhodná postava v kápek. Není vlastně moc vidět, jako do toho ksichtu většinou a svítějí oči, takové jako taky ďábelský. Ksichtu většinou a svítějí oči, takové jako taky.

0: ďábelský. Svítějí v oči, takový jako taky ďábelský. Megadeth, takový jako taky ďábelský. Megadeth, ty měli Vika Rattleheada, ďábelský. Megadeth, ty měli Vika Rattleheada. Megadeth, ty měli Vika Rattleheada. Megadeth, ty měli Vika Rattleheada. Megadeth, ty měli Vika Rattleheada. To mi vždycky přišlo, že to je trošku... Ty měli Vika Rattleheada. To mi vždycky přišlo, že to je trošku... Vika Rattleheada. To mi vždycky přišlo, že to je trošku vykradený Eddie, protože to je teda... To mi vždycky přišlo, že to je trošku vykradený Eddie, protože to je taky... To mi vždycky přišlo, že to je trošku vykradený Eddie, protože to je taky, že jo, lepka. Takže to je trošku vykradený Eddie, protože to je taky, že jo, lepka. Taková s takovýma podivnýma... Vykradený Eddie, protože to je taky, že jo, lepka. Taková s takovýma podivnýma... že jo, lepka. Taková s takovýma podivnýma brejlema. A určitě všichni znám, že jo, lepka. Taková s takovýma podivnýma brejlema. A určitě všichni známe maskota Halloween, taková s takovýma podivnýma brejlema. A určitě všichni známe takovýma podivnýma brejlema. A určitě všichni známe maskota Halloweenu, Jack-o-lanternovýma brejlema. A určitě všichni známe maskota Halloweenu, Jack-o-lanternovýma. A určitě všichni známe maskota Halloweenu, Jack-o-lanternovýma. Určitě všichni známe maskota Halloweenu, Jack-o-lanternovýma. Maskota Halloweenu, Jack-o-lantern, ale je to takovej ten týpek, který má tu vydlabanou dýni, že jo, na hlavě. Takže mít svý dýni, že jo, na hlavě. Takže mít svýho maskota je vlastně dýni, že jo, na hlavě. Takže mít svýho maskota je vlastně hlavě. Takže mít svýho maskota je vlastně fajn.
1: Já mám pana Buráka. No.
0: Takže mít svýho maskota je vlastně fajn.
1: Já mám pana Buráka.
0: Maskota je vlastně fajn.
1: Já mám pana Buráčka.
0: Ty máš, no to by se mohlo jak fajn.
1: Já mám pana Buráčka.
0: Ty máš, no to by se mohlo jak stvár.
1: Já mám pana Buráčka.
0: Ty máš, no to by se mohlo jak stvárnit, že by jsme mu...
1: Buráčka.
0: Ty máš, no to by se mohlo jak stvárnit, že by jsme mu dali třeba hoříš. No to by se mohlo jak stvárnit, že by jsme mu dali třeba hořící oči. Jak stvárnit, že by jsme mu dali třeba hořící oči. Stvárnit, že by jsme mu dali třeba hořící oči. A velký, super. Že by jsme mu dali třeba hořící oči. A velký, super. Třeba hořící oči. A velký supermanskou zuby.
1: Kápy.
0: A supermanskou kápy. Hořící oči. A velký supermanskou zuby.
1: Kápy.
0: A supermanskou kápy. A velký
1: supermanskou
0: zuby.
1: Kápy.
0: A supermanskou kápy. Ale furt by to bylo dostavilý. A velký
1: supermanskou
0: zuby.
1: Kápy.
0: A supermanskou kápy. Ale furt by to bylo dostavilý.
1: Zuby. Kápy.
0: A supermanskou kápy. Ale furt by to bylo dostavilý.
1: Bude to dát.
0: A supermanskou kápy. Ale furt by to bylo dostavilý.
1: Bude to dát lostavilej chlapec.
0: Kápy. Ale furt by to bylo dostavilý.
1: Bude to dát lostavilej chlapec, jak můj bajíkatý.
0: No tak oslav.
1: Ale furt by to bylo dostavilý. Bude to dát lostavilej chlapec, jak můj bajíkatý.
0: No tak oslav.
1: Bude to dát lostavilej chlapec, jak můj bajíkatý.
0: No tak oslavte dnešní den.
1: Lostavilej chlapec, jak můj bajíkatý.
0: No tak oslavte dnešní den. Všech.
1: Jak můj bajíkatý.
0: No tak oslavte dnešní den všech. No tak oslavte dnešní den všech maskotů, ať už všech maskotů, ať už máte rádi kterou z kolik z těch kapel maskotů, ať už máte rádi kterou z kolik z těch kapel, který jsme jmenovali, nebo nějaký. Ať už máte rádi kterou z kolik z těch kapel, který jsme jmenovali, kapel, který jsme jmenovali, nebo nějaký úplně jiný. A my si dáme teďka naší další oblíbenou. To jsou Guns N' Roses a Sweet, nebo nějaký úplně jiný. A my si dáme teďka naší další oblíbenou. To jsou Guns N' Roses, nějaký úplně jiný. A my si dáme teďka naší další oblíbenou. To jsou Guns N' Roses a Sweet Child. Dáme teďka naší další oblíbenou. To jsou Guns N' Roses a Sweet Child of Mine je sled další oblíbenou. To jsou Guns N' Roses a Sweet Child of Mine je sladký dítě moje na rock rádiu. To jsou Guns N' Roses a Sweet Child of Mine je sladký dítě moje na rock rádiu. Guns N' Roses a Sweet Child of Mine je sladký dítě moje na rock rádiu. A Sweet

Child of Mine, sladký dítě moje, na Rock Rádiu. Child of Mine, sladký dítě moje, na Rock Rádiu. Sladký dítě moje, na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

Where do we go now? Where do we go?

rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou.

0: Modlitbu a to je modlitba za počasí na pátek a sobotu, protože i tenhle ten týden míří festival rock a sobotu, protože i tenhle ten týden míří festival rockin někam mezi vás. Protože i tenhle ten týden míří festival rockin někam mezi vás.
1: Ale pouze v pátek.
0: Tenhle ten týden míří festival rockin někam mezi vás.
1: Ale pouze v pátek.
0: Míří festival rockin někam mezi vás.
1: Ale pouze v pátek, takže v sobotu může...
0: Festival rockin někam mezi vás.
1: Ale pouze v pátek, takže v sobotu může klidně pršet.
0: Kin někam mezi vás.
1: Ale pouze v pátek, takže v sobotu může klidně pršet.
0: Jo, v sobotu to není. Tak to je výjimečný, dobře. Tak...
1: Ano, je to pouze v pátek, je to v Pardubicích a bude tam...
0: To je výjimečný, dobře, tak...
1: Ano, je to pouze v pátek, je to v Pardubicích a bude tam náš celý rock rádio. Tak... Ano, je to pouze v pátek, je to v Pardubicích a bude tam náš celý rock rádiový tým. Je to pouze v pátek, je to v Pardubicích a bude tam náš celý rock rádiový tým se Stánkem. Já pouze v pátek, je to v Pardubicích a bude tam náš celý rock rádiový tým se Stánkem. Já tam nebudu, takže kdo se v Pardubicích a bude tam náš celý rock rádiový tým se Stánkem, já tam nebudu, takže kdo se těšil na mě, tak náš celý rock rádiový tým se Stánkem, já tam nebudu, takže kdo se těšil na mě, tak bohužel. Rock rádiový tým se Stánkem, já tam nebudu, takže kdo se těšil na mě, tak bohužel. Každopádně se Stánkem, já tam nebudu, takže kdo se těšil na mě, tak bohužel. Každopádně budou tam skvělý kapely, nebudu, takže kdo se těšil na mě, tak bohužel. Každopádně budou tam skvělý kapely.
0: Ano.
1: Takže kdo se těšil na mě, tak bohužel. Každopádně budou tam skvělý kapely.
0: Ano.
1: Těšil na mě, tak bohužel. Každopádně budou tam skvělý kapely.
0: Ano, Koblížci, alkohol.
1: Každopádně budou tam skvělý kapely.
0: Ano, Koblížci, alkohol, horký, že slíže.
1: Mě budou tam skvělý kapely.
0: Ano, Koblížci, alkohol, horký, že slíže, Trautumberg a...
1: Kapely.
0: Ano, Koblížci, alkohol, horký, že slíže, Trautumberg a traktor. Ano, Koblížci, alkohol, horký, že slíže, Trautumberg a traktor. Koblížci, alkohol, horký, že slíže, Trautumberg a traktor. Tradiční pětice, která vás... Alkohol, horký, že slíže, Trautumberg a traktor. Tradiční pětice, která vás celým festivalem provede. Trautumberg a traktor. Tradiční pětice, která vás celým festivalem provede. Od prvního... A traktor. Tradiční pětice, která vás celým festivalem provede od prvního tradiční pětice, která vás celým festivalem provede od prvního piva až do pozdní pětice, která vás celým festivalem provede od prvního piva až do pozdních nočních hodin. Vás celým festivalem provede od prvního piva až do pozdních nočních hodin, který už si stejně pamatovat. Provede od prvního piva až do pozdních nočních hodin, který už si stejně pamatovat nebudete.
1: Ano, navíc traktoři slaví 25 let na scéně a můžete slyšet letos pouze v rámci festivalu. Navíc traktoři slaví 25 let na scéně a můžete slyšet letos pouze v rámci festivalu. Traktoři slaví 25 let na scéně a můžete slyšet letos pouze v rámci festivalu. Let na scéně a můžete slyšet

0: letos pouze v rámci festivalu Rock In, takže to můžete slyšet letos pouze v rámci festivalu Rock In, takže to pro vás příležitost je slyšet letos pouze v rámci festivalu Rock In, takže to pro vás příležitost je slyšet naživo a pouze v rámci festivalu Rock In, takže to pro vás příležitost je slyšet naživo v rámci festivalu Rock In, takže to pro vás příležitost je slyšet naživo a že už jsem to Rock In, takže to pro vás příležitost je slyšet naživo a že už jsem to letos viděla minimálně pro vás příležitost je slyšet naživo a že už jsem to letos viděla minimálně pětkrát je slyšet naživo a že už jsem to letos viděla minimálně pětkrát a je to vždycky skvělý naživo a že už jsem to letos viděla minimálně pětkrát a je to vždycky skvělý, takže se, a že už jsem to letos viděla minimálně pětkrát a je to vždycky skvělý, takže se můžete těšit opravdu na fakt. To viděla minimálně pětkrát a je to vždycky skvělý, takže se můžete těšit opravdu minimálně pětkrát a je to vždycky skvělý, takže se můžete těšit opravdu na fascinující show krát a je to vždycky skvělý, takže se můžete těšit opravdu na fascinující show plnou ohňů skvělý, takže se můžete těšit opravdu na fascinující show plnou ohňů a takže se můžete těšit opravdu na fascinující show plnou ohňů a pokud to chcete vidět naživo i z vaší, můžete těšit opravdu na fascinující show plnou ohňů a pokud to chcete vidět naživo i z vaší, na fascinující show plnou ohňů a pokud to chcete vidět naživo i s vaší partičkou kamarádů, tančící show plnou ohňů a pokud to chcete vidět naživo i s vaší partičkou kamarádů ohňů a pokud to chcete vidět naživo i s vaší partičkou kamarádů, tak a pokud to chcete vidět naživo i s vaší partičkou kamarádů, tak tady pro jednoho z vás máme 10 lupenů. Pokud to chcete vidět naživo i s vaší partičkou kamarádů, tak tady pro jednoho z vás máme 10 lupenů. Vidět naživo i s vaší partičkou kamarádů, tak tady pro jednoho z vás máme 10 lupenů. Partičkou kamarádů, tak tady pro jednoho z vás máme 10 lupenů.
1: Co musíte udělat pro
0: kamarádů, tak tady pro jednoho z vás máme 10 lupenů.
1: Co musíte udělat pro to, abyste získali
0: pro jednoho z vás máme 10 lupenů.
1: Co musíte udělat pro to, abyste získali stačí, abyste se vy
0: máme 10 lupenů.
1: Co musíte udělat pro to, abyste získali stačí, abyste se vy
0: lupenů.
1: Co musíte udělat pro to, abyste získali stačí, abyste se vyfotili. Co musíte udělat pro to, abyste získali stačí, abyste se vyfotili se svojí partou. Abyste získali stačí, abyste se vyfotili se svojí partou v nějakých stačí, abyste se vyfotili se svojí partou v nějakých hromadných pozicích. Navte se vyfotili se svojí partou v nějakých hromadných pozicích. Nafotili to, poslali to se svojí partou v nějakých hromadných pozicích. Nafotili to poslali v nějakých hromadných pozicích, nafotili to po nějakých hromadných pozicích, nafotili to, poslali tu fotku na náš e-mail hromadných pozicích, nafotili to, poslali tu fotku na náš e-mail studicích, nafotili to, poslali tu fotku na náš e-mail studio, nafotili to, poslali tu fotku na náš e-mail studio, poslali tu fotku na náš e-mail studio zavináč rokoveradio.cz na náš e-mail studio zavináč rokoveradio.cz a ty náš e-mail studio zavináč rokoveradio.cz a ty e-mail studio zavináč rokoveradio.cz a ty nejoriginálnější fotky potom naše porota zavináč rokoveradio.cz a ty nejoriginálnější fotky potom naše porota na radio.cz a ty nejoriginálnější fotky potom naše porota na mezdomých probet a ty nejoriginálnější fotky potom naše porota na mezdomých probere máte čas. Ty nejoriginálnější fotky potom naše porota na mezdomých probere máte čas do čtvrtka do 15 hodin. Originálnější fotky potom naše porota na mezdomých probere máte čas do čtvrtka do 15 hodin. Potom naše porota na mezdomých probere máte čas do čtvrtka do 15 hodin a v pátek to tu potom někomu. Mezdomých probere máte čas do čtvrtka do 15 hodin a v pátek to tu potom někomu. Máte čas do čtvrtka do 15 hodin a v pátek to tu potom někomu dáme. Do čtvrtka do 15 hodin a v pátek to tu potom někomu dáme.
0: Je to tak, takže držíme palec.
1: Hodin a v pátek to tu potom někomu dáme.
0: Je to tak, takže držíme palec.
1: A v pátek to tu potom někomu dáme.
0: Je to tak, takže držíme palec.
1: A tak to tu potom někomu dáme.
0: Je to tak, takže držíme palec.

0: nevyřešíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku C.CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Žíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: A už za chvíli.
0: Dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: A už za chviličku Lucie, takhle tě mám.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: A už za chviličku Lucie, takhle tě mám.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: A už za chviličku Lucie, takhle tě mám rád.
0: CZ.
1: A už za chviličku Lucie, takhle tě mám rád.
2: To je písnička o...
1: A už za chviličku Lucie, takhle tě mám rád.
2: To je písnička ode mě.
1: Za chviličku Lucie, takhle tě mám rád.
2: To je písnička ode mě vrdele. Písnička ode mě vrdele. Ode mě vrdele. Ježíš, to se zase vrdele. Ježíš, to se zase... Ježíš, to se zase nablivu rokeři do krku. Ježíš, to se zase nablivu rokeři do krku. Ježíš, to se zase nablivu rokeři do krku.
3: Kup si auto v...
2: Ježíš, to se zase nablivu rokeři do krku.
3: Kup si auto v Direct Auto.
2: To se zase nablivu rokeři do krku.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka os...
2: Rokeři do krku.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka os... Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou to. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Totu 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Totu ještě 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Totu ještě nebylo. Taky Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Totu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v... se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 25 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Run. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.acení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz
4: Vítejte v
3: vozu zdarma. www.direct.auto.cz
4: Vítejte v kempu.
3: www.direct.auto.cz
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 860.
3: www.direct.auto.cz
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 860.
3: www.direct.auto.cz
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: CZ.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. Místo je 867, sektor G. Sektor G.

0: smažák. Říkej! A smažák. Říkej! Říkej! Říkej!
1: Kempovat. Kempovat můžeš i Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší.
1: www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská poje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech. A prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
3: Spotřební
2: na bene.cz.
3: Spotřební daň.
2: CZ.
3: Spotřební daň tvoří 14. Spotřební daň tvoří 14%. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ jeho rozpočtu. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. CZ pro bohatší Česko.
4: Šéfe,
3: pro bohatší Česko.
4: Šéfe. Šéfe, zas to netlačí. Potřebuje fe, zas to netlačí. Potřebuje novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi.
4: Tlačí. Potřebuje novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi.
4: Potřebuje novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi. Říkal jsem, že
4: starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, už toho moc nenafouká.
5: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web fouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe,
5: chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doruč shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doruč pro stlačený.

0: natlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No.
0: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No.
0: Pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz
1: To by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz To je fičák.
2: Utrhnout.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz To je fičák.
2: Utrhnout, sklidit.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz To je fičák.
2: Utrhnout, sklidit, očistit.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz To je fičák.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat.
0: To je fičák.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.
0: To je fičák.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. Vychutnat.
3: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte.
3: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky.
3: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky. Kilo za 99.
3: 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky. Kilo za 90.
3: Ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky. Kilo za 99,90. Vyberte si třeba hrachové lusky. Kilo za 99,90. A cibu. Cibuli lahůdkovou, třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazeksky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 29,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 23. Cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 23. června. Kovou svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerst
4: 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Právě jste naladili rádio
3: Kauflandu.
5: Právě jste naladili rádio Fortuna. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Bude to jízda. Nejlepší fotbalové hity. Držte se. Bude to jízda. Vsadím se, že vás hity. Držte se. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zve. Držte se. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze... Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. A teď všichni. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá. Všichni. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Na. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Minuloc. Fortuna. Dostane tě.

0: do hry. Fortuna, dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Fortuna, dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může... Fortuna, dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může... Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může... Tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz... Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti... Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní... Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Tatart vyhlašuje
0: závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákup.
0: Účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákup.
0: 18 let na hazardní hře.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
0: Let na hazardní hře.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším
0: hře.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano,
2: Tatart. Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivní.
2: Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží řízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 20 hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Datart. S výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: 9 dní. To je mazec.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: No to, že seš mle...
2: To je mazec.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: No to, že...
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem je...
1: Opravdový elektrospecialista.
3: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě ne...
1: Elektrospecialista.
3: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní... Projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabídky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální výzvy. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Ani výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovským mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop.

0: budoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom. www.projektantbudoucnosti.cz. Budoucnosti.cz.
1: Potisk dárky, CZ.

smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.

0: Od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Rock Rádio, co se děje? Muzika. Rock Rádio, co se děje? Rock Rádio, co se děje?
1: Hezké ráno.
0: Rock Rádio, co se děje?
1: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy.
0: Rock Rádio, co se děje?
1: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy.
0: Rádio, co se děje?
1: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Novou koncepcí České... Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Novou koncepcí České armády... Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Novou koncepcí České armády by se měla dnes... jsou tu krátké zprávy. Novou koncepcí České armády by se měla dnes za účasti prezidenta právě. Novou koncepcí České armády by se měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat... koncepcí České armády by se měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat... armády by se měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat Bezpečnostní rada státu. Se měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat Bezpečnostní rada státu. Pavel podle za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat Bezpečnostní rada státu. Pavel podle prezidenta Petra Pavla zabývat Bezpečnostní rada státu. Pavel podle odboru komunikace prezidenta Pavla zabývat Bezpečnostní rada státu. Pavel podle odboru komunikace Bezpečnostní rada státu. Pavel podle odboru komunikace prezidentské kanceláře rada státu. Pavel podle odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část. Pavel podle odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část zasedání. Odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část zasedání, která se bude týkat prezidentské kanceláře dorazí na část zasedání, která se bude týkat. Obom se v úterý podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko ne... podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí prezidenta Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdřív Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdřív shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdřív uzavřít dohodu. Zelenský doplnil, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdřív uzavřít dohodu. Zelenský doplnil, vyhrává válku a musí co nejdřív uzavřít dohodu. Zelenský doplnil, že mluvili tak a musí co nejdřív uzavřít dohodu. Zelenský doplnil, že mluvili taky o dalších protiruských dřív uzavřít dohodu. Zelenský doplnil, že mluvili taky o dalších protiruských dohodu. Zelenský doplnil, že mluvili taky o dalších protiruských sankcích. Zelenský doplnil, že mluvili taky o dalších protiruských sankcích i obranných kapacitách. Uplnil, že mluvili taky o dalších protiruských sankcích i obranných kapacitách Ukrajiny. Mluvili taky o dalších protiruských sankcích i obranných kapacitách Ukrajiny. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Maraných kapacitách Ukrajiny. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhracitách Ukrajiny. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlatý. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě běh. Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém. Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu. Ale na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu. 20letá česká reprezentantka vylepšila o 30 svůj čas. 20letá česká reprezentantka vylepšila o 30 svůj čas z diamantové ligy v Římě. Reprezentantka vylepšila o 30 svůj čas z diamantové ligy v Římě. Rokrádio vylepšila o 30 svůj čas z diamantové ligy v Římě.
0: Rokrádio
1: 30 svůj čas z diamantové ligy v Římě.
0: Rokrádio
1: čas z diamantové ligy v Římě.
0: Rokrádio počasí.
1: Diamantové ligy v Římě.
0: Rokrádio počasí.
1: Dnes bude oblačno a zataženo ligy v Římě.
0: Rok

0: relativně nová... Relativně nová... Relativně nová pecka od Lucie, takhle tě mám rád. Relativně nová pecka od Lucie, takhle tě mám rád, nebo no, nová, dobře, ona už... Relativně nová pecka od Lucie, takhle tě mám rád, nebo no, nová, dobře. Relativně nová pecka od Lucie, takhle tě mám rád, nebo no, nová, dobře, ona už je 8 let má. Nová pecka od Lucie, takhle tě mám rád, nebo no, nová, dobře, ona už je 8 let má na Lucie, takhle tě mám rád, nebo no, nová, dobře, ona už je 8 let má na svým letě mám rád, nebo no, nová, dobře, ona už je 8 let má na svým no, nová, dobře, ona už je 8 let má na svým čem? Dobře, ona už je 8 let má na svým čem? 8 let má na svým čem? Na svým na svým čem? Na svým čem? Na svým zápěstí 8 čárek, ale na svým zápěstí 8 čárek, ale pořád je to poměrně nová. Na svým zápěstí 8 čárek, ale pořád je to poměrně nová pecka. Zápěstí 8 čárek, ale pořád je to poměrně nová pecka. 8 čárek, ale pořád je to poměrně nová pecka. Cože, co říkáš? Ale pořád je to poměrně nová pecka. Cože, co říkáš? Tady pořád je to poměrně nová pecka v... Cože, co říkáš? Tady Anabel si mluví poměrně nová pecka v... Cože, co říkáš? Tady Anabel si mluví pro sebe, dobře. V... Cože, co říkáš? Tady Anabel si mluví pro sebe, dobře. Máme krátce po půl... Říkáš? Tady Anabel si mluví pro sebe, dobře. Máme krát... Tady Anabel si mluví pro sebe, dobře. Máme krátce po půl osmé, přátelé. Tady Anabel si mluví pro sebe, dobře. Máme krátce po půl osmé, přátelé. Si mluví pro sebe, dobře. Máme krátce po půl osmé, přátelé, tak pojďme na...
1: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej. Čerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Drábky v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok poledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělečníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na rok na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na rok Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na rok rádiu. Rokový dopoledne.

0: počasí.
1: Dnes bude oblačno a je zataženo místy
0: Rock Radio počasí.
1: Dnes bude oblačno a je zataženo místy přechodně i polojasno.
0: Radio počasí.
1: Dnes bude oblačno a je zataženo místy přechodně i
0: počasí.
1: Dnes bude oblačno a je zataženo místy přechodně i polojasno přehánky.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno a je zataženo místy přechodně i polojasno přehánky čekáme. Dnes bude oblačno a je zataženo místy přechodně i polojasno přehánky čekáme ráno jen ojedinile zataženo místy přechodně i polojasno přehánky čekáme ráno jen ojedinile postupně místy přechodně i polojasno přehánky čekáme ráno jen ojedinile postupně místy výjimečně se můžou polojasno přehánky čekáme ráno jen ojedinile postupně místy výjimečně se můžou vyskytnout i přehánky čekáme ráno jen ojedinile postupně místy výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky a večer by mělo postupně místy výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky a večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na Moravě teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na Moravě naměříme pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na Moravě naměříme až Ústí nad Orlicí se řeší vážná nehoda se zraněním na Třebovské ulici,
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz

0: světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy jsou nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000 příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Zvou ještě dnes na PED2026.cz.
1: Zvou vás autosalony
0: na PED2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký
0: 21.D2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u
0: O36.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u
0: CZ.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Trenýrkárna.cz
1: 5. června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Trenýrkárna.cz
1: Hej ty u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Trenýrkárna.cz
1: Hej ty ne. OC Europark ve Štěrboholích.
2: Trenýrkárna.cz
1: Hej ty ne ty.
2: Štěrboholích. Trenýrkárna.cz
1: Hej ty ne ty. Chceš
2: Trenýrkárna.cz
1: Hej ty ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
2: Trenýrkárna.cz
1: Hej ty ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
2: CZ.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhoty?
2: Hej ty.
1: Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Se slevou 30%? Není problém. Klikni na boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Na plutky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno z kódem.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš?
1: Kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz
4: Housebrand Café per favore.
3: Zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz
4: Housebrand Café per favore.
5: Si signora.
2: Trenýrkárna.cz
4: Housebrand Café per favore.
5: Si signora.
2: Trenýrkárna.cz
4: Housebrand Café per favore.
5: Si signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu.
4: Housebrand Café per favore.
5: Si signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu.
4: Café per favore.
5: Si signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
5: Si signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrandkáva.cz
7: Nemáš co na sebe?
6: Káva.cz
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trt. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Na kvádra tě nikdo

0: nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok pada. Vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem,
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. A vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
3: Nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek.
1: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma.
1: Si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit.
1: Každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na.
3: Netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nej.
3: Vadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a
3: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
3: Tak zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete
3: za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší
1: nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je
1: trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
1: Nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
1: Zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
1: Když uvidíte.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
1: Když uvidíte Albert.
3: Je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné.
3: CZ.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější
3: CZ.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo zase hledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 70 den u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79 kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů a 9,90. A kapsičky pro kočky Felix 44,50. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou dle srovnání k 10.6. K 10.6.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
7: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
7: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley. Celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Vypsaná
5: ulice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
6: A pozor, lístky. Dan Landa.
5: Harley.
6: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
6: A pozor, lístky.
5: Landa. Harley.
6: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
6: A pozor, lístky za nejlepší. Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš.

0: Black Sabbath a Paranoid. Black Sabbath a Paranoid na Rock Rádiu máme 6. Black Sabbath a Paranoid na Rock Rádiu Black Sabbath a Paranoid na Rock Rádiu máme 6 minut po půl osmí. Black Sabbath a Paranoid na Rock Rádiu máme 6 minut po půl osmí a ty si říkala, že Black Sabbath a Paranoid na Rock Rádiu máme 6 minut po půl osmí a ty si říkala, že je co za den. A Paranoid na Rock Rádiu máme 6 minut po půl osmí a ty si říkala, že je co za den.
1: Středa.
0: Rádiu máme 6 minut po půl osmí a ty si říkala, že je co za den.
1: Středa.
0: 6 minut po půl osmí a ty si říkala, že je co za den.
1: Středa.
0: A co to znamená?
1: Že
0: a ty si říkala, že je co za den.
1: Středa.
0: A co to znamená?
1: Že
0: si říkala, že je co za den?
1: Středa.
0: A co to znamená?
1: Že rozdáváme o hodinu dříve a ten moment? Středa.
0: A co to znamená?
1: Že rozdáváme o hodinu dříve a ten moment?
0: A co to znamená?
1: Že rozdáváme o hodinu dříve a ten moment je právě...
0: A co to znamená?
1: Že rozdáváme o hodinu dříve a ten moment je právě teď, takže kdo čeká na... Že rozdáváme o hodinu dříve a ten moment je právě teď, takže kdo čeká na vytouženou klimu... Rozdáváme o hodinu dříve a ten moment je právě teď, takže kdo čeká na vytouženou klimušku, mobily... Klimušku, mobily do ručky.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
1: Mobily do ručky.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot te emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Za vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovat zkoušíte to nejlepší ze

0: Jen do kruce pesk. A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hradec. A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hradec.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hradec.cz. Cenu koupíš jen do 25. června na www.hradec.cz.
1: Hlavní partner
0: jen do 25. června na www.hradec.cz.
1: Hlavní partner
0: června na www.hradec.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: www.hradec.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle www.hradec.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
0: CZ.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
3: To jsou Hrady.
0: www.hradec.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu
3: jsou Hrady.
0: www.hradec.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou
0: www.hradec.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile.
0: Hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Je partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Svět není,
4: ale dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Svět není jen samé slunce.
4: Extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Svět není jen samé slunce a
4: dat gratis a opakovaně.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný.
4: A opakovaně.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneuma. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbije, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím.
5: Nejlevnější pneu.cz.
6: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, to s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motorů. Ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. A zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbo. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbo. Je všude dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbo. Je všude tam, kde to voní benzín. Kukačka ve světě motosportu Marcel Herbo. Je všude tam, kde to voní benzínem. Ve světě motosportu Marcel Herbo. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motosportu Marcel Herbo. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá Marcel Herbo. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta. Rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
7: Řídíš rád
6: pátku na Rock Rádiu.
7: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
6: Rock Rádiu.
7: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
6: U nás.
7: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
6: U nás je to víc.
7: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
6: U nás je to víc než práce. Spedit.
7: Řídíš rád kamion nebo dodávku?

dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Čát kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. To víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spráce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/Kariéra. Firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/Kariéra. Asi svých řidičů váží. Spedit.cz/Kariéra. Uváží. Spedit.cz/Kariéra. Spedit.cz/Kariéra. CZ/Kariéra. Rok kariéra.

0: Nakonec teda kyně, tak já jsem hudební pančetel, tak to se moc nepočítá. No ale počkej, tak kde si bude nakonec teda dcera chladit, nebo hudební pančetel, tak to se moc nepočítá. No ale počkej, tak kde si bude nakonec teda dcera chladit, nebo ty si bude, tak to se moc nepočítá. No ale počkej, tak kde si bude nakonec teda dcera chladit, nebo ty si budeš chladit, počítá. No ale počkej, tak kde si bude nakonec teda dcera chladit, nebo ty si budeš chladit. Ta dcera chladit, nebo ty si budeš chladit.
1: Bude si dcera chladit na chatě, kterou máme kousek od Kadaně.
0: Ty si budeš chladit.
1: Bude si dcera chladit na chatě, kterou máme kousek od Kadaně, takže... Bude si dcera chladit na chatě, kterou máme kousek od Kadaně, takže určitě to bude pro ní. Bude si dcera chladit na chatě, kterou máme kousek od Kadaně, takže určitě to bude pro ní a předám jí na chatě, kterou máme kousek od Kadaně, takže určitě to bude pro ní a máme kousek od Kadaně, takže určitě to bude pro ní a předám jí kousek od Kadaně, takže určitě to bude pro ní a předám jí její výhru za ně. Takže určitě to bude pro ní a předám jí její výhru. Předám jí její výhru.
0: No tak prosím tě, Míšo, my... Gratulace. No tak prosím tě, Míšo, my nebudeme...
1: Gratulace.
0: No tak prosím tě, Míšo, my nebudeme zdržovat, protože počítám, že ty... No tak prosím tě, Míšo, my nebudeme zdržovat, protože počítám, že ty půjdeš někam jako mentál. No tak prosím tě, Míšo, my nebudeme zdržovat, protože počítám, že ty půjdeš někam jako. No tak prosím tě, Míšo, my nebudeme zdržovat, protože počítám, že ty půjdeš někam jako mentál. Míšo, my nebudeme zdržovat, protože počítám, že ty půjdeš někam jako mentální podpora. Takže držíme palce, no. Dceři. Zdržovat, protože počítám, že ty půjdeš někam jako mentální podpora. Takže držíme palce, no. Dceři. Tam, že ty půjdeš někam jako mentální podpora. Takže držíme palce, no. Dceři. Moc od nás pozdravuj, Klimuš, no. Půjdeš někam jako mentální podpora, takže držíme palce, no. Dceři, moc od nás pozdravuj, Klimuš, no. Jako mentální podpora, takže držíme palce, no. Dceři, moc od nás pozdravuj, Klimušku,
1: moc krát děkujem.
0: Podpora, takže držíme palce, no. Dceři, moc od nás pozdravuj, Klimušku,
1: moc krát děkujem.
0: Klimošku si samozřejmě držíme palce, no. Dceři, moc od nás pozdravuj, Klimošku.
1: Moc krát děkujem.
0: Klimošku si samozřejmě moc. Dceři, moc od nás pozdravuj, Klimošku.
1: Moc krát děkujem.
0: Klimošku si samozřejmě pozdravuj, Klimošku.
1: Moc krát děkujem.
0: Klimošku si samozřejmě moc užijte. Klimošku.
1: Moc krát děkujem.
0: Klimošku si samozřejmě moc užijte v rámci možností ono to léto.
1: Děkujem.
0: Klimošku si samozřejmě moc užijte v rámci možností ono to léto ještě třeba se ukáže. Klimošku si samozřejmě moc užijte v rámci možností ono to léto ještě třeba se ukáže, že bude vedro, tyka. Moc užijte v rámci možností ono to léto ještě třeba se ukáže, že bude vedro, tyka. Tady Zuzka hlásila něco, že za chvíli ještě třeba se ukáže, že bude vedro, tyka. Tady Zuzka hlásila něco, že za chvíli zase budou vedra. No,
1: budou.
0: Ukáže, že bude vedro, tyka. Tady Zuzka hlásila něco, že za chvíli zase budou vedra.
1: No,
0: tady Zuzka hlásila něco, že za chvíli zase budou vedra. No, hlásila něco, že za chvíli zase budou vedra.
1: No,
0: no, takže se za chvíli zase budou vedra. No, no, takže si myslím, že ji využijete. No a zase budou vedra. No, no, takže si myslím, že ji využijete. No a zase se někdy ozvěte. Vedra. No, no, takže si myslím, že ji využijete. No a zase se někdy ozvěte. No, takže si myslím, že ji využijete. No a zase se někdy ozvěte. Budem rádi.
1: No.
0: Takže si myslím, že ji využijete. No a zase se někdy ozvěte. Budem rádi.
1: No, paráda. Já
0: myslím, že ji využijete. No a zase se někdy ozvěte. Budem rádi.
1: No, paráda. Já vám moc.
0: No a zase se někdy ozvěte. Budem rádi.
1: No, paráda. Já vám moc krát děkuji i za dceru.
0: Se někdy ozvěte. Budem rádi.
1: No, paráda. Já vám moc krát děkuji i za dceru. Moc krát děkuji.
0: Budem rádi.
1: No, paráda. Já vám moc krát děkuji i za dceru. Moc krát děkuji. Určitě to. No, paráda. Já vám moc krát děkuji i za dceru. Moc krát děkuji. Určitě to dneska dopadne dobře. A já vám moc krát děkuji i za dceru. Moc krát děkuji. Určitě to dneska dopadne dobře. A i za dceru. Moc krát děkuji. Určitě to dneska dopadne dobře. A milujeme vaše rádio. Určitě to dneska dopadne dobře. A milujeme vaše rádio. To dneska dopadne dobře. A milujeme vaše rádio. Vy jste náš top jedna teda, bože, a milujeme vaše rádio, vy jste náš top jedna teda, posloucháme vás, a milujeme vaše rádio, vy jste náš top jedna teda, milujeme vaše rádio, vy jste náš top jedna teda, posloucháme vás všude, v práci, vaše rádio, vy jste náš top jedna teda, posloucháme vás všude, v práci, v autě, top jedna teda, posloucháme vás všude, v práci, v autě, doma, všude, posloucháme vás všude, v práci, v autě, doma, všude.

0: A jsme zpátky v 7 hodin a 39 minut. A jsme zpátky v 7 hodin a 39 minut. A jsme zpátky v 7 hodin a 39 minut. A dnešní šťastliv jsme zpátky v 7 hodin a 39 minut. A dnešní šťastlivkyní, která zpátky v 7 hodin a 39 minut. A dnešní šťastlivkyní a 39 minut. A dnešní šťastlivkyní, která získává klimušku 9 minut. A dnešní šťastlivkyní, která získává klimušku je nebo a dnešní šťastlivkyní, která získává klimušku je nebo klimušku senk je nebo klimušku senkor z Wi-Fi je Míša Skadaně. Dobré ráno, klimušku senkor z Wi-Fi je Míša Skadaně. Dobré ráno přejeme. Dobré. Senkor z Wi-Fi je Míša Skadaně. Dobré ráno přejeme.
1: Dobré ráno.
0: Míša Skadaně. Dobré ráno přejeme.
1: Dobré ráno. Zdravím všechny rockerky, rockery.
0: Dobré ráno přejeme.
1: Dobré ráno. Zdravím všechny rockerky, rockery.
0: Ráno přejeme.
1: Dobré ráno. Zdravím všechny rockerky, rockery.
0: Míšo, prosím tě, nám se...
1: Dobré ráno. Zdravím všechny rockerky, rockery.
0: Míšo, prosím tě, nám se tady stala taková věc.
1: Zdravím všechny rockerky, rockery.
0: Míšo, prosím tě, nám se tady stala taková věc, že...
1: Rockerky, rockery.
0: Míšo, prosím tě, nám se tady stala taková věc, že... Míšo, prosím tě, nám se tady stala taková věc, že o tu klimošku si právě sdílela, ona nám to i psala, že zrovna odešla někam na potítko, protože dělá státnice.
1: Ano, my jsme dojeli...
0: Nám to i psala, že zrovna odešla někam na potítko, protože dělá státnice.
1: Ano, my jsme dojeli právě před chviličkou do...
0: Ona odešla někam na potítko, protože dělá státnice.
1: Ano, my jsme dojeli právě před chviličkou...
0: Na potítko, protože dělá státnice.
1: Ano, my jsme dojeli právě před chviličkou do Plzně, kde...
0: Státnice.
1: Ano, my jsme dojeli právě před chviličkou do Plzně, kde... Ano, my jsme dojeli právě před chviličkou do Plzně, kde skládá státní... My jsme dojeli právě před chviličkou do Plzně, kde skládá státní zkoušku poslední, čili už obhajobu teda, obhajobu z diplomové práce.
0: Diplomky, tak, no a...
1: Obhajobu teda, obhajobu z diplomové práce.
0: Diplomky, tak, no a co dcera studuje?
1: Obhajobu z diplomové práce.
0: Diplomky, tak, no a co dcera studuje?
1: Pedagogickou školu.
0: No a co dcera studuje?
1: Pedagogickou školu, první stupeň.
0: Dcera studuje?
1: Pedagogickou školu, první stupeň základních škol.
0: Takže z ní...
1: Pedagogickou školu, první stupeň základních škol.
0: Takže z ní bude pančelka?
1: Pedagogickou školu, první stupeň základních škol.
0: Takže z ní bude pančelka?
1: Školu, první stupeň základních škol.
0: Takže z ní bude pančelka?
1: Ani, ano, ano.
0: Takže kolegyně.
1: Základních škol.
0: Takže z ní bude pančelka.
1: Ani, ano, ano.
0: Takže kolegyně. Takže z ní bude pančelka.
1: Ani, ano, ano.
2: Takže kolegyně tvoje.
0: No skoro kolegyně, tak já. Takže z ní bude pančelka.
1: Ani, ano, ano.
2: Takže kolegyně tvoje.
0: No skoro kolegyně, tak já jsem.
1: Ani, ano, ano.
2: Takže kolegyně tvoje.
0: No skoro kolegyně, tak já jsem hudební pančetel.
1: Ani, ano, ano.
2: Takže kolegyně tvoje.
0: No skoro kolegyně, tak já jsem hudební pančetel, tak to se moc nepočítá.
2: No. Takže kolegyně tvoje.
0: No skoro kolegyně, tak já jsem hudební pančetel, tak to se moc nepočítá. No ale počkej, tak no skoro kolegyně, tak já jsem hudební pančetel, tak to se moc nepočítá. No ale počkej, tak kde si bude

0: nás takže, moc těší.
1: No, všude. V práci, v autě, doma, všude.
0: Je, to nás takže, moc těší.
1: No, takže vy jste prostě topka. V práci, v autě, doma, všude.
0: Je, to nás takže, moc těší.
1: No, takže vy jste prostě topka naše a doma, všude.
0: Je, to nás takže, moc těší.
1: No, takže vy jste prostě topka naše a
0: strašně moc těší.
1: No, takže vy jste prostě topka naše a strašně mě to ale
0: těší.
1: No, takže vy jste prostě topka naše a strašně mě to ale fakt, no, takže vy jste prostě topka naše a strašně mě to ale fakt strašně jste prostě topka naše a strašně mě to ale fakt strašně mě to potěšilo tohle, co se dneska odehrálo.
2: Tak jsme moc rádi, že potkáme naživo.
1: Ano, bylo by to fajn. Určitě se ozvem, až vás někdy uvidíme.
2: Dobře. Dobře.
0: Tak krásný den a gratulujeme.
1: A vám taky zdravím, Anabel. Mějte se krásně.
0: Tak krásný den a gratulujeme.
1: A vám taky zdravím, Anabel. Mějte se
0: krásně. Gratulujeme.
1: A vám taky zdravím, Anabel. Mějte se krásně.
2: Hezký ráno. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná. Senkor.
2: No tak už tvůj oblíbenec další.
0: Výkonná, tichá, snadno přenesná, to je.
2: Cestě.

Nemusíš bejt... Nemusíš bejt mánička, abys byl rok. Nemusíš bejt mánička, abys byl rocker. Nemusíš bejt mánička, abys byl rocker. Nemusíš bejt mánička, abys byl rocker. Rock je slušná... Nemusíš bejt mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. A muzika pro všechny. Pro všechny.

0: se nejdříve jednoho dne rozhodli pěšky do Santiago de Compostela. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodli pěšky do Santiago de Compostela. V jedněch botech je de Compostela, v jedněch botech jednom tričku a jedněch kraťase. Což vpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká, v jedněch botech jednom tričku a jedněch kraťase. Což vpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká, v knize tričku a jedněch kraťase. Což vpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká, v knize, kterou o své cestě napsal, kraťase. Což vpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká, v knize, kterou o své cestě napsal, což vpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká, v knize, kterou o své cestě napsal, nejtěžší věc na cestě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká, v knize, kterou o své cestě napsal, nejtěžší věc na cestě není to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách. Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách. Cesta do kompy a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách. Cesta do kompost. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách. Cesta do Kompostely. Mohl prozradit, proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách. Cesta do Kompostely byla teprve začátkem sebepoznání. Proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách. Cesta do Kompostely byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatov pořadu o motorkách. Cesta do Kompostely byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně delší. Splnil si jeden ze svých snů. Koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní. Podstatně delší. Splnil si jeden ze svých snů. Koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní. Splnil si jeden ze svých snů. Koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní. Kam? No původně ze svých snů. Koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní. Kam? No původní. Kam? No původní plán bylo dojet k Indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. Ale když se podíváte na web. Ludva Klatovský.com nebo na Facebook Ludva Klatovský, zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo. Ludva každý den doplňuje své zážitky aktuálně v Rusku a jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost.
1: Rock Radio.
0: A jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost.
1: Rock Radio. Moto.
0: Rozhodně stojí za vaši pozornost.
1: Rock Radio. Moto keci.
0: Za vaši pozornost.
1: Rock Radio. Moto keci. Rock Radio. Moto keci. Rock Radio. Moto keci. Radio. Moto keci. To keci.

0: Avantage. Avantage. Avantage a čarodějnice v 7:49. Avantage a čarodějnice v 7:49 na Rock Rádiu. Určitě každá a čarodějnice v 7:49 na Rock Rádiu. Určitě každý dějnice v 7:49 na Rock Rádiu. Určitě každý máme ve svém okolí 49 minut na Rock Rádiu. Určitě každý máme ve svém okolí a ne třeba ani tak 9 minut na Rock Rádiu. Určitě každý máme ve svém okolí a ne třeba ani tak dalekým nějakou Rock Rádiu. Určitě každý máme ve svém okolí a ne třeba ani tak dalekým nějakou čarodějnici. Máme ve svém okolí a ne třeba ani tak dalekým nějakou čarodějnici. A ne třeba ani tak dalekým nějakou čarodějnici. Ani tak dalekým nějakou čarodějnici. Dalekým nějakou čarodějnici. Tebe jsem čarodějnici. Tebe jsem nemyslel. Tebe jsem nemyslel.
1: Já jsem nemyslel.
0: Tebe jsem nemyslel.
1: Já jsem nemyslel.
0: Tebe jsem nemyslel.
1: Já jsem nemyslel. Já jsem čarodějnice, ale teď nás... Já jsem nemyslel. Já jsem čarodějnice, ale teď nás nečeká čarodějnice, ale Marcel. Já jsem nemyslel. Já jsem čarodějnice, ale teď nás nečeká čarodějnice, ale... Já jsem čarodějnice, ale teď nás nečeká čarodějnice, ale Marcel. Jeho mu to kecí. Ale teď nás nečeká čarodějnice, ale Marcel. Jeho mu to kecí.
0: Vítejte v ústavu.
1: To nás nečeká čarodějnice, ale Marcel. Jeho mu to kecí.
0: Vítejte v ústavu.
1: Motoke... Čeká čarodějnice, ale Marcel. Jeho mu to kecí.
0: Vítejte v ústavu.
2: Motokeci
1: Marcel. Marcel. Jeho mu to kecí.
0: Vítejte v ústavu.
2: Motokeci.
0: Vítejte v ústavu.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
0: Ačkoliv je v ústavu.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Ačkoliv je v našich končinách.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu.
2: Keci Marcela Herbolta.
3: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo...
2: Marcela Herbolta.
3: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřenej a... Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřenej a slovo alkoholik. Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřenej a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který u nás spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 325 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si lidé dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou Atovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámo řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámo se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoši ho odvezli do Beřkovic, to věc naproti alkoholní Ludva.

0: o nikom jiným než o Sinéad O'Connor, Sinéad, která samozřejmě není o nikom jiným než o Sinéad O'Connor, která samozřejmě není o nikom jiným než o Sinéad O'Connor.
1: Ano, a my máme 2 minuty
0: o nikom jiným než o Sinéad O'Connor.
1: Ano, a my máme 2 minuty před 8, to znamená jediný
0: než o Sinéad O'Connor.
1: Ano, a my máme 2 minuty před 8, to znamená jediný
0: na Sinéad O'Connor.
1: Ano, a my máme 2 minuty před 8, to znamená jediný dáme si
0: Connor.
1: Ano, a my máme 2 minuty před 8, to znamená jediný dáme si poslední společný zprávy. A my máme 2 minuty před 8, to znamená jediný dáme si poslední společný zprávy počasí a dopravu. 2 minuty před 8, to znamená jediný dáme si poslední společný zprávy počasí a dopravu.
2: Různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkohol XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětský alkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vloj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kauflhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kauflousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland. Jen 19,90 až do 23. června. Kaufland. Jen do konce června. Až do 23. června. Kaufland. Jen do konce června. Zakoupíte 3. června. Kaufland. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobrně Kaufland. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže koupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Monkey Business permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Monkey Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Monkey Business Richard Miller Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, 800 korun. Horkýže slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben. Horkýže slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Zde vystoupí Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Zde vystoupí Otler, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Zde vystoupí od 11. do 13. září. Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Do konce června.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo ne... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo... Máš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď se, chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrády, do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrády, kdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovi.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokoviradio. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokoviradio.cz. I na e-shopu Rokrádia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponda na www.rokoviradio.cz.

0: Radio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Rokový Radio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. CZ. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadrka, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádkiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio.cz dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio.cz. Slušný hadry na www. Rokový rádio.cz.
1: Stavebniny dek přináší
0: Mekry na www. Rokový rádio.cz. www. Rokový rádio.cz.
1: Stavebniny dek přináší Megaakci.
0: Rokový rádio.cz.
1: Stavebniny dek přináší Megaakci.
0: CZ.
1: Stavebniny dek přináší Megaakci. K pěti balením. Stavebniny dek přináší Megaakci. K pěti balením rychle tuhnout samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapeiky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách dek 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální ve stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. 6. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz. Pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.
2: Mami, tati, víte kam...
1: Penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
1: Zdarma. Více na dek.cz.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
1: Na dek.cz.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Dozo chleby! Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Dozo chleby! Tam můžeme krmit daňky. Víte kam pojedeme na výlet? Dozo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobra z výlet? Dozo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobra... Dozo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy! A mají tam i lvy! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a mají ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jest, mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jest vy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam... Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak tady. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co je? A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo, tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby.
3: Vedro jako na Sahaře.
2: Tak co jedeme? Zoo chleby.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás.
2: Jedeme? Zoo chleby.
3: Vedro jako na Sahaře? Mám...
2: Zoo chleby.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobil...
2: Chleby.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě.

0: Přenosná ovladače Sencor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. I na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Sencor již od ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Sencor i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Sencor již od 5990 mobil. Mobilní klimatizace Sencor již od 5900 mobilní klimatizace Sencor již od 5999 korun v prodejní síti Sencor již od 5999 korun v prodejní síti Datart již od 5999 korun v prodejní síti Datart 999 korun v prodejní síti Datart
1: Sencor
0: Honda 99 korun v prodejní síti Datart
1: Sencor
0: Honda přiváží korun v prodejní síti Datart
1: Sencor
0: Honda přiváží žhavou letní na síti Datart
1: Sencor
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku
1: Sencor
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku ušetřete Honda přiváží žhavou letní nabídku ušetřete při koupě rodinného CR-V Honda přiváží žhavou letní nabídku ušetřete při koupě rodinného CR-V až žhavou letní nabídku ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun nabídku ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za BRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu 1000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu přesvědčte získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu přesvědčte se že jízda hybridním vozem může být SUV za bezkonkurenční cenu přesvědčte se že jízda hybridním vozem může být bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams. The power of dreams. Streams.
2: Střešní okna fenestra. Střešní okna fenestra.
3: Fenestra?
2: Střešní okna fenestra. Střešní okna fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní. Střešní okna fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna. Střešní okna fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40
3: fenestra. Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40
3: fenestra.
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna fenestra. Jsem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna fenestra. 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Fenestra? Ano, česká střešní okna fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Ano, česká střešní okna fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Střešní okna fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Fenestra. Fenestra.cz. Fenestra.

Rádio. Rock Rádio. Správy. Rock Rádio.

Within Within Temptation na rok. Within Temptation na rok rádiu s peckou Shined, která Within Temptation na rok rádiu s peckou Shined. Within Temptation na rok rádiu s peckou Shined, která samozřejmě není o nikom jiném. Within Temptation na rok rádiu s peckou Shined, která samozřejmě není o nikom jiném. Temptation na rok rádiu s peckou Shined, která samozřejmě není o nikom jiném než o Shined O'Connor. Rok rádiu s peckou Shined, která samozřejmě není

0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po osmé, jdeme na další zprávy. Hezké ráno, máme krátce po osmé, jdeme na další zprávy. Hezké ráno, máme krátce po osmé, jdeme na další zprávy. Hezké ráno, máme krátce po osmé, jdeme na další zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech. Ráno, máme krátce po osmé, jdeme na další zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech. Zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. O veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se čtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jedná sledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání předem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi o předloženou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat. Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi o předloze, která má umožnit vládě. Vystrčil očekává košatou diskuzi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a rámce rozpočtu do roku 2036. Prezident Petr Pavel u financování do roku 2036. Prezident Petr Pavel u financování a provoz 2036. Prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize 2036. Prezident Petr Pavel u financování a provozu České financování a provozu České televize a veřejnoprávního rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl z České televize a veřejnoprávního rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo televize a veřejnoprávního rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na návštěvě Vysočiny. Řekl také, že neslyšel. Řekl také, že neslyšel žádné zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli převést financování.

pouze vůli převést financování na stát. Postup pod žádné zdůvodnění ani analýzu. Pouze vůli převést financování na stát. Postup ani analýzu. Pouze vůli převést financování na stát. Postup podle něj není šťastný. Pouze vůli převést financování na stát. Postup podle něj není šťastný. Financování na stát. Postup podle něj není šťastný. Doprava v Hormuzském průlivu se ani na stát. Postup podle něj není šťastný. Doprava v Hormuzském průlivu se ani dva dny postup podle něj není šťastný. Doprava v Hormuzském průlivu se ani dva dny po oznámení a není šťastný. Doprava v Hormuzském průlivu se ani dva dny po oznámení americko-íránské dohody nezlepšila. Informuje o tom agentura AFP. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na platformu pro sledování námořní dopravy. Podle ní propluly v AFP s odvoláním na platformu pro sledování námořní dopravy. Podle ní propluly včera Hormuzským průlivem pouze čtyři lodě, což je zhruba stejně jako minulý týden. Dnes bude oblačno až zataženo místy. Večer by pak mělo srážek opět ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 25 stupni Celsia.

0: 24 stupni Celsia, na jižní Moravě naměříme až 27. Až 25 stupni Celsia, na jižní Moravě naměříme až 27. Stupni Celsia, na jižní Moravě naměříme až 27. Na jižní Moravě naměříme až 27. Na jižní Moravě naměříme až 27.
1: Ať už prší,
0: naměříme až 27.
1: Ať už prší nebo paří slunce,
0: 27.
1: Ať už prší nebo paří slunce, ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 8. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do ní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Dobrá. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Časí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D5 se opatrně ve směru na Rozvad. Na 85. kilometru narazilo auto do svodidel, jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy. Bouralo se taky v Děčíně, na silnici číslo 13 a v Praze v ulici Barrandovu.
2: Viditelný zážitek v
0: ulici Barrandovu.
2: Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: Rokovej rozjezd. Rock Radio, Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno.
0: Rock Radio, Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rock Radio, Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať je prostřední den týdne.
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať je prostřední den týdne naprostřední.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať je prostřední den týdne na prostředníček.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať je prostřední den týdne na prostředníček.
1: No, čumáci.
2: Ať je prostřední den týdne na prostředníček na ten ideálně nem. Ať je prostřední den týdne na prostředníček na ten ideálně nem. Vám řeje Honza.
3: Anabel.
2: Ať je prostřední den týdne na prostředníček na ten ideálně nem. Vám řeje. Prostřední den týdne na prostředníček na ten ideálně nem. Vám řeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Na prostředníček na ten ideálně nem. Vám řeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8 ve středu na ten ideálně nem. Vám řeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8 ve středu 17. Typo 8. ve středu 17. června. Přátelé, čeká nás poslední společná středu 17. června. Přátelé, čeká nás poslední společná hodinka 17. června. Přátelé, čeká nás poslední společná hodinka
3: v tý vám prozradíme
2: června. Přátelé, čeká nás poslední společná hodinka
3: v tý vám prozradíme například kdo
2: nás poslední společná hodinka
3: v tý vám prozradíme například kdo k nám míří za hvězdního hosta
2: společná hodinka.
3: V tý vám prozradíme například, kdo k nám míří za hvězdního hosta. V tý vám prozradíme například, kdo k nám míří za hvězdního hosta.
2: Taky si v půl
3: prozradíme například, kdo k nám míří za hvězdního hosta.
2: Taky si v půl devátý zahrajeme další hospod.
3: Kdo k nám míří za hvězdního hosta.
2: Taky si v půl devátý zahrajeme další hospodský kvíz.
3: K nám míří za hvězdního hosta.
2: Taky si v půl devátý zahrajeme další hospodský kvíz.
3: Hvězdního hosta.
2: Taky si v půl devátý zahrajeme další hospodský kvíz. Taky si v půl devátý zahrajeme další hospodský kvíz.
3: Ano, to se můžete těšit, kromě toho skvělá.
2: Taky si v půl devátý zahrajeme další hospodský kvíz.
3: Ano, to se můžete těšit, kromě toho skvělá muzika.
2: Devátý zahrajeme další hospodský kvíz.
3: Ano, to se můžete těšit, kromě toho skvělá muzika.
2: Další hospodský kvíz.
3: Ano, to se můžete těšit, kromě toho skvělá muzika.
2: Třeba.
3: Ano, to se můžete těšit, kromě toho skvělá muzika.
2: Třeba vanastovky, slečna Anna je...
3: To si můžete těšit, kromě toho skvělá muzika.
2: Třeba vanastovky, slečna Anna je za vodou.
3: Těšit, kromě toho skvělá muzika.
2: Třeba vanastovky, slečna Anna je za...
3: Skvělá muzika.
2: Třeba vanastovky, slečna Anna je za vodou.
3: To je o mně.
2: Třeba vanastovky, slečna Anna je za vodou.
3: To je o mně.
2: Pod vodou. Vanastovky, slečna Anna je za vodou.
3: To je o mně.
2: Pod vodou. Na Anna je za vodou.
3: To je o mně.
2: Pod vodou. Je za vodou.
3: To je o mně.
2: Pod vodou.
3: To je o mně.
2: Pod vodou.
0: Rok.
2: Pod vodou.
0: Rok rád.
2: Pod vodou.

nezabíjí, ona se v zrcadle. Kráska se nezabíjí, ona se v zrcadle chodí. Kráska se nezabíjí, ona se v zrcadle chodí. Kráska se nezabíjí, ona se v zrcadle chodí. Se nezabíjí, ona se v zrcadle chodí. Tak prý, ona se v zrcadle.

0: Kapela Aerosmith si totiž vzala kluky z Megadeth s kapelou Aerosmith. Kapela Aerosmith si totiž vzala kluky z Megadeth sebou na turné po Spojených státech jako předkapelu. A protože Dave Mustaine kluky z Megadeth sebou na turné po Spojených státech jako předkapelu.
1: Zadnici z každé strany.
0: Vůbec nevím, o kom mluvíš.
1: Taky ne, ale ty to nejseš, buď v klidu.
0: Ježiš, tez.

0: Mě to kýž zakračí.
1: Ale ty no. To nejseš, buď v klidu.
0: Ježiš, to je.
1: Mě to kýž... To... Nejseš, buď v klidu.
0: Ježiš, to je. Mě to kýž zadnicem, ježiš, to je. Mě to kýž zadnicem moc mejt nebaví, ale... Mě to kýž zadnicem moc mejt nebaví, ale tak jako... Mě to kýž zadnicem moc mejt nebaví, ale tak jako to by bych samozřejmě ošplíchnul. Mě to kýž zadnicem moc mejt nebaví, ale tak jako to by bych samozřejmě ošplíchnul. Mě to kýž zadnicem moc mejt nebaví, ale tak jako to by bych samozřejmě ošplíchnul, kdyby si chtěla.
1: Velmi laskav, kolego.
0: Moc mejt nebaví, ale tak jako to by bych samozřejmě ošplíchnul, kdyby si chtěla. Velmi ale tak jako to by bych samozřejmě ošplíchnul, kdyby si chtěla.
1: Velmi laskav, kolego.
0: To bych samozřejmě ošplíchnul, kdyby si chtěla.
1: Velmi laskav, kolego.
0: Mě ošplíchnul, kdyby si chtěla.
1: Velmi laskav, kolego.
0: No tak pojďme radši. Ošplíchnul, kdyby si chtěla.
1: Velmi laskav, kolego.
0: No tak pojďme radši.
1: Laskav, kolego.
0: No tak pojďme radši zpátky. Ošplíchnul. No tak pojďme radši zpátky na muziku. Tohle je Bruce Springsteen. No tak pojďme radši zpátky na muziku. Tohle je Bruce Springsteen, born in the USA na Rock Rádiu. Pojďme radši zpátky na muziku. Tohle je Bruce Springsteen, born in the USA na Rock Rádiu. Tohle je Bruce Springsteen, born in the USA na Rock Rádiu. Springsteen, born in the USA na Rock Rádiu. Born in the USA na Rock Rádiu. USA na Rock Rádiu.

Foo Fighters. Foo Fighters dohráli svůj... Foo Fighters dohráli... Foo Fighters dohráli svůj chůzi Walk v 8 hodin. Foo Fighters dohráli svůj chůzi Walk v 8 hodin a 12. Foo Fighters dohráli svůj chůzi Walk v 8 hodin a 12 minut. My doufáme, Foo Fighters dohráli svůj chůzi Walk v 8 hodin a 12 minut. My doufáme, že už vy svůj chůzi Walk v 8 hodin a 12 minut. My doufáme, že už vy někde couráte v 8 hodin a 12 minut. My doufáme, že už vy někde couráte v práci a my a 12 minut. My doufáme, že už vy někde couráte v práci a my vám k tomu hrajeme. My doufáme, že už vy někde couráte v práci a my vám k tomu hrajeme slušnou muziku. A teď vám k tomu budeme, že už vy někde couráte v práci a my vám k tomu hrajeme slušnou muziku. A teď vám k tomu budeme vyprávět, kde couráte v práci a my vám k tomu hrajeme slušnou muziku. A teď vám k tomu budeme vyprávět něco z historické práce a my vám k tomu hrajeme slušnou muziku. A teď vám k tomu budeme vyprávět něco z historického okna. My vám k tomu hrajeme slušnou muziku. A teď vám k tomu budeme vyprávět něco z historického okna. Moje oblíbená historka, slušnou muziku. A teď vám k tomu budeme vyprávět něco z historického okna. Moje oblíbená historka další. A teď vám k tomu budeme vyprávět něco z historického okna. Moje oblíbená historka další. Budeme vyprávět něco z historického okna. Moje oblíbená historka další. Něco z historického okna. Moje oblíbená historka další. Kapela Megadeth se aktuálně loučí se svou historickým okna. Moje oblíbená historka další. Kapela Megadeth se aktuálně loučí se svou oblíbená historka další. Kapela Megadeth se aktuálně loučí se svou hudební kariérou. No ale další. Kapela Megadeth se aktuálně loučí se svou hudební kariérou. No ale 22 let zpátky. Kapela Megadeth se aktuálně loučí se svou hudební kariérou. No ale 22 let zpátky. Megadeth se aktuálně loučí se svou hudební kariérou. No ale 22 let zpátky. V roce 94 se loučili taky loučí se svou hudební kariérou. No ale 22 let zpátky. V roce 94 se loučili taky se svou hudební kariérou. No ale 22 let zpátky. V roce 94 se loučili taky kariérou. No ale 22 let zpátky. V roce 94 se loučili taky. A to s aktuální koncertem 22 let zpátky v roce 94 se loučili taky. A to s aktuální v roce 94 se loučili taky. A to s aktuální koncertní šňůrou s kapelou Erush 94 se loučili taky. A to s aktuální koncertní šňůrou s kapelou Erushmit se loučili taky. A to s aktuální koncertní šňůrou s kapelou Erushmit. Kapela Erush. A to s aktuální koncertní šňůrou s kapelou Erushmit. Kapela Erush a to s aktuální koncertní šňůrou s kapelou Erushmit. Kapela Erush koncertní šňůrou s kapelou Erushmit.

0: Písnička o Bismarcku od Sabatonu v 8 hodin a 23. Písnička o Bismarcku od Sabatonu v 8 hodin a 23 minut. Dneska o Bismarcku od Sabatonu v 8 hodin a 23 minut. Dneska, kdybyste to náhodou nevěděli, v 8 hodin a 23 minut. Dneska, kdybyste to náhodou nevěděli, a 23 minut. Dneska, kdybyste to náhodou nevěděli, je středa.
1: Je to tak.
0: 23 minut. Dneska, kdybyste to náhodou nevěděli, je středa.
1: Je to
0: minut. Dneska, kdybyste to náhodou nevěděli, je středa.
1: Je to tak, je středa a jako každý...
0: Kdybyste to náhodou nevěděli, je středa.
1: Je to tak, je středa a jako každou středu i...
0: Věděli, je středa.
1: Je to tak, je středa a jako každou středu i dnes...
0: Je středa.
1: Je to tak, je středa a jako každou středu i dnes k nám dorazí hvězdní hosté. Je to tak, je středa a jako každou středu i dnes k nám dorazí hvězdní hosté. Je středa a jako každou středu i dnes k nám dorazí hvězdní hosté.
0: A dnes
1: jako každou středu i dnes k nám dorazí hvězdní hosté.
0: A dneska budou už po devátý s Kamilem.
1: I dnes k nám dorazí hvězdní hosté.
0: A dneska budou už po devátý s Kamilem.
1: Dorazí hvězdní hosté.
0: A dneska budou už po devátý s Kamilem.
1: Hvězdní hosté.
0: A dneska budou už po devátý s Kamilem zářit a oslňovat v éteru Rock Rádia. A dneska budou už po devátý s Kamilem zářit a oslňovat v éteru. Dneska budou už po devátý s Kamilem zářit a oslňovat v éteru Rock Rádia kapela. Devátý s Kamilem zářit a oslňovat v éteru Rock Rádia kapela Seven. Zářit a oslňovat v éteru Rock Rádia kapela Seven. A musím je říct, že jsou z... Oslňovat v éteru Rock Rádia kapela Seven. A musím je říct, že jsou z Mladé Boleslavy, aby jsme z Rock Rádia kapela Seven. A musím je říct, že jsou z Mladé Boleslavy, aby jsme kapela Seven a musím je říct, že jsou z Mladé Boleslavy, aby jsme správně určili jejich polohu pro... A musím je říct, že jsou z Mladé Boleslavy, aby jsme správně určili jejich polohu, protože že jsou z Mladé Boleslavy, aby jsme správně určili jejich polohu, protože ty kapely tady jsou Boleslavy, aby jsme správně určili jejich polohu, protože ty kapely tady jsou dvě, které se tak jmenují. Jsme správně určili jejich polohu, protože ty kapely tady jsou dvě, které se tak protože ty kapely tady jsou dvě, kteří se tak jmenují.
1: Vidíš, já mám taky dvojnici.
0: Ty kapely tady jsou dvě, kteří se tak jmenují.
1: Vidíš, já mám taky dvojnici. No každopádně, kdybyste náhodou nestíhali...
0: Dvě, kteří se tak jmenují.
1: Vidíš, já mám taky dvojnici. No každopádně, kdybyste náhodou nestíhali, přátelé, nemusíte...
0: Jmenují.
1: Vidíš, já mám taky dvojnici. No každopádně, kdybyste náhodou nestíhali, přátelé, nemusíte... Já mám taky dvojnici. No každopádně, kdybyste náhodou nestíhali, přátelé, nemusíte plakat v koutě, protože... No každopádně, kdybyste náhodou nestíhali, přátelé, nemusíte plakat v koutě, protože již... Každopádně, kdybyste náhodou nestíhali, přátelé, nemusíte plakat v koutě, protože již dnes najdete rozhovor. Náhodou nestíhali, přátelé, nemusíte plakat v koutě, protože již dnes najdete rozhovor v streamovacích platformách a taky na našem webu www.rokoviradio.cz v podcastech.
0: Takže se
1: v platformách a taky na našem webu www.rokoviradio.cz v podcastech.
0: Takže se těšíme
1: na našem webu www.rokoviradio.cz v podcastech.
0: Takže se těšíme na devátou
1: www.rokoviradio.cz v podcastech.
0: Takže se těšíme na devátou a ty mi prosím tě řekni kterou
1: radio.cz v podcastech.
0: Takže se těšíme na devátou a ty mi prosím tě řekni kterou dvojnici Jiřina Bohdalová
1: v podcastech.
0: Takže se těšíme na devátou a ty mi prosím tě řekni kterou dvojnici Jiřina Bohdalová.
1: Ne, to je tak.
0: Takže se těšíme na devátou a ty mi prosím tě řekni kterou dvojnici Jiřina Bohdalová.
1: Ne, to je taková Anče, co
0: si na devátou a ty mi prosím tě řekni kterou dvojnici Jiřina Bohdalová.
1: Ne, to je taková Anče, co si říká.
0: Mi prosím tě řekni kterou dvojnici Jiřina Bohdalová.
1: Ne, to je taková Anče, co si říká Anabel, to neřeš.
0: Kterou dvojnici Jiřina Bohdalová?
1: Ne, to je taková Anče, co si říká Anabel, to neřeš.
0: Dobře, a Jiřina Bohdalová?
1: Ne, to je taková Anče, co si říká Anabel, to neřeš.
0: Dobře, a...
1: Ne, to je taková Anče, co si říká Anabel, to neřeš.
0: Dobře, Anče, Kubo, hajnej, za chvíli si...
1: Taková Anče, co si říká Anabel, to neřeš.
0: Dobře, Anče, Kubo, hajnej, za chvíli si dám...
1: Si říká Anabel, to neřeš.
0: Dobře, Anče, Kubo, hajnej, za chvíli si dáme Anče Brichtu. Anče, Kubo, hajnej.

0: Za chvíli si dáme Anče Brichtu, Andílek. O Hajnej, za chvíli si dáme Anče Brichtu, Andílek.
1: Honda přiváží.
0: Za chvíli si dáme Anče Brichtu, Andílek.
1: Honda přiváží.
0: Si dáme Anče Brichtu, Andílek.
1: Honda přiváží žhavou letní.
0: Brichtu, Andílek.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
0: Lek.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV a Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 104 žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu 40 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být u konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užít vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. A užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Honda. The power of dreams.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: The power of dreams.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: Dreams.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se s nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 30. Jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 30. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich kde se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Výbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz.
3: Dřív než začnu.
1: Více na Bene.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny.
1: Bene.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na
1: Bene.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí, zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, Grand Prix. Do Brna se vrátí MotoGP, Grand Prix České republiky. Už do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. GP. Grand Prix České republiky

0: 19. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. České republiky už 19. až 21. června. Buď u publiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrom. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Jen do konce
0: autodrombrno.com.
1: Jen do konce června.
0: Com.
1: Jen do konce června zakoupí. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky bis permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky bské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business Richard Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Richard Miller za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Richard Miller, Helena Vondráčková. Horkýže slíže, manky business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další. Slíže, manky business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další. Z business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další. Zde vystoupí od 11. do Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další. Zde vystoupí od 11. Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Toval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí 15. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Utrky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky.
2: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 90.
2: 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90.
2: Ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90. Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90. A cibuli lahůd. Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90. A cibuli lahůd lusky kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou svazek za 12,90. Kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou svazek za 12,90. Až do 9,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 20 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako
3: 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Kontejner.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Kontejnery Siegel.
4: Z Kauflandu.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím tady.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím tady.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím tady, čtu, že kontejnery při...
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: Siegel, dobrý den.

0: Jen.
1: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
0: 7 dní v týdnu.
1: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
0: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
1: Tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
0: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
1: A jak kontejnery přistavíte i o víkendu?
0: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
1: A jak to děláte? Víte i o víkendu?
0: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
1: A jak to děláte?
0: Jednoduše. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
1: A jak to děláte?
0: Jednoduše. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
1: A jak to děláte?
0: Jednoduše. Jsme Siegel. Třeba i v noci.
1: A jak to děláte?
0: Jednoduše. Jsme Siegel.
2: www.
1: Děláte?
0: Jednoduše. Jsme Siegel.
2: www.siegel.cz.
0: Jednoduše. Jsme Siegel.
2: www.siegel.cz.
0: Jsme Siegel.
2: www.siegel.cz.
3: Ceny rostou.
2: www.siegel.cz.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které... To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace Z. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU port. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Top portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Top brána k bezpečí. AU portál CZ.
4: Top Trade, akreditovaný prodejce
3: bezpečí. AU portál CZ.
4: Top Trade, akreditovaný prodejce
3: AU portál CZ.
4: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů
3: CZ.
4: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl. Máš Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl. Máš akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl. Máš showroom v Praze, prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl. Máš showroom v Praze a Holešově, vozy sklad Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl. Máš showroom v Praze a Holešově, vozy skladem, půj Club Travel, Carado a Pesl. Máš showroom v Praze a Holešově, vozy skladem, půjčovna, servis, do a Pesl. Máš showroom v Praze a Holešově, vozy skladem, půjčovna, servis, více na www.toptrade.cz a Holešově, vozy skladem, půjčovna, servis, více na www.toptrade.cz, vozy skladem, půjčovna, servis, více na www.toptrade.cz, do půjčovna, servis, více na www.toptrade.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund,
4: více na www.toptrade.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího
4: světa Toptrade.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi
4: CZ.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6
5: Autoero v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI. Teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro za Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičko za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičko cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici bavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a za

0: Zažijte, přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těším se
0: a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se
0: na Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Rock Radio. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Rock Radio. CZ.
1: Těšíme se na vás.
0: Rock Radio.
1: Těšíme se na vás.

Slušnej rok od rádio. Slušnej rok od rána do... Slušnej rok od rána do večera. V dabu, dabu i FM nebo na radia.cz. Rok M nebo na radia.cz. Rok rádio. Radia.cz. Rok rádio. .cz.

0: Devátý.
1: Ano, a to znamená jediné, dal mi si športík.
2: Máte málo roku ve svém městě? My Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. Devaty. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás. Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme práv. FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám.
3: Partnerem
2: věnujeme právě vám.
3: Partnerem
2: právě vám.
3: Partnerem festivalu je společnost
2: vám.
3: Partnerem festivalu je společnost Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Patří do koše. Více na www. Nedopalky nejen na festivalu? Patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nejen na festivalu? Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Valu? Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz.
4: Slušnej vík na Rock Rádiu.
5: Čeští fotbalisté si na mistrovství světa včera naposledy... Zatrénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Do tréninku zatrénovali u Dallasu, kde mají

0: během šampionátu základnu. Do tréninku s mužstvem se už u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Do tréninku s mužstvem se už naplno zapojil útočník. Mají během šampionátu základnu. Do tréninku s mužstvem se už naplno šampionátu základnu. Do tréninku s mužstvem se už naplno zapojil útočník základnu. Do tréninku s mužstvem se už naplno zapojil útočník Jan Kuchta, který před šampionátem za tréninku s mužstvem se už naplno zapojil útočník Jan Kuchta, který před šampionátem zápasem se už naplno zapojil útočník Jan Kuchta, který před šampionátem zápasem naplno zapojil útočník Jan Kuchta, který před šampionátem zápolil se zraněním. Odpoledne útočník Jan Kuchta, který před šampionátem zápolil se zraněním. Odpoledne se letec Kuchta, který před šampionátem zápolil se zraněním. Odpoledne se letecky přesunuli do dějiště před šampionátem zápolil se zraněním. Odpoledne se letecky přesunuli do dějiště zápasu se zraněním. Odpoledne se letecky přesunuli do dějiště zápasu do Atlanty. V dějišti utkání panují o trochu nižší teploty než v Dallasu na rozdíl do Atlanty. V dějišti utkání panují o trochu nižší teploty než v Dallasu na rozdíl od úvodního zápasu na šampionátu v Guadalajare proti Koreji. České mužstvo nebude muset vyrovnávat s rozdílnou nadmořskou výškou. Stadion v Atlantě leží zhruba 300 metrů nad hladinou. Aréna pro utkání má kapacitu metrů nad hladinou oceánu. Aréna pro utkání má kapacitu přibližně 75 tisíc míst. Zápas bude mít ve čtvrtek výkop kapacitu přibližně 75 tisíc míst.
1: V Karlových Varech se řeší vážná nehoda na ulici Závodu Míru.
0: Silnice momentálně uzavřena. V Chebu se bouralo na Pražské ulici momentálně uzavřena.

bezejmen, člověk zapomněl, patřil k těm bezejmen, co potkáš za něho, patřil k těm bezejmen, co potkáš, patřil k těm bezejmen, co potkáš.

0: Chebu se bouralo na Pražské ulici a řeší se na nehoda taky v Ústí nad Labem.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz.

0: Aleš Brichta. Aleš Brichta. Aleš Brichta. Aleš Brichta a jeho andílek na Rock Rádiu. Aleš Brichta a jeho andílek na Rock Rádiu 2:30. Aleš Brichta a jeho andílek na Rock Rádiu 2:30. Aleš Brichta a jeho andílek na Rock Rádiu 2:30. Brichta a jeho andílek na Rock Rádiu 2:30.
1: Ano, a to znamená jediné.
0: Jeho andílek na Rock Rádiu 2:30.
1: Ano, a to znamená jediné, dámy si šp...
0: Rádiu 2:30.
1: Ano, a to znamená jediné, dámy si športí.
0: Minuty po půl...

0: Vítejte v našem životě. Vítejte v našem životě. Vítejte v našem životě. V Simple Plan na Rock Rádiu. Vítejte v našem životě. V Simple Plan na Rock Rádiu. V Simple Plan na Rock Rádiu v 8 hodin a 37 minut.
1: Ano.
0: A 37 minut.
1: Ano, nás teď čeká...
0: 7 minut.
1: Ano, nás teď čeká... Ano, nás teď čeká...
2: Rock Rádio.
1: Nás teď čeká...
2: Rock Rádio. Hospodskej kvíř. Rock Rádio. Hospodskej kvíř. Rock Rádio. Hospodskej kvíř.
1: Ano, byl si rychlejší.
2: Rock Rádio. Hospodskej kvíř.
1: Ano, byl si rychlejší než smrt.
2: Rock Rádio. Hospodskej kvíř.
1: Ano, byl si rychlejší než smrt.
2: Hospodskej kvíř.
1: Ano, byl si rychlejší než smrt. Chtěl jsem to říct, ale řekl to za...
2: Kvíř.
1: Ano, byl si rychlejší než smrt. Chtěl jsem to říct, ale řekl to za mě jingle. Byl si rychlejší než smrt. Chtěl jsem to říct, ale řekl to za mě jingle, takže v pořádku. Než smrt. Přátelé, právě teď nám můžete volat.
0: Pokud si chcete zahrát dnešní hospodský kvíz na nějaký
1: 4-4-2-4.
0: Pokud si chcete zahrát dnešní hospodský kvíz na nějaký zajímavý téma
1: 2-4.
0: Pokud si chcete zahrát dnešní hospodský kvíz na nějaký zajímavý téma,
3: Vztahuje se k jednomu velkému výročí, který dneska slavíme, a ani o tom nevíte.
0: V roce 48 utořili nádrhy na Florenci, tak to není ono.
3: Bohužel.
0: V roce 48 utořili nádrhy na...

0: Na Florenci, tak to není ono?
1: O Florenci to není, no, bohužel.
0: Tak počkej, tak ještě 48 otevřeli nádraží na Florenci, tak to není ono?
1: O Florenci to není, no, bohužel.
0: Tak počkej, tak nádraží na Florenci, tak to není ono?
1: O Florenci to není, no, bohužel.
0: Tak počkej, tak ještě, jo, dneska...
1: O Florenci to není, no, bohužel.
0: Tak počkej, tak ještě, jo, dneska v roce 2007...
1: Bohužel.
0: Tak počkej, tak ještě, jo, dneska v roce 2007, tak počkej, tak ještě, jo, dneska v roce 2007 skupina z toho ven udělala, ještě, jo, dneska v roce 2007 skupina z toho ven udělala, dneska v roce 2007 skupina z toho ven udělala ten výbuch na v České televizi. 2007 skupina z toho ven udělala ten výbuch na v České televizi.
1: No, tak...
0: Dům, skupina z toho ven udělala ten výbuch na v České televizi.
1: No, tak taky ne.
0: Skupina z toho ven udělala ten výbuch na v České televizi.
1: No, tak taky ne.
0: Tak už ne. Hoven udělala ten výbuch na v České televizi.
1: No, tak taky ne.
0: Ten výbuch na v České televizi.
1: No, tak taky ne.
0: Tak už nevím. Každopádně...
1: Taky ne.
0: Tak už nevím. Každopádně vytáčíte telefonní číslo 75844. Tak už nevím. Každopádně vytáčíte telefonní číslo 75844424. Za chvíli. Už nevím. Každopádně vytáčíte telefonní číslo 75844424. Za chvíli jsme zpátky. Každopádně vytáčíte telefonní číslo 75844424. Za chvíli jsme zpátky. Hrajem. Telefonní číslo 75844424. Za chvíli jsme zpátky. Hrajem. 75844424. Za chvíli jsme zpátky. Hrajem.
2: Drbis or
0: 44424. Za chvíli jsme zpátky a hrajem.
2: Drbis ohrad a výběh.
0: 4. Za chvíli jsme zpátky a hrajem.
2: Drbis ohrad a výběhu.
0: Byli jsme zpátky a hrajem.
2: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčí.
0: Hrajem.
2: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a ve
2: výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer.
2: Parku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer.
2: Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zrůst.
2: Od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát.
2: Party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany. Plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho večer. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probtany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Mím to ráno od kdák probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Mím to ráno od první, kdo je pozdraví. Mím to ráno od kdáka pozdraví. Mím to ráno od kdákáme. Kemp vzo. Mím to ráno od kdákáme. Kemp v zooparku má smím to ráno od kdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo. A my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčí.
3: U toho.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Atención.
2: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Atención, señoras.
2: A hodně blízko u zvířat.
4: Atención, señoras y señores.
2: Blízko u zvířat.
4: Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party.
2: Zvířat.
4: Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party opět.
4: Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party opět roztančí smíchu.
4: Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party opět roztančí smíchu.
4: Señores,
5: La Tropical Party.

0: Opäť roztančí smíchov.
1: Un, dos, tres.
0: La Tropical Party opäť roztančí smíchov.
1: Un, dos, tres.
0: Tropical Party opäť roztančí smíchov.
1: Un, dos, tres.
0: Taneční škola La Trop opäť roztančí smíchov.
1: Un, dos, tres.
0: Taneční škola La Tropical zve všech tančí smíchov.
1: Un, dos, tres.
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce.
1: Stres.
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
0: Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
0: Přijďte super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit. To všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit. Přijďte na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte se smíchou.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Další se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Další La Tropical Party je už tuto sobotu. Přijďte tančit, přijďte žít. Další La Tropical Party je už tuto sobotu. Přijďte žít. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. Více na www. La Tropical Party na terase smíchov. Více na www. La Tropical Party na terase smíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
1: Awara shar.
0: www.latropical.cz.
1: Awara shar. Awara shar.
2: Stavebniny Dekci. Stavebniny Dekci náší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porf. Stavebniny Dekci náší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix. Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a teplotou přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a teplotou mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a teplnou akumulací. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a teplnou akumulací. Nyní příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Porfix Aku s lepší akustikou a teplnou akumulací, nyní za cenu porobetonových příčkovek. Akustikou a teplnou akumulací, nyní za cenu porobetonových příčkovek. Akumulací, nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porob platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více 6. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz. Pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz. Akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz. Za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
3: Zavratné megasle.
2: Betonových. Více na Dek.cz.
3: Zavratné megaslevy.
2: Více na Dek.cz.
3: Zavratné megaslevy. Zavratné megaslevy. Zavratné megaslevy.
2: Čím více nakoup.

0: slevy.
1: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy a více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10. Pítě, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10. Ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trén. Kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybellix do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybellix, buďte korun. U nás najdete svůj trend. Maybellix, buďte in.
2: Kup si
1: u nás najdete svůj trend. Maybellix, buďte in.
2: Kup si auto v direct
1: svůj trend. Maybellix, buďte in.
2: Kup si auto v direct auto.
1: Maybellix, buďte in.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o
1: Rix. Buďte in.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levně
1: in.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 1000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení. To i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Sto a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Sternice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.dy. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz
3: Potřebujete
2: zdarma. www.direct.auto.cz
3: Potřebujete dětské kolo.
2: www.direct.auto.cz
3: Potřebujete dětské kolo.
2: Ale auto.cz
3: Potřebujete dětské kolo.
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: cz
3: Potřebujete dětské kolo.
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
3: Tak si ho půjčte a bude. Potřebujete dětské kolo.
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy dětské kolo.
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sport. Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: Že bude dítku hned malé.
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme
3: víc. Si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových
3: značek. Bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM. V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
3: Raskal
4: a Bíny. V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se
4: a kola špičkových značek VUM.
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%
4: značek VUM.
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happy Sport.
3: Teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happy Sport.
3: Se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happy Sport CZ.
3: 15%, ale jen do konce června.
4: Happy Sport CZ.
5: Hledáte práci, která dává vás smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně. A nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Různé pozice i úvazky včetně brigád.

0: Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kari úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Rock Radio.
1: Rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Rock Radio.
1: A s apkou za 27,90. Albert.
2: Rock Radio.
1: 27,90. Albert.
2: Rock Radio.
1: Albert.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i F nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

0: Rock Radio. Hospodskej Rock Radio. Hospodskej kvíz. Rock Radio. Hospodskej kvíz.
1: A jsme zpátky.
0: Rock Radio. Hospodskej kvíz.
1: A jsme zpátky.
2: Dobré ráno i vám.
3: Dobré ráno.
1: My tě zdravíme, díky, že jsi počkal.
2: Dobré ráno i vám.
3: Dobré ráno.
1: My tě zdravíme, díky, že jsi počkal. Vysíš nám na lince poměrně dlouho.
3: Dobré ráno.
1: My tě zdravíme, díky, že jsi počkal. Vysíš nám na lince poměrně dlouho. Nicméně. My tě zdravíme, díky, že jsi počkal. Vysíš nám na lince poměrně dlouho. Nicméně doufám, že jsi připravený. Díky, že jsi počkal. Vysíš nám na lince poměrně dlouho. Nicméně doufám, že jsi připravený. Počkal. Vysíš nám na lince poměrně dlouho. Nicméně doufám, že jsi připravený na dnešní hospodský kvíz na lince poměrně dlouho. Nicméně doufám, že jsi připravený na dnešní hospodský kvíz. Já si myslím, že můžeme začít. Nicméně doufám, že jsi připravený na dnešní hospodský kvíz. Já si myslím, že můžeme začít. Ty jsi vybral. Doufám, že jsi připravený na dnešní hospodský kvíz. Já si myslím, že můžeme začít. Ty jsi vybral jako svého soupeře. Připravený na dnešní hospodský kvíz. Já si myslím, že můžeme začít. Ty jsi vybral jako svého. Ty jsi vybral jako svého soupeře Anabel.
2: Ano, přesně tak.
1: Tak, hodně štěstí. Jako svýho soupeře Anabel.
2: Ano, přesně tak.
1: Tak, hodně štěstí.
3: Komedie.
1: Soupeře Anabel.
2: Ano, přesně tak.
1: Tak, hodně štěstí.
3: Komedie.
2: Ano, přesně tak.
1: Tak, hodně štěstí.
3: Komedie Marečku.
2: Přesně tak.
1: Tak, hodně štěstí.
3: Komedie Marečku, podejte mi pero.
1: Tak, hodně štěstí.
3: Komedie Marečku, podejte mi pero, která dodnes patří.
1: Štěstí.
3: Komedie Marečku, podejte mi pero, která dodnes patří mezi Komedie Marečku, podejte mi pero, která dodnes patří mezi nejoblíbenější české snímky. Marečku, podejte mi pero, která dodnes patří mezi nejoblíbenější české snímky. Dneska dejte mi pero, která dodnes patří mezi nejoblíbenější české snímky. Dneska, která dodnes patří mezi nejoblíbenější české snímky. Dneska slaví. A dodnes patří mezi nejoblíbenější české snímky. Dneska slaví. Film mohli vidět 17. června 1976 v pražském kině Blaník v rámci 17. června 1976 v pražském kině Blaník v rámci filmového festivalu pracujícího června 1976 v pražském kině Blaník v rámci filmového festivalu pracujících v pražském kině Blaník v rámci filmového festivalu pracujících, tedy je to přesně kině Blaník v rámci filmového festivalu pracujících, tedy je to přesně 50 let. Si filmového festivalu pracujících, tedy je to přesně 50 let. Vzpomenete si na festivalu pracujících, tedy je to přesně 50 let. Vzpomenete si na, tedy je to přesně 50 let. Vzpomenete si na to, jak se jmenovalo duo v podání Zdeňka 50 let. Vzpomenete si na to, jak se jmenovalo duo v podání Zdeňka Světo, jak se jmenovalo duo v podání Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. Jmenovalo duo v podání Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. Za A. Tuč duo v podání Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. Za Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. Za A. Tuček a Lajs. Svěráka a Ladislava Smoljaka. Za A. Tuček a Lajs. Za B. Tuček a Smoljaka. Za A. Tuček a Lajs. Za B. Tuček a Kraus. Jaka. Za A. Tuček a Lajs. Za B. Tuček a Kraus. Za A. Tuček a Lajs. Za B. Tuček a Kraus. A nebo za C. Tuček a Lajs. Za B. Tuček a Kraus. A nebo za C. Tuček a Šlajs. Lajs. Za B. Tuček a Kraus. A nebo za C. Tuček a Šlajs. Za B. Tuček a Kraus. A nebo za C. Tuček a Šlajs. Tuček a Kraus. A nebo za C. Tuček a Šlajs. A nebo za C, Tuček a Šlajs. Za C, Tuček a Šlajs.
2: Tak. To jsou asi v koncích, jo?

0: Tak to jsou asi v koncích, jo? Mm-hmm. Tak to jsou asi v koncích, jo?
1: Mm-hmm. To jsme dva.
0: Tak to jsou asi v koncích, jo?
1: Mm-hmm. To jsme dva, hele, buď v klidu, já
0: To jsou asi v koncích, jo?
1: To jsme dva, hele, buď v klidu, já vůbec...
0: To jsou asi v koncích, jo?
1: To jsme dva, hele, buď v klidu, já vůbec netuším. To jsme dva, hele, buď v klidu, já vůbec netuším. Jsme dva, hele, buď v klidu, já vůbec netuším. Ale jakože vůbec, to budu typovat. Buď v klidu, já vůbec netuším. Ale jakože vůbec, to budu typovat.
2: Tak
1: Martě netuším. Ale jakože vůbec, to budu typovat.
2: Tak Martě netypni.
1: Ale jakože vůbec, to budu typovat.
2: Tak Martě netypni.
1: Ale jakože vůbec, to budu typovat.
2: Tak Martě netypni.
0: Já bych ty řekl, asi nebude.
1: Vůbec, to budu typovat.
2: Tak Martě netypni.
0: Já bych ty řekl, asi nebude.
1: To budu typovat.
2: Tak Martě netypni.
0: Já bych ty řekl, kravstan asi nebude.
2: Martě netypni.
0: Já bych řekl, kravstan asi nebude. Ale typnul bych třeba... Ale typnul bych třeba Cčko.
2: Typuješ Cčko, dobře.
3: A zkusím Ačko.
2: Typnul
0: bych třeba Cčko.
2: Typuješ Cčko, dobře.
3: A zkusím Ačko.
0: Cčko.
2: Typuješ Cčko, dobře.
3: A zkusím Ačko.
2: A za C je správně. Typuješ Cčko, dobře.
3: A zkusím Ačko.
2: A za C je správně.
0: Hezky.
2: Typuješ Cčko, dobře.
3: A zkusím Ačko.
2: A za C je správně.
0: Hezky.
2: Dobře.
3: A zkusím Ačko.
2: A za C je správně.
0: Hezky.
3: Ačko.
2: A za C je správně.
0: Hezky.
2: Takže 1-0 pro Martě. A za C je správně.
0: Hezky.
2: Takže 1-0 pro Martina. Honzo, správně.
0: Hezky.
2: Takže 1-0 pro Martina. Honzo, ty jsi to věděl?
3: Ano.
2: Já. Takže 1-0 pro Martina. Honzo, ty jsi to věděl?
3: Ano.
2: Já jsem si říkala, že jsem ráda pro Martina. Honzo, ty jsi to věděl?
3: Ano.
2: Já jsem si říkala, že jsem ráda, že ty dneska nesoutěžíš. Tak jdeme na... Víte, co učil... Víte, co učil pedagog hrbě, ty dneska nesoutěžíš. Tak jdeme na další otázku. Víte, co učil pedagog Hrbolek? Za A chemii. Co učil pedagog Hrbolek? Za A chemii, za B pedagog Hrbolek. Za A chemii, za B matematiku Bolek. Za A chemii, za B matematiku, za C češtinu. Za A chemii, za B matematiku, za C češtinu. Za B matematiku, za C češtinu. Za C češtinu.
3: Typuji opět Cčko.
2: A opět to má Martin správně. Typuješ češtinu.
3: Já zkusím matiku.
2: A opět to má Martin správně. Češtinu.
3: Já zkusím matiku.
2: A opět to má Martin správně.
3: Já zkusím matiku.
2: A opět to má Martin správně. A opět to má Martin správně.
1: Jsi vybral film, který jsem...
2: A opět to má Martin správně. Jsi vybral.
1: Jsi vybral film, který jsem v životě neviděl, ale tak nevadí.
2: No chyba. Takže 2-0 pro Martina. Takže 2-0 pro Martina, jdeme na poslední otázku. No chyba. Takže 2-0 pro Martina, jdeme na poslední otázku.

0: Jak se jmenuje muzeum připomínající tuto komedii? Za A. Marečkovo muzeum. Marečkovo muzeum.
1: To je Zálodná. Tykuláčko.
2: Já zkusím Cčko.
1: To je Zálodná. Tykuláčko.
2: Já zkusím Cčko. Zase to mám blbě, věc.
0: Linikárium najdete ho grejnde než v Humpolci.
2: Dobře.
3: Obrovský aplaus.
2: Martin mě rozdrtil teda. Já jsem to podle mě neviděla nikdy totiž.
1: Prosím tě, já jsem to neviděl taky, hádám to od voka, ale jsem fakt rád, že jsem tě na ten pátý pokus porazil.
2: Jako super, gratuluju.
1: Pátý pokus porazil.
2: Jako super, gratuluju, 3-0 je dobrý výkon.
3: No počkej. A vy jste neviděli Marečku, porejte mi perote, geniální film, ty vado. Já bych měl normálně 3-0 krásně. Všechno. Já bych měl normálně 3-0 krásně.

0: Všechno jsem držel.
1: Neměl.
0: Bych měl normálně 3-0, krásně. Všechno jsem držel.
1: Neměl.
0: No, jakoby neměl, no. Měl by 3-0, krásně. Všechno jsem držel.
1: Neměl.
0: No, jakoby ne. Krásně. Všechno jsem držel.
1: Neměl.
0: No, jakoby neměl, no. Měl bych 3-3. Všechno jsem držel.
1: Neměl.
0: No, jakoby neměl, no. Měl bych 3-3. Všechno jsem držel.
1: Neměl.
0: No, jakoby neměl, no, měl bych 3-3. Každopádně za zavolání opět dneska jsme rádi, že pokračujeme v naší sérii. Opět dneska jsme rádi, že pokračujeme v naší sérii. Měj se krásně a zase dneska jsme rádi, že pokračujeme v naší sérii. Měj se krásně a zase rádi, že pokračujeme v naší sérii. Měj se krásně a zase se ozvy, budeme rádi. Pokračujeme v naší sérii. Měj se krásně a zase se ozvy, budeme rádi.
1: Super, já vám taky.
0: Sérii, měj se krásně a zase se ozvy, budem rádi.
1: Super, já vám taky děkuju, mějte se hezky.
0: Měj se krásně a zase se ozvy, budem rádi.
1: Super, já vám taky děkuju, mějte se hezky.
0: A zase se ozvy, budem rádi.
1: Super, já vám taky děkuju, mějte se hezky. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Měj se krásně,
0: krásný
3: papa.
0: Den, čau. Rádi.
1: Super, já vám taky děkuju, mějte se hezky. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Měj se krásně, krásný
2: papa.
0: Den, čau.
1: Super, já vám taky děkuju, mějte se hezky. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Měj se krásně, krásný
2: papa.
0: Den, čau.
1: Mějte se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Měj se krásně, krásný
2: papa.
0: Den, čau.
4: Rock Radio.
0: Čau.
4: Rock Radio. Hospodskej Rock Radio. Hospodskej kvíz. Rock Radio. Hospodskej kvíz.
0: No, teď už si dáme zase.
4: Rock Radio. Hospodskej kvíz.
0: No, teď už si dáme zase.
4: Hospodskej kvíz.
0: No, teď už si dáme.
4: Hospodskej kvíz.
0: No, teď už si dáme zase nějakou odrhovajdu tady.
4: Kvíz.
0: No, teď už si dáme zase nějakou odrhovajdu tady.
3: Jaký ptáky.
0: No, teď už si dáme zase nějakou odrhovajdu tady.
3: Jaký ptáky.
0: Namětaj ptáka, odtáme zase nějakou odrhovajdu tady.
3: Jaký ptáky.
0: Namětaj ptáka od iglů, cokou odrhovajdu tady.
3: Jaký ptáky.
0: Namětaj ptáka od iglů, což jsou orly, a jejich Hotel California. Je tady na Míráku. Hotel California. Je tady na Míráku. Je tady na Míráku. Na Míráku.

Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Musíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny.

0: jen proto, že je středa. Albert.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat.
0: Jen proto, že je středa. Albert.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
0: Středa. Albert.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
0: Albert.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix.
2: Dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s
1: rozumem. A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte
1: náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Budujte srdcem.
4: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou? Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím? Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu? Od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc? Nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc? Jak zrovna potřebuješ? Míň a druhý zase víc? Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vy zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídí, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pro lepší příběhy.
5: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人的 T 恤条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和银品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。保证只需要您的几条个人信息和银行卡号。信息和银行卡号。
6: Nekupujte drahý značky, ani levný.
5: 和银行卡号。
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský.
5: 卡号。
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. 卡。Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. 卡。Já se oblíkám. Kupujte drahý značky, ani levný čínský. 卡。Já se oblíkám bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: A teď
6: mám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 200. Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídením až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí 5 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. I pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.

0: na Nissan.cz.
1: Stoupáme! Je to...
0: Z.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze... Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze... Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš.
1: Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš.
1: Krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích, v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci. Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme s... Na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu. Od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete...
3: A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelné...
3: To, že je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let...
3: V akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak ho... Letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí...
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí...
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí.
2: Také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii let balónem.
2: Zapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850
2: balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2000
2: honem, ať vám neuletí.
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Vám neuletí.
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun. Teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem.
3: Balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi.
3: 1850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vy...
3: 50 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek. Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit. Třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Víte, Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
2: desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ
2: po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ. Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ. Na
4: firma na zážitky
3: CZ.
4: Zážitky
3: CZ.
5: Každý den čelí vaše data
3: CZ.
5: Každý den čelí vaše data digita. Každý den čelí vaše data digitální. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou je bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Česku distribuuje Alef. Je Alef.

0: Víte, co poví... Víte, co povýší každý... Víte, co povýší každý... Víte, co povýší každý letní den na výjimečný... Víte, co povýší každý letní den na výjimečný... Víte, co povýší každý letní den na výjimečný... Excel... Víte, co povýší každý letní den na výjimečný... Excelentní stejky. Albert Excel... Každý letní den na výjimečný... Excelentní stejky. Albert Excellent přináší... Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš... Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbal Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Chceme ho post...
0: Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Chce.
0: Třeba...

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, je přesně 9 hodin a jsou tu další zprávy. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení České protidrogové pod gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Ještě před zasedáním se premiér Andrej Babiš vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Ještě před zasedáním se premiér Andrej Babiš chystnictví. Ještě před zasedáním se premiér Andrej Babiš chystá oznámit opatření. Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v Ústecké Čtvrti nad Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v Ústecké Čtvrti odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v Ústecké Čtvrti odložila své novorozené dítě. Žalobce jí viní z pokusu o vraždu, za který hrozí i výjimečný trest. Podpis takzvaného mírové dohodě se uskuteční v pátek na vrcholu hory Birkenstock u Lucernského jezera. Washington a Irán už prozatímní dohodu pod Stock u Lucernského jezera. Českého volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů v Manile soubojem s hvězdným týmem Itálie. Se světovými jedničkami.

0: jedničkami olympijskými šampiónem Itálie, se světovými jedničkami olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryně se světovými jedničkami olympijskými šampionkami a úřadujícími jedničkami olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa se české volejbalistky olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa se české volejbalistky střednou od šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa se české volejbalistky střednou od 10 hodin.
1: Rock Radio.
0: Volejbalistky střednou od 10 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude přednou od 10 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno a Dnes bude převážně oblačno a zataženo, přehánky čekáme postupně místy výjimečně se můžou vyskytky, večer by pak srážek mělo ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 20 stupni Celsia, na jižní Moravě naměříme až 27 stupni Celsia, na jižní Moravě naměříme až 27.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 27.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio Doprava.
0: V Praze se boural na Wilsonově ulici, je tam neprůjezdný
1: Radio. Doprava.
0: V Praze se boural na Wilsonově ulici, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh směr Pankrác. V Českých Budějovicích se řeší nehoda na Husově třídě kousek od výstaviště. Potom se v Nínické ulici a v České Lípě se bouralo na Borské.
1: Rádia, to je slušná jízda. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Radio, rokový dopoledne.
1: Rokový dopoledne středeční startuje právě teď, 3 minuty po 9. hodině, a dneska tady máme hvězdního hosta. Kapelu je právě teď 3 minuty po 9. hodině a dneska tady máme hvězdního hosta. Kapelu 3 minuty po 9. hodině a dneska tady máme hvězdního hosta. Kapelu, která dorazila 9. hodině a dneska tady máme hvězdního hosta. Kapelu, která dorazila z Mladý Boleslavy. Dneska tady máme hvězdního hosta. Kapelu, která dorazila z Mladý Boleslavy a jmenuje hvězdního hosta.
2: Překvapivě to vím, protože je dávám do kulturních typů.
1: Já znám kluky z Českých Budějovic, tak je zdravím, samozřejmě Honzu, Běhunka a všechny ostatní.
2: Já bych se zeptala, jestli je to jako konkurence. 7 proti 7.
1: A kdo byl?
2: Tak jdeme na to, za chvíli si s klukama budeme povídat.

0: kama budeme povídat. Tak jdeme na to, za chvíli si s klukama budeme povídat.
1: Rock Radio.
0: Povídat.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: vám podařilo prosadit, řekněme, až v těch posledních letech, protože vaše chlapci se vám podařilo prosadit, řekněme, až v těch posledních letech, protože vaše deska z roku 2000 dařilo prosadit, řekněme, až v těch posledních letech, protože vaše deska z roku 2000, řekněme, až v těch posledních letech, protože vaše deska z roku 2020, až v těch posledních letech, protože vaše deska z roku 2020, v posledních letech, protože vaše deska z roku 2020, tak ta zaujal i naše, protože vaše deska z roku 2020, tak ta zaujal deska z roku 2020, tak ta zaujal i naše posluchače, protože tak ta zaujal i naše posluchače, protože z ní hrajeme, tuším, že dvě. Tak ta zaujal i naše posluchače, protože z ní hrajeme, tuším, že dvě nebo tři. Ta zaujal i naše posluchače, protože z ní hrajeme, tuším, že dvě nebo tři písně, mám takový pocit. Naše posluchače, protože z ní hrajeme, tuším, že dvě nebo tři písně, mám takový pocit. Protože z ní hrajeme, tuším, že dvě nebo tři písně, mám takový pocit. Tak ale tomu se všemu dostaneme. Hrajeme, tuším, že dvě nebo tři písně, mám takový pocit. Tak ale tomu se všemu dostaneme. Dvě nebo tři písně, mám takový pocit. Tak ale tomu se všemu dostaneme, já zdravím Honzu, mám takový pocit. Tak ale tomu se všemu dostaneme, já zdravím Honzu a zdravím Tomáše, hoj kluci.
1: Ahoj.
0: Tak ale tomu se všemu dostaneme, já zdravím Honzu a zdravím Tomáše, hoj kluci. Ahoj. Ale tomu se všemu dostaneme, já zdravím Honzu a zdravím Tomáše, hoj kluci.
1: Ahoj, ahoj.
0: Se všemu dostaneme, já zdravím Honzu a zdravím Tomáše, hoj kluci.
1: Ahoj, ahoj.
0: Zdravím Honzu a zdravím Tomáše, hoj kluci.
1: Ahoj, ahoj.
0: Počkej, ještě ti zapneme mikrofon, ještě řekni jednou ahoj. Zdravím Tomáše, hoj kluci.
1: Ahoj, ahoj.
0: Počkej, ještě ti zapneme mikrofon, ještě řekni jednou
1: ahoj, ahoj.
0: Počkej, ještě ti zapneme mikrofon, ještě řekni jednou ahoj.
2: Já říkám ahoj, Kamile. Ahoj.
0: Počkej, ještě ti zapneme mikrofon, ještě řekni jednou ahoj.
2: Já říkám ještě ahoj, Kamile. Ahoj, ahoj.
0: Ti zapneme mikrofon, ještě řekni jednou ahoj.
2: Já říkám ahoj, Kamile. Ahoj, ahoj.
0: Jo, ty jsi, ještě řekni jednou ahoj.
2: Já říkám ahoj, Kamile, ahoj, ahoj.
0: Jo, ty jsi ta Zuzka, taková pastna.
2: Ahoj. Já říkám ahoj, Kamile, ahoj, ahoj.
0: Jo, ty jsi ta Zuzka, taková pastna.
2: Ahoj, Kamile, ahoj, ahoj.
0: Jo, ty jsi ta Zuzka, taková pastna mě, člověče. Ona přesunula mikrofon mě, člověče. Ona přesunula mikrofon, vidíš to? Tak to je, tak já vypnu. Ona přesunula mikrofon, vidíš to? Tak to je, tak já vypnu tady ten, co teda nefunguje. Mikrofon, vidíš to? Tak to je, tak já vypnu tady ten, co teda nefunguje. Tak teď už se slyšíme, vidíš to? Tak to je, tak já vypnu tady ten, co teda nefunguje. Tak to je, tak já vypnu tady ten, co teda nefunguje. Tak teď už se slyšíme všichni. To je, tak já vypnu tady ten, co teda nefunguje. Tak teď už se slyšíme všichni, super, takže Honza pozdravil taky. Co teda nefunguje. Tak teď už se slyšíme všichni, super, takže Honza pozdravil taky. No, chlapci, tak teď už se slyšíme všichni, super, takže Honza pozdravil taky. No, chlapci, tak teď už se slyšíme všichni, super, takže Honza pozdravil taky. No, chlapci, tak já se slyšíme všichni, super, takže Honza pozdravil taky. No, chlapci, tak já se zeptám hned na začátek, super, takže Honza pozdravil taky. No, chlapci, tak já se zeptám hned na začátek, pozdravil taky. No, chlapci, tak já se zeptám hned na začátek, protože musíme představit kapelu 7 posluchačů. No, chlapci, tak já se zeptám hned na začátek, protože musíme představit kapelu 7 posluchačům. Tak já se zeptám hned na začátek, protože musíme představit kapelu 7 posluchačům, teda když už ji poslouchají z našeho éteru. Já se zeptám hned na začátek, protože musíme představit kapelu 7 posluchačům, teda když už ji poslouchají z našeho éteru. Začátek, protože musíme představit kapelu 7 posluchačům, teda když už ji poslouchají z našeho éteru Rock Rádia. Představit kapelu 7 posluchačům, teda když už ji poslouchají z našeho éteru Rock Rádia. Kapelu 7 posluchačům, teda když už ji poslouchají z našeho éteru Rock Rádia. Také samozřejmě, teda když už ji poslouchají z našeho éteru Rock Rádia. Také samozřejmě, jak dlouho fungujete? Když už ji poslouchají z našeho éteru Rock Rádia. Také samozřejmě, jak dlouho fungujete?
1: No.
0: Našeho éteru Rock Rádia. Také samozřejmě, jak dlouho fungujete?
1: No, prosím tě.
0: Také samozřejmě, jak dlouho fungujete?
1: No, prosím tě, tahle ta kapela...
0: Také samozřejmě, jak dlouho fungujete?
1: No, prosím tě, tahle ta kapela...
0: Jak dlouho fungujete?
1: No, prosím tě, tahle ta kapela...
0: No,
1: prosím tě, tahle ta kapela začala už někde před... No, prosím tě, tahle ta kapela začala už někde před mnoha... Prosím tě, tahle ta kapela začala už někde před mnoha lety... Tahle ta kapela začala už někde před mnoha lety, ještě v 8. kapela začala už někde

0: před mnoha, mnoha lety, ještě v osmdesátkách, ale my jsme už někde před mnoha, mnoha lety, ještě v osmdesátkách, ale my jsme vlastně jako ten hlavní před mnoha, mnoha lety, ještě v osmdesátkách, ale my jsme vlastně jako ten hlavní vývoj lety, ještě v osmdesátkách, ale my jsme vlastně jako ten hlavní vývoj, ještě v osmdesátkách, ale my jsme vlastně jako ten hlavní vývoj toho Sevenu zaznamenali ještě v osmdesátkách, ale my jsme vlastně jako ten hlavní vývoj toho Sevenu zaznamenali v roce 92. Hlavní vývoj toho Sevenu zaznamenali v roce 92, kdy jsme se teda dali
1: Ty jsi tam byl?
0: Festiákovou štaci nějakou, no a začali jsme objíždět festival

0: šťákovou štaci nějakou, no a začali jsme objíždět festivaly, motosrazy a podobně.
1: Kluby.
0: No určitě největší takový prostor si myslím, že dostáváme právě na těch motosrazech.
1: Kdo přišel s tím názvem a proč zrovna?

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia.
1: Tak dávám
0: host Rock Rádia.
1: Tak dáváme prostor. Tak dáváme prostor i méně známým kapelám a to je kapela Seven z Mladé Boleslavi. Dáváme prostor i méně známým kapelám a to je kapela Seven z Mladé Boleslavi. I méně známým kapelám a to je kapela Seven z Mladé Boleslavi, která už teda sice má. Méně známým kapelám a to je kapela Seven z Mladé Boleslavi, která už teda sice kapelám a to je kapela Seven z Mladé Boleslavi, která už teda sice má za sebou spoustu. A to je kapela Seven z Mladé Boleslavi, která už teda sice má za sebou Seven z Mladé Boleslavi, která už teda sice má za sebou spoustu let hraní. Mladé Boleslavi, která už teda sice má za sebou spoustu let hraní, ale myslím si, která už teda sice má za sebou spoustu let hraní, ale myslím si, že má za sebou spoustu let hraní, ale myslím si, že chlapci se vám budou spoustu let hraní, ale myslím si, že chlapci se vám podařilo prosadit spoustu let hraní, ale myslím si, že chlapci se vám podařilo prosadit, řekněme, až ale myslím si, že chlapci se vám podařilo prosadit, řekněme, až myslím si, že chlapci se vám

0: zrovna?
1: No my jsme
0: Seven, kdo přišel s tím názvem a proč zrovna?
1: No my jsme tenkrát...

0: aby jsme mohli hrát ty zábavky, že jo, tak jsme museli, tak jako, aby jsme mohli hrát ty, a nevím, co to bylo, Erasure, nebo co, tak jsme museli, tak jako, aby jsme mohli hrát ty, a nevím, co to bylo, Erasure, nebo co tenkrát, tak jako, aby jsme mohli hrát ty, a nevím, co to bylo, Erasure, nebo co tenkrát, to aby jsme mohli hrát ty, a nevím, co to bylo, Erasure, nebo co tenkrát, to fungovalo.
1: No až takhle,
0: jo. No jo, ty, a nevím, co to bylo, Erasure, nebo co tenkrát, to fungovalo.
1: No až takhle,
0: jo. No jo, to, co to bylo, Erasure, nebo co tenkrát, to fungovalo.
1: No až takhle,
0: jo. No jo, to bylo Erasure, nebo co tenkrát, to fungovalo.
1: No až takhle,
0: jo. No jo, to jsme hráli od Turba, až po tenkrát, to fungovalo.
1: No až takhle,
0: jo. No jo, to jsme hráli od Turba, až po takovýhle kapely, to fungovalo.
1: No až takhle,
0: jo. No jo, to jsme hráli od Turba, až po takovýhle kapely, jsme to probíhali.
1: Až takhle, jo.
0: No jo, to jsme hráli od Turba, až po takovýhle kapely, jsme to probírali všechno. No, to jsme hráli od Turba až po takovýhle kapely, jsme to probírali všechno. No, jsme hráli od Turba až po takovýhle kapely, jsme to probírali všechno.
1: No, změny v sestavě...
0: Od Turba až po takovýhle kapely, jsme to probírali všechno.
1: No, změny v sestavě...
0: Po takovýhle kapely, jsme to probírali všechno.
1: No, změny v sestavě jsme probrali.
0: Kapely, jsme to probírali všechno.
1: No, změny v sestavě jsme probrali. Bylo jich...
0: To probírali všechno.
1: No, změny v sestavě jsme probrali. Bylo jich hodně, no změny v sestavě jsme probrali, bylo jich hodně, nebo, no změny v sestavě jsme probrali, bylo jich hodně, nebo málo. Jak v sestavě jsme probrali, bylo jich hodně, nebo málo. Jak bys to jako charakterizoval? Bylo jich hodně, nebo málo. Jak bys to jako charakterizoval za těch hodně, nebo málo. Jak bys to jako charakterizoval za těch 30 let, nebo 35 let, nebo málo. Jak bys to jako charakterizoval za těch 30 let nebo 35 let, co fungujete? Málo. Jak bys to jako charakterizoval za těch 30 let nebo 35 let, co fungujete? Jak bys to jako charakterizoval za těch 30 let nebo 35 let, co fungujete?
0: No, já si
1: charakterizoval za těch 30 let nebo 35 let, co fungujete?
0: No, já si myslím, že na takovouhle kapelu
1: těch 30 let nebo 35 let, co fungujete?
0: No, já si myslím, že na takovouhle kapelu jich bylo
1: 35 let, co fungujete?
0: No, já si myslím, že na takovouhle kapelu jich bylo až dost jako
1: let, co fungujete?
0: No, já si myslím, že na takovouhle kapelu jich bylo až dost, jako.
1: Jo.
0: Já si myslím, že na takovouhle kapelu jich bylo až dost, jako.
1: Jo.
0: Takovouhle kapelu jich bylo až dost, jako.
1: Jo.
0: Já si myslím, proto bylo až dost, jako.
1: Jo.
0: Já si myslím, proto možná ta kapela by...
1: Jo.
0: Já si myslím, proto možná ta kapela by měla být takovej ten cel... Já si myslím, proto možná ta kapela by měla být takovej ten cel... Já si myslím, proto možná ta kapela by měla být takovej ten celek, který spolu vlastně... Možná ta kapela by měla být takovej ten celek, který spolu vlastně funguje od nějakého počátku. Ta kapela by měla být takovej ten celek, který spolu vlastně funguje od nějakého počátku. Kapela by měla být takovej ten celek, který spolu vlastně funguje od nějakého počátku. Takovej ten celek, který spolu vlastně funguje od nějakého počátku. Mělo by to nějak jako jet a funguje od nějakého počátku. Mělo by to nějak jako jet a vyvíjet se. No, jet a vyvíjet se. No, my jsme tam prostě vyvíjet se. No, my jsme tam prostě jednu chvíli jsme měli, no, my jsme tam prostě jednu chvíli jsme měli prostě jednu chvíli jsme měli, vlastně hráli jsme i jednu chvíli jsme měli, vlastně hráli jsme i jiný žánr trošku, jednu chvíli jsme měli, vlastně hráli jsme i jiný žánr trošku, jo, než hrajeme teď, jsme měli, vlastně hráli jsme i jiný žánr trošku, jo, než hrajeme teď. No, protože jsme vlastně hráli jsme i jiný žánr trošku, jo, než hrajeme teď. No, protože jsme tam měli zpěváka. Jsme i jiný žánr trošku, jo, než hrajeme teď. No, protože jsme tam trošku, jo, než hrajeme teď. No, protože jsme tam měli zpěváka, který, jo, než hrajeme teď. No, protože jsme tam měli zpěváka, který teď. No, protože jsme tam měli zpěváka, který vlastně spíš byl do top. No, protože jsme tam měli zpěváka, který vlastně spíš byl do toho poproku, jsme tam měli zpěváka, který vlastně spíš byl do toho poproku, já jsem zaka, který vlastně spíš byl do toho poproku, já jsem zase, který vlastně spíš byl do toho poproku, já jsem zase byl zastánce toho, spíš byl do toho poproku,

0: Já jsem zase byl zastánce toho tvrdšího roku, proku. Já jsem zase byl zastánce toho tvrdšího roku. Já jsem zase byl zastánce toho tvrdšího roku. No, a tak se to tam třelo. Zase byl zastánce toho tvrdšího roku. No, a tak se to tam třelo. A teď vlastně, ale ono to nebylo ani zastánce toho tvrdšího roku. No, a tak se to tam třelo. A teď tvrdšího roku. No, a tak se to tam třelo. A teď vlastně, ale ono to nebylo ani tření. No, a tak se to tam třelo. A teď vlastně, ale ono to nebylo ani tření, jakože mezi náma, ale spíš. No, a tak se to tam třelo. A teď vlastně, ale ono to nebylo ani tření, jakože mezi náma, ale spíš tam třelo. A teď vlastně, ale ono to nebylo ani tření, jakože mezi náma, ale spíš třelo se teď vlastně, ale ono to nebylo ani tření, jakože mezi náma, ale spíš třelo se to ohledně pořadatelů. Protože to nebylo ani tření, jakože mezi náma, ale spíš třelo se to ohledně pořadatelů. Protože ten pořadní, jakože mezi náma, ale spíš třelo se to ohledně pořadatelů. Protože ten pořadatel pak vlastně nevěděl, co si objedná, ale spíš třelo se to ohledně pořadatelů. Protože ten pořadatel pak vlastně nevěděl, co si objedná. Se to ohledně pořadatelů. Protože ten pořadatel pak vlastně nevěděl, co si objednává, jestli tam má. Ten pořadatel pak vlastně nevěděl, co si objednává, jestli tam má jako rockovou kapelu, nebo vlastně nevěděl, co si objednává, jestli tam má jako rockovou kapelu, nebo popovou objednává, jestli tam má jako rockovou kapelu, nebo popovou, nebo jakou, že jo?
1: Takže
0: jestli tam má jako rockovou kapelu, nebo popovou, nebo jakou, že jo?
1: Jste ženský.
0: Jako rockovou kapelu, nebo popovou, nebo jakou, že jo?
1: Jste ženský člověk.
0: No, jako rockovou kapelu, nebo popovou, nebo jakou, že jo?
1: Jste hočně ženský člověk.
0: No, nebo popovou, nebo jakou, že jo?
1: Jste hočně ženský člověk.
0: No,
2: agonie, jo?
0: Nebo jakou, že jo?
1: Jste hočně ženský člověk.
0: No,
2: agonie, jo? Pak byl jako by ty vyhořelý vztahy, to znali.
1: Hočně ženský člověk.
0: No,
2: pak byl jako agonie, jo? Pak byl jako by ty vyhořelý vztahy, to znali.
0: No,
2: pak byl jako agonie, jo? Pak byl jako by ty vyhořelý vztahy, to znali, že jo?
3: Tak stává se to.
2: To agonie, jo? Pak byl jako by ty vyhořelý vztahy, to znali, že jo, z kapra.
3: Tak stává se to, no.
2: To znali, že jo, z kapra.
3: Tak stává se to, no. To jenom nejenom v kapele.
2: Naštěstí.
3: Tak stává se to, no. To jenom nejenom v kapele.
2: Naštěstí, zatím.
3: Stává se to, no. To jenom nejenom v kapele.
2: Naštěstí, zatím jsme jako z toho vybrusli.
3: To jenom nejenom v kapele.
2: Naštěstí, zatím jsme jako z toho vybrusli.
3: Hele, a dobře, no. Jenom nejenom v kapele.
2: Naštěstí, zatím jsme jako z toho vybrusli.
3: Hele,
2: to půjde dobře. Naštěstí, zatím jsme jako z toho vybrusli.
3: Hele,
2: to půjde dobře, no.
3: Týdle
2: jsme jako z toho vybrusli.
3: Hele,
2: to půjde dobře, no.
3: V týdletý sestavě hrajete jak...
2: Vybrusli.
3: Hele,
2: to půjde dobře, no.
3: V týdletý sestavě hrajete jak dlouho teda? Teďko ne...
2: Snad
3: hele,
2: to dobře, no.
3: V týdletý sestavě hrajete jak dlouho teda? Teďko nech jste komplet, tak to...
2: Hele, dobře, no.
3: V týdletý sestavě hrajete jak dlouho teda? Teďko nech jste komplet, tak to vám... V týdletý sestavě hrajete jak dlouho teda? Teďko nech jste komplet, tak to vám vydrželo jak dlouho? Hrajete jak dlouho teda? Teďko nech jste komplet, tak to vám vydrželo jak dlouho? Dlouho teda? Teďko nech jste komplet, tak to vám vydrželo jak dlouho? Jak dlouho se nehádáte? Nech jste komplet, tak to vám vydrželo jak dlouho? Jak dlouho se nehádáte?
0: 2000
3: komplet, tak to vám vydrželo jak dlouho? Jak dlouho se nehádáte? Vydrželo jak dlouho? Jak dlouho se nehádáte?
0: 2000
3: jak dlouho se nehádáte?
0: 2019
3: jak dlouho se nehádáte?
0: 2019
3: no vidíš, se nehádáte?
0: 2019
3: no vidíš.
0: No.
2: Pokud neděláte.
0: 2019.
3: No vidíš.
0: No.
2: Pokud neděláme nový songy teda.
0: 2019.
3: No vidíš.
0: No.
2: Pokud neděláme nový songy teda.
0: 2019.
3: No vidíš.
0: No.
2: Pokud neděláme nový songy teda.
0: No.
3: No vidíš.
0: No.
2: Pokud neděláme nový songy teda.
0: No, dám ty třenice, no.
2: Pokud neděláme nový songy teda.
0: No, dám ty třenice trošku so.
2: Pokud neděláme nový songy teda.
0: No, dám ty třenice trošku so.
2: Songy teda.
0: No, dám ty třenice trošku so.
2: Trošku to.
0: No, dám ty třenice trošku so.
2: Trošku to.
0: Tak jako už jsme taky... No, dám ty třenice trošku so.
2: Trošku to.
0: Tak jako už jsme taky ve věku, že jo, takže... Dám ty třenice trošku so.
2: Trošku to.
0: Tak jako už jsme taky ve věku, že jo, takže nejsme žádný pitomci, aby jsme se trošku so.
2: Trošku to.
0: Tak jako už jsme taky ve věku, že jo, takže nejsme žádný pitomci, aby jsme se hned trošku so.
2: Trošku to.
0: Tak jako už jsme taky ve věku, že jo,

0: že nejsme žádný pitomce. Tak jako už jsme taky ve věku, že jo, takže nejsme žádný pitomce, aby jsme se hned rozcházeli, že jo. Jsme taky ve věku, že jo, takže nejsme žádný pitomce, aby jsme se hned rozcházeli, že jo. Tak,
1: na. Pojďme si připomenout tady...
0: Ve věku, že jo, takže nejsme žádný pitomce, aby jsme se hned rozcházeli, že jo. Tak,
1: na. Pojďme si připomenout...
0: Jsme žádný pitomce, aby jsme se hned rozcházeli, že jo. Tak,
1: na. Pojďme si připomenout...
0: Pitomce, aby jsme se hned rozcházeli, že jo. Tak,
1: na. Pojďme si připomenout tady album, o kterém jsme mluvili.
0: Hned rozcházeli, že jo. Tak,
1: na. Pojďme si připomenout tady album, o kterém jsme mluvili.
0: Že jo. Tak,
1: na. Pojďme si připomenout tady album, o kterém jsme mluvili. Co bude dál se jmenuje? Na. Pojďme si připomenout tady album, o kterém jsme mluvili. Co bude dál se jmenuje? Rok 2020, je to tak? Asi. A pustíme si z něho píseň, která se jmenuje 2020, je to tak? Asi. A pustíme si z něho píseň, která se jmenuje Madeira, je to tak? Asi. A pustíme si z něho píseň, která se jmenuje Madeira, aby naši posluchači věděli. Asi. A pustíme si z něho píseň, která se jmenuje Madeira, aby naši posluchači věděli. Pustíme si z něho píseň, která se jmenuje Madeira, aby naši posluchači věděli vůbec, o čem se tady bavíme. Z něho píseň, která se jmenuje Madeira, aby naši posluchači věděli vůbec, o čem se tady bavíme a koho je Madeira, aby naši posluchači věděli vůbec, o čem se tady bavíme a koho že to tady ve studiu máme. Madeira, aby naši posluchači věděli vůbec, o čem se tady bavíme a koho že to tady ve studiu máme. Či věděli vůbec, o čem se tady bavíme a koho že to tady ve studiu máme.
0: Dobře.
1: Tak, o čem se tady bavíme a koho že to tady ve studiu máme.
0: Dobře.
1: Tak jdeme na ní. Víme a koho že to tady ve studiu máme.
0: Dobře.
1: Tak jdeme na ní. Že to tady ve studiu máme.
0: Dobře.
1: Tak jdeme na ní. Máme.
0: Dobře.
1: Tak jdeme na ní. Tak jdeme na ní.

Aż budził mi hlavu w peiro.

0: Ne, to už je kus života teda.
1: Ne, je to strašně dlouho.
0: A měnili jste v průběhu let třeba ten...
1: Ne, je to strašně dlouho.
0: A měnili jste v průběhu let třeba ten hudební styl, nebo fakt jako jedete...
1: Dlouho.
0: A měnili jste v průběhu let třeba ten hudební styl, nebo fakt jako... Měnili jste v průběhu let třeba ten hudební styl, nebo fakt jako jedete... My jsme teďkom slyšeli písničku v průběhu let třeba ten hudební styl, nebo fakt jako jedete... My jsme teďkom slyšeli písničku Madeira, že to je taková jako popovější věc z vašeho repertoáru.
1: No,
0: tak jak to jako probíhalo? Popovější věc z vašeho repertoáru.
1: No, no, no,
0: tak
1: no.
0: Jak to jako probíhalo? Měnili jste ten styl vašeho repertoáru?
1: No, no, no,
0: tak jak to jako probíhalo? Měnili jste ten styl?
1: No, no, no,
0: tak jak to jako probíhalo? Měnili jste ten styl, nebo je to všechno? Jak to jako probíhalo? Měnili jste ten styl, nebo je to všechno v tomhle duchu?
1: Ne.
0: Měnili jste ten styl, nebo je to všechno v tomhle duchu?
1: Ne.
0: Měnili jste ten styl, nebo je to všechno v tomhle duchu?
1: Ne, my se pořád snažíme dělat tu...
0: Měli jste ten styl, nebo je to všechno v tomhle duchu?
1: Ne, my se pořád snažíme dělat tu muziku, jak...
0: Styl, nebo je to všechno v tomhle duchu?
1: Ne, my se pořád snažíme dělat tu muziku, jak byla původně...
0: V tomhle duchu?
1: Ne, my se pořád snažíme dělat tu muziku, jak byla původně, prapůvodně tenkrát. Ne, my se pořád snažíme dělat tu muziku, jak byla původně, prapůvodně tenkrát. Snažíme dělat tu muziku, jak byla původně, prapůvodně tenkrát. Muziku, jak byla původně, prapůvodně tenkrát, že teda je to na té bázi rokla původně, prapůvodně tenkrát, že teda je to na té bázi rokový muziky, prapůvodně tenkrát, že teda je to na té bázi rokový muziky a tenkrát, že teda je to na té bázi rokový muziky a snažíme se tu muziku, že teda je to na té bázi rokový muziky a snažíme se tu muziku rokovat na té bázi rokový muziky a snažíme se tu muziku rockovou trošku i muziky a snažíme se tu muziku rockovou trošku ještě víc rozvíjet a snažíme se tu muziku rockovou trošku ještě víc rozvíjet, samozřejmě tady Honza, a snažíme se tu muziku rockovou trošku ještě víc rozvíjet, samozřejmě tady Honza, se tu muziku rockovou trošku ještě víc rozvíjet, samozřejmě tady Honza, jako protože jako rockovou trošku ještě víc rozvíjet, samozřejmě tady Honza, jako protože je trošku ještě víc rozvíjet, samozřejmě tady Honza, jako protože je blázen do těch víc rozvíjet, samozřejmě tady Honza, jako protože je blázen do těch, samozřejmě tady Honza, jako protože je blázen do těch všelijakých mašinek a tak, takže ta, jako protože je blázen do těch všelijakých mašinek a tak, jako protože je blázen do těch všelijakých mašinek a tak, takže ten tu muziku je blázen do těch všelijakých mašinek a tak, takže ten tu muziku jako blázen do těch všelijakých mašinek a tak, takže ten tu muziku jako se snaží nějakých mašinek a tak, takže ten tu muziku jako se snaží tak, takže ten tu muziku jako se snaží nabušit, jo, ten tu muziku jako se snaží nabušit, jo. Ten tu muziku jako se snaží nabušit, jo.
2: Si dal taky ty moderní prvky do
1: muziku jako se snaží nabušit, jo.
2: Si dal taky ty moderní prvky do toho.
1: Se snaží nabušit, jo.
2: Si dal taky ty moderní prvky do toho.
1: Tak. Jo. A Madeira, to jsme dít, jo.
2: Si dal taky ty moderní prvky do toho.
1: Tak. Jo. A Madeira, to jsme tenkrát vlastně, protože
2: si dal taky ty moderní prvky do toho.
1: Tak. Jo. A Madeira, to jsme tenkrát
2: do toho.
1: Tak. Jo, a Madeira, to jsme tenkrát vlastně, protože to jsme ještě dělali u Dana, jo, a Madeira, to jsme tenkrát vlastně, protože to jsme ještě dělali u Dana Škráška ve studiu, jo, a Madeira, to jsme tenkrát vlastně, protože to jsme ještě dělali u Dana Škráška ve studiu, a to jsme tenkrát vlastně, protože to jsme ještě dělali u Dana Škráška ve studiu, a tak jsme říkali, hele, protože to jsme ještě dělali u Dana Škráška ve studiu, a tak jsme říkali, hele, jsme ještě dělali u Dana Škráška ve studiu, a tak jsme říkali, hele, máme to tam ve studiu a tak jsme říkali, hele, máme to tam vůbec dát, nemáme to dávat. A tak jsme říkali, hele, máme to tam vůbec dát, nemáme to dávat. On říká, hele, to je super. Tak jsme říkali, hele, máme to tam vůbec dát, nemáme to dávat. On říká, hele, to je super, tyhle, dobře, máme to tam vůbec dát, nemáme to dávat. On říká, hele, to je super, tyhle, dobře, hele, je to zase jako jít to tam vůbec dát, nemáme to dávat. On říká, hele, to je super, tyhle, dobře, hele, je to zase, máme to dávat. On říká, hele, to je super, tyhle, dobře, hele, je to zase jako jiný trošku než to ostatní. On říká, hele, to je super, tyhle, dobře, hele, je to zase jako jiný trošku.

0: Hvězdný host. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia.
1: Dneska z Rock Rádia. Dneska se bavíme s
2: Je to strašně dlouho.
3: A měnili jste

0: trošku než to ostatní. Super, tyhle dobře. Hele, je to zase jako jiný trošku než to ostatní, co tam máte. Ale tyhle dobře. Hele, je to zase jako jiný trošku než to ostatní, co tam máte. Ale to je taková... Hele, je to zase jako jiný trošku než to ostatní, co tam máte. Ale to je taková rádiovka. Jako jiný trošku než to ostatní, co tam máte. Ale to je taková rádiovka. To je dobrý to než to ostatní, co tam máte. Ale to je taková rádiovka. To je dobrý to, co tam máte. Ale to je taková rádiovka, to je dobrý, to udělejte, no tak
1: se mi vždycky líbí.
0: Ale to je taková rádiovka, to je dobrý, to udělejte, no tak
1: se mi vždycky líbí, jak.
0: No taková rádiovka, to je dobrý, to udělejte, no tak
1: se mi vždycky líbí, jak.
0: No a to je dobrý, to udělejte, no tak
1: se mi vždycky líbí, jak. No, říkají, to je rádiovka.
0: No, dobrý, to udělejte, no tak
1: se mi vždycky líbí, jak. No, říkají, to je rádiovka, jak mají pocit, že to.
0: Udělejte, no tak
1: se mi vždycky líbí, jak. No, říkají, to je rádiovka, jak mají pocit, že to. Ano, jako rád, no, tak se mi vždycky líbí, jak všichni říkají, to je rádiovka, no, jak mají pocit, že je to ano, jako rádiový ano, single. Líbí, jak no, všichni říkají, no, to je rádiovka, no, jak mají pocit, že je to ano, jako rádiový ano, single. Říkají, no, to je rádiovka, no, jak mají pocit, že je to ano, jako rádiový ano, single.
0: No, přesně.
1: Pak zjistí, že to tak není. No. Mají pocit, že je to ano, jako rádiový ano, single.
0: No, přesně.
1: Pak zjistí, že to tak není. No. Já jim to řekl. Jako,
0: no,
1: jako rádiový ano, single.
0: No, přesně.
1: Pak zjistí, že to tak není. Já jim to řekl.
0: No, přesně.
1: Pak zjistí, že to tak není. No. Já jim to řekl.
0: Jako, no, přesně.
1: Pak zjistí, že to tak není. No. Já jim to řekl.
0: Jako,
1: že to tak není. No. Já jim to řekl.
0: Jako,
1: no. Já jim to řekl.
0: Jako,
1: no nic. Já jim to řekl.
0: Jako,
1: no nic, tak samozřejmě no nic, tak samozřejmě stylově no nic, tak samozřejmě stylově teda dá se říct, že no nic, tak samozřejmě stylově teda dá se říct, no nic, tak samozřejmě stylově teda dá se říct, že to tak nějak odpovídá i těm následujícím. Samozřejmě stylově teda dá se říct, že to tak nějak odpovídá i těm následujícím věcem, který zahraje. Samozřejmě stylově teda dá se říct, že to tak nějak odpovídá i těm následujícím věcem, který zahraje. Dá se říct, že to tak nějak odpovídá i těm následujícím věcem, který zahrajeme, protože dá se říct, že to tak nějak odpovídá i těm následujícím věcem, který zahrajeme, protože to tak nějak odpovídá i těm následujícím věcem, který zahrajeme, protože si ukážeme i těm následujícím věcem, který zahrajeme, protože si ukážeme vaši novou tvorbu z připravovaného alba, věcem, který zahrajeme, protože si ukážeme vaši novou tvorbu z připravovaného alba, protože si ukážeme vaši novou tvorbu z připravovaného alba. Nicméně si ukážeme vaši novou tvorbu z připravovaného alba. Nicméně, kolik ukážeme vaši novou tvorbu z připravovaného alba. Nicméně, kolik vy máte na kontě desek, teda za těch vaši novou tvorbu z připravovaného alba. Nicméně, kolik vy máte na kontě desek, teda za těch 34 připravovaného alba. Nicméně, kolik vy máte na kontě desek, teda za těch 4 alba. Nicméně, kolik vy máte na kontě desek, teda za těch 34 let. Nicméně, kolik vy máte na kontě desek, teda za těch 34 let?
0: No moc.
1: Kolik vy máte na kontě desek, teda za těch 34 let?
0: No moc ne.
1: Na kontě desek, teda za těch 34 let?
0: No moc ne. My jsme...
1: Za těch 34 let?
0: No moc ne. My jsme vlastně na ty desky jako...
1: 30 let?
0: No moc ne. My jsme vlastně na ty desky jako trošku kašla... No moc ne. My jsme vlastně na ty desky jako trošku kašlali, my jsme vlastně na ty desky jako trošku kašlali, my jsme vlastně na ty desky jako trošku kašlali, udělali jsme novou písničku a nějak jsme neřešili, jestli to má být na desce, nebo to má být na desce, nebo nemá. Až po těch letech nějakých, už teda teď ne.

0: vím, nebo nemá, až po těch letech nějakých, už teda teď nevím, v kterým roce, až po těch letech nějakých, už teda teď nevím, v kterým roce no to bylo, v těch nějakých, už teda teď nevím, v kterým roce no to bylo,
1: mám za to, že tam jsou ty...
0: už teda teď nevím, v kterým roce no to bylo,
1: mám za to, že tam jsou ty rokový děti,
0: tam byly, tam... nevím, v kterým roce no to bylo.
1: Mám za to, že tam jsou ty rokový děti, tam byli, jsem tam ještě nebyl,
0: tam,
1: že jo?
0: Tam byly, ano, v kterým roce no to bylo.
1: Mám za to, že tam jsou ty rokový děti, tam byli, jsem tam ještě nebyl,
0: tam,
1: že jo?
0: To bylo.
1: Mám za to, že tam jsou ty rokový děti, tam byli, jsem tam ještě nebyl,
0: tam,
1: že jo?
0: Tam byly, ano, tak jsme si pak řekli, hele, pojďme, tak bylo.
1: Mám za to, že tam jsou ty rokový děti, tam jsem tam ještě nebyl, že jo?
0: Tam byly, ano, tak jsme si pak řekli, hele, pojďme, tak...
1: To je tam jsou ty rokový děti, tam jsem tam ještě nebyl, že jo?
0: Tam byly, ano, tak jsme si pak řekli, hele, pojďme, tak uděláme něco,
1: že... Ještě nebyl, že jo?
0: Tam byly, ano, tak jsme si pak řekli, hele, pojďme, tak uděláme něco, že ano, tak... A tam byli, ano, tak jsme si pak řekli, hele, pojďme, tak uděláme něco, že ano, tak... Ale samozřejmě amatři pak řekli, hele, pojďme, tak uděláme něco, že ano, tak... Ale samozřejmě amatéři, vydělávali jsme prle, pojďme, tak uděláme něco, že ano, tak... Ale samozřejmě amatéři, vydělávali jsme prd, jako nikdo máme něco, že ano, tak... Ale samozřejmě amatéři, vydělávali jsme prd, jako nikdo, ano, tak... Ale samozřejmě amatéři, vydělávali jsme prd, jako nikdo nám nic... Ale samozřejmě amatéři, vydělávali jsme prd, jako nikdo nám nic nedal, takže... Amatéři, vydělávali jsme prd, jako nikdo nám nic nedal, takže zaplatit desku studio a tydlávali jsme prd, jako nikdo nám nic nedal, takže zaplatit desku studio a tyhle ty
2: to
0: věci...
2: Znám, no,
0: no,
2: to
0: jsme... Jako nikdo nám nic nedal, takže zaplatit desku studio a tyhle ty
2: to
0: věci...
2: Znám, no,
0: no,
2: to...
0: nic nedal, takže zaplatit desku studio a tyhle ty
2: to
0: věci...
2: Znám, no. No, to jsme
0: si desku studio a tyhle ty
2: to
0: věci.
2: Znám, no, no, to jsme si platili no, všichni sami, že jo.
0: No, takže
2: vylisování
0: a tyhle ty
2: to
0: věci.
2: Znám, no, no, to jsme si platili no, všichni sami, že jo.
0: No, takže
2: ještě vylisování potom, no, no, to jsme si platili no, všichni sami, že jo.
0: No, takže
2: ještě vylisování potom 30 no, papírů platili no, všichni sami, že jo.
0: No, takže
2: ještě vylisování potom 30 no, papírů.
0: No, takže jsme říkali,
2: že jo.
0: No, takže
2: ještě vylisování potom 30 papírů.
0: No, takže jsme říkali, to jako nedáme, no. Takže
2: ještě vylisování potom 30 papírů.
0: No, takže jsme říkali, to jako nedáme, no, pak jsme nějak...
2: Potom 30 papírů.
0: No, takže jsme říkali, to jako nedáme, no, pak jsme nějak našetřili...
2: 30 papírů.
0: No, takže jsme říkali, to jako nedáme, no, pak jsme nějak našetřili...
2: Papíru.
0: No, takže jsme říkali, to jako nedáme, no, pak jsme nějak našetřili... Takže jsme říkali, to jako nedáme, no, pak jsme nějak našetřili... No, někdo nám možná... To jako nedáme, no, pak jsme nějak našetřili... No, někdo nám možná něco půjčil, pak jsme nějak našetřili, no, někdo nám možná něco půjčil někde, nevím, pak našetřili, no, někdo nám možná něco půjčil někde, nevím.
2: Nějakej spon...
0: No, někdo nám možná něco půjčil někde, nevím.
2: Nějakej sponzor.
0: No, no. Co půjčil někde, nevím.
2: Nějakej sponzor.
0: No, no. Takže...
2: Ve slabých. Nějakej sponzor.
0: No, no. Takže...
2: Ve slabý chvilce.
0: Přesně.
2: Nějakej sponzor.
0: No, no. Takže
2: ve slabý chvilce.
0: Přesně.
1: Zřadlo,
0: no. Takže
2: ve slabý chvilce.
0: Přesně.
1: Zřad fanoušku.
0: No, jsme, takže
2: ve slabý chvilce.
0: Přesně.
1: Zřad fanoušku.
0: No, jsme vždycky jako ožrali a on nám něco slíbil.
2: Chvilce.
0: Přesně.
1: Zřad fanoušku.
0: No, jsme vždycky jako ožrali a on nám něco slíbil.
1: Zřad fanoušku.
0: No, jsme vždycky jako ožrali a on nám něco slíbil.
2: To znám.
1: Zřad fanoušku.
0: No, jsme vždycky jako ožrali a on nám něco slíbil.
2: To známe, všichni pak si
0: říkali. No, jsme vždycky jako ožrali a on nám něco slíbil.
2: To známe, všichni no, pak si říkali.
0: Jako ožrali a on nám něco slíbil.
2: To známe, všichni no, pak si říkali, ježišmarja, na co jsem to dal.
0: On nám něco slíbil.
2: To známe, všichni no, pak si říkali, ježišmarja, na co jsem to dal prachy.
0: Slíbil.
2: To známe, všichni no, pak si říkali, ježišmarja, na co jsem to dal prachy.
0: No.
2: To známe, všichni no, pak si říkali, ježišmarja, na co jsem to dal prachy.
0: No přesně. Jako...
2: To jsou taky ty investice, co jsem... No. Všichni pak si říkali, ježišmarja, na co jsem to dal prachy.
0: No přesně. Jako...
2: To jsou taky ty investice, ježišmarja, na co jsem to dal prachy.
0: No přesně. Jako...
2: To jsou taky ty investice, co se nikdy nevrátí, na co jsem to dal prachy.
0: No přesně. Jako...
2: To jsou taky ty investice, co se nikdy nevrátí, no ale...
0: No přesně. Jako...
2: To jsou taky ty investice, co se nikdy nevrátí, no ale... Když...
0: Ne, jako...
2: To jsou taky ty investice, co se nikdy nevrátí, no ale... Když se bavíme teda o těch, to jsou taky ty investice, co se nikdy nevrátí, no ale když se bavíme teda o těch, co se nikdy nevrátí, no ale když se bavíme teda o těch deskách, vy je ještě třeba máte v tom, ale když se bavíme teda o těch deskách, vy je ještě třeba máte, když se bavíme teda o těch deskách, vy je ještě třeba máte v tom portfoliu, dají

0: jako sehnat. Se bavíme teda o těch deskách, vy ještě třeba máte v tom portfoliu, dají se jako sehnat třeba, když přijme teda o těch deskách, vy ještě třeba máte v tom portfoliu, dají se jako sehnat třeba, když přijdou lidi na koncert, že si je můžou. Vy ještě třeba máte v tom portfoliu, dají se jako sehnat třeba, když přijdou lidi na koncert, že si je můžou koupit, nebo už jenom se třeba máte v tom portfoliu, dají se jako sehnat třeba, když přijdou lidi na koncert, že si je můžou koupit, nebo už jenom spíš někde v portfoliu, dají se jako sehnat třeba, když přijdou lidi na koncert, že si je můžou koupit, nebo už jenom spíš někde stáhnout na spodu, dají se jako sehnat třeba, když přijdou lidi na koncert, že si je můžou koupit, nebo už jenom spíš někde stáhnout na Spotify, třeba když přijdou lidi na koncert, že si je můžou koupit, nebo už jenom spíš někde stáhnout na Spotify, třeba poslechnout koncert, že si je můžou koupit, nebo už jenom spíš někde stáhnout na Spotify, třeba poslechnout, nebo jak to máte?
1: Přesně.
0: Koupit, nebo už jenom spíš někde stáhnout na Spotify, třeba poslechnout, nebo jak to máte?
1: Přesně tak. Všichni si to koupili, což za co jsme strašně rádi, jo, protože je to skvělý, když
2: Budeme asi muset.
0: A co na vinilu, jako ne? Ale máte tu bestovku, ne? Jste udělali aspoň teda výběr z nějakých těch
1: Taky pryč.
0: Těch desek a ta tak. Ještě je nebo není?
1: Přesně. No a to už je taky.

0: taky pryč.
1: Taky pryč, no, tak co se tady bude. Ta tak, ještě je nebo není?
0: Přesně, no a to už je taky pryč.
1: Taky pryč, no, tak co se tady bude.
0: No, my jsme právě, přesně, no a to už je taky pryč.
1: Taky pryč, no, tak co se tady bude.
0: No, my jsme, a to už je taky pryč.
1: Taky pryč, no, tak co se tady bude.
0: No, my jsme právě, protože ty...
1: Taky pryč, no, tak co se tady bude.
0: No, my jsme právě, protože ty...
1: Co s váma tady?
0: No,
1: co se tady
0: bude. No, my jsme právě, protože ty...
1: Co s váma tady?
0: No.
2: My jsme zdeme teda.
0: No, my jsme právě, protože ty...
1: Co s váma tady?
0: No.
1: Co s váma tady?
0: No.
2: My jsme zdeme teda.
1: Co s váma tady?
0: No.
2: My jsme zdeme teda.
0: My jsme ty starý... No.
2: My jsme zdeme teda.
0: My jsme ty starý desky, protože ty ne... Si to někde rozpouštěli, nebo nevím, předávali, tak nám chodili dotazy... Máte ještě rokový děti?
1: Je dobrý to, že už to není, já to hodím odpoledne na Ukro, já ty dvě desky doma mám. A to by se dalo dobře vydělat.
3: Kdo šetří? 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června, než slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super!
3: Na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme!
3: Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme!

0: Dnes nakoupíme,
1: zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny, nakoupíme,
1: zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky
1: zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Hausbrand Café.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Hausbrand Café per favore.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Hausbrand Café per favore.
0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si, signora.
0: Ceny a vždycky něco navíc.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si, signora.
0: I něco navíc.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si, signora.
3: Hausbrand.
0: Navíc.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu.
1: Per favore.
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Hausbrandkáva.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku.
3: Hausbrandkáva.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku.
3: Hausbrandkáva.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás tento týden. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás tento týden Gemerka Botanika. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás tento týden Gemerka Botanika. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12 dní. Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12 dní. Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčep. Pivovce za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 20 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 20. Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 20. Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland Národní pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland. Paru za 9,90 až do 23. června. Kaufland. 23. června. Kaufland.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ rozhodnete přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a může pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ. Agent spovol a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Agent s povolením srovnávat.
6: Angry Birds kosmetika, co má koule.
5: Srovnávat.
6: Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds kosmetika, co má koule.

Lousy vůně pod isporek, žádný kec, Angry Birds. Lousy vůně pod isporek, žádný kec, si funkčí ve Angry Birds. Lousy vůně pod isporek, žádný kec, si funkčí. Lousy vůně pod isporek, žádný kec, si funkčí věci. A NGR i vůně pod isporek, žádný kec, si funkčí věci. A NGR isporek, žádný kec, si funkčí věci. A NGR i Badví keci funkčí věci, a NGR i BR si funkčí věci, a NGR i BR desety, a NGR i BR desety.cz. NGR i BR desety.cz. BR desety.cz. BRDS.cz. Všechno.cz.

0: www.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120
0: vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě 20 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou na Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct. Slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct 5 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horkun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. VV. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. VV na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz zdarma. www.direct-auto.cz
2: Tatart
3: www.direct-auto.cz
2: Tatart vyhlašuje
3: www.direct-auto.cz
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Auto.cz
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: CZ
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy.
2: Vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy.
2: Ano, Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy.
2: Ano,
4: slyším Tatart nákupy.
2: Ano, Tatart nákupy.
4: Tatart nákupy.
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivní. Slev.
4: Už ne... Nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Už nemusí...
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Už nemusíte čekat...
2: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Už nemusíte čekat na lepší cenu.
2: Velké spotřeby s fůrou exkluzivních slev.
4: Už nemusíte čekat na lepší cenu.
2: Velké spotřeby exkluzivních slev.
4: Už nemusíte čekat na lepší cenu.
2: Velké spotřebiče...
4: Už nemusíte čekat na lepší cenu.
2: Velké spotřebiče AEG,
4: nyní pořídíte
2: čekat na lepší cenu.
4: Velké spotřebiče AEG,
2: nyní pořídíte se slevou až 20
4: pří cenu.
2: Velké spotřebiče AEG,
4: nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: Velké spotřebiče AEG,
4: nyní pořídíte se slevou až 20%
2: AEG,
4: nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
2: Datart.
4: Op. Nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
2: Datart.
4: Opravdíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektro...
4: 20%.
5: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Cent.
5: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Profi voda.
5: Mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Profi voda.
2: Elektrospecialista.
6: Profi.

0: Náhradní díly pro bagry, pěkně
1: vše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry, pěkně na jednu
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry, pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry, pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, náhradní díly pro bagry, pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychle, pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr
0: na jednom místě. Pohodlné

0: Studny na klíč s desetiletou zárukou. Pro Fivoda dané studny na klíč s desetiletou zárukou. Pro Fivoda.cz. Klíč s desetiletou zárukou. Pro Fivoda.cz. Desetiletou zárukou. Pro Fivoda.cz.
1: Rock Radio.
0: Pro Fivoda.cz.
1: Rock Radio.
0: Fivoda.cz.

0: ratatata trička. Ratatata ratatata trička. Ratatata potisk. Ratatata trička. Ratatata ratatata trička. Ratatata potisk. Potisk trička. Ratatata trička. Ratatata potisk. Potisk trička. Potisk trička. Ratatata trička. Ratatata potisk. Potisk trička. Potisk trička. Bela trička. Ratatata potisk. Potisk trička. Potisk trička. Bela ratatata potisk. Potisk trička. Potisk trička. Bela CZ. Potisk trička, bela bel CZ. Trička, potisk trička, bela bel CZ.
1: Hledáte práci, která...
0: Potisk trička, bela bel CZ.
1: Hledáte práci, která dává...
0: Bela bel CZ.
1: Hledáte práci, která dává smysl...
0: Bel CZ.
1: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme práci. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme. Udržujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici. A nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastart různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastart úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Více najdete na kariéra.

kvalitní vrtané studny. Musíte bát, jak směla dohoda. Kvalitní vrtané. Bát, jak směla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rocku i FM nebo na radia.cz. Rock.fm nebo na radia.cz. Rock Radio a radia.cz. Rock Radio. Radia.cz.

0: Poděkujte, že vám
1: máme otestováno.
2: Jsme rádi, děkujem.
0: Tak jim poděkujte, že vám dávají.
2: Jsme rádi, děkujem.
0: Tak jim poděkujte, že vám dávají zpětně oblíbená. Tak a to je teda píseň z připravovaného alba, který se bude jmenovat Evoluce.
2: Ano, ano.
0: A to je teda píseň z připravovaného alba, který se bude jmenovat Evoluce.
2: Ano, ano.
0: Píseň z připravovaného alba, který se bude jmenovat Evoluce.
2: Ano, ano. Tak. Přesně tak.
0: A co z připravovaného alba, který se bude jmenovat Evoluce?
2: Ano, ano. Tak. Přesně tak.
0: A co to nového alba, který se bude jmenovat Evoluce?
2: Ano, ano. Tak. Přesně tak.
0: A co to je? To bude jmenovat Evoluce?
2: Ano, ano. Tak. Přesně tak.
0: A co to je? To je jako vaše evoluce nějaká nebo?
2: Ano, ano. Tak. Přesně tak.
0: A co to je? To je jako vaše evoluce nějaká nebo?
2: Ano. Tak. Přesně tak.
0: A co to je? To je jako vaše evoluce nějaká nebo jako jak tak?
2: Přesně tak.
0: A co to je? To je jako vaše evoluce nějaká nebo jako to je, to je jako vaše evoluce nějaká, nebo jako, jaký bude obsah toho alba, co se, jako vaše evoluce nějaká, nebo jako, jaký bude obsah toho alba, co se týká třeba té textuce nějaká, nebo jako, jaký bude obsah toho alba, co se týká třeba bude obsah toho alba, co se týká třeba té textový náplně. Má to nějaký spojení s evolucí? A co se týká třeba té textový náplně, má to nějaký spojení s evolucí?
2: No vlastně celý to album, který jsme teď připravili a půjde do světa, tak je tvořen, zobrazuje se v něm nějaký vývoj té kapely. V těch písničkách, jo. Něco je samozřejmě. Tu muziku vlastně máme rádi, děláme ji od svých raných let až do dneska. A pořád se nějakým způsobem My prostě chceme dělat nový písničky, tak uděláme písničku,
0: jako single.

0: tak a bude deska. My prostě chceme dělat nový písničky, tak uděláme písničku,
1: jako
0: single.
1: Na koncertech.
0: My prostě chceme dělat nový písničky, tak uděláme písničku,
1: jako
0: single.
1: Na koncertech to hrajete.
0: Chceme dělat nový písničky, tak uděláme písničku,
1: jako
0: single.
1: Na koncertech to hrajete.
0: Písničky, tak uděláme písničku,
1: jako
0: single.
1: Na koncertech to hrajete.
0: Uděláme písničku,
1: jako
0: single.
1: Na koncertech to hrajete. Ale pět máme furt jako utajených, který teď vyjdou na té desce, takže tam bude komplet deset věcí.
2: Moc za to děkujeme.

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Host Rock Rádia.
1: Dneska za námi do Rock Rádia. Dneska za námi do Rock Rádia dorazí. Dneska za námi do Rock Rádia Dneska za námi do Rock Rádia dorazila kapela Seven. Dneska za námi do Rock Rádia dorazila kapela Seven z Mladý Boleslav. Dneska za námi do Rock Rádia dorazila kapela Seven z Mladý Boleslavy. Dneska za námi do Rock Rádia dorazila kapela Seven z Mladý Boleslavy, konkrétně Honza. A dorazila kapela Seven z Mladý Boleslavy, konkrétně Honza a Tomáš. Ještě jednou vás zdravím, chlapci. Kapela Seven z Mladý Boleslavy, konkrétně Honza a Tomáš. Ještě jednou vás zdravím, chlapci. Z Mladý Boleslavy, konkrétně Honza a Tomáš. Ještě jednou vás zdravím, chlapci.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Mladý Boleslavy, konkrétně Honza a Tomáš. Ještě jednou vás zdravím, chlapci.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Konkrétně Honza a Tomáš. Ještě jednou vás zdravím, chlapci.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak, Tomáš, ještě jednou vás zdravím, chlapci.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak, my se dostáváme. Ještě jednou vás zdravím, chlapci.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak, my se dostáváme.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak, my se dostáváme do současnosti, protože.
3: Ahoj.
1: Tak, my se dostáváme do současnosti, protože máme. Tak, my se dostáváme do současnosti, protože máme tady před sebou píseň. My se dostáváme do současnosti, protože máme tady před sebou píseň, která se dostáváme do současnosti, protože máme tady před sebou píseň, která se jmenuje Vyměřený čas. Do současnosti, protože máme tady před sebou píseň, která se jmenuje Vyměřený čas. Protože máme tady před sebou píseň, která se jmenuje Vyměřený čas. Čas, která se našim posluchačům líbí. Protože máme tady před sebou píseň, která se jmenuje Vyměřený čas, která se našim posluchačům líbí. Která se jmenuje Vyměřený čas, která se našim posluchačům líbí, to můžu říct. Máme Vyměřený čas, která se našim posluchačům líbí, to můžu říct. Máme otestováno.
4: Jsme rádi, děkujeme.
1: Tak, která se našim posluchačům líbí, to můžu říct. Máme otestováno.
4: Jsme rádi, děkujeme.
1: Tak, všem posluchačům líbí, to můžu říct. Máme otestováno.
4: Jsme rádi, děkujeme.
1: Tak, jim poděkujte, to můžu říct. Máme testováno.
4: Jsme rádi, děkujeme.
1: Tak jim

0: Takže jsme vám pomohli.
1: No, určitě.
2: Moc za to děkujeme.
1: Moc
2: za to děkujeme.
1: S muzikanti musíte do rádia, nejde.
2: Moc za to děkujeme.
1: S muzikanti musíte do rádia nejdřív.
0: A prosím tě,
1: A prosím tě, tam samozřejmě
0: jsou tam cítit jako vlivy. Samozřejmě jsou tam cítit jako vlivy, teda ty moderní, o kterých jsme se bavili, to je všechno tvoje práce, Honzo, teda.
2: Jsou tam cítit jako vlivy, teda ty moderní, o kterých jsme se bavili, to je všechno tvoje práce, Honzo, teda jako ty klávesy tam a takový, protože vy klávesy nemáte, tuším. A hned to zpracuju. Já mám ještě tu výhoru, že já prostě mám studio vedle ložnice. To prostě hned musím udělat.
0: Musím říct, že jako ten styl, já jsem poslouchal samozřejmě tu vaši bestovku, alba vlastně, co bude dál, a i teď ta nová píseň, tak tam je jako posun, je to cítit dál, a i teď ta nová píseň, tak tam je jako posun, je to cítit, že asi v tom máš ta nová píseň, tak tam je jako posun, je to cítit, že asi v tom máš prsty, že píseň, tak tam je jako posun, je to cítit, že asi v tom máš prsty, tak tam je jako posun, je to cítit, že asi v tom máš prsty, že tam hodně využívá, je jako posun, je to cítit, že asi v tom máš prsty, že tam hodně využíváte těch, je to cítit, že asi v tom máš prsty, že tam hodně využíváte těch samplů a takových těch věcí,
2: Hodně mě usměrnili teda, jo.

0: to moderně.
1: Hodně mě usmírnili teda, jo.
0: No hele, zní to moderně.
1: Hodně mě usmírnili teda, jo.
0: No hele, pokud je mezi posluchači...
1: Hodně mě usmírnili teda, jo.
0: No hele, pokud je mezi posluchači někdo...
1: teda, jo.
0: No hele, pokud je mezi posluchači někdo, kdo to ještě neslyšel... No hele, pokud je mezi posluchači někdo, kdo to ještě neslyšel u nás s frekvencí Rock Rádia... No hele, pokud je mezi posluchači někdo, kdo to ještě neslyšel u nás s frekvencí Rock Rádia, tak si teď... Pokud je mezi posluchači někdo, kdo to ještě neslyšel u nás s frekvencí Rock Rádia, tak si teď pojďme dát. Posluchači někdo, kdo to ještě neslyšel u nás s frekvencí Rock Rádia, tak si teď pojďme dát. Teda ukázka. To ještě neslyšel u nás s frekvencí Rock Rádia, tak si teď pojďme dát. Teda ukázka z vašeho nového alba u nás s frekvencí Rock Rádia, tak si teď pojďme dát. Teda ukázka z vašeho nového alba vyměřený s frekvencí Rock Rádia, tak si teď pojďme dát. Teda ukázka z vašeho nového alba vyměřený, tak si teď pojďme dát. Teda ukázka z vašeho nového alba vyměřený čas. Si teď pojďme dát. Teda ukázka z vašeho nového alba vyměřený čas.
2: Super.
0: Z vašeho nového alba vyměřený čas.
2: Super.

0: tohle, mohli jsme kamkoliv...
1: Jak chceš, mi to
0: no,
1: je jedno.
0: Protože my jsme si tohle, mohli jsme kamkoliv jinam, že jo, ale my jsme nechtěli, protože už i tato písnička byla dělaná jinam, že jo, ale my jsme nechtěli, protože už i tato písnička byla dělaná u Holiho,
2: Posluchači a fanoušci, kromě...
0: No,
2: hele,
0: takhle by se nám to líbilo.

0: Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia.
1: Dneska si po... Dneska si povídáme s kapelou Seven z Mladý... Dneska si povídáme s kapelou Seven z Mladý Boleslavy, konkrétně s Honzou a Tomášem. Dneska si povídáme s kapelou Seven z Mladý Boleslavy, konkrétně s Honzou a Tomášem. Tohle dneska si povídáme s kapelou Seven z Mladý Boleslavy, konkrétně s Honzou a Tomášem. Tohle píseň Vyměřený čas, která je z nového připravovaného alba Evoluce, který ještě není hotový, chlapci. Měsíce má, že už si budeme hrát písně z nový desky. No tak budeme, ale že už bude venku, si říkal Tomáš, už si budeme hrát písně z nový desky. No tak budeme, ale že už bude venku, si říkal Tomáši. Jo.
2: Přesně.
1: Hrát písně z nový desky. No tak budeme, ale že už bude venku, si říkal Tomáši. Jo.
2: Přesně.
3: Já jsem svoje splnil.
1: Desky, no tak budeme, ale že už bude venku, si říkal Tomáši. Jo.
2: Přesně.
3: Já jsem svoje splnil.
1: Ale že už bude venku, si říkal Tomáši. Jo.
2: Přesně.
3: Já jsem svoje splnil. Až to mám čtvrt roku hotový.
1: Venku, si říkal Tomáši. Jo.
2: Přesně.
3: Já jsem svoje splnil. Až to mám čtvrt roku
2: hotový. Přesně.
3: Já jsem svoje splnil. Až to mám čtvrt roku hotový.
2: My už jsme to chtěli mít v březnu, nebo...
3: Já jsem svoje splnil. Až to mám čtvrt roku hotový.
2: My už jsme to chtěli mít v březnu.
3: Já jsem svoje splnil. Až to mám čtvrt roku hotový.
2: My už jsme to chtěli mít v březnu, nebo...
3: Až to mám čtvrt roku hotový.
2: My už jsme to chtěli mít v březnu, nebo... no tak to chtěli mít v březnu, nebo... protože my jsme vlastně všecko máme hotový, všecko se na... my jsme vlastně všecko máme hotový, všecko se nabralo se zpěvy, muzika se udělala. Všecko máme hotový, všecko se nabralo se zpěvy, muzika se udělala. No a potřebovali jsme někoho, se udělala. No a potřebovali jsme někoho, kdo nám to teda udělá, ten master konečnej, výslednej, skvělej. No a potřebovali jsme někoho, kdo nám to teda udělá, ten master konečnej, výslednej, skvělej. No tak jsme někoho, kdo nám to teda udělá, ten master konečnej, výslednej, skvělej. No a tam to...
1: Nechce se ti říct to jméno, viď moc.
2: Protože my jsme si

0: Jak se nám to líbilo.
1: Posluchači a fanoušci, kromě toho, že ji slyší na Rockrádiu.
0: Jak se nám to líbilo.
1: Posluchači a fanoušci, kromě toho, že ji slyší na Rockrádiu tuhle píseň. Posluchači a fanoušci, kromě toho, že ji slyší na Rockrádiu tuhle píseň můžou poslechnout. Fanoušci, kromě toho, že ji slyší na Rockrádiu tuhle píseň můžou poslechnout.
0: No tak na
1: Rockrádiu tuhle píseň můžou poslechnout.
0: No tak na všech našich akcích samozřejmě.
1: Můžou poslechnout.
0: No tak na všech našich akcích, samozřejmě. No tak na všech našich akcích, samozřejmě. Hrajeme ji. No tak na všech našich akcích, samozřejmě. Hrajeme ji živě. Tak na všech našich akcích, samozřejmě. Hrajeme ji živě. No ty nový za našich akcích, samozřejmě. Hrajeme ji živě. No, ty nový zatím ještě schováváme, zatím ještě je nepouštíme a dokud nevyjde deska. Jo, takže vyměřený ještě schováváme, zatím ještě je nepouštíme a dokud nevyjde deska. Jo, takže vyměřený tím ještě je nepouštíme a dokud nevyjde deska. Jo, takže vyměřený čas ano na koncertech nepouštíme a dokud nevyjde deska. Jo, takže vyměřený čas ano na koncert dokud nevyjde deska. Jo, takže vyměřený čas ano na koncertech
1: na Spotify.
0: Jo, takže vyměřený čas ano na koncertech.
1: Na Spotify třeba nebo někde, jako máte ji někde danou?
0: Jo, tak to jsem, ano, to jsem zapomněl.
1: Klip třeba, YouTube někde danou?
0: Jo, tak to jsem, ano, to jsem zapomněl.
1: Klip třeba, YouTube něco?
0: Jo, tak to jsem, ano, to jsem zapomněl.
1: Klip třeba, YouTube něco?
0: No jo, teď já bych to, to jsem, ano, to jsem zapomněl.
1: Klip třeba, YouTube něco?
0: No jo, teď já bych to mohl vlastně tohle říct, to jsem zapomněl.
1: Klip třeba, YouTube něco?
0: No jo, teď já bych to mohl vlastně tohle říct.
1: Klip třeba, YouTube něco?
0: No jo, teď já bych to mohl vlastně tohle říct. Ne, no tak.
1: Hele, já tady nebudu tup něco.
0: No jo, teď já bych to mohl vlastně tohle říct. Ne, no tak.
1: Hele, já tady
0: No jo, teď já bych to mohl vlastně tohle říct. Ne, no tak.
1: Hele, já tady nebudu furt. Jako.
0: Já bych to mohl vlastně tohle říct. Ne, no tak.
1: Hele, já tady nebudu furt. Jako.
0: Si to do hrobu nevem tohle říct. Ne, no tak.
1: Hele, já tady nebudu furt.
0: Si to do hrobu nevemeš.
1: Ne, no tak. Hele, já tady nebudu furt.
0: Si to do hrobu nevemeš.
1: Já tady nebudu furt, jako.
0: Si to do hrobu nevemeš, větě. No, jasně, no tak jako
1: furt, jako.
0: Si to do hrobu nevemeš, větě. No, jasně, no tak jako kapela máme. Hrobu nevemeš, větě. No, jasně, no tak jako kapela máme svoje oficiální YouTubeové stránky. No, jasně, no tak jako kapela máme svoje oficiální YouTubeové stránky. No, jasně, no tak jako kapela máme svoje oficiální YouTubeové stránky. Jo, máme svůj. No tak jako kapela máme svoje oficiální YouTubeové stránky. Jo, kapela máme svoje oficiální YouTubeové stránky. Jo, máme svůj Spotify oficiální YouTubeové stránky. Jo, máme svůj Spotify, prostě všude
1: tam kde
0: YouTubeové stránky. Jo, máme svůj Spotify, prostě všude stránky. Jo, máme svůj Spotify, prostě všude
1: tam
0: kde. Jo, máme svůj Spotify, prostě všude
1: tam
0: kde to jde,
1: pustit.
0: Všude tam to je. Svůj Spotify, prostě všude
1: tam
0: kde to jde,
1: pustit.
0: Všude Spotify, prostě všude
1: tam
0: kde to jde, všude tam to je, tak tam to najdou. Prostě všude
1: tam
0: kde to jde,
1: pustit.
0: Všude tam to je, tak tam to najdou. A tam,
1: že tam
0: kde to jde,
1: pustit.
0: Všude tam to je, tak tam to najdou a tam i chodějí a tam i chodějí ty lidi, je to vidět i na té poslechovosti. A tam i chodějí ty lidi, je to vidět i na té poslechovosti, kterou tam máme. A jako jsme za to rádi. Jsme rádi za to, že nás poslouchají lidi. Děkujem.
1: Dobře, tak jo.
0: Jsme za to rádi. Jsme rádi za to, že nás poslouchají lidi. Děkujem.
1: Dobře, tak jo.
0: Jsme rádi za to, že nás poslouchají lidi. Děkujem.
1: Dobře, tak jo, povídáme si s kapelou Seven z Mladý Boleslavy.
0: To, že nás poslouchají lidi. Děkujem.
1: Dobře, tak jo, povídáme si s kapelou Seven z Mladý Boleslavy. Vydržte za
0: chvíli. Lidi. Děkujem.
1: Dobře, tak jo, povídáme si s kapelou Seven z Mladý Boleslavy. Vydržte za chvíli. Dobře, tak jo, povídáme si s kapelou Seven z Mladý Boleslavy. Vydržte za chvíli, jsme zpátky. Tak jo, povídáme si s kapelou Seven z Mladý Boleslavy. Vydržte za chvíli, jsme zpátky. Dáme si s kapelou Seven z Mladý Boleslavy, vydržte, za chvíli jsme zpátky.
2: Pomoc, nemůžu dýchat. Pomoc, nemůžu dýchat.
3: Správné větrání.
2: Dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitý. I proto na ventilatory.cz najdete přes

0: Garance produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě. A odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
1: Mám barák děravej, mě do postele. Mám barák děravej, mě do postele fičí. Děravej, mě do postele fičí. Bej, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad z postele fičí. Snad znále fičí, snad známý poraděj, snad známý poraděj, snad známý poraděj, jinak jsem

0: vynikají, využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se.
0: Více na Vaillant.cz.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v
0: Vaillant.cz.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v Latinsku.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: Latrón, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá.
1: Señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá in.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá interneta
2: v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
3: Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Bačáce pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Bačáta, salsa, dospělé.
1: Stres.
3: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels.
1: Un, dos, tres.
3: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical, stres.
3: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
3: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
3: Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
3: Salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Latropical.cz. Latropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awaraš.
3: Kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awar.
3: Všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarašar.
3: My vás naučíme tančit.
4: Awarašar.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz
5: Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz
7: Nekupujte drahý
5: značky, ani levný čínský.

0: oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: Stavebniny Dek přináší Mega
0: Sukorady.cz
1: Stavebniny Dek přináší Mega
0: CZ
1: Stavebniny Dek přináší Mega akci. Stavebniny Dek přináší Mega akci. Dřevěné Stavebniny Dek přináší Mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě a Stavebniny Dek přináší Mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+ nyní Stavebniny Dek přináší Mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+ nyní za skvělých 10 Mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+ nyní za skvělých 10 korun Dřevěné peletky v kvalitě A1+ nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za peletky v kvalitě A1+ nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH A1+ nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevo, kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Vynikající cenu. Více na Dek.cz.
2: Uvažujete o novém vytápění?
1: Více na Dek.cz.
2: Uvažujete o novém
1: vytápění?
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na... Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní... Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vytápění. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která

0: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s... Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s... Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s... Já se oblíkám... Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s... Já se oblíkám bez... Ani levný čínský s... Já se oblíkám bez potisku. Bez čínský s... Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
1: Pohlédl a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. A prázdniny se blíží, prázdniny se blíží.
2: Vine! Blíží. Vine tu!
1: Druhý díl dobrodružného románu.
2: Vine tu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé dí. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na stříbrném. Velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku je tu. Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních městečku Boskovice. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernove-městečko.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozu
3: westernove-městečko.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
3: Westernove-městečko.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu
3: městečko.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Ještě dnes na PED2026.cz.
7: Těšíme se
6: na PED2026.cz.
7: Těšíme se na vás v pátek
6: 19.PED2026.cz.
7: Těšíme se na vás v pátek
6: 19.26.cz.
7: Těšíme se na vás v pátek 19. června. Před OC Letňany.
6: CZ.
7: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC

0: Nicméně, chlapci, já se vás zeptám, je nějaký rozdíl mezi vyměřený čas? Je nějaký rozdíl mezi tou nahrávkou, kterou jste vydali předtím, tedy rok 2020? Jestli třeba ty, co vás znají z té desky, co bude dál, anebo jestli jste si pro ně teďkom připravili třeba něco, co bude jinak?
1: No, je to podobný, jako je to ten...
0: Pokračuje to v tom stylu. No a kdo tam u vás teda píše muziku a texty? Ty, Honzo, děláš muziku a ty to máš i texty, nebo jak to je rozdělený, jako tyhle věci?
2: No, přesně, jak jsi to řek. Honza udělá muziku. Honza udělá muziku, nějakou my to teda máme asi možná opačně, pošle mi to. Já si to pustím a vlastně do té jeho hudby já tvořím melodii té písničky a zároveň text.
0: Takže jo, standardní proces, dá se říct.
2: Takže u mě, když mi pak třeba někdo z nich z kluků mi řekne, ten text je blbej, nebo ta melodie, to bych chtěl udělat jinak, já řeknu, to je super, takže já musím udělat celý text jinak. Jo?
0: Já se ještě zeptám na jednu věc, protože narážím na píly. Jak trávíte volný čas mimo kapelu?
2: My třeba s Martinem ještě odvážní cyklisté, ale protože už máme svůj věk nějaký, takže jsme si na ty kola nechali dát ty motory, takže my teď samozřejmě jezdíme krajinu Liberecká, Jablonecká a tak. Takže jezdíme na kolech, když je hezky teda.
1: Když je hezky teda, no když není, tak gaučujem, a tak s ženou máme baráček, no tak jako furt kolem baráku, ať to znáš, jo, začneš na jednom konci a jedeš znova na druhém konci.

0: Jo. Kolem baráku, to znáš, jo. Začneš na jednom konci a jedeš znova na druhém konci, jo. No a jezdíme hrady zámky, jo. To je prostě takový hobby moje, no.
1: Tak super. No, ještě jedna otázka.
0: Jezdíme hrady zámky, jo. To je prostě takový hobby moje, no.
1: Tak super. No, ještě jedna otázka, poslední taková. Kdybyste si mohli vybrat s nějakou kapelou, se kterou byste si chtěli zahrát, ať cizí nebo domácí, jaká by to byla? Co by pro vás, jak víš, jako třeba fanoušky nebo tak?
0: Rozumím.
1: Já třeba mě nadchlo to, když třeba moderoval Rockiny festival a hráli tam Olympic, tak to pro mě byla obrovská čest, takový jako že jsem si je mohl uvést, a protože mám rád Olympic, že jo?
2: Jo.
1: Tak třeba co vy máte nějaký takový sen, že třeba byste si chtěli zahrát před Lucí,
0: takže domácí scéna, tak
1: třeba, nebo cizí jako z ciziny.
2: S jednou jsme hráli, jo, to je traktor, jo, a pak by se mi líbili Dimitri. Já si myslím, protože ty styly si říkám, ty by se rovný, takže s těmahle dvouma kapelama já bych teda rád, no.
1: Dimitri teď budou hrát s Five Finger Death.
2: Dimitri teď budou hrát s Five Finger Death Punch Folk Arena. Tak tam už se nevejdem.
1: Třeba by vás tam vzali ještě před, jako.
2: Tak do šatny, donís pivo možná.
1: Nic, kluci, tak je, děkuju moc. Před, jako.
2: Tak do šatny, donís pivo možná.
1: Nic, kluci, tak je, děkuju moc za návštěvu, bylo to super, samozřejmě přeju, ať se vám povede dodělat tu desku, ať si ji užijou, no ale my teď zase sahneme ještě do té starší tvorby rok 2000, užijou, no ale my teď zase sahneme ještě do té starší tvorby rok 2000, 20. Teď zase sahneme ještě do té starší tvorby rok 2020. Co bude dál? A skladba Červený víno, protože tam to máš hezky jako popisuješ tu svoji situaci. Tak jenom aby posluchači věděli.
2: No, to je ten gaučing.
0: To je ten gaučing, to je trošku jiná věc.
1: No, ale tak dáme si na takový odlehčení.
2: Dejte si dvojku bílýho nebo červenýho a užijte si tenhle song.
1: Mějte se hezky a díky za návštěvu.
2: Ale my taky děkujeme za pozvání.
1: Ahoj. Tak čau.
2: Ahoj.
1: Tak čau.
3: Sedím a zírám potupně do zdi, ukrál teď mýho srdce, je kdy se spod... Teď mýho srdce, je kdy se spozdí, mám prostě všechno.

0: Tak, povídáme si s kapelou. Tak, povídáme si s kapelou Seven na Rock Rádiu. Tak, povídáme si s kapelou Seven na Rock Rádiu. Krásně nám tady. Tak, povídáme si s kapelou Seven na Rock Rádiu. Krásně nám tady zapršelo. Teď moment.
1: On se to přehnalo, to bylo rychlý.
2: Bubinky praskly.
0: To bylo rychlý.
2: Bubinky praskly.
0: To bylo rychlý. Každopádně, kapela Seven dneska.
2: Bubinky praskly.
0: To bylo rychlý. Každopádně, kapela Seven dneska.
2: Bubinky praskly.
0: To bylo rychlý. Každopádně, kapela Seven dneska. Ve studiu my se bavíme o novým albu. To bylo rychlý. Každopádně, kapela Seven dneska. Ve studiu my se bavíme o novým albu. Slyšeli jsme zní píseň Vyměřený čas. Nicméně, chlapci, já se vás zeptám, je nějaké zní píseň Vyměřený čas?

klidně ať smrťav kosou mi hrozí, nakonec nejsem ještě připravený, nakonec nejsem ještě připravený. Nebyl jsem hodnej, nebyl jsem hodnej a ani věrnej.

0: www.jirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkarna.cz. Na se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkarna.cz. Napiš kod radio CZ, napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
2: Dnes objednáš a zítra máš a zítra máš.
0: Trenýrkarna.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
0: Máš. Trenýrkarna.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 90...
3: Více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 9,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Kovou svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako
4: za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: 3. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu. Do čerstvé jako z Kauflandu.
5: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
7: Vzala krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantasticky jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
6: Farma Vraňany.
7: Kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
6: Farma Vraňany. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
8: Co se tady děje?
9: Se chystá.
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců 50 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu. Teď super
10: litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku. Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový
11: hybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
11: Spalováku.
10: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkore? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkore vás ochladí doma, v kanceláři i pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkore vás ochladí doma, v kanceláři i... Mobilní klimatizace Senkore vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná mobilní klimatizace Senkore vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná Senkore vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
13: Senkor.
14: Slušnej rok.
15: Rock Radio.
14: Slušnej rok pro Benešov.
15: Rock Radio.
14: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Rok pro Benešov na 95.8 FM. Na 95.8 FM.
16: Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra.
17: Fenestra?
16: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
17: Fenestra?
16: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
17: Fenestra?
16: Ano, česká střešní okna Fenestra.

0: oknami a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne mobilů na základních školách během vyučování. Nadměrné vystavení v základních školách během vyučování. Nadměrné vystavení mobilním zařízením a sociálním sítím má vztah k depresivním a úzkostným symptomům, narušenému spánku a nižší životní spokojenosti dětí. Ceny ropy pokračují v poklesu. Je to díky nadějím na obnovení dodávek. Severomořská ropa Brent poprvé od začátku března sestoupila pod 80. $80 za barel. A ještě tenis. Český souboj v prvním kole na trávě v Nottinghamu vyhrála Karolína Plíšková. Šampionka z roku 2016 a bývalá světová jednička porazila Sáru Bejlek 2-1 na sety.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak pojďme se podívat na dnešní počasí, skoro jasno až polojasno v Jeseníkách. Jinak by to mělo být bez deště s teplotami mezi 24 až 8 stupni Celsia. Pěkný.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Kobyliské náměstí. Je tam docela silný provoz a aktuálně se tam řeší i nehoda dvou osobních aut. Tak pokud tudy budete projíždět, tak se obrňte trpělivostí, protože vás tam čeká zdržení a taky omezení v provozu. Tak jezděte opatrně a šťastnej dojezd.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční.
2: Hráli jsme, ale teď budeme spíš víc hrát, abyste si taky užili muziky. Dáme.

Rock, rock, rock, rock radio, radio. Rock radio, radio.

Baba O'Reilly a Hu na Rock Rádiu 10. Baba O'Reilly a Hu na Rock Rádiu 10:18, to je aktuální čas a já tady mám pro vás jednu pozvánku a to na začátek víkendu, tedy konkrétně pátek, 19. června, kdy v Pardubicích vypukne další zastávka Rockin Town, tentokrát tedy Rockin Pardubice. A vy se můžete těšit na koblížky, alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a taky u toho celým festivalem vás provede Petr Janda, samozřejmě zpěvák olympiku a kytarista, ale jeho vnuk Petr Janda, kterýho znáte z našeho

0: hvězdu se dozvíte toho šťastlivce. Fotek přišla spousta, ale to neznamená, že...
1: Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
0: Tom Town a teď už pojďme na další muziku. Iron Maiden, Valda Gang a The Darkness. To je hudba, která nás čeká už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropic.
1: CZ.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy, nejlepší mejdan, workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes, so.
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
3: Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
3: www.latropical.cz.
2: Awarashar!
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam.
4: Zavratné mega slevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix, buďte in.
6: Potisk, dárky, byla vil, CZ.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava, tava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Tu
9: poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S vás očekávám váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně, třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím hodně, třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, přijďte odplat.
13: Ekokom.
14: Vytáhni jendu!
15: Což, výtahy jedna?
14: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
15: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty!
14: Povídám, vytáhni jendu!
15: No jo, výtahy jedna!
16: Jendo?
17: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
16: Jendo, ty jsi?
17: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
16: Jendo, ty seš ale bedna.
18: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení.

0: Řešení pro každý prostor a pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoauto v Kunratice.
2: Právní Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte
3: Cibuli Lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.

0: Výborný Joe Cocker na Rock Rádiu, 10:39, to je aktuální čas a pojďme se podívat na náš webrokovýradio.cz, to je aktuální čas a pojďme se podívat na náš webrokovýradio.cz, protože tam samozřejmě probíhá hlasování v našem rokovém referendu u alb, který já považuji tenhle týden za skvělý, co se týká naší domácí scény. A trošku bych řekl, už i polozapomenutý. I když, no, pojďme si to projít. Tak samozřejmě v nabídce je rok 1992 a první album eponymní. Eponymní kapely Macbeth, jestli si ji pamatuje, 1997, tedy zpěvá kapely Tubatanka, vydal svoje solový album, který je trošku upozaděný a tak trošku zapadlo v těch 90. letech, chystá se jeho pozaděný a tak trošku zapadlo v těch 90. letech, chystá se jeho reedice. Nicméně vás zajímá asi v tuhle chvíli nejvíc, protože jste mu dali 42% hlasů. Tak to vypadá, že týhletý desce se konečně dostane pozornosti. No a potom Merlin, Dan Horina, kterýho jsme tu nedávno měli na rozhovoru, tak 30% Merlin, Dan Horina, kterýho jsme tu nedávno měli na rozhovoru, tak 30% dostala, jeho procent dostala jeho prvotina z roku 1992, která taky tehdy tak trošku vyšla už do takový zmatený doby, ale dočkalo se jí taky reedice před vyšla už do takový zmatený doby, ale dočkalo se jí taky reedice před čtyřmi takový zmatený doby, ale dočkalo se jí taky reedice před čtyřmi lety. Vidět na CD, na LPčku není. A ta má, jak jsem říkal, na LPčku není. A ta má, jak jsem říkal, 30% vašich hlasů. Hlasovat můžete až do soboty, to celý uzavře a od 19 hodin si vítězný album poslechneme. Tak jsem moc zvědavej, která z těchto tří desek to bude. Za chvíli to bude Metallica, Good Charlotte a taky Škvor.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Biznis začnete nápadem. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Hej vy. A...

0: plast.com. Hej vy? Ano, vy. Na belabel.com. Hej vy? Ano, vy. Na belabel.cz si můžete, ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně. Čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
1: Vidíte Albert neporazitelné? Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou. Za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229,90. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Ještě tým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkouš testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Zvou vás autosalony Kopecký. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupaři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun i klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodeji.

0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafone. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít u Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Kup si auto v Direct Auto. Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní. Tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu. Starma. www.starma. www.direct-auto.cz.
2: Časopis Classic Rock.
1: Z.
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho, a nejlepší album podle Toma Pettyho, a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Bertyho, a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Právě v trafikách. Právě v trafikách.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svaz za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až
3: čerstvé jako z Kauflandu.
5: Potřebuješ změnit splátku?
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Potřebuješ změnit splátku? Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc? Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra? Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra? Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Fenestra.

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Cenový strop na pohonné hmoty dnes o desítky haléřů, nejvýše za 1,40 korun a 26 haléřů za liter. Maximální ceny by podle analytiků zřejmě měly klesat i v příštích dnech. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dnes bude řešit další řízení proti drogové politiky svůj čas z Diamantové ligy v Římě.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude skoro jasno až polojasno, v Jeseníkách nebo Beskydech můžete počítat i s přeháňkami a denní teploty mezi teploty mezi 24 až 28 stupni Celsia.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18.
2: No a ještě se podíváme na naše silnice. Hradec Králové v ulici Březhradská je nehoda osobního auta a nákladního auta a pozor na místě únik paliva, takže jsou tam hasiči, policie. Počítejte s omezením. A taky s malým zdržením a dejte si pozory v Českých Budějovicích Větrná ulice, tak tam je nehoda osobního auta, která tam komplikuje průjezd. Počítejte s omezením.
3: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zastavíte. Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Tři minuty po 11. hodině je tady elektrický oběd, s vámi je Kamil Dráb a vy si můžete začít psát svoje oblíbené písně, které byste v příštích 60 minutách chtěli slyšet, a to na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. Tak si pište, já vám to budu servírovat stejně tak jako první kousek, který je ode mě a dneska to budou Agliky Joe.

Tak tohle byl... Tak tohle byli Ugly Kid Joe na Rock Rádiu, který nám... Tak tohle byli Ugly Kid Joe na Rock Rádiu, který nám odstartovali dnešní elektrický oběd a pojďme na...

Tak, tohle byl Kimble. Tak, tohle byl Kimble a Jameson 2. Tak, tohle byl Kimble a Jameson 2. Výborný Tak, tohle byl Kimble a Jameson 2. Výborní zpěváci, jeden z kapely Toto a druhý z kapely Survival. Tak tahle ta píseň zazněla díky Liborovi, který chtěl slyšet tuhle tu dvojici kapely Survival. Pojďme na další přání. Zdravím chtěl bych nechat zahrát pro Láďu, pospíšila jeho narozeniny nám, ať mu vysí, jak mu v loni stál tady vzkaz do Německa do práce, a když jsme už v Německu, tak Rammsteiny. Není zač, pojďme si je dát, ale přesuneme se trošku do jiný krajiny.

0: Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až Grand Prix České republiky už 19. až 20. 19. až 21. června. Buď u toho, vstup června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako cebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na ve tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na rádia, na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Jen
2: www.rokovýradio.cz.
3: Jen do konce června. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slížentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže 800 korun. Horký že slíže Monkey Business Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Chris slíže Monkey Business Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další z Monkey Business Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí Miller, Helena Vondráčková. Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce dní. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
4: Co je?
3: Nabídka platí jen do konce června.
4: Co je? Funguj ty, křáp.
3: Do konce června.
4: Co je? Funguj ty, křápy, křápe.
5: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou tní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačtechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válto. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické náručenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho další. Kompresory vzduchotechnika.cz.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
7: Kompresory vzduchotechnika.cz.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejí a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozprostí. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí. Olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte to.

0: Růžový Slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人T恤条纹多多品质保证，只需要您的 Nekupujte drahý značky, ani...
2: Si he yin han ka hao.
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský...
2: Han ka hao.
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský...
2: Hao.
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský... Ti. Já se oblíkám bez... Nekupujte drahý značky, ani levný čínský... Ti. Já se oblíkám bez potisku. Značky, ani levný čínský... Ti. Já se oblíkám bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: V Lidlu jsou...
1: Potisku CZ.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero. Další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1. Být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34. Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90 nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90 Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90 litru za novou běžnou cenu 34,90 nebo máslo 250 gramů za novou 4,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Zažijte
3: sát. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ.
5: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tofu nej-

0: promis večí za 12,90 a rajčata keříková 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert 50 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. A rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota. Hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A drží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Pořádce. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Portál. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU portál CZ.
2: V CCC začal výprodej.
1: Portál CZ.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až v CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50 CCC začal výprodej. Stovky modelů až

levnější. A s členstvím v Modivo Klavky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte 2% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Kupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CC 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na CCC.hejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na CCC.eu. Kupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na CCC.eu. CCC, v aplikaci a na CCC.eu.

Tak tohle byli Offspring. Tak tohle byli Offspring na Rock Radio Flektit. Tak tohle byli Offspring na Rock Radio v elektrickém obědě. Tak tohle byli Offspring na Rock Radio v elektrickém obědě. Muziku, kterou zařídila Bára. Další je od Marti. A je tady psáno, krásný den, Kamile. A je tady psáno, krásný den, Kamile, prosím zahrát Turbo. Krásný den, Kamile, prosím zahrát Turbo, nějakou starší pecku, krásným dívkám. Prosím zahrát Turbo, nějakou starší pecku, krásným dívkám, třeba trošku. Turbo, nějakou starší pecku, krásným dívkám, třeba trošku nostalgie. Krásným dívkám, třeba trošku nostalgie. Moc děkuji. Marťo.

Elektrický oběd s... Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. I oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Kamilem Drábem. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: Dali jsme si... Dali jsme si systémy na rok... Dali jsme si systémy na Rock Radio Flektrický... Dali jsme si systémy na Rock Radio Flektrickým obědě, samozřejmě... Dali jsme si systémy na Rock Radio v Elektrickém obědě, samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání, a tahle ta píseň byla odradka. Další vzkaz je, kde tání, a tahle ta píseň byla odradka. Další vzkaz je, kde to mám, tady píseň byla odradka. Další vzkaz je, kde to mám, tady Luca píše, že by odradka. Další vzkaz je, kde to mám, tady Luca píše, že by chtěla pro nás vše, kde to mám, tady Luca píše, že by chtěla pro nás všechny, kteří tady Luca píše, že by chtěla pro nás všechny, kteří si říkáme, že už fakt nejsme mladí. Rybičky 48, my ještě nejsme starí. Jsme mladí. Rybičky 48, my ještě nejsme starí. Díky Luca. Tak to chce obrátit. Hele, Rybičky 48, my ještě nejsme starí. Díky Luca. Tak to chce obrátit. Hele, 48, my ještě nejsme starí. Díky Luca. Tak to chce obrátit. Hele, nejsme starí. My ještě nejsme starý, díky Luca, tak to chce obrátit. Hele, nejsme starý, starý, díky Luca, tak to chce obrátit. Hele, nejsme starý, věk je jenom, tak to chce obrátit. Hele, nejsme starý, věk je jenom číslo, jak se říká každý obrátit. Hele, nejsme starý, věk je jenom číslo, jak se říká každý je starý tak. Věk je jenom číslo, jak se říká každý je starý tak, jak se cítí. Tak, jak se cítí. Takže... Pojďme si to zopáknout a aktivně naladit s Rybičkama 48. My ještě nejsme starý. Rybičkama 48. My ještě nejsme starý. My ještě nejsme starý.
1: Má paní.
0: Ještě nejsme starý.

Až vyhodím kapesu, se podívám. Až vyhodím kapesu, dívám. Až vyhodím kapesu.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní steak. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní steak. Povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní steaky. Albert Eddy letní den na výjimečný. Excelentní steaky. Albert Excel na výjimečný. Excelentní steaky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nej... Excelentní steaky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky. Excelentní steaky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky. Steaky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. Z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celý Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Mami,
0: že je středa. Albert.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo chleby. Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy o chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A my daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad. Můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak a jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Lepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i spůle. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek, žádný kecifu. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek, žádný kecifu. Birds, lousy vůně pod i sporek, žádný kecifu. Čí věci, vůně pod i sporek, žádný kecifu. Čí věci, anagr i sporek, žádný kecifu. Funkční věci, anagr i, bíkat si funkční věci, anagr i, br dosl, teč, i, br dosl, tečka, cz.
4: Kontejnery.
3: Br dosl, tečka, cz.
4: Kontejnery.
3: Tečka, cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu.
3: Z.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to dělá, že kontejnery přistavíte i o víkendu?
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: Kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte i o víkendu?
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz www.siegel.cz

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Dobrý den, jmenuji se...
0: Elektrický oběd.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
0: Elektrický oběd.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího
0: oběd.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
2: Právě teď.
1: V České republice. Do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční
1: autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6
1: Autohero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem. Teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a poční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. S 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dok pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. A zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se.
2: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Housebrand Café per favore.
2: Na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Housebrand Café per favore.
4: Si, signora.
2: CZ.
1: Těšíme se na vás.
3: Housebrand Café per favore.
4: Si, signora.
3: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Si zasloužíte.

0: Využijte slevy až 70% slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy % u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše auto si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace. Prague Outlet, vaše outletová destinace. Vaše outletová destinace.
1: Potřebujete dětské kolo? Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny. Půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou
2: nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%
2: špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do kola
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport C.
3: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl. Má showroom v Praze a akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holeš obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy Yukon, Club Travel, Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem půjčovna a Pesl má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem půjčovna servis. Více Pesl má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem půjčovna servis. Více na www.prazeaholešově. Vozy skladem půjčovna servis. Více na www.toptrade. Půjčovna servis. Více na www.toptrade.cz.
4: A teď
3: více na www.toptrade.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
3: Toptrade.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
3: CZ.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Nevýhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Rock Radio.
4: Více na Nissan.cz.
5: Rock Radio.
4: CZ.

Rocková klasika. Rocková klasika. Rocková klasika. Rocková

0: Náhradní díly pro bagr.
1: Bagr vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro
1: bagr. Bagr vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagr.
1: Pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr CZ.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly.

Scorpions na Rock Rádiu. Scorpions na Rock Rádiu. Scorpions na Rock Rádiu. Send me an angel. Píseň. Scorpions na Rock Rádiu. Send me an angel. Píseň, kterou... Scorpions na Rock Rádiu, Send Me An Angel, píseň, kterou jsme slyšeli v elektrickém obědě. Rock Rádiu, Send Me An Angel, píseň, kterou jsme slyšeli v elektrickém obědě, to znamená, že byla na vaše přání. Send Me An Angel, píseň, kterou jsme slyšeli v elektrickém obědě, to znamená, že byla na vaše přání. Píseň, kterou jsme slyšeli v elektrickém obědě, to znamená, že byla na vaše přání. Jsme slyšeli v elektrickém obědě, to znamená, že byla na vaše přání. A to přání bylo, že byla na vaše přání. A to přání bylo Jirky. Další přání na vaše přání a to přání bylo Jirky. Další přání je přání a to přání bylo Jirky. Další přání je od to přání bylo Jirky. Další přání je od Jakuba Jirky. Další přání je od Jakuba, který píše, že by chtěl v elektrickém obědě. Další přání je od Jakuba, který píše, že by chtěl v elektrickém obědě. Je od Jakuba, který píše, že by chtěl v elektrickém obědě. Je od Jakuba, který píše, že by chtěl v elektrickém obědě. Že by chtěl v elektrickém obědě zaspomínat na česká 90. léta a pustit v elektrickém obědě. Zaspomínat na česká 90. léta a pustit si nějaké. Zaspomínat na česká 90. léta a pustit si nějakou. Vzpomínat na česká 90. léta a pustit si nějakou klasiku od na česká 90. léta a pustit si nějakou klasiku od kapely Kabát z alba Colore 10. léta a pustit si nějakou klasiku od kapely Kabát z alba Colorado a pustit si nějakou klasiku od kapely Kabát z alba Colorado, ideálně titulní nějakou klasiku od kapely Kabát z alba Colorado, ideálně titulní píseň Colorado. Od kapely Kabát z alba Colorado, ideálně titulní píseň Colorado. A Colorado, ideálně titulní píseň Colorado. No tak pojďme vzpomínat na devadesátky s Colorédem. Tak pojďme vzpomínat na devadesátky s Colorédem. Devadesátky s Colorédem. Colorédem.

Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Oběd a Kamil Dráb. Kamil Dráb.

všechny prachy. Já radši utratil jsem sám všechny prachy do srdce Evropy. Já radši utratil jsem sám všechny prachy do sám všechny prachy do srdce Evropy a odjel v klidu krást. Prachy do srdce Evropy a odjel v klidu krást. Do srdce Evropy a odjel v klidu krást. Narvaný kapsce Evropy a odjel v klidu krást.

Iveta a já tady máme přání, o který si píše. Řídila Iveta a já tady máme přání, o který si píše Markéta, o který si píše Markéta a mají to být Volbeat a Black Rose píše a mají to být Volbeat a Black Rose píše tady, že dnes jsem nějaká ochrápaná. Mají to být Volbeat a Black Rose píše tady, že dnes jsem nějaká ochrápaná. Volbeat a Black Rose píše tady, že dnes jsem nějaká ochrápaná. Píše tady, že dnes jsem nějaká ochrápaná, tak mi zahraj Volbeat, ať se trochu proberu. Dnes jsem nějaká ochrápaná, tak mi zahraj Volbeat, ať se trochu proberu. Díky moc a hezký den. Nějaká ochrápaná, tak mi zahraj Volbeat, ať se trochu proberu. Díky moc a hezký den. Tak mi zahraj Volbeat, ať se trochu proberu. Díky moc a hezký den, jak jsem říkal. Tak mi zahraj Volbeat, ať se trochu proberu. Díky moc a hezký den, jak jsem říkal, napsala Markéta. Volbeat, ať se trochu proberu. Díky moc a hezký den, jak jsem říkal, napsala Markéta. Tak pojďme na to, trochu proberu. Díky moc a hezký den, jak jsem říkal, napsala Markéta. Tak pojďme na to, den, jak jsem říkal, napsala Markéta. Tak pojďme na to, Volbeat jsou tady a je to asi evidentně, napsala Markéta. Tak pojďme na to, Volbeat jsou tady a je to asi evidentně poslední píseň. Tak pojďme na to, Volbeat jsou tady a je to asi evidentně poslední píseň, která se nám do dnešní. Tak pojďme na to, Volbeat jsou tady a je to asi evidentně poslední píseň, která se nám do oběda vejde, nedá se nic dělat, tak to zkuste třeba zítra nebo v roku na přání po 18. Tak to zkuste třeba zítra nebo v roku na přání po 18. hodině. Třeba zítra nebo v roku na přání po 18. hodině a třeba to vyjde příště. Teď už si jdeme dát v roku na přání po 18. hodině a třeba to vyjde příště. Teď už si jdeme dát Volbeat přání po 18. hodině a třeba to vyjde příště. Teď už si jdeme dát Volbeat hodině a třeba to vyjde příště. Teď už si jdeme dát Volbeat.

Tak tohle byl Brian Adams na Rock Radio v elektrickým obědě. Tak tohle byl Brian Adams na Rock Radio v elektrickém obědě přání, který zařídila Iveta a já tady mám přání o Rock Radio v elektrickém obědě přání, který zařídila Iveta a já tady mám přání v obědě přání, který zařídila Iveta a já tady mám přání, o který si píše. Přání, který zařídila Iveta.

0: CZ.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít
0: drinkárna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponoty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Trenky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna. trenýrkárna.cz, napiš 30%, není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede, není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30%, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš
1: a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš. Objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
3: Hledáte
0: Trenýrkárna.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny
0: Lidl.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl.cz. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvaz v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujeme různé pozice i úvazky včetně brigád. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Zažijte emoce za volantem
3: CZ. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Zažijte emoce za volantem vozu
3: Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu
3: se vyplatí.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to. Je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Day. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testujte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy a Peugeot. Čekají na vás novinky, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup novy, Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ.
5: Těšíme se na vás
4: PED 2026 CZ.
5: Těšíme se na vás v pátek.

0: 19. června před
1: 26.cz.
0: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Pátek 19. června před OC Letňany.
2: Tento týden v XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2L balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 20. Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.
3: Atención.
2: 90 až do 23. června. Kaufland.
3: Atención, señoras y señores.
2: 23. června. Kaufland.
3: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta. Června. Kaufland.
3: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete Kaufland.
3: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém
3: rytmu. Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: Señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní ta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance po americkém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres.
2: Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres.
2: Mix Latino. Intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres.
2: Mix Latino. Bachata, salsa. Tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres.
2: Mix Latino. Bachata, salsa. Dance.
3: Dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa.
3: Dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton. Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical.
2: Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical.
2: Přihlaste salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical.
2: Přihlaste se hned. Dance heels a reggaeton.
3: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online a reggaeton.
3: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
3: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás na online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. CZ. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás na Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit, tančit.
3: Awarashar! Awarashar! Warashar!
4: Střešní... Střešní okna fenest... Střešní okna fenestra fen... Střešní okna fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano. Střešní okna fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano. Česká střešní. Střešní okna fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano. Česká střešní okna mezi... Střešní okna fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem. Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra.
4: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano. Česká střešní vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano. Česká střešní okna fenestra.
5: Fenest
4: již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano. Česká střešní okna fenestra.
5: Fenestra.cz. Fenestra?
4: Ano. Česká střešní okna fenestra.
5: Fenestra.cz.
4: Ano. Česká střešní okna fenestra.
5: Fenestra.cz.
4: Česká střešní okna fenestra.
5: Fenestra.cz.
4: Okna fenestra.
5: Fenestra.cz.
4: Fenestra.

0: Zprávy.
1: Krásné poledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Strany sporu o televizní...
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Strany sporu o televizní vysílání...
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Strany sporu o televizní vysílání... Poledne přeje Kuba Bělák. Strany sporu o televizní vysílání filmu Zbormistr se dohodli na smíru... Přeje Kuba Bělák. Strany sporu o televizní vysílání filmu Zbormistr se dohodli na smíru... Strany sporu o televizní vysílání filmu Zbormistr se dohodli na smíru, který schválil soud. Dohodli na smíru, který schválil soud. Uvedla to Česká televize, která byla jedním z producentů, který schválil soud. Uvedla to Česká televize, která byla jedním z producentů filmu. Snímek byl inspirovaný soud. Uvedla to Česká televize, která byla jedním z producentů filmu. Snímek byl inspirovaný kauzou Zbor. Uvedla to Česká televize, která byla jedním z producentů filmu. Snímek byl inspirovaný kauzou Zbor, která byla jedním z producentů filmu. Snímek byl inspirovaný kauzou Zbormistra sboru Bambíny, jedním z producentů filmu. Snímek byl inspirovaný kauzou Zbormistra sboru Bambíny di Praga Kulínskentů filmu. Snímek byl inspirovaný kauzou Zbormistra sboru Bambíny di Praga Kulínského, odsouzeného. Inspirovaný kauzou Zbormistra sboru Bambíny di Praga Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání. Zbormistra sboru Bambíny di Praga Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členů sboru Bambíny di Praga Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členů di Praga Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru a pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru. Jedna z nich se poznala v jedné z postav filmu užívání nezletilých členek sboru. Jedna z nich se poznala v jedné z postav filmu a podala na producentilých členek sboru. Jedna z nich se poznala v jedné z postav filmu a podala na producent. Jedné z postav filmu a podala na producenty žalobu. Vědci vyrobili pomocí 3D tisku mu a podala na producenty žalobu. Vědci vyrobili pomocí producenty žalobu. Vědci vyrobili pomocí 3D tisku elektroniku z odpadu z žalobu. Vědci vyrobili pomocí 3D tisku elektroniku z odpadu. Vědci vyrobili pomocí 3D tisku elektroniku z odpadu z gramofonových desek. Podle nich 3D tisku elektroniku z odpadu z gramofonových desek. Podle nich snižuje nový technologickou elektroniku z odpadu z gramofonových desek. Podle nich snižuje nový technologický postup oproti desek. Podle nich snižuje nový technologický postup oproti tradiční výrobě až o 60. Podle nich snižuje nový technologický postup oproti tradiční výrobě až o 60% tvorbu logický postup oproti tradiční výrobě až o 60% tvorbu emisí oproti tradiční výrobě až o 60% tvorbu emisí a ažní výrobě až o 60% tvorbu emisí a až o 90% toxic o 60% tvorbu emisí a až o 90% toxicitu pro lidský tvorbu emisí a až o 90% toxicitu pro lidský organismus. Nová technologie a až o 90% toxicitu pro lidský organismus. Nová technologie by mohla 50% toxicitu pro lidský organismus. Nová technologie by mohla najít využití u výroby běžné spotřební elektroniky. Semifinalista French Open Jakub Menšík běžné spotřební elektroniky. Semifinalista French Open Jakub Menšík zahájil travnatou elektroniky. Semifinalista French Open Jakub Menšík zahájil travnatou část. Semifinalista French Open Jakub Menšík zahájil travnatou část tenisové sezóny. French Open Jakub Menšík zahájil travnatou část tenisové sezóny porážkou. Jakub Menšík zahájil travnatou část tenisové sezóny porážkou na turnaji v Londýnské.

0: Zahájil trapnatou část tenisové sezóny porážkou. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu podlehl Adrianu Manarinovi s porážkou. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu podlehl v prvním kole Adrianu Manarinovi z Francie.
1: Dneska bude oblačno až polojasno. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou až 28 stupňů.
2: Pozor na komplikace ve Friedlandu. V Husově ulici došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut. Na místě zasahuje policie a probíhá vyšetřování.
3: Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda.

0: Nezapomeňte, že slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej voraz. Rock Radio. Rockovej voraz. Rock Radio. Rockovej voraz.
1: Čau, rocker.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
1: Čau, rocker.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
1: Čau, rokeři, tady vaše víkend...
0: Rockovej voraz.
1: Čau, rokeři, tady vaše víkendová moderátorka Kája. Čau, rokeři, tady vaše víkendová moderátorka Kája dneska tady... Rokeři, tady vaše víkendová moderátorka Kája dneska tady... Takhle hezky jsem zadová moderátorka Kája dneska tady... Takhle hezky jsem zadaná, protože Danovi se... Moderátorka Kája dneska tady... Takhle hezky jsem zadaná, protože Danovi se... Tady... Takhle hezky jsem zadaná, protože Danovi se stala taková nepříjemná zdravotní... Tady... Takhle hezky jsem zadaná... Ale dneska tady teda zaskakuju a užijeme si tady pořádnou slušnou muziku, takže vám tady pustím. Bon Jovi, Accept Communal muziku, takže vám tady pustím Bon Jovi, Accept Communal nebo Alien and Form a Smooth, takže vám tady pustím Bon Jovi, Accept Communal nebo Alien and Form a Smooth Criminal. Bon Jovi, Accept Communal nebo Alien and Form a Smooth Criminal právě teď na Rock Radio. Alien and Form a Smooth Criminal právě teď na Rock Radio.
0: Rock Radio.

si to musí prožít. Nicméně, co se týče Metallica, tak vám tady člověk si to musí prožít. Nicméně, co se týče Metallica, tak vám tady dám i vlastně prožít. Nicméně, co se týče Metallica, tak vám tady dám i vlastně nicméně, co se týče Metallica, tak vám tady dám i vlastně jednu zajímavost, která se týče Metallica, tak vám tady dám i vlastně jednu zajímavost, která se vám tady dám i vlastně jednu zajímavost, která se pojí i s tím jedním koncertem v té Budapešti. Je vlastně jednu zajímavost, která se pojí i s tím jedním koncertem v té Budapešti, a to je ohledně mě jednu zajímavost, která se pojí i s tím jedním koncertem v té Budapešti, a to je ohledně písničky zajímavost, která se pojí i s tím jedním koncertem v té Budapešti, a to je ohledně písničky Orion se pojí i s tím jedním koncertem v té Budapešti, a to je ohledně písničky Orion v té Budapešti, a to je ohledně písničky Orion, protože instrumentálka z písně Orion, to je ohledně písničky Orion, protože instrumentálka z písně Orion, ohledně písničky Orion, protože instrumentálka z písně Orion z alba Master of Puppets je považována za hudební Orion, protože instrumentálka z písně Orion z alba Master of Puppets je považována za hudební, protože instrumentálka z písně Orion z alba Master of Puppets je považována za hudební závěť z písně Orion z alba Master of Puppets je považována za hudební závěť baskytaristy Orion z alba Master of Puppets je považována za hudební závěť baskytaristy Cliffa Bartna. Z alba Master of Puppets je považována za hudební závěť baskytaristy Cliffa Bartna. Master of Puppets je považována za hudební závěť baskytaristy Cliffa Bartna. Puppets je považována za hudební závěť baskytaristy Cliffa Bartna. Málo kdo ale za hudební závěť baskytaristy Cliffa Bartna. Málo kdo ale ví, že většinu baskytaristy Cliffa Bartna. Málo kdo ale ví, že většinu skladby složil právě on, včetně některých Cliffa Bartna. Málo kdo ale ví, že většinu skladby složil právě on, včetně některých kytar Bartna. Málo kdo ale ví, že většinu skladby složil právě on, včetně některých kytarových melodií. A když málo kdo ale ví, že většinu skladby složil právě on, včetně některých kytarových melodií. A když Cliff ví, že většinu skladby složil právě on, včetně některých kytarových melodií. A když Cliff několik měsíců složil právě on, včetně některých kytarových melodií. A když Cliff několik měsíců po vydání on, včetně některých kytarových melodií. A když Cliff několik měsíců po vydání a některých kytarových melodií. A když Cliff několik měsíců po vydání alba tragicky zahynul melodií. A když Cliff několik měsíců po vydání alba tragicky zahynul při nehodě autobusu ve Švédsku, na jeho pohřbu hrála právě skladba Orion. Dokonce si pak James Hetfield na pohřbu hrála právě skladba Orion. Dokonce si pak James Hetfield nechal vytetovat noty z její právě skladba Orion. Dokonce si pak James Hetfield nechal vytetovat noty z její slavné prostřední části na levou ruku. Nechal vytetovat noty z její slavné prostřední části na levou ruku. A právě tato písnička z její slavné prostřední části na levou ruku. A právě tato písnička zahrála při prostřední části na levou ruku. A právě tato písnička zahrála při první noci v Budapešti části na levou ruku. A právě tato písnička zahrála při první noci v Budapešti a právě tato písnička zahrála při první noci v Budapešti a myslím si, že všichni právě tato písnička zahrála při první noci v Budapešti a myslím si, že všichni písnička zahrála při první noci v Budapešti a myslím si, že všichni jsme tam dostali takovou tu husí zahrála při první noci v Budapešti a myslím si, že všichni jsme tam dostali takovou Budapešti a myslím si, že všichni jsme tam dostali takovou tu husí kůži, protože po dokončení této písničky tak James Hetfield společně s Kirkem Hammettem zvedli ruce k nebesům a poslali to právě jejich bráchovi, který tragicky takhle zahynul a poslali to právě jejich bráchovi, který tragicky takhle zahynul při té neprávě. Nicméně já vám tady pustím další muziku jako Queen, Sunrise.

0: Lovců. Nicméně já vám tady pustím další muziku jako Queen, Sunrise Avenue.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční
1: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi
1: a České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi a
1: do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
1: Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6
1: v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu 6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, které o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností skutečně tichým kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností skutečně tichým provozem a čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovní získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem více jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem více na Vaillant 4K Smart LED televizi se sportovním režimem více na Vaillant.cz sportovním režimem více na Vaillant.cz Profi voda. Více na Vaillant.cz. Profi voda. S tou se nemusí. Vaillant.cz. Profi voda. S tou se nemusíte. CZ. Profi.

Bon Jovi a jejich Always. Právě nám dohrává Bon Jovi a jejich Always. Právě nám dohrává Bon Jovi a jejich Always. Tady na Rock Rádiu. Bon Jovi a jejich Always. Tady na Rock Rádiu. A mně přišel hezký dotaz o jejich Always. Tady na Rock Rádiu. A mně přišel hezký dotaz o tom, jak Always. Tady na Rock Rádiu. A mně přišel hezký dotaz o tom, jaká byla na Rock Rádiu. A mně přišel hezký dotaz o tom, jaká byla ta Metallica v Budapešti. A mně přišel hezký dotaz o tom, jaká byla ta Metallica v Budapešti. A tak já vám jenom hezký dotaz o tom, jaká byla ta Metallica v Budapešti. A tak já vám jenom o tom, jaká byla ta Metallica v Budapešti. A tak já vám jenom řeknu, že o tom, jaká byla ta Metallica v Budapešti. A tak já vám jenom řeknu, že to byl neskutečná ta Metallica v Budapešti. A tak já vám jenom řeknu, že to byl neskutečný zážitek v Budapešti. Tak já vám jenom řeknu, že to byl neskutečný zážitek. Tak já vám jenom řeknu, že to byl neskutečný zážitek a musím uznat, že já vám jenom řeknu, že to byl neskutečný zážitek a musím uznat, že to byl neskutečný zážitek a musím uznat, že tohle se jsem v životě musím uznat, že tohle se jsem v životě nikdy nezažila a prostě člověk si to musí prožít. Tohle jsem v životě nikdy nezažila a prostě člověk si to musí prožít. Nicméně, co se týče Metallica, co jsem v životě nikdy nezažila a prostě člověk si to musí prožít. Nicméně, co se týče Metallica, zažila a prostě člověk

0: která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Jdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Maximální úspora v
0: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavy. Úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice strojky. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice strojky pěny pro muže i ženy. Nebo 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice strojky pěny pro muže i ženy. Na celou značku Gillette. Náhradní hlavice strojky pěny pro muže i ženy. Nebo občku Gillette. Náhradní hlavice strojky pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní hlavice strojky pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 50 cent strojky pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 50 pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz. Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz. Za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Zažij
1: 90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Zažij.
1: Více na tetadrogerie.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozu
1: Peugeot.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu
1: Peugeot.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road trip, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026C.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Tatár Twitch
0: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Tatart vyhlašuje, Tatart vyhlašuje, Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivní.
2: Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je...
2: Nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte... Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých kupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek.

0: odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 20 chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Data. Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: S výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Data. Op 29 dní.
1: To je mazec.
0: Data.
2: Opravdový elektrospecialista.
0: Dní.
1: To je mazec.
0: Datart.
2: Opravdový elektrospecialista.
3: Hledáte práci?
1: Mazec.
0: Datart.
2: Opravdový elektrospecialista.
3: Hledáte práci, která dává smysl?
2: Elektrospecialista.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, i včetně brigád. Vyberte si pozici.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rock od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rádia rána do večera. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. I FM nebo na Rádia.cz. Rock Radio. Nebo na Rádia.cz. Rock Radio. Rádia.cz. Rock Radio. .cz.

0: Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se... Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá... Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž tak... kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. Takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte. Třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezdce. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senko. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Aplikaci Senkor.

práci vedro, doma vedro, práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto.

0: Tak to byli John Airy a love you too much a vy už víte z Airy a love you too much a vy už víte, co přichází Parto. Love you too much a vy už víte, co přichází Parto. V pátek 19. června
1: Jestli chcete vyrazit s vaší partou, tak nám po studio@rockovyradio.cz fotku svojí party čím vtipnější nebo originálnější, tím větší šance na výhru. Jednou partu totiž odměníme 10 vstupy na Rockintown Pardubice na výhru. Fotky posílejte do čtvrtka 18.6. do 3 odpoledne Pardubice. Fotky posílejte do čtvrtka 18.6. do 3 odpoledne. 18.6. do 3 odpoledne a výherce vyhlásíme v pátek 6. do 3 odpoledne a výherce vyhlásíme v pátek v rokovém rozjezdu.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules Klima od matrace Zahubičky.

0: Europe, Honza Křížek, Black Label. No a nás teďka čeká Europe, Honza Křížek, Black Label Society, nebo už teď Green Day AI. No a nás teďka čeká Europe, Honza Křížek, Black Label Society, nebo už teď Green Day a jejich Basket Case. Teďka čeká Europe, Honza Křížek, Black Label Society, nebo už teď Green Day a jejich Basket Case. Black Label Society, nebo už teď Green Day a jejich Basket Case.
1: Kdo šetří?
0: Nebo už teď Green Day a jejich Basket Case.
1: Kdo šetří, má za tři.
0: Teď Green Day a jejich Basket Case.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za pět.
0: Basket Case.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 ma.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu na.
1: Šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000.
1: Má za tři.
2: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu. Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 si za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akcíc dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme
2: na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes.
2: Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes na.
2: Akce platí jen do 20. června.
1: Super, jedeme hned dnes nakoupí.
2: 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetří června.
1: Super, jedeme hned dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Biznis, nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar.
1: Vždycky něco navíc.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar.
1: Technik to navíc.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastovým. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu. Dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Ty, držte se, bude to jízda.
5: Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky.
4: A teď všichni.
5: Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky.
4: A teď všichni. Mexická
5: tohle zvedne ze sedačky.
4: A teď všichni. Mexická vlna.
5: Zvedne ze sedačky.
4: A teď všichni. Mexická vlna.
5: Sedačky.
4: A teď všichni. Mexická vlna.
5: Tohle bude.
4: A teď všichni. Mexická vlna.
5: Tohle bude dlouhá noc.
4: A teď všichni. Mexická vlna.
5: Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc.
4: Fortuna.
5: Tohle bude dlouhá noc.
4: Fortuna dostane
5: noc.
4: Fortuna dostane tě do hry. Fortuna dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účast.
4: Fortuna dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře.
4: Fortuna dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na
4: Fortuna dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Co se to vzniknout závislost? Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?

0: 18 let na hazardní hře.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: Hazardní hře.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
1: Děje.
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou. Dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektro vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 3 superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a
3: 50 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky techbonusu
3: spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky techbonusu teď super
3: od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky techbonusu teď super hybrid za cenu
3: 100 litru na 100 km.
1: Jo, a díky techbonusu teď super hybrid za cenu
3: na 100 km.
1: Jo, a díky techbonusu teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD.
1: Jo, a díky techbonusu teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový
1: bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v
1: super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných
1: hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
1: Spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. V technologiích. BYD.com.
2: Mate.
3: BYD.com.
2: Mate.com. Mate. Mate. 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte
2: Geren Sinsi, he Yinhan Ka Hao.
4: Nekupujte drahé značky, ani levný
2: he Yinhan Ka Hao.
4: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský
2: ki Ka Hao.
4: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský ki. Jas, nekupujte drahé značky, ani levný čínský ki. Já se oblíkám bytě drahé značky, ani levný čínský ki. Já se oblíkám bez potisku. Bez ačky, ani levný čínský stěky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potínský stěky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Pohlédl do
4: potisku. Bez potisku CZ.
5: Pohlédl do
4: bez potisku CZ.
5: Pohlédl do dálky a zvolal.
4: U CZ.
5: Pohlédl do dálky a zvolal.
6: Atava!
5: Pohlédl do dálky a zvolal.
6: Atava!
5: Pohlédl do dálky a zvolal.
6: Atava!

0: pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna z dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se... Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A prázdniny se blíží. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
1: Vinetu!
0: Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
1: Vinetu!
0: Prázdniny se blíží.
1: Vinetu!
0: Druhý díl dobrodruží.
1: Vinetu!
0: Druhý díl dobrodružného.
1: Vinetu!
0: Druhý díl dobrodružného románu. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadlo. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad je jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném. Velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městě. Divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře. Je tu. Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městě. Ve Westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: Městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očeká.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou
2: posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
2: 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel
2: stavení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj. Váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Více
2: informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Vytáhni
2: www.westernové-městečko.cz.
4: Vytáhni jendu.
5: Co říkáš? Vytáhni jendu.
2: Westernové-městečko.cz.
4: Vytáhni jendu.
5: Co říkáš?
2: Westernové-městečko.cz.
4: Vytáhni jendu.
5: Co říkáš? Výtahy jedna.
4: Říkám.
2: Městečko.cz.
4: Vytáhni jendu.
5: Co říkáš? Výtahy jedna.
4: Říkám. Vytáhni jendu.
5: Co říkáš? Výtahy jedna.
4: Říkám. Vytáhni jendu.
5: Co říkáš? Výtahy jedna.
4: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
5: Já vím. Výtahy jedna.
4: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
5: Já vím. Výtahy jedna.
4: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
5: Já vím.
4: Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
5: Já vím. Výtahy jedna. Ty umě...
4: Jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
5: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty. Vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
4: Povídám. Vytáhni jendu.
5: No jo. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
4: Povídám. Vytáhni jendu.
5: No jo. Výtahy uměj šachty.
4: Povídám. Vytáhni jendu.
5: No jo. Výtahy jedna.
4: Vám. Vytáhni jendu.
5: No jo. Výtahy jedna.
6: Teď my už máme výtahy.
4: Vytáhni jendu.
5: No jo. Výtahy jedna.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
4: Jendo.
5: No jo, výtahy jedna.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře.
5: Výtahy jedna.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře.
6: Výtah jedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
9: Jasně.
7: Ty, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
9: Jasně, dělám.
7: Hotové.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
9: Jasně, dělám. Výtahy jedna. Český.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
9: Jasně, dělám. Výtahy jedna. Český výrobce výtahů.
8: Seš ale bedna.
9: Jasně, dělám. Výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukční pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stator. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce.

0: Instrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
0: www.výtahy1.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
0: www.výtahy1.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je
0: Albert.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka u... Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa. Není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělá grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzenečka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature Spray. Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veg a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90, plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčatí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 2. Tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou s Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Kýková s apkou za 27,90. Albert.
2: Rokrát.
1: Za 27,90. Albert.

0: Tunel Z. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Proležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a...
0: Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a nás teďka čeká...
0: Matrace za hubičku CZ.
1: No a nás teďka čeká Europe, Honza...
0: Za hubičku CZ.
1: No a nás teďka čeká Europe, Honza Křížek, Black Label Society...
0: CZ.
1: No a nás teďka čeká Europe...

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádia Rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz.

0: Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro... Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální pere... Ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální... Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapej zdarma. Více na dek.cz. Přijďte pro profesionální penetraci Mapej zdarma. Více na dek.cz.
1: Svět není jen...
0: Penetraci Mapej zdarma. Více na dek.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha.
0: Zdarma. Více na dek.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý... Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatik. Není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na to. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneuci Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Nejlevnější pneu.cz. Nejlevnější pneu.cz.
2: Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Mobilník Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás o Sahaře, máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kce Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i nadál ladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. I na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní Senkor již od 5999 korun v prodejní síti již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor 999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: Časopis Klasik.
2: 5 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: Časopis Klasik Rock. Legenda.
2: Prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: Časopis Klasik Rock. Legenda přichází. 6 dekád kupu.
2: Datart.
3: Senkor.
4: Časopis Klasik Rock. Legenda přichází. 6 dekád kupu podle Scorpion.
3: Senkor.
4: Časopis Klasik Rock. Legenda přichází. 6 dekád kupu podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Petty. Časopis Klasik Rock. Legenda přichází. 6 dekád kupu podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. A podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
5: Zažijte emoce za volantem.
4: Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
5: Zažijte emoce za volantem.
4: Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
4: Je právě v trafikách.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Te emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshowem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot.

0: vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě do nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Zvou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kope
0: dnes na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kope
0: ED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u
0: 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholí. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Salony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. OC Europark ve Štěrboholích.
2: Každý den čelí vaše
1: ve Štěrboholích.
2: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou distribuuje Aleph.

0: Tento týden v... Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například... Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná... Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka... Den v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za... Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 20. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 20. Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. Osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské 50. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 20. dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland. Ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland. 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Stavebniny Dek přináší mega... Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky... Stavebniny Dek přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách

0: A Vít Alexander Šorm kritizuje změny pravidel pro cizince. Varuje, že nová pravidla omezí možnost. Varuje, že nová pravidla omezí možnost cizince u bránit pravidel pro cizince. Varuje, že nová pravidla omezí možnost cizinců bránit se u soudu a zavedou tvrdé tresty za neúmyslné chyby příjemců humanitární dávky. Bezpečnostní novelu bude schvalovat sněmovna.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude oblačno až polojasno.
1: Dneska bude oblačno až polojasno.
2: Místy přechodně i zataženo. Ojediněle se vyskytnou i přeháňky. S vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně se můžou objevit i bouřky a večer bude srážek ubývat i ve východní polovině území. Nejvyšší teploty dosáhnou až 28 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.

0: Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Na dálnici D10 ve směru Praha Turnov na...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na dálnici D10 ve směru Praha Turnov...
0: Radio. Doprava.
1: Na dálnici D10 ve směru Praha Turnov na 14. kilometru komplikuje provoz porouchaná dodávka. Počítejte teda na 14. kilometru komplikuje provoz porouchaná dodávka. Počítejte teda porouchaná dodávka. Počítejte teda se zdržením a zvýšenou opatrností při průjezdu místem. Počítejte teda se zdržením a zvýšenou opatrností při průjezdu místem. Omezení je hlášeno do 2 hodin. Teda se zdržením a zvýšenou opatrností při průjezdu místem. Omezení je hlášeno do 2 hodin odpoledne. Takže pokud zvýšenou opatrností při průjezdu místem. Omezení je hlášeno do 2 hodin odpoledne. Takže pokud někam jedností při průjezdu místem. Omezení je hlášeno do 2 hodin odpoledne. Takže pokud někam jedu místem. Omezení je hlášeno do 2 hodin odpoledne. Takže pokud někam jedete, tak hlavně rně.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeň. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za... Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant... To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky... Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastaví. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, Rock Radio, Rockovej Foras. Rock Radio, Rockovej Foras.
1: Krásný odpoledne.
0: Rock Radio, Rockovej Foras.
1: Krásný odpoledne, rockeři.
0: Rock Radio, Rockovej Foras.
1: Krásný odpoledne, rockeři. Dneska
0: Rockovej Foras.
1: Krásný odpoledne, rockeři. Dneska je tady s váma Krásný odpoledne, rockeři. Dneska je tady s váma Kaja, zaskakuju. Rockeři, dneska je tady s váma Kaja, zaskakuju za Dana, ale nebojte se, mám tady připravenou. Dneska je tady s váma Kaja, zaskakuju za Dana, ale nebojte se, mám tady připravenou pořád. Kaja, zaskakuju za Dana, ale nebojte se, mám tady připravenou pořádnou za Dana, ale nebojte se, mám tady připravenou pořádnou nálož slušný muziky. Můžete se těšit na Defle Dana, ale nebojte se, mám tady připravenou pořádnou nálož slušný muziky. Můžete se těšit na Def Leppardy, tady je připravenou pořádnou nálož slušný muziky. Můžete se těšit na Def Leppardy, pořádnou nálož slušný muziky. Můžete se těšit na Def Leppardy, YouTube, Papa Roach a nebo slušný muziky. Můžete se těšit na Def Leppardy, YouTube, Papa Roach a nebo teď. Můžete se těšit na Def Leppardy, YouTube, Papa Roach a nebo teď. Vohnutí hledají zpěváka. Na Def Leppardy, YouTube, Papa Roach a nebo teď. Vohnutí hledají zpěváka. YouTube, Papa Roach a nebo teď. Vohnutí hledají zpěváka. A nebo teď vohnutí hledají zpěváka.
0: Rock Radio.
1: Vohnutí hledají zpěváka.
0: Rock Radio.
1: Zpěváka.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Deal.

0: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba.
0: Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Elektronizace zprávy. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Elektronizace zprávy voleb bude naplno spuštěna až od... Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Elektronizace zprávy voleb bude naplno přeje Kuba Bělák. Elektronizace zprávy voleb bude naplno spuštěna až od roku 2028. Tak. Elektronizace zprávy voleb bude naplno spuštěna až od roku 2028. Změnu přinese zprávy voleb bude naplno spuštěna až od roku 2028. Změnu přinese bude naplno spuštěna až od roku 2028. Změnu přinese volební novela, kterou dnes Senát spuštěna až od roku 2028. Změnu přinese volební novela, kterou dnes Senát roku 2028. Změnu přinese volební novela, kterou dnes Senát podle očekávání schválil. Změnu přinese volební novela, kterou dnes Senát podle očekávání schválil. Novela má současně usnadnit už očekávání schválil. Novela má současně usnadnit už pro letošní senátní valil. Novela má současně usnadnit už pro letošní senátní volby hlasování zrakově postiženým. Zástupce ombudsmana Vít Alexander Šorm kritizuje postiženým. Zástupce ombudsmana Vít Alexander Šorm kritizuje změny pravidel pro cizince.

Moje jméno je Michal Mareda. Četl jsem...

nabízí. Stát tím pádem velký rozhled nabízí. Tím pádem velký rozhled nabízí. Nabízí velký rozhled nabízí.

0: je mi na nic.
1: Nebát
0: z vašeho zpívání je mi na nic. Je mi na nic. Mi na nic. Mi na nic.
1: Mi na nic.
0: Na nic.
1: Mi na nic.
0: Mi na nic.
1: Mi na nic.
0: Mi na nic.

0: nedá se ofamiredo. Hledá se
1: spiemiredo.
0: Hledá se zpěvák na inzerát. Hledá se zpěvák na inzerát. Hledá se zpěvák na inzerát. Do naší nudný par. Hledá se zpěvák na inzerát. Do naší nudný par. Zpěvák na inzerát. Do naší nudný pěvák na inzerát. Do naší nudný party není to žádný. Do naší nudný party není to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí? Do naší nudný party není to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí? Party není to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí? Není to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí? Ať je velkej dej med, tak kdo z vás to zkusí? Ať je velkej, tak kdo z vás to zkusí? Ať je velkej, tak akorát zkusí.

voraz. Rokovej voraz. Rokovej voraz. Rokovej voraz.

0: Let's get rock na Let's get rock na momentálně skazujou Let's get rock na momentálně skazujou Def Leppardi. No a je momentálně skazujou Def Leppardi. No a je středa, což znamená, že Kamil si dneska s někým zjou Def Leppardi. No a je středa, což znamená, že Kamil si dneska s někým zardi. No a je středa, což znamená, že Kamil si dneska s někým zase. No a je středa, což znamená, že Kamil si dneska s někým zase popovídal. Dnešním hvězdným hostem Rock Rádia byla kapela Seven z Mladý Boleslavy. Bavili se o tom, jak vlastně kapela vznikla. Rock Rádia byla kapela Seven z Mladý Boleslavy. Taky samozřejmě o budoucnosti Mladý Boleslavy.
1: Luboši, ty ho nebyl! Luboši, ty ho nebyl!

0: Kempovat. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu.cz. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu.cz. Bez kempu. www. Bez kempu.cz. www. Bez kempu.cz.
1: Nejlepší výběr
0: z kempu.cz.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Z.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v nejnižší.

0: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek, žádný keci funkčí ve Birds. Lousy vůně pod i sporek, žádný keci funkčí ve. Lousy vůně pod i sporek, žádný keci funkčí věci. Sporek, žádný keci funkčí věci. A nagr i. Žádný keci funkčí věci. A nagr i. Bearmčí věci. A nagr i. Bear dosa. A nagr i. Bear dosa. Tečka cz. Nagr i. Bear dosa. Tečka cz.
1: Zav.
0: Bear dosa. Tečka cz.
1: Zavratné megas.
0: Bear dosa. Tečka cz.
1: Zavratné megaslevy.
0: Tečka cz.
1: Zavratné megaslevy.
0: Cz.
1: Zavratné megaslevy.
2: Čím více
1: levy.
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kup, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Šetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás nej... Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najde kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelline slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelline. Buďte in. U nás najdete svůj trend. Maybelline. Buďte in. Jdete svůj trend. Maybelline. Buďte in. Maybelline. Buďte in. Buďte in. In.
3: Potisk, potisk, dárky, potisk. Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Talárky, ratatarararata. Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Byla byl, ratatarararata. Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Byla byl, byla byl, byla byl. Rata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Byla byl, byla byl, byla byl. Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Byla byl, byla byl, byla byl. CZ. Dárky, byla byl, byla byl, byla byl. CZ.
4: Do košíku.
3: Byla byl, byla byl, byla byl. CZ.
4: Do košíku jahody.
3: Byla byl CZ.
4: Do košíku jahody.
3: CZ.

0: naše nejsladší jahody. Sladší jahody.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor váze? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatel ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5900 i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun cenově dostupná. Již od 5999 korun koupitná. Již od 5999 korun koupíte na senkor.cz. Již od 5999 korun koupíte na sen 1999 korun koupíte na senkor.cz.
2: Senkor
1: 99 korun koupíte na senkor.cz.
2: Senkor
1: korun koupíte na senkor.cz.
2: Senkor.
3: A teď pozor.
1: Koupíte na senkor.cz.
2: Senkor.
3: A teď pozor, extrémně výhodné
1: senkor.cz.
2: Senkor.
3: A teď pozor, extrémně výhodná
2: senkor.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včer extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včer výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové kartka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 hodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí 50 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan více tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan více na nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Nissan. Více na nissan.cz.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany
0: Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně
0: to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch
0: na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nej
0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladma. Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti.
1: Aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod, krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše
2: fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody
2: k tomu.
1: Farma Vraňany.

Náhradní díly pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry, vše pro bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry, pěkně na jednu. Bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry, pěkně na pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry, pěkně na jednom místě. Pohodlné Z. Náhradní díly pro bagry, pěkně na jednom místě. Pohodlné Z. Náhradní díly pro bagry, pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání díly pro bagry, pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pro bagry, pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Všně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro

0: Rockin'. Rockin'. Máte málo roku ve svý... Rockin'. Máte málo roku ve... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg, Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích, žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je vy máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem
0: věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: je právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost
0: Nevám.
1: Partnerem festivalu je společnost Partnerem festivalu je společnost Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz www.nevajgluj.cz www.nevajgluj.cz cz.

0: Air Kongu. V 10 pak přijde lahůdka skupiny L Anglie, vyzve Chorvatsko a české fanoušky. V 10 pak přijde lahůdka skupiny L Anglie, vyzve Chorvatsko a české fanoušky bude zajímat hlavně zítřek. Národní tým bude hrát proti Jihoafrické republice v 6 večer, takže zítřek. Národní tým bude hrát proti Jihoafrické republice v 6 večer, takže zítra všichni povinně v 6 u obrazovek.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A teďka už Guns N' Roses Bad Wolves.
1: Je celý svět.
0: A teďka už Guns N' Roses Bad Wolves
2: Vše pro vaši. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perly poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvarní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 26,90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 20. Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland. Trénírkárna.cz.
3: Hej ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalocent? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kod rádio a jede to!
4: Trénírkárna.cz.
5: Housebrand Café per favore?
6: Sì, signora.
7: Housebrand, tuhle...
5: Café per favore?
6: Sì, signora.
7: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte.
5: Sì, signora.
7: Housebrand, tuhle kávu si zaslouží.

0: Dejte pít. Housebrand signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Stapít. Housebrandkáva.cz. Stavebniny dek přináší Brandkáva.cz. Stavebniny dek přináší Megaakci.cz. Stavebniny dek přináší Megaakci. Vápen. Stavebniny dek přináší Megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix. Stavebniny dek přináší Megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší aku. Stavebniny dek přináší Megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akust. Přináší Megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách dek platí do 20. za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. nových příčkovek. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijď. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na dek.cz. Te pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na dek.cz. Příčkovky za cenu porobetonových. Více na dek.cz. Porobetonových. Více na dek.cz. Více na dek.cz. Dek.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je... Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
3: Migové.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
3: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů. Rybičky.
3: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto.
2: Na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. 8 hradů,
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. A pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Háro po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa. Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor. Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor. Lístky z Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš. Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25.
1: Krucipisk.
2: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.
1: Pisk.
2: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www. Hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Lepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní
2: do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Penny a
2: na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Hrady.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není
1: CZ. Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival.
5: To jsou Hrady.
1: Partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival.
5: To jsou Hrady.
1: Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival.
5: To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
1: Kooperativa.
4: Tohle není jen festival.
5: To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival.
5: To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Hrn festival.
5: To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.
5: To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz.
2: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile.
2: Hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná
2: cz.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile.

0: festivalů Hrady.cz, Soutesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Hrady.cz, Soutesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile, Soutesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis se SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a ta. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Doufáme! Extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
1: Doufáme! Je to nebo...
0: Dat gratis a opakovaně.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu...
0: Opakovaně.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora... Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora... Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko, ze zhora. Děkuju, Leničko.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten ledbal.
1: Děkuju, Leničko.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten ledbalónem od
1: Gočko.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten ledbalón. Že je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutou
3: akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, my tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí!
2: Zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let...
2: Nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2000...
2: Honem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850...
2: Honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850... Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba na...
3: Teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbradě...
3: Let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbradě...
3: 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými
3: Budějovicemi... 50 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z...
3: Korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek... Třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na...
2: Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na...
4: Firmanos.
2: Nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na...
4: Firmanos.
2: Jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na...
4: Firmanos. Zážitky.
2: Lokalit po celé republice.
3: Více o akci na...
4: Firmanos. Zážitky.
3: CZ.
5: Kup si
2: autoblice.
3: Více o akci na...
4: Firmanos. Zážitky.
3: CZ.
5: Kup si auto v Direct Auto.
3: Více o akci na...
4: Firmanos. Zážitky.
3: CZ.
5: Kup si auto v Direct Auto.
4: Na zážitky.
3: CZ.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 100...
3: CZ.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se... Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. O 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Kto? Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš tři dnovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: Slušnej výkop na rok. Slušnej výkop na rok rádiu. Slušnej výkop na rok rádiu. Slušnej výkop na rok rádiu. Slušnej výkop na rok rádiu.
1: Fotbalové mistrovství
0: na rok rádiu.
1: Fotbalové mistrovství světa jeden naplno a dnešek. Fotbalové mistrovství světa jeden naplno a dnešek. Fotbalové mistrovství světa jeden naplno a dnešek nabídne pořádnou. Fotbalové mistrovství světa jeden naplno a dnešek nabídne pořádnou porci světa jeden naplno a dnešek nabídne pořádnou porci zajímavých zápasů. Večer od 7 na jeden naplno a dnešek nabídne pořádnou porci zajímavých zápasů. Večer od 7 nastoupí a dnešek nabídne pořádnou porci zajímavých zápasů. Večer od 7 nastoupí favorizované Portugalsko nepořádnou porci zajímavých zápasů. Večer od 7 nastoupí favorizované Portugalsko proti porci zajímavých zápasů. Večer od 7 nastoupí favorizované Portugalsko proti D-apasu. Večer od 7 nastoupí favorizované Portugalsko proti DR Kongu. V 10 pak večer od 7 nastoupí favorizované Portugalsko proti DR Kongu. V 10 pak přijde lahůdka skupiny nastoupí favorizované Portugalsko proti DR Kongu. V 10 pak přijde lahůdka skupiny favorizované Portugalsko proti DR Kongu. V 10 pak přijde lahůdka skupiny Portugalsko proti DR Kongu. V 10 pak přijde lahůdka skupiny L. Anglie vyzve Chorvatsko.

s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. S Garáží a s Kušebem. Rock

0: nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok rádio. Radia.cz. Rok rádio. .cz. Rok rádio. Rok rádio. Rok rádio. Rok rádio. Co se děje?
1: Je tady dobaletní.
0: Rok rádio. Rok rádio. Co se děje?
1: Je tady do
0: rádio. Rok rádio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a
0: Rok rádio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů.
0: Rok rádio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem.
0: Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire v koncertu pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. To pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají tak řádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost. Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean, taky Paradise Lost. Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean a nebo 13. Lost. Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean a nebo 13. století. Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean a nebo 13. století. Celkem Under. Z českých třeba Delorean a nebo 13. století, celkem téměř 50 českých třeba Delorean a nebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovska. Můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. Eečka fiády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. Eečka fiasko kohout závodů nás čekají i večerní koncerty. Eečka fiasko kohout plaší i večerní koncerty. Eečka fiasko kohout plaší smrt a revival tří sestry. Eečka fiasko kohout plaší smrt a revival tří sester. Lipčice nad Vltavou poka fiasko kohout plaší smrt a revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovský kohout plaší smrt a revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem smrt a revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in. Ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage.

0: lepí zakázaný ovoce, revival kabátů, Deviant a Made in Garage, dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio. Kabátů, Deviant a Made in Garage, dřínov umělníka.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Na našem webu Rokovna akci a nechcete tam být sami?
2: Rock Rádio, rock je slušná muzika.

brzo a vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Je s Jirkou.

0: když uvidíte Albert ne... Když uvidíte Albert nepora... Když uvidíte Albert neporazitelné, levně... Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. Týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A 90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za... A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert dle srovná 4 kusů s apkou za 269 korun. Albert dle srovnání. Albert dle srovnání k 10.6. Albert dle srovnání k 10.6.
1: Kontejnery Siegel do
0: srovnání k 10.6.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Tému 6.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistaví...
1: Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i...
2: Tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte? Kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte? Víte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel. Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
0: Potřebuješ změnit...
1: Jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
0: Potřebuješ změnit...
1: Siegel.
3: www.siegel.cz.
0: Potřebuješ změnit...
3: Siegel.cz.
0: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou...
3: Z.
0: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím... Ne... Potřebuješ změnit splátku... S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak z 1000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší kredit. Pro lepší příběhy.
4: Slyšíš to?
0: Pro lepší příběhy.
4: Slyšíš to?
5: Tady cest.
4: Slyšíš to?
5: Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet... Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuk. Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky. A i tady... Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat... Rock Radio. Sněžku můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat... Rock Radio. Slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat... Rock Radio. Ať už jste kdy... A i tady můžeš poslouchat... Rock Radio. Ať už jste kdekoliv poslouchejte... Můžeš poslouchat... Rock Radio. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si Rock Radio. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci CZ.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidá... V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste... Tu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále. Již od února. Teď ale přidáváme další...

0: produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za... Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za... Další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou... Abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. Velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. Větší ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno bar...
0: Lidu, Lidl, to se vyplatí.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný.
0: To se vyplatí.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neuteď. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. Kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeň neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku, tady. 20. června v Praze v parku Učeňku, běh, bar. 20. června v Praze v parku Učeňku, běh, barvy, smích a zážitek. Června v Praze v parku Učeňku, běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Pro rodinu, vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte, pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Toho spolu oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Partner Škoda v Praze a v Náchodě. V Náchodě.
2: Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna Fenestra. Již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra CZ.
2: Fenestra? Ano. Česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra CZ.
2: Fenestra? Ano. Česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra CZ.
2: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra CZ.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra CZ.
2: Fenestra.
3: Fenestra CZ.
2: Fenestra CZ.

0: Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro... Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látky by mělo... Dne přeje Kuba Bělák. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látky by mělo... Je Kuba Bělák. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látky by mělo... Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od... Zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let, ne od osvidel prodeje kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let, ne od otomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by být možné koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by zavést se má spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základ. Má spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základ. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Oznámil to premiér. Přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Oznámil to premiér Babiš. Se zvedne ze snížené do základní sazby. Oznámil to premiér Babiš. Správa železné do základní sazby. Oznámil to premiér Babiš. Správa železnic spouští nové opatření. Sazby. Oznámil to premiér Babiš. Správa železnic spouští nové opatření. To premiér Babiš. Správa železnic spouští nové opatření u vybraných tratí se Babiš. Správa železnic spouští nové opatření u vybraných tratí se začínají objevovat výraz. Správa železnic spouští nové opatření u vybraných tratí se začínají objevovat. Spouští nové opatření u vybraných tratí se začínají objevovat výrazné žluté cedule. Přesně mají funkci, říká mluvčí správce železniční sítě Nela Frýbová.
2: Lidem v krizové situaci nabídnou.
1: Mluvčí správce železniční sítě Nela Frýbová.
2: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý
1: sítě Nela Frýbová.
2: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku
1: Frýbová.
2: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Správa železnic okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražské pomoci.
1: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací krize. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty. Zápas má výkop zítra v 18 hodin našeho času. Český celek po úvodní porážce s Korejci potřebuje v boji o postup ze skupiny Jihoafričany porazit.
0: Rock Radio.
1: Počasí. Vstup ze skupiny Jihoafričany porazit.
0: Rock Radio.

0: skupiny Jihoafričany porazit.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude oblačno.
0: Afričany porazit.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude oblačno až.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně i polojasno, místy přechodně i zataženo. Ojediněle se vyskytnou i přeháníky, s vyšší pravděpodobností i zataženo. Ojediněle se vyskytnou i přeháníky, s vyšší pravděpodobností ve východní. Ojediněle se vyskytnou i přeháníky, s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Ale se vyskytnou i přeháníky, s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Přeháníky, s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně se můžou objevit i bouřky, s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně se můžou objevit i bouřky ve východní polovině území. Výjimečně se můžou objevit i bouřky a večer bude srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou až 20. Bouřky a večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou až 28 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Diktovat každý den. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: Pozor na dálnici.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Pozor na dálnici D4 ve směru z Prahy na Strakonice na 22. došlo k dopravní nehodě, které narazilo do dopravních kuželů. Místo je průjezdné pouze ze zvýšenou opatrností a počítejte ze zúžením provozu. Omezení by podle aktuálních informací mělo trvat přibližně do půl třetí odpoledne. Jezděte opatrně.
3: Viditelný zážitek v každém
2: odpoledne. Jezděte opatrně.
3: Viditelný zážitek.
2: Jezděte opatrně.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz

Ahoj, tady je Pepa Vojtech z Kabátu, zdravím všechny posluchače. Ahoj, tady je Pepa Vojtech z Kabátu, zdravím všechny posluchače Rock Rádia, ať vám Vojtech z Kabátu, zdravím všechny posluchače Rock Rádia, ať vám to rokuje. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia, ať vám to rokuje.

Pustili jsme na granáty, čekáme na... Pojistky vrátili jsme na granáty, čekáme na výstřely. Vrátili jsme na granáty, čekáme na výstřely z aur na granáty. Čekáme na výstřely z aurory. Čekáme na výstřely z aurory. Ležíce v plný polní na kanstřely z aurory. Ležíce v plný polní na kanapy. Aurory. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy.

0: konec. A to bude totiž basák Guns N' Roses Duff McKagan. Duff McKagan byl v roce 1994 ve svých 30 letech blízko smrti. Duff McKagan byl v roce 1994 ve svých 30 letech blízko smrti. 1994 ve svých 30 letech blízko smrti. Po letech extrémního pití mu praskla 4 ve svých 30 letech blízko smrti. Po letech extrémního pití mu praskla slinivka a lékař blízko smrti. Po letech extrémního pití mu praskla slinivka a lékaře mu dával jen malou šanci na přežití. Po letech extrémního pití mu praskla slinivka a lékaře mu dával jen malou šanci na přežití. Duff tehdy přiznal, že byl takové množství malou šanci na přežití. Duff tehdy přiznal, že byl takové množství alkoholu, které by většinu lidí na přežití. Duff tehdy přiznal, že byl takové množství alkoholu, které by většinu lidí zabilo mnohem dřív. Duff tehdy přiznal, že byl takové množství alkoholu, které by většinu lidí zabilo mnohem dřív. Nakonec se ale uzdravil, přestal pít a dnes je z něj nejen muzikant, ale i autor knih a člověk. Pro mě je to prostě borec nakonec, protože z ekonomie na univerzitě.
1: Vidíš to? Vidím, ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: Co?
1: Leď balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
3: Firma na zážitky.
2: Jen do konce června zakoupíte permanent.

0: permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, kupte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen vstupenky. Najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Utrhnout, sklidit. Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit. Nabídka platí jen do konce června. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat. Nabídka platí jen do konce června. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Června. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více čistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyber druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 90 lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90. Za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,99 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června
2: čerstvé je
1: za 12,90 až do 23. června
2: čerstvé jako z Kaufland
1: 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflasát.
1: Až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Máme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na karci, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vydete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si
3: kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct Auto.
3: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct Auto.
3: Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 1000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno. Kladno a Horní Počernice. O, takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz direct-auto.cz.
5: Chutná jako krásný sen. Vůní
4: auto.cz.
5: Chutná jako krásný sen. Vůní budeš
4: z.
5: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omáčet.

nám dohrávají Nightwish a jejich Bye Bye Beautiful na Rock Rádiu. A tohle je vlastně naše poslední hodinka rokovýho vorazu tentokrát. A tohle je vlastně naše poslední hodinka rokovýho vorazu tentokrát s Kájou. A tak si dáme nějakýho frajera nakonec. A to bude totiž basák Guns jeho frajera nakonec. A to bude totiž basák Guns N' Roses Duff frajera na

chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako... A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako... Tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A je... Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu... To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Jdeme? Zoo chleby.

0: nebo na radia.cm nebo na radia.cz. Rock Radio. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Moto.cz. Rock Radio. Motokeci. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za...
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje...
0: Marcela Herbolta.
1: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřený, někoho, kdo leje jak nezavřený, a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum, je u nás spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 8. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžadovalo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžralosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoši ho odvezli do Beřkovic naproti alkoholní. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodl jít pěšky do Santiago de Compostela naproti alkoholní. V jedněch botech jednom tričku a jedněch kraťase. Což vpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal, kraťase. Nejtěžší věc na cestě není to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách. Cesta do Kompostely byla teprve začátkem sebepoznávání. Ludva Klatovský, zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo. I cesta může být cíl.
0: Rock Radio. Rock Radio. Motokeci.

Poctivý český festák. Poctivý český. Poctivý český festák nonstop. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největší. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největší. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového. Rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s festiáčími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kultur světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je lepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc český zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať. Rock Radio Stage roku nikde jinde neuslyšíš. Lať. Rock Radio Stage kde jinde neuslyšíš. Lať. Rock Radio Stage v dubu. Slyšíš. Lať Rock Radio Stage v dubu. Radio Stage v dubu. V dubu.

0: La Metallica Wherever I May Roam, tällaista pecka Wherever I May Roam, tällaista pecka z takzvaného Black Alba právě do May Roam, tällaista pecka z takzvaného Black Alba právě do na Rock Rádiu, pecka z takzvaného Black Alba právě do na Rock Rádiu, tak jako dojel rockovej voraz, takzvaného Black Alba právě do na Rock Rádiu, tak jako dojel rockovej voraz, Black Alba právě do na Rock Rádiu, tak jako dojel rokovej voraz tentokrát s Kájou, já vydala na Rock Rádiu, tak jako dojel rokovej voraz tentokrát s Kájou, já tady už budu rádiu, tak jako dojel rokovej voraz tentokrát s Kájou, já tady už budu jako dojel rokovej voraz tentokrát s Kájou, já tady už budu předávat slovo rokovej voraz tentokrát s Kájou, já tady už budu předávat slovo Kubovi tentokrát s Kájou, já tady už budu předávat slovo Kubovi s Peťou, ale s Kájou, já tady už budu předávat slovo Kubovi s Peťou, ale ještě předtím se s vámi rozloučím, děkuju, byla to čest, a než se vám tady ozvou kluci, tak vám tady zahraje Paul Stanley, Miroš Majda vás zahltí svojí lavinou, anebo už teď ozvou kluci, tak vám tady zahraje Paul Stanley, Miroš Majda vás zahltí svojí lavinu, anebo už teď Judas Priest a jejich Breaking. Tady zahraje Paul Stanley, Miroš Majda vás zahltí svojí lavinu, anebo už teď Judas Priest a jejich Breaking Dolo.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. U toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Řídíš na autodrombrno.com. Autodrombrno.com.
2: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kompresory.vzduchotechnika.cz.
3: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz.

0: CZ, to je fičák. Kotechnika CZ, to je fičák.
1: Atención, señoras
0: CZ, to je fičák.
1: Atención, señoras y señores,
0: to je fičák.
1: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party, La Tropical Party, opět roztančí smích. Tropical Party opět roztančí smíchov.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La opět roztančí smíchov.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce smíchov.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to americké zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase. Nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smích. Super prostředí, to všechno na nádherné terase smích.
1: La Tropical.
2: Přijďte. To všechno na nádherné terase smích.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte nádherné terase smích.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte ta smích.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
2: Další latro. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
2: Další latro. Přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu. Přijďte žít.
1: Jsem.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17.
1: Jsem.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
3: Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez osty po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Dobrý den, jmenuji...
3: Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se...
3: Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund
3: na www.růžovýslon.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratici Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratici. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která s novým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte na všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat alý výkon.

0: špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na aut do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz. Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz. Tiše a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se.
0: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Letní slevy ve
0: autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Letní slevy ve
0: Z.
1: Těšíme se na vás.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřijte u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena. Letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Kupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v letě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Sešlápnu, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Sešlápnu v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Sešlápnu, vytřídím každičkou. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Tříděňko, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu. Úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i příku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i třídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroj. Plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude tak to bylo, je a ztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. V podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
3: Bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
3: Rokra. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
3: Rokra. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
3: Rokrádio.
4: Ekokom. Rokra.

Právě nám dohrává Metallica Wherever I May. Právě nám dohrává Metallica Wherever I May. Právě nám dohrává Metallica Wherever I May Roam.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Nebo na rádia do večera. V DABu i FM. Nebo na rádia.cz. .cz. Rock Radio. CZ. Rock Radio.

0: Tohle není... Tohle není jen obyčejná grilo... Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je... Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez... Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12. Bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise svečí za 12,90 za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 a 90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert potřebuješ s apkou za 27,90 Albert
1: potřebuješ změnit splátku
0: za 27,90 Albert
1: potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou
0: Albert
1: potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu
0: Albert.
1: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Zažijte emoce.
1: A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Zažijte emoce.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
1: Dit. Pro lepší příběhy.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
1: Pro lepší příběhy.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlast novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciálky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervuj jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes, kup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Těší jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek
2: na PED2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek
2: PED2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek
2: 2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
2: OCZ.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OCZ. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
4: Domanský.
3: Se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
4: Domanský.
3: Pátek 19. června před OC Letňany.
4: Domanský.

0: června před OC Letňany. Domanský. Nemáš co na OC Letňany. Domanský. Nemáš co na sebe. Chňany. Domanský. Nemáš co na sebe. Nemáš co na sebe. Chodíš jako trhán, ale do... Nemáš co na sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě... Nemáš co na sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě... Nemáš co na sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Na sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, na ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, na e-shopu Rokrádia tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, na e-shopu Rokrádia na web dostane. Pořiď si slušný oblečení, na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Pořiď si slušný oblečení, na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Rokrádia na www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz.
1: Top Trade, akreditovaný pro
0: Rokovirádio.cz.
1: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů
0: Rokovirádio.cz.
1: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Máš showroom, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Máš showroom v Praze a Holešově. Prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Máš showroom v Praze a Holešově. Vozy z Frankia, Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Máš showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Globetrotter, Carado a Pesl. Máš showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Carado a Pesl. Máš showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Máš showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na web. Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahrady. Jsme SUDOP, profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovskionální výzvy i mladým absolventům? Svojí budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz. Každý den čelí vaše data digitální.

Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph. Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Dio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které jde. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, půjdou zítra zase dolů. Litr benzínu může pohonných hmot, které denně určuje stát, půjdou zítra zase dolů. Litr benzínu může stát nejvýše denně určuje stát, půjdou zítra zase dolů. Litr benzínu může stát nejvýše 40 korun, stát půjdou zítra zase dolů. Litr benzínu může stát nejvýše 40 korun a 4 zítra zase dolů. Litr benzínu může stát nejvýše 40 korun a 4,80 haléřů. Litr benzínu může stát nejvýše 40 korun a 4,80 haléřů. Benzínu může stát nejvýše 40 korun a 4,80 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 37 korun a 55 haléřů. Ceny paliv 10 haléřů. Ceny paliv by zřejmě měly klesat i v příštích dnech. Bydlení pro seniory patří v Česku mezi stále častěji řešená témata. Hradec Králové proto hledá nové využití v Česku mezi stále častěji řešená témata. Hradec Králové proto hledá nové využití pro bývalou nemocniční řešená témata. Hradec Králové proto hledá nové využití pro bývalou nemocniční. Hradec Králové proto hledá nové využití pro bývalou nemocniční ubytovnu na Moravském předměstí. Králové proto hledá nové využití pro bývalou nemocniční ubytovnu na Moravském předměstí. Pokračuje mluvčí města Kateřina Malá.
2: Ale vyhlášení výběrového řízení na prodej a rekonstrukci budovy. Město eviduje zájem výběrového řízení na prodej a rekonstrukci budovy. Město eviduje zájemce o koupy a na řízení na prodej a rekonstrukci budovy. Město eviduje zájemce o koupy a následky a rekonstrukci budovy. Město eviduje zájemce o koupy a následnou přestavbu budovy tak.
1: V suterénu budovy je 12 garáží, prádelna, sušárna, dílny a sklady. V Chorvatsku zatkli důstojníka katamaránu, který po sušárna, dílny a sklady. Tamní policie ho podezírá z trestného činu plachetnice s českou posádkou.

0: Jeho podezírá z trestného činu proti bezpečnosti dopravy s českou posádkou. Tamní policie ho podezírá z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. K neštěstí v neděli nedaleko Splitu. Srážku nepřežili 4 Češi a další čtyři osoby skončily v nemocnici. Trenér Marek Jarolím skončil u fotbalistů Karviné. Trenér Marek Jarolím skončil u fotbalistů Karviné. 24letý kouč zamířil do polské Gdyně. Trenérem brankářů si Jarolím přivedl i české asistenty červeného s Němcem. Trenérem brankářů bude Tomáš Pokor.
1: Na Českém máme teďka většinou polojasno na Moravě, tak tam je během dne pár přeháněk a ve Slezsku dokonce i nějaký bouřky, tak s tím počítejte. Během večera by ale mělo jak srážek, tak oblačnosti ubývat a přes noc by se to mělo snad úplně vyčistit. Přes noc bude zhruba 13 stupňů Celsia, takže rozhodně nebude tak chladná noc, jako byla v noci na dnešek. Zítra už ale 13 stupňů Celsia, takže rozhodně nebude tak chladná noc, jako byla v noci na dnešek. Zítra už ale takto bude úplně suchý, jasno až polojasno, no a celzia, takže rozhodně nebude tak chladná noc, jako byla v noci na dnešek.
2: Jinak na Moravě bude trošku víc mraků, víkendu má být přes 30, už zítra ta třicítka padne. Jinak na Moravě bude trošku víc mraků v Čechách, trošku jasněji, každopádně všude ty teploty kolem 28.
3: Ať už prší,
2: jasněji, každopádně všude ty teploty kolem 28.
3: Ať už prší, nebo paří,
2: každopádně všude ty teploty kolem 28.
3: Ať už prší,
2: ne, kolem 28.
3: Ať už prší, nebo paří slunce. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den.

0: diktovat každý den. Rok napsání slunce, slušný rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio jeho počasí. Rock Radio doprava časí. Rock Radio doprava.
1: Pozor na
0: Rock Radio doprava.
1: Pozor na srážku karavanu s dodávkou.
0: Rock Radio doprava.
1: Pozor na srážku karavanu s dodávkou na D1. Pozor na srážku karavanu s dodávkou na D1. Stalo se to na kilometru 196 ve směru karavanu s dodávkou na D1. Stalo se to na kilometru 196 ve směru na Prahu, takže kousek na D1. Stalo se to na kilometru 196 ve směru na Prahu, takže kousek u sjezdu na Brd. Stalo se to na kilometru 196 ve směru na Prahu, takže kousek u sjezdu na Brno. Metru 196 ve směru na Prahu, takže kousek u sjezdu na Brno. Dávejte si tam pozor. Na jižní spojce Brno, dávejte si tam pozor. Na jižní spojce se taky bouralo, tam to byl kamion s osobákem, je to ve směru ze Štěrbohol. Na jižní spojce se taky bouralo, tam to byl kamion s osobákem, je to ve směru ze Štěrbohol na Spořilov a spojce se taky bouralo, tam to byl kamion s osobákem, je to ve směru ze Štěrbohol na Spořilov a je to právě bouralo, tam to byl kamion s osobákem, je to ve směru ze Štěrbohol na Spořilov a je to právě u sjezdu na Straž s osobákem, je to ve směru ze Štěrbohol na Spořilov a je to právě u sjezdu na Strašnice. I tam je to ve směru ze Štěrbohol na Spořilov a je to právě u sjezdu na Strašnice. I tam projíždějte opatrně v Mimoňu na Spořilov a je to právě u sjezdu na Strašnice. I tam projíždějte opatrně v Mimoni Spořilov a je to právě u sjezdu na Strašnice. I tam projíždějte opatrně v Mimoni na Českolipsku právě u sjezdu na Strašnice. I tam projíždějte opatrně v Mimoni na Českolipsku do sebe vraz Strašnice. I tam projíždějte opatrně v Mimoni na Českolipsku do sebe vrazili dva osobáky. Jděte opatrně v Mimoni na Českolipsku do sebe vrazili dva osobáky. Je to na kruhně. V Mimoni na Českolipsku do sebe vrazili dva osobáky, je to na kruhovém objezdu před Oni na Českolipsku do sebe vrazili dva osobáky, je to na kruhovém objezdu před hasičárnou na Pražské ulici. Báky, je to na kruhovém objezdu před hasičárnou na Pražské ulici, takže i tam si dávejte pozor na cestu a je to na kruhovém objezdu před hasičárnou na Pražské ulici, takže i tam si dávejte pozor na cestu zdu před hasičárnou na Pražské ulici, takže i tam si dávejte pozor na cestu a na D5C je nepí ulici, takže i tam si dávejte pozor na cestu a na D5C je neprůjezdný levej jízdní pruh, dávejte pozor na cestu a na D5C je neprůjezdný levej jízdní pruh a na D5C je neprůjezdný levej jízdní pruh, dávejte si pozor na čtvrtým kilometru 5C je neprůjezdný levej jízdní pruh, dávejte si pozor na čtvrtým kilometru před Prahou, neprůjezdný levej jízdní pruh, dávejte si pozor na čtvrtým kilometru před Prahou ve směru právě do na čtvrtým kilometru před Prahou ve směru právě do hlavního města je tam totiž odstavený ve směru právě do hlavního města je tam totiž odstavený osobák. Právě do hlavního města je tam totiž odstavený osobák.
0: Instagram
1: je tam totiž odstavený osobák.
0: Instagram Rock Rádia.
1: Odstavený osobák.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušný. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši skon. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši skontrolujte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte.

0: Rádio, rokový. Rock Rádio, rokový odpoledne. Rock Rádio, rokový odpoledne.
1: Středeční rokový.
0: Rádio, rokový odpoledne.
1: Středeční rokový odpoledne. Středeční rokový odpoledne právě začíná 15 hodin a skoro 3 minuty, k tomu máme dnes. Středeční rokový odpoledne právě začíná 15 hodin a skoro 3 minuty, k tomu máme dneska středu 7. Rokový odpoledne právě začíná 15 hodin a skoro 3 minuty, k tomu máme dneska středu 17. června právě začíná 15 hodin a skoro 3 minuty, k tomu máme dneska středu 17. 15 hodin a skoro 3 minuty, k tomu máme dneska středu 17. června svátek slaví Adolf. 3 minuty, k tomu máme dneska středu 17. června svátek slaví Adolf. Ale taky Adina. Máme dneska středu 17. června svátek slaví Adolf, ale taky Adina a já jednu svátek slaví Adolf, ale taky Adina a já jednu doma mám taky přeju všecko nejkrásnější k dnešnímu svátku a pokud ale taky Adina a já jednu doma mám taky přeju všecko nejkrásnější k dnešnímu svátku a Adina a já jednu doma mám taky přeju všecko nejkrásnější k dnešnímu svátku a pokud nějaký znáte, tak jim samozřejmě ta jednu doma mám taky přeju všecko nejkrásnější k dnešnímu svátku a pokud nějaký znáte, tak jim samozřejmě taky přeju všecko nejkrásnější k dnešnímu svátku a pokud nějaký znáte, tak jim samozřejmě taky popřejte všecko nejkrásnější a nejlepší. No a třeba jim doporučte poslech Rock Rádia, protože samozřejmě dneska budeme řešit spoustu skvělých věcí, budeme si říct. No a třeba jim doporučte poslech Rock Rádia, protože samozřejmě dneska budeme řešit spoustu skvělých věcí. Budeme si rozdávat nějaký lístky. Už nabíjejte telefony, samozřejmě dneska budeme řešit spoustu skvělých věcí. Budeme si rozdávat nějaký lístky. Pokud už to samozřejmě nevíte, na co rozdáváme tenhle týden, no ale samozřejmě, protože život je krátkej, tak musíme rozjet muziku co nejdřív.
2: Si trošku zlepšíme odpoledne, co myslíte?

Jednou se vyspívám pod žádný líný kůže. Jednou se vyspívám pod kůže. Jednou se vyspívám.

will be

0: Tele francouzská. Tele francouzská záležitost ze 70. sem. A je to od Plastic Bertrand, z roku 77. Teď už na Rock Radio. Plastic Bertrand, budeme rozdávat lístky na Bizin Paris Fest. Tak jdete vyrazit do Spáleného Poříčí mezi 24. a 27. červnem a vidět kapelu Poříčí mezi
1: Doga nebo během tohohle týdne.

0: Každopádně teď už jdeme na Amarant Doga nebo Linkin Park jejich From the In. Každopádně teď už jdeme na Amarant Doga nebo Linkin Park jejich From the Inside.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500 při nákupu v
1: Baumaxu. Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000.
1: Má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu.
1: Za tři.
2: Za 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu. 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další. Za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. V Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jeden
2: další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dne.
2: Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dne.
2: Akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetří 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetří června.
1: Super, jedeme hned dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Super, jedeme hned dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy koupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nejlepší výběr ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradsk nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradsk. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradě prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Hausbrand Café per favore?
5: Sì, signora.
4: Hausbrand Café per favore?
5: Sì, signora.
6: Hausbrand, tuhle kávu.
4: Hausbrand Café per favore?
5: Sì, signora.
6: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte.
5: Sì, signora.
6: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
5: Signora.
6: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Sloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Vám. Te pít. Hausbrand káva. CZ. Vám. Hausbrand káva. CZ.
7: Vám. Baráha.
6: CZ.
7: Vám. Baráha. Děravej. Vám. Baráha. Děravej. Vám barák děravej, mě do postele. Vám barák děravej, mě do postele fičí. Barák děravej, mě do postele fičí. Děravej, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad znále fičí, snad známý poradí, snad známý poradí.

snad s námi poraděj, jinak snad s námi poraděj, jinak jsem s námi poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem jinak jsem

0: Rata, potisk, potisk, trička, potisk. Rata, tarararata, trička, rata, tarararata, potisk, potisk, trička, potisk. Rata, trička, rata, tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela. Rata, tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela. Rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Strička, potisk, strička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
1: Dobrý den.
0: Strička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr
0: Zikmund. Bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás.
0: Bela, bela, CZ.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice. Právě největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
2: Právě teď tu máme
1: v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi
1: do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6
1: Audi Auto v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant
1: s Auto v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem. Teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem. Roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimeč s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která i motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do on, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autojarovkou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autojarov skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autojarovku Kunratice a cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autojarovku Kunratice a zažijte Audi A6 Avant do autojarovku Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více Avant do autojarovku Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarovce do autojarovku Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarovce Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastav 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na procent u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Vaše outletová

0: www.oknasukoradi.cz.
1: Atención, señoras y
0: oknasukoradi.cz.
1: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se dole.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se dole ta.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se dole ta v Latinsko.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se dole ta v latinskoamerickém rytmu.
1: Latro, señoras y señores.
2: Roztančete se dole ta v latinskoamerickém rytmu.
1: Les.
2: Roztančete se dole ta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz
2: tance. Se dole ta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance
2: ta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos.
3: Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
3: Mixla pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Bachata tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Bachata, salsa.
1: Un, dos, tres.
3: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La, dos, tres.
3: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
3: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
3: No, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
3: Přihlaste se. Salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď on latropical.cz.
2: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás...
3: CZ.
2: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Auaraš.
2: Vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Auaraše,
2: ale my vás naučíme tančit.
3: Auarašar,
2: vás naučíme tančit.
3: Auarašar,
2: tančit.
3: Auarašar,
4: ratata.
3: Auarašar,
4: ratata.
3: Auarašar,
4: ratata. Ratatar. Ratatarararatna trička ratatarararar ratatarararatna trička ratatarararar ratatarararatna trička ratatarararar ratatarararatna trička ratatarararar.

0: destinace. Destinace.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent.
2: Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat.
3: Biznis začnete nápadem. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od nápadem. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Rock Radio.

Rokový Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

0: fotbalový hráč? Jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. V tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To v tom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. A nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den na rokrát fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den na rokrádiu. Slušnej výkop. Každý den na rokrádiu.
1: Když skončí asfalt. Když skončí asfalt. Hra začíná. Nový Jeep Asphalt. Hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý. Hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jejichž hřištěm je celý svět. Celý svět.
2: Much good can come from the use of power.

hoši, rozcvičit poklusem klednici. Tak hoši, rozcvičit poklusem klednici zpracovat. Tak hoši, rozcvičit poklusem klednici zpracovat něco. Tak hoši, rozcvičit poklusem klednici zpracovat něco k pití. Hoši, rozcvičit poklusem klednici zpracovat něco k pití. Čit poklusem klednici zpracovat něco k pití. Dlouhý klednici zpracovat něco k pití. Dlouhý pas na gauč před televizi zpracovat něco k pití. Dlouhý pas na gauč před televizi a zakončení s. Dlouhý pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je on. Dlouhý pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. Dlouhý pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč v televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. A zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, sní s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace

Rock Radio. Rock, Rock Radio. Rock, Rock Radio.

byl tam i rock, bylo tam prostě celá škála hudebních žánrů, samozřejmě pop, ale byl tam i rock, bylo tam prostě celá škála hudebních žánrů, spousta tance, pop, ale byl tam i rock, bylo tam prostě celá škála hudebních žánrů, spousta tanc, bylo tam prostě celá škála hudebních žánrů, spousta tance, spousta ohňostrojů, spousta všeho, prostě celá škála hudebních žánrů, spousta tance, spousta ohňostrojů, spousta všeho, ale hlavně ta škála hudebních žánrů, spousta tance, spousta ohňostrojů, spousta všeho, ale hlavně taková ta jako ryzí hudba žánrů, spousta tance, spousta ohňostrojů, spousta všeho, ale hlavně taková ta jako ryzí hudba. Spousta tance, spousta ohňostrojů, spousta všeho, ale hlavně taková ta jako ryzí hudba. Já mám pocit, že Eva Farná je právě ta ohňostrojů, spousta všeho, ale hlavně taková ta jako ryzí hudba. Já mám pocit, že Eva Farná je právě spousta všeho, ale hlavně taková ta jako ryzí hudba. Já mám pocit, že Eva Farná je právě dobrá v tom, že dokáže taková ta jako ryzí hudba. Já mám pocit, že Eva Farná je právě dobrá v tom, že dokáže zabavit ryzí hudba. Já mám pocit, že Eva Farná je právě dobrá v tom, že dokáže zabavit nejenom děcka. Mám pocit, že Eva Farná je právě dobrá v tom, že dokáže zabavit nejenom Farná je právě dobrá v tom, že dokáže zabavit nejenom děcka, který prostě si v pokojíčku dávě dobrá v tom, že dokáže zabavit nejenom děcka, který prostě si v pokojíčku dávají práv v tom, že dokáže zabavit nejenom děcka, který prostě si v pokojíčku dávají plakáty všech možných svých, že zabavit nejenom děcka, který prostě si v pokojíčku dávají plakáty všech možných svých oblíbených děcka, který prostě si v pokojíčku dávají plakáty všech možných svých oblíbených interpretů, který prostě si v pokojíčku dávají plakáty všech možných svých oblíbených interpretů z Bravíčka, ale pokojíčku dávají plakáty všech možných svých oblíbených interpretů z Bravíčka, ale i prostě všichni rodiče plakáty všech možných svých oblíbených interpretů z Bravíčka, ale i prostě všichni rodiče oblíbených interpretů z Bravíčka, ale i prostě všichni rodiče, co tam byli se svýma dětma, i babičku z Bravíčka, ale i prostě všichni rodiče, co tam byli se svýma dětma, ale i prostě všichni rodiče, co tam byli se svýma dětma, i babičky, dědečkové, všichni si to tam užívali, i prostě všichni rodiče, co tam byli se svýma dětma, i babičky, dědečkové, všichni si to tam užívali, všichni rodiče, co tam byli se svýma dětma, i babičky, dědečkové, všichni si to tam užívali, a jako byli se svýma dětma, i babičky, dědečkové, všichni si to tam užívali, a jako neříkejte mi, že byste nedali, i babičky, dědečkové, všichni si to tam užívali, a jako neříkejte mi, že byste nedali, dědečkové, všichni si to tam užívali, a jako neříkejte mi, že byste nedali dohromady celý text na Měl směl, si to tam užívali, a jako neříkejte mi, že byste nedali dohromady celý text na Měl směl, a jako neříkejte mi, že byste nedali dohromady celý text na Měl směl vůbec rád, dohromady celý text na Měl směl vůbec rád, takže za mě rozhodně skvělý koncert na Měl směl vůbec rád, takže za mě rozhodně skvělý koncert, velikánský hudební počin, takže za mě rozhodně skvělý koncert, velikánský hudební počin v Česku, za mě rozhodně skvělý koncert, velikánský hudební počin v Česku, tohle to jen tak někdo nepřekoná, rozhodně skvělý koncert, velikánský hudební počin v Česku, tohle to jen tak někdo nepřekoná, skvělý koncert, velikánský hudební počin v Česku, tohle to jen tak někdo nepřekoná, velikánský hudební počin v Česku, tohle to jen tak někdo nepřekoná, a opravdu to myslím napříč všemi počin v Česku, tohle to jen tak někdo nepřekoná, a opravdu to myslím napříč všema žánrama v Česku, tohle to jen tak někdo nepřekoná, a opravdu to myslím napříč všema žánrama, tak někdo nepřekoná, a opravdu to myslím napříč všema žánrama, obrovský klobouk dolů nejenom před tebou, ale taky před celým týmem, protože tohle to dávalo obrovský klobouk dolů nejenom před tebou, ale taky před celým týmem, protože tohle to dávalo dohromady opravdu velká spousta lidí. Klobouk dolů nejenom před tebou, ale taky před celým týmem, protože tohle to dávalo dohromady opravdu velká spousta lidí. Ale taky před celým týmem, protože tohle to dávalo dohromady opravdu velká spousta lidí. Týmem, protože tohle to dávalo dohromady opravdu velká spousta lidí. A já opravdu smekám, bylo to něco. Tohle to dávalo dohromady opravdu velká spousta lidí. A já opravdu smekám, bylo to něco. Opravdu velká spousta lidí. A já opravdu smekám, bylo to něco neskutečného. A já opravdu smekám, bylo to něco neskutečného. Teď už ale samozřejmě na já opravdu smekám, bylo to něco neskutečného. Teď už ale samozřejmě na další pecky. Dáme si Arakain. Opravdu smekám, bylo to něco neskutečného. Teď už ale samozřejmě na další pecky. Bylo to něco neskutečného. Teď už ale samozřejmě na další pecky. Dáme si Arakain a jejich dalsepčního. Teď už ale samozřejmě na další pecky. Dáme si Arakain a jejich dalseptej, jejich verze. Teď už ale samozřejmě na další pecky. Dáme si Arakain a jejich dalseptej, jejich verze. Původní na další pecky. Dáme si Arakain a jejich dalseptej, jejich verze. Původní pecky. Dáme si Arakain a jejich dalseptej, jejich verze. Původní pecky Far Far Away. Budou taky Muse a jejich Starlight a jejich dalseptej, jejich verze.

0: původní pecky Far Far Away. Budou taky Muse a jejich Starlight, to je jejich verze původní pecky Far Far Away. Budou taky Muse a jejich Starlight, mě to vždycky původní pecky Far Far Away. Budou taky Muse a jejich Starlight, mě to vždycky na začátku pecky Far Far Away. Budou taky Muse a jejich Starlight, mě to vždycky na začátku připomíná Krištof. Budou taky Muse a jejich Starlight, mě to vždycky na začátku připomíná Krištof, nemůžu si pomoct. Každopádně Muse a jejich Starlight, mě to vždycky na začátku připomíná Krištof, nemůžu si pomoct. Každopádně Starlight, mě to vždycky na začátku připomíná Krištof, nemůžu si pomoct. Každopádně celý to odpálí, mě to vždycky na začátku připomíná Krištof, nemůžu si pomoct. Každopádně celý to odpálí za chvilku Škorpioni, připomíná Krištof, nemůžu si pomoct. Každopádně celý to odpálí za chvilku Škorpioni v rytmu lásky. Krištof, nemůžu si pomoct. Každopádně celý to odpálí za chvilku Škorpioni v rytmu lásky. Každopádně celý to odpálí za chvilku Škorpioni v rytmu lásky. To odpálí za chvilku Škorpioni v rytmu lásky.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už to... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. To netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď...
1: Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že...
1: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to...
1: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, pomoc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, fe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: Nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: Firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: Minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: To by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Tak co koupelna, hotová?
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Tak co koupelna, hotová?
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Tak co koupelna, hotová?
1: To je fičák.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, tak co koupelna, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod,
4: všechno.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod,
4: všechno hotový.
3: A co odvětr... Sprcháč, umyvadlo, záchod,
4: všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák? Dlo, záchod,
4: všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Tak, tak. Trávání. Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Tak, kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Tak, takhle ne. Jak správně
4: Větrák, co?
3: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat...
4: Co?
3: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme... Právně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
3: Vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
3: Na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
3: .cz.
5: Ventilatory.cz.
6: Vše pro vaší
5: ventilátory.cz.
6: Vše pro vaší grilovačku.
5: .cz.
6: Vše pro vaší grilovačku pořídíte
5: z.
6: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka. Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás.

Annihilator a jejich Phoenix Rising. Annihilator a jejich Phoenix Rising. Pecka z roku 1993. Annihilator a jejich Phoenix Rising. Pecka z roku 1993. A v tomhletom roce se narodila jedna taková speciální osoba, která teďka 3. A v tomhletom roce se narodila jedna taková speciální osoba. V tomhletom roce se narodila jedna taková speciální osoba, která teďka dělá velký halo na celý narodila jedna taková speciální osoba, která teďka dělá velký halo na celý taková speciální osoba, která teďka dělá velký halo na celý český hudební scéně. Osoba, která teďka dělá velký halo na celý český hudební scéně. A teďka dělá velký halo na celý český hudební scéně. Řeč je o Evě Farný. Velký halo na celý český hudební scéně. Řeč je o Evě Farný. Já vím, na celý český hudební scéně. Řeč je o Evě Farný. Já vím, český hudební scéně. Řeč je o Evě Farný. Já vím, že možná vy nečekáte, že se tady bude. Řeč je o Evě Farný. Já vím, že možná vy nečekáte, že se tady bude povídat o Evě Farný. Já vím, že možná vy nečekáte, že se tady bude povídat o Evě, protože já vím, že možná vy nečekáte, že se tady bude povídat o Evě, protože já vím, že možná vy nečekáte, že se tady bude povídat o Evě, protože je považovaná spíš za popovou. Vy nečekáte, že se tady bude povídat o Evě, protože je považovaná spíš za popovou zpěvačku, že se tady bude povídat o Evě, protože je považovaná spíš za popovou zpěvačku. Bude povídat o Evě, protože je považovaná spíš za popovou zpěvačku, ne zas tak rokovou, ale jestli někdo je, protože je považovaná spíš za popovou zpěvačku, ne zas tak rokovou, ale jestli někdo z vás je považovaná spíš za popovou zpěvačku, ne zas tak rokovou, ale jestli někdo z vás spíš za popovou zpěvačku, ne zas tak rokovou, ale jestli někdo z vás, a věřím tomu, že spousta z vás tam byla, popovou zpěvačku, ne zas tak rokovou, ale jestli někdo z vás, a věřím tomu, že spousta z vás tam byla, byli teď tak rokovou, ale jestli někdo z vás, a věřím tomu, že spousta z vás tam byla, byli teďka v Edenu, tak ale jestli někdo z vás, a věřím tomu, že spousta z vás tam byla, byli teďka v Edenu, z vás, a věřím tomu, že spousta z vás tam byla, byli teďka v Edenu, tak to mělo všechno. Věřím tomu, že spousta z vás tam byla, byli teďka v Edenu, tak to mělo všechno. Tam byl samozřejmě pop, ale byl tam i rock. To mělo všechno. Tam byl samozřejmě pop, ale byl tam i rock. Bylo tam prostě celá škála hudby. To mělo všechno. Tam byl samozřejmě pop, ale

0: Gemerka Botanica s opačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12. Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. S optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivém poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. Elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar výčepní pivo víno v plechovce za 26,90. A Budvar výčepní pivo z národního pivchovce za 26,90. A Budvar výčepní pivo z národního piv 26,90 a Budvar výčepní pivo z národního pivovaru za 90 a Budvar výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 a Budvar výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. dní pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. června Kaufland národního pivovaru za 9,90 až do 23. června Kaufland paru za 9,90 až do 23. června Kaufland 50 až do 23. června Kaufland
1: stavebniny dek přináší
0: do 23. června Kaufland
1: stavebniny dek přináší mega akci dřevěné peletky
0: Kaufland
1: stavebniny dek přináší mega akci dřevěné peletky Stavebniny dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1. Stavebniny dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, plus, nyní za skvělých 10 korun. Další mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, plus, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, plus, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů. Peletky v kvalitě A1+, plus, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH. Kvalitě A1+, plus, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné pevninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní 6. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na...
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na o novém vytápění. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant. Užijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým a vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi. Se získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi. Se ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem u čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Nemáš televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Nemám
2: více na Vaillant.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra.
2: Vaillant.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rok. Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rok Rádia, na do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rok Rádia, na www. Nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rok Rádia, na www. rokovirádio.cz trička. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rok Rádia na www.

0: rokovýradio.cz, trička, mčení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz, trička, mikrádia na www.rokovýradio.cz, trička, mikiny, ponožky, www.rokovýradio.cz, trička, mikiny, ponožky a spoustu rokovýradio.cz, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný HZ, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Potřebuješ slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
1: Potřebuješ změnit
0: CZ.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna po 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Do 15 minut online nebo na pobočce. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pobočce.
2: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息，多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号，只需要您的几条个人信息。和银行卡号，几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý.
2: 个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky.
2: 和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský.
2: 银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Já se. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Já se oblíkám drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Hledáte
3: práci? Bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Hledáte práci, která dává smysl?
3: Bez potisku CZ.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl
3: CZ.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: www.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Jdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si
0: kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: CZ. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji.
0: Vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou Souto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou na levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen 25 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto? Korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto? I v Direct Auto ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto? I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto? I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš auto? I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.nice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.com 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.aut na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz.
2: Vytáhni jen
1: zdarma. www.direct.auto.cz.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš?
1: www.direct.auto.cz.
2: Vytáhni jendu.
1: www.direct.auto.cz.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
1: Říkám. auto.cz.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Říkám.
1: Vytáhni.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Říkám. Vytáhni jen. Táhni jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Říkám. Vytáhni jendu.
3: Potříkáš? Výtahy jedna.
2: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah. Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím. Výtahy jedna.
2: Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
2: Jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
2: Povidu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
2: Povidu.
3: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
2: Povidám. Vytáhni jendu.
3: No jo. Výtahy jedna. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
2: Povidám. Vytáhni jendu.
3: No jo. Ty uměj šachty.
2: Povidám. Vytáhni jendu.
3: No jo. Výtahy jedna.
2: Vytáhni jendu.
3: No jo. Výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Ni jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo. Jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře.
3: Výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
4: Jendo. Jedna.
3: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale be.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
7: Jasně, dělám výtahy jedna.
5: Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
7: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce.
6: Ty seš ale bedna.
7: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení. Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické dna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
8: Rock Radio, co se děje?
9: Je tady do baletních festivalů.
8: Rock Radio, co se děje?
9: Je tady

0: do baletních festiáků.
1: Rock Radio, co se děje?
0: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem.
1: Rock Radio, co se děje?
0: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít.
1: Co se děje?
0: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. A koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června. Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století, Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století, celkem téměř Pan Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kaka. Z českých třeba Delorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel Delorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel Basin 13. století, celkem téměř 50 kapel Basin Fire Fest 24 až 50 kapel Basin Fire Fest 24 až 27 v sobotu 20. června kapel Basin Fire Fest 24 až 27 v sobotu 20. června Basin Fire Fest 24 až 27 v sobotu 20. června můžeme vyrazit na 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čeká můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko. Kohout plaší smrt a revival nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival 3 sesterní koncerty. EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival 3 sester. Lipčice nad Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival 3 sester. Lipčice nad Vltavou, Podchýnovský a Revival 3 sester. Lipčice nad Vltavou, Podchýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Tří sester. Lipčice nad Vltavou, Podchýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam, Lipčice nad Vltavou, Podchýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají zakázané ovoce, Revival kabátů, akce. V sobotu 20. na ní zahrají zakázané ovoce, Revival kabátů. 20. na ní zahrají zakázané ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in ho na ní zahrají zakázané ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělý zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se
0: umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na.
0: Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a ne.
0: Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být.
0: Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami.
0: Pa.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami. Tak to dejte vědět. Se večer někam na akci a nechcete tam být sami. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio a nechcete tam být sami. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ. Chcete tam být sami. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušnými. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rok akcích. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rok akcích. Rok webu Rokový rádio CZ ve slušných rok akcích. Rock Radio CZ ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je CZ ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika v slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná

Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všech roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

Rock rad. Rock radio. Rock radio. Vyprávím jak Rock radio. Vyprávím jak jsem dávno brázdil, myslím si byl. Radio.

0: Trenírkárna. Trenírkárna. Trenírkárna.cz. Trenírkárna.cz.
1: Hej ty, ne ty.
0: Trenírkárna.cz.
1: Hej ty, ne ty. Chceš mít drinky?
0: Trenírkárna.cz.
1: Hej ty, ne ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a...
0: .cz.
1: Hej ty, ne ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo... Hej ty, ne ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou... Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a procent, není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všech trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. CZ, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objedná. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš
1: a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenírkárna.cz.
1: Na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenírkárna.cz.
3: Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce. Přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si.
3: Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové.
3: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo.
3: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 9
3: ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou. Si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12 lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 29,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 23. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 23. června. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 23. června. 90. Až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás
3: Kauflandu.
5: Vedro jako na Sahaře? Mám... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace se... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma. Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenos Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od... Ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900.

0: 90 mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor
0: v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází.
0: Ti Planeo.
1: Senkor.
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpio.
1: Senkor.
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal. Přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus Falcons. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách. Metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách. Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
3: Kosmetika co má koule.
2: Právě v trafikách.
3: Kosmetika co má koule. Kosmetika co má koule. Angry Birds, kosmetika co má koule. Angry Birds, lousy vůně co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i spodek žádlík. Angry Birds, lousy vůně pod i spodek žádlík. Keci func, lousy vůně pod i spodek žádlík. Keci funkční věci. Anog vůně pod i spodek žádlík. Keci funkční věci. Anogr i bek žádlík. Keci funkční věci, anogr i ba, keci funkční věci, anogr i ba, anogr i ba, rds.cz.
4: Co se
3: ba, rds.cz.
4: Co se tady děje?
3: rds.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
3: .cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
4: Tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD
5: chystá.
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil z Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. U prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až stěna elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1 benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky Techbonusu.
6: Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky Techbonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v
7: bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologií.
7: Hybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.i, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com, v super úsporných technologiích. BYD.com. Slušných technologiích. BYD.com. Slušnej rok. BYD.com. Slušnej rok. Slušnej rok. Pro Benešov. Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM. 95.8 FM.
8: Střešní okno FM. Střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano.

0: fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano. Střešní okna fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano. Česká střešní okna mezi střešní okna fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem jistra.
1: Fenestra?
0: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano. Česká s vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano. Česká střešní okna fenestra.
1: Fenestra
0: 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano. Česká střešní okna fenestra.
1: Fenestra.cz.

0: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová, ministr...
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová, ministr pro sport... Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová, ministr pro sport, prevenci a zdraví. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová, ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Eliška Votrubová, ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný chystá vlastní návrh. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný chystá vlastní návrh nového zákona o podpoře a zdraví Boris Šťastný chystá vlastní návrh nového zákona o podpoře sportu. Jeho finální verze bude předložený chystá vlastní návrh nového zákona o podpoře sportu. Jeho finální verze bude předložen nového zákona o podpoře sportu. Jeho finální verze bude předložena ještě letos. Návrh vzejde z propojení s předlohou, kterou bude předložena ještě letos. Návrh vzejde z propojení s předlohou, kterou ve sněmovně představil. Do české přírody se pomalu vrací jedny z nejvzácnějších tuzemských šelem. Kteří v Evropské unii pobývají nelegálně.

0: Zemí, kteří v Evropské unii pobývají nelegálně. Návrh počítá mimo jiné i s povinností migrantů spolu unii pobývají nelegálně.
1: Na vzniku nástroje se podíleli stovky odborníků z několika evropských zemí. Nový nástroj disponuje 121 rejstříky.
2: Na severozápadě a taky na Moravě. Ve Slezsku možná budou šet.

0: by mohlo během dneška už jenom snad na severozápadě a taky na Moravě. Ve Slezsku možlo během dneška už jenom snad na severozápadě a taky na Moravě. Ve Slezsku možná budou nějaký bouřky každopádně a taky na Moravě. Ve Slezsku možná budou nějaký bouřky každopádně k večeru už by se to mělo vyčišťovat. Ve Slezsku možná budou nějaký bouřky každopádně k večeru už by se to mělo vyčišťovat. No a 3 každopádně k večeru už by se to mělo vyčišťovat. No a 13 stupňů bude noční teplota. Zítra to večer už by se to mělo vyčišťovat. No a 13 stupňů bude noční teplota, zítra to vyšplhá vyčišťovat, no a 13 stupňů bude noční teplota, zítra to vyšplhá, no a 13 stupňů bude noční teplota, zítra to vyšplhá až na nějakých 13 stupňů bude noční teplota, zítra to vyšplhá až na nějakých 28, dokonce až 30 bude noční teplota, zítra to vyšplhá až na nějakých 28, dokonce až 30 teplota, zítra to vyšplhá až na nějakých 28, dokonce až 30 stupňů, 30 čekáme hlavně v Čechách a vyšplhá až na nějakých 28, dokonce až 30 stupňů. 30 čekáme hlavně v Čechách a to ve středních a nějakých 28, dokonce až 30 stupňů. 30 čekáme hlavně v Čechách a to ve středních a dokonce až 30 stupňů. 30 čekáme hlavně v Čechách a to ve středních a taky na Plzeňsku stupňů. 30 čekáme hlavně v Čechách a to ve středních a taky na Plzeňsku. Jinak vlastně čekáme hlavně v Čechách a to ve středních a taky na Plzeňsku. Jinak vlastně Čechách a to ve středních a taky na Plzeňsku. Jinak vlastně i na jižní Moravě, jinak bude a taky na Plzeňsku. Jinak vlastně i na jižní Moravě, jinak bude někde kolem 25 až 28 stupňů a zítra, pokud to vyjde podle předpovědi, tak ani kapka. Až 28 stupňů a zítra, pokud to vyjde podle předpovědi, tak ani kapka. Stupňů a zítra, pokud to vyjde podle předpovědi, tak ani kapka. Zítra, pokud to vyjde podle předpovědi, tak ani kapka.
1: Ať už prší, to vyjde podle předpovědi, tak ani kapka. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 8. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 8. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock, Rock Radio. Doprava.
0: Na D5 se ve směru na
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D5 se ve směru na Prahu a to hned před Prahou na čtvrtém kilometru pozor na srážku dvou osobáků. Trošku tam překážejí provozu, jak by se asi hned před Prahou na čtvrtém kilometru pozor na srážku dvou osobáků. Takže pozor na to. V Ostravě je to Proskovická ulice překáží provozu, jak by se asi dalo očekávat. Na místě zasahuje policie. Přesouváme se do Prahy, tam je to Černokostelecká ve směru na Strašnice. Boural tam do sebe kamion s osobním

0: Prahy, tam je to Černokostelecká ve směru na Strašnice. Boural tam do sebe kamion s osobním autem a je to přímo u Štěrbohovského obchodního centra. Takže tam projdete opatrně, znáte pražský odpolední provoz. No a když už jsme v té Praze, takže tam projdete opatrně, znáte pražský odpolední provoz.
1: Plný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
0: Kamarádi, rokový odpoledne pokračuje. Peťa dneska připravuje velmi důležitou akci pro něj a samozřejmě taky pro spoustu dalších muzikantů. Já si myslím, že mezi váma je spousta.

tak možná úplně to, co byste chtěli slyšet. Ale hele, já si myslím, že mezi váma je spousta univerzálů, který by si mohli úplně to, co byste chtěli slyšet. Ale hele, já si myslím, že mezi váma je spousta univerzálů, který by si mohli přijít na všechno, co chtěli slyšet. Ale hele, já si myslím, že mezi váma je spousta univerzálů, který by si mohli přijít na všechno možné. Ale hele, já si myslím, že mezi váma je spousta univerzálů, který by si mohli přijít na všechno možné. A rovnou to vyvážím i právě, že mezi váma je spousta univerzálů, který by si mohli přijít na všechno možné. A rovnou to vyvážím i univerzálů, který by si mohli přijít na všechno možné. A rovnou to vyvážím i právě tou tvrdou muzikou, protože takový kapely přijít na všechno možné. A rovnou to vyvážím i právě tou tvrdou muzikou, protože takový kapely jako přijít na všechno možné. A rovnou to vyvážím i právě tou tvrdou muzikou, protože takový kapely jako Wasp, Death to All. A rovnou to vyvážím i právě tou tvrdou muzikou, protože takový kapely jako Wasp, Death to All, Drowning Pool, Steel Panther i právě tou tvrdou muzikou, protože takový kapely jako Wasp, Death to All, Drowning Pool, Steel Panther a nebo Apokalyptikou, protože takový kapely jako Wasp, Death to All, Drowning Pool, Steel Panther a nebo Apokalyptika, protože takový kapely jako Wasp, Death to All, Drowning Pool, Steel Panther a nebo Apokalyptika, ty uvidíte Death to All, Drowning Pool, Steel Panther a nebo Apokalyptika, ty uvidíte jenom ve spál Drowning Pool, Steel Panther a nebo Apokalyptika, ty uvidíte jenom ve ter a nebo Apokalyptika, ty uvidíte jenom ve spáleném poříčí. Od 24. Apokalyptika ty uvidíte jenom ve spáleném poříčí. Od 24. do 20. uvidíte jenom ve spáleném poříčí. Od 24. do 27. června a jenom ve spáleném poříčí. Od 24. do 27. června a to na Basin Fire poříčí. Od 24. do 27. června a to na Basin Fire Festu. Na ten mi rozdává 24. do 27. června a to na Basin Fire Festu. Na ten mi rozdáváme lístky takže 27. června a to na Basin Fire Festu. Na ten mi rozdáváme lístky, takže jestli chcete června a to na Basin Fire Festu. Na ten mi rozdáváme lístky, takže jestli chcete lístky na tenhle ten festival, tak Basin Fire Festu. Na ten mi rozdáváme lístky, takže jestli chcete lístky na tenhle ten festival, tak nám napište. Takže jestli chcete lístky na tenhle ten festival, tak nám napište na Facebooku, na Facebook Rockete. Lístky na tenhle ten festival, tak nám napište na Facebooku, na Facebook Rock Rádia. O tenhle ten festival, tak nám napište na Facebooku, na Facebook Rock Rádia. Otevřete si, tak nám napište na Facebooku, na Facebook Rock Rádia. Otevřete si ten profil, dejte tam nám napište na Facebooku, na Facebook Rock Rádia. Otevřete si ten profil, dejte tam napsat zprávu. Facebooku, na Facebook Rock Rádia. Otevřete si ten profil, dejte tam napsat zprávu. A právě do té zprávy napište na Facebook Rock Rádia. Otevřete si ten profil, dejte tam napsat zprávu. A právě do té zprávy napište, proč byste vy, otevřete si ten profil, dejte tam napsat zprávu. A právě do té zprávy napište, proč byste vy měli dostat lístek. Profil, dejte tam napsat zprávu. A právě do té zprávy napište, proč byste vy měli dostat lístek na Basin Fire Fest. Dejte tam napsat zprávu. A právě do té zprávy napište, proč byste vy měli dostat lístek na Basin Fire Fest. No, zprávu. A právě do té zprávy napište, proč byste vy měli dostat lístek na Basin Fire Fest. No a v téhle hodině se dozvíme, té zprávy napište, proč byste vy měli dostat lístek na Basin Fire Fest. No a v téhle hodině, proč byste vy měli dostat lístek na Basin Fire Fest. No a v téhle hodině se dozvíme, kdo z vás bude mít štěstí. No a v téhle hodině se dozvíme, kdo z vás bude mít štěstí. Ale už teď se dozvíte, co bude za další muziku. Se dozvíme, kdo z vás bude mít štěstí. Ale už teď se dozvíte, co bude za další muziku. Z vás bude mít štěstí. Ale už teď se dozvíte, co bude za další muziku. Budou Macbeth a jejich štěstí. Ale už teď se dozvíte, co bude za další muziku. Budou Macbeth a jejich Galaxy. Ale už teď se dozvíte, co bude za další muziku. Budou Macbeth a jejich Galaxy. Bude taky varte, co bude za další muziku. Budou Macbeth a jejich Galaxy. Bude taky vanastový věc muziku. Budou Macbeth a jejich Galaxy. Bude taky vanastový věc a jejich čaroděj. Budou Macbeth a jejich Galaxy. Bude taky vanastový věc a jejich čaroděj. Loňská pecka White Flame, no a teď už Aerosmith s jejich dírou na duši. Hole in my soul, posloucháte Flame, no a teď už Aerosmith s jejich dírou na duši. Hole in my soul, posloucháte Rock Radio. Aerosmith s jejich dírou na duši. Hole in my soul, posloucháte Rock Radio. Na duši, Hole in my soul, posloucháte Rock Radio. Soul, posloucháte Rock Radio.

Galaxy z roku 92 právě teď. Macbeth a jejich pecka Galaxy z roku 92 právě teďka dozněla éterem Rock Radio. Mám jejich pecka Galaxy z roku 92 právě teďka dozněla éterem Rock Radio. Máme 16 hodin a 22 z roku 92 právě teďka dozněla éterem Rock Radio. Máme 16 hodin a 22 minut. No a další věc, která 92 právě teďka dozněla éterem Rock Radio. Máme 16 hodin a 22 minut. No a další věc, která začala právě teďka dozněla éterem Rock Radio. Máme 16 hodin a 22 minut. No a další věc, která začala v éterem Rock Radio. Máme 16 hodin a 22 minut. No a další věc, která začala v roce 1992 a další věc, která začala v roce 1992 a slyšeli jste ji tady na Rock Radio. V roce 1992 a slyšeli jste ji tady na Rock Radio. Tak to je Mladoboleslavská 1992 a slyšeli jste ji tady na Rock Radio. Tak to je Mladoboleslavská kapela 7 a 2 a slyšeli jste ji tady na Rock Radio. Tak to je Mladoboleslavská kapela 7. Slyšeli jste ji tady na Rock Radio. Tak to je Mladoboleslavská kapela 7. Oni právě byli hostem dnešní Slavská kapela 7. Oni právě byli hostem, dnešním hostem Kamila Drába 7. Oni právě byli hostem, dnešním hostem Kamila Drába, tady dneska od 9 ráno. Dnešním hostem Kamila Drába, tady dneska od 9 ráno. Víte dobře, že každou středu tady od 9 ráno. Kamila Drába, tady dneska od 9 ráno. Víte dobře, že každou středu tady od 9 ráno. Tady dneska od 9 ráno. Víte dobře, že každou středu tady od 9 ráno. Tyhle ty rozhovory od 9 ráno. Víte dobře, že každou středu tady od 9 ráno. Tyhle ty rozhovory probíhají. No a taky dobře víte, že pokud jste dobře, že každou středu tady od 9 ráno tyhle ty rozhovory probíhají. No a taky dobře víte, že pokud jste je náhodou středu tady od 9 ráno tyhle ty rozhovory probíhají. No a taky dobře víte, že pokud jste je náhodou nestihli a pokud jste ráno tyhle ty rozhovory probíhají. No a taky dobře víte, že pokud jste je náhodou nestihli a pokud jste náhodou neslyšeli, jste je náhodou nestihli a pokud jste náhodou neslyšeli, jak si kluci ze Sevnu povídají o tom, jak to celý začínalo, nestihli a pokud jste náhodou neslyšeli, jak si kluci ze Sevnu povídají o tom, jak to celý začínalo, náhodou neslyšeli, jak si kluci ze Sevnu povídají o tom, jak to celý začínalo, jak si kluci ze Sevnu povídají o tom, jak to celý začínalo, jak se vlastně posunuli z té zábavy. Povídají o tom, jak to celý začínalo, jak se vlastně posunuli z té zábavy. O tom, jak to celý začínalo, jak se vlastně posunuli z té zábavové kapely přes ty motosrazy a začínalo, jak se vlastně posunuli z té zábavové kapely přes ty motosrazy až na ty festáky, co hrajou dneska. Jak se vlastně posunuli z té zábavové kapely přes ty motosrazy až na ty festáky, co hrajou dneska a celá tahleta vlastně jejich pouť a výměna členů a takhle, tak pokud jste to neslyšeli, tak si to můžete pořád ještě poslechnout. Pouť a výměna členů a takhle, tak pokud jste to neslyšeli, tak si to můžete pořád ještě poslechnout a dlouho výměna členů a takhle, tak pokud jste to neslyšeli, tak si to můžete pořád ještě poslechnout. Tak pokud jste to neslyšeli, tak si to můžete pořád ještě poslechnout a dlouho budete moct poslechnout. Neslyšeli, tak si to můžete pořád ještě poslechnout a dlouho budete moct poslechnout na růzi. To můžete pořád ještě poslechnout a dlouho budete moct poslechnout na různých podcastových aplikacích ještě poslechnout a dlouho budete moct poslechnout na různých podcastových aplikacích a dlouho budete moct poslechnout na různých podcastových aplikacích, stačí jenom abyste hledali hvězdu. Budete moct poslechnout na různých podcastových aplikacích, stačí jenom abyste hledali hvězdný host poslechnout na různých podcastových aplikacích, stačí jenom abyste hledali hvězdný host Rock Radio. Různých podcastových aplikacích, stačí jenom abyste hledali hvězdný host Rock Radio. No a samozřejmě to najdete tak aplikacích, stačí jenom abyste hledali hvězdný host Rock Radio. No a samozřejmě to najdete. Stačí jenom abyste hledali hvězdný host Rock Radio. No a samozřejmě to najdete taky v sekci jste hledali hvězdný host Rock Radio. No a samozřejmě to najdete taky v sekci podcasty na našem webu, který zní hvězdný host Rock Radio. No a samozřejmě to najdete taky v sekci podcasty na našem webu, který zní rokový radio. No a samozřejmě to najdete taky v sekci podcasty na našem webu, který zní rokový radio. Mě to najdete taky v sekci podcasty na našem webu, který zní rokový radio.cz. Sekci podcasty na našem webu, který zní rokový radio.cz. Tam to všechno najdete, je tam už

0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Sto bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
1: Spotřební daň.
0: www.bezkempu.cz.
1: Spotřební daň.
0: Tvoří.cz.
1: Spotřební daň. Tvoří 14. Spotřební daň. Tvoří 14%. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ pro bohatší Česko státního rozpočtu. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko.
2: Tento týden v Kauflandu opět
1: pro bohatší Česko.
2: Tento týden v Kauflandu
1: bohatší Česko.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovoc. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná. Týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy. Opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10. Ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola činka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litr balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litr 90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Babe nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Lintelský nápoj 2 litry za 29,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 3 za 29,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 9,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až úzky za 19,90 až do 23. června Kaufland 19,90 až do 23. června Kaufland 10 až do 23. června Kaufland 23. června Kaufland
3: je to nepopsatelný
2: června Kaufland
3: je to nepopsatelný vidět tu krásu ze je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
4: Zase lítáš
3: vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
4: Zase lítáš v
3: krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na
3: zhora. Děkuju, Leničko.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balon.
3: Děkuju, Leničko.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balon.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balón.
4: Oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, měla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu. Balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
4: Chcete také
5: A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
4: Chcete také zažít
5: Teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
4: Chcete také zažít nezapomenutí?

0: letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
0: Jsme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
0: Tak honem ať vám...
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
0: Tak honem ať vám neuletí!
1: Právě také zažít nezapomenutelný let balónem?
0: Tak honem ať vám neuletí!
1: Právě zapomenutelný let balónem?
0: Tak honem ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od dvou...
1: Balónem?
0: Tak honem ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem...
0: Tak honem ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850...
0: Ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba...
2: Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českým...
2: Od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi...
2: 850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte...
2: 50 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek... Jste se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit... Podbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci...
1: Borem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na...
1: Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci... Na...
3: Firma na zážitky.
1: Vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na...
3: Firma na...
1: Republice.
2: Více o akci na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Více o akci na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
3: Zážitky.
2: CZ.
4: Majitěm pěle...
2: CZ.
4: 买一件漂亮的T恤，多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý. Nekupujte drahý značky. Ani
4: he yinhang ka hao.
5: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský
4: ka hao.
5: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský Kupujte drahý značky. Ani levný čínský Já se oblíkám bez potisku. Drahý značky. Ani levný čínský Já se oblíkám bez potisku. Bez potisky. Ani levný čínský Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Bez potisku CZ.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senko. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Haře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku před doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. 5999 korun v prodejní síti Datart.
7: Senkor.
6: 99 korun v prodejní síti Datart.
7: Senkor.
6: Víti korun v prodejní síti Datart.
7: Senku.
8: A teď pozor, extrémně
6: v prodejní síti Datart.
7: Senku.
8: A teď pozor, extrémně
6: Datart.
7: Senku.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Zvýhodněním až 210 tisíc.

0: Palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí po 1000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce. Palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Už je v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Kontejner.
0: Více na Nissan.cz.
1: Kontejnery Siegel.
0: CZ.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba...
2: Čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte? Víte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel. Třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel. Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
1: Jak jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Jak to má motora?
3: www.siegel.cz.
4: Jak to má motora kola dřív či
3: www.siegel.cz.
4: Jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle motlémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Tím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbolt. Je všude motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
5: Řídíš rád kamion? Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedace. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kat. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra.
6: Rock Radio.
5: Spedit.cz/kariéra.

Macbeth. Macbeth a jejich pecka Galaxy. Macbeth a jejich pecka Galaxy z roku 92 právě teď. Macbeth a jejich pecka Galaxy.

Roková pohoda.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cera. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.

0: Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok radnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. Ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. Pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. V rokovém rozjezdu na rok rádiu. Ujezdu na rok rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v... Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Aplikaci Sencor.

si vedro, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba řešení? A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte mobilní klimatizace. To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku. To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza, laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnují pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. A napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení, odpočte si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení, od pondělí do pátku. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám.

0: Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Drby z ohradě.
0: Honda, the power of dreams.
1: Drb,
0: the power of dreams.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín.
0: Of dreams.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů. A výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě...
1: Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale...
1: Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi...
1: Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý...
1: Běhu.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý... Zepře. Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý... Ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Zepředu z boku. V létě se chce s námi fotit úplně každý. Zepředu z boku. Zepředu z boku s úsměvem i bez. Já stojím koukám. Zepředu z boku s úsměvem i bez. Já stojím koukám. Z boku s úsměvem i bez. Já stojím koukám a dělám, že je to náhodou. S úsměvem i bez. Já stojím koukám a dělám, že je to náhoda. S úsměvem i bez. Já stojím koukám a dělám, že je to náhoda. Koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charizma. Milá, my máme prostě charizma. Přijeďte, dáme společný selfie. My máme prostě charizma. Přijeďte, dáme společný selfie. Zma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark.
2: Společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Dřív než začnou prázdniny.
1: Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Dřív než začnou prázdniny.
1: Mě blízko u zvířat.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizí
1: zvířat.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České... Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno června. Buď

0: toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení, hledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 2. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Ur 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun 9,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovna. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k desátému. Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k desátému. Pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k desátému šestý. 29 korun. Albert. Dle srovnání k desátému šestý. Profit. Dle srovnání k desátému šestý. Profi voda. Srovnání k desátému šestý. Profi voda. S tou se nemusí. Šestý.

0: a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady.
0: Dneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady.
0: Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady.
0: Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady.
3: www.hrady.cz.
1: Jen festival.
2: To jsou hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu
2: To jsou hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u CZ jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 3 Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB gratis a Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB gratis a opakovaně. Noto Mobile dostanete extra 30 GB gratis a opakovaně.
5: Noto, že seš mladej,
4: dostanete extra 30 GB gratis a opakovaně.
5: Noto, že seš
4: mladej, a opakovaně.
5: Noto, že seš mladej, projektant s mokrým diplomem ještě nemusí
4: znamenat.
5: Noto, že seš mladej, projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. Noto, že seš mladej, projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradníky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchov profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratů. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnost draží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ korychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucností, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudopsti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
1: www.projektantbudoucnost
5: právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
1: www.projektantbudoucnost
5: Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
1: www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Pojďte v tom s námi.
1: www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Pojďte v tom s námi.
1: www.projektantbudoucnosti.cz. www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Chutná jako krásný
1: budoucnosti CZ.
3: Chutná jako krásný sen
1: budoucnosti CZ.
3: Chutná jako krásný sen
1: CZ.
3: Chutná jako krásný sen vůní budeš omáme. Chutná jako krásný sen vůní budeš omáme. Vůní budeš omáme. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen omáme. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
6: Farma v...
3: Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
6: Farma v...
3: Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
6: Farma Vraňany, vaše...
3: Carmen, Carmen, Carmen.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Carmen, Carmen.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Ceny rostou digitálně.
6: Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Ceny rostou digitální čísla mizí, ale
6: nejsladší jahody.
7: Ceny rostou digitální čísla mizí.
6: Jahody.
7: Ceny rostou digitální čísla mizí, ale zlato, to tu. Ceny rostou digitální čísla mizí,

0: Five Finger Death Punch, Wash It All Away právě.
1: Rozdáváme lístky. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem SUV za bezkonkurenční cenu.

0: Ale zlato, to tu bude vždycky. A u digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU pich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Zažijte
0: portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
1: Zažijte emoce za volantem
0: k bezpečí. A u portál.cz.
1: Zažijte emoce
0: a u portál.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
0: Al.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkouš Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkouší tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, vší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také zky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ. Si svou jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ. Ještě dnes na PED 2026 CZ.
2: Zvou vás autosalony
1: na PED 2026 CZ.
2: Zvou vás autosalony Kopecký. Autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 5. června u OC Europark ve Štěrbohorích. U OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Rock Radio.
2: Park ve Štěrbohorích.
3: Rock Radio.
4: Jsem tady zpátky.
2: Bohorích.
3: Rock Radio.
4: Jsem tady zpátky, jak jsem sliboval, rozdávám.
3: Rock Radio.
4: Jsem tady zpátky, jak jsem sliboval,
3: Rock Radio.
4: Jsem tady zpátky, jak jsem sliboval, rozdáváme na Basin Firefest a dnes.
3: Rock Radio.
4: Jsem tady zpátky, jak jsem sliboval, rozdáváme na Basin Firefest a dneska je tady se.
3: Radio.
4: Jsem tady zpátky, jak jsem sliboval, rozdáváme na Basin Firefest a dneska je. Jsem tady zpátky, jak jsem sliboval, rozdáváme na Basin Firefest a dneska je tady se mnou Pavel Nazar. Pavel. Jsem sliboval, rozdáváme na Basin Firefest a dneska je tady se mnou Pavel Nazar. Pavle. Fest a dneska je tady se mnou Pavel Nazar. Pavle.
5: Já vás zdravím, mějte se hezky.
4: Pavel Nazar. Pavle.
5: Já vás zdravím, mějte se hezky.
4: Tak prosím tě, ty seš prý Nazar. Pavle.
5: Já vás zdravím, mějte se hezky.
4: Tak prosím tě, ty seš prý přímo ze spáleného

0: Kvalitní kvalitní vrtané studny na klíč z 10. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové. Lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme
1: třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady. Dan Landa.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé
2: 8 hradů. 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley. Po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa. Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor. Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, líst. Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jinde.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jinde. Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jinde do 25.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jinde do 25. června. A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jinde do 25. června na www. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem.

0: Říčí si psal.
1: Ano, ano.
0: Takže hádám, že ten festival moc dobře znáš.
1: No jistě.
0: Dovedl bys, hádám, že ten festival moc dobře znáš.
1: No jistě.
0: Dovedl bys si říct, festival moc dobře znáš.
1: No jistě.
0: Dovedl bys si říct, znáš.
1: No jistě.
0: Dovedl bys si říct,
1: začátku, no. No jistě.
0: Dovedl bys si říct,
1: začátku, no.
0: Takže a prosím, dovedl bys si říct,
1: začátku, no.
0: Takže a že a prosím tě, přiznej se, šel jsi někdy takhle, neříkám nahlas tvoje příjmení a možná ti lidi, prosím tě, přiznej se, šel jsi někdy takhle, neříkám nahlas tvoje příjmení a možná ti lidi nepoznají po hlase. Takhle, neříkám nahlas tvoje příjmení a možná ti lidi nepoznají po hlase. Dostal ses tam někdy i jakože tak nějak nahlas tvoje příjmení a možná ti lidi nepoznají po hlase. Dostal ses tam někdy i jakože tak nějak jako po,
1: Vždycky jsem si měl koupený lístek, takže...
0: Tak to letos, je správně.
1: Letos mi to vyjde dobře, no.
0: No tak to je výborný, hele, tak to máš...
1: Jsem měl koupený lístek, takže...
0: Tak letos, to je správně.
1: Letos mi to vyjde dobře, no.
0: No tak to je výborný, hele, tak to máš vlastně...
1: Takže...
0: Tak letos, to je správně.
1: Letos mi to vyjde dobře, no.
0: No tak to je výborný, hele, tak to máš vlastně jako takovou odměnu za věrnost, tak dneska... No tak to je výborný, hele, tak to máš vlastně jako takovou odměnu za věrnost, tak dneska ty lístky máš od nás. Prosím tě, výborný, hele, tak to máš vlastně jako takovou odměnu za věrnost, tak dneska ty lístky máš od nás. Prosím tě, na které... Tak to máš vlastně jako takovou odměnu za věrnost, tak dneska ty lístky máš od nás. Prosím tě, na kterou kapelu se nejvíc těšíš? Odměnu za věrnost, tak dneska ty lístky máš od nás. Prosím tě, na kterou kapelu se nejvíc těšíš? Tak dneska ty lístky máš od nás. Prosím tě, na kterou kapelu se nejvíc těšíš?
1: Tak asi ta klasika.
0: Máš od nás. Prosím tě, na kterou kapelu se nejvíc těšíš?
1: Tak asi ta klasika, co tam bude, že jo?
0: Prosím tě, na kterou kapelu se nejvíc těšíš?
1: Tak asi ta klasika, co tam bude, že jo?
0: Na kterou kapelu se nejvíc těšíš?
1: Tak asi ta klasika, co tam bude, že jo?
0: Těšíš?
1: Tak asi ta klasika, co tam bude, že jo, vás?
0: No jasně.
1: Bude paráda. Tak asi ta klasika, co tam bude, že jo, vás?
0: No jasně.
1: Bude paráda.
0: To bude asi do... No jasně.
1: Bude paráda.
0: To bude asi do zůstí.
1: A apokalyptiku samozřejmě, že to bude... Bude paráda.
0: To bude asi do zůstí.
1: A apokalyptiku samozřejmě, že to si a to slechne. Bude paráda.
0: To bude asi do zůstí.
1: A apokalyptiku samozřejmě, že to si a to slechne.
0: No, jak to bude asi do zůstí.
1: A apokalyptiku samozřejmě, že to si a to slechne.
0: No, já kdybych tam mířil tak na
1: apokalyptiku samozřejmě, že to si a to slechne.
0: No, já kdybych tam mířil tak na apokalyptiku se těším nejvíc já, no, tak
1: samozřejmě, že to si a to slechne.
0: No, já kdybych tam mířil tak na apokalyptiku se těším nejvíc já, no.
1: A to slechne.
0: No, já kdybych tam mířil tak na apokalyptiku se těším nejvíc já, no, takže to si prosím tě užij hodně. A kdybych tam mířil tak na apokalyptiku se těším nejvíc já, no, takže to si prosím tě užij hodně i za mě i za Péťu. Tak na apokalyptiku se těším nejvíc já, no, takže to si prosím tě užij hodně i za mě i za Péťu. Těším nejvíc já, no, takže to si prosím tě užij hodně i za mě i za Péťu. Prosím tě, Pavle, tak jo, tak si to moc. Prosím tě, Pavle, tak jo, tak si to moc užij a pozdravuj ve spáleném Poříčí. Pavle, tak jo, tak si to moc užij a pozdravuj ve spáleném Poříčí a ať ti samozřejmě to moc užij a pozdravuj ve spáleném Poříčí. A ať ti samozřejmě ta návštěvnost dokonalá drží i nadále. Pozdravuj ve spáleném Poříčí a ať ti samozřejmě ta návštěvnost dokonalá drží i na další ročníky. Samozřejmě ta návštěvnost dokonalá drží i na další ročníky. Měj se krásně, Pavle, čau. Návštěvnost dokonalá drží i na další ročníky. Měj se krásně, Pavle, čau. Dokonalá drží i na další ročníky. Měj se krásně, Pavle, čau.
1: Mějte se hezky a díky moc.
0: Jasně, čau. Na další ročníky. Měj se krásně, Pavle, čau.
1: Mějte se hezky a díky moc.
0: Jasně, čau. Měj se krásně, Pavle, čau.
1: Mějte se hezky a díky moc.
0: Jasně, čau.
2: Na Rock
1: Rádiu. Mějte se hezky a díky moc.
0: Jasně, čau.
2: Na Rock Rádiu nesou...
1: Mějte se hezky a díky moc.
0: Jasně, čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme...
1: Díky moc.
0: Jasně, čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdávám...
0: Jasně, čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Od rána do večera slušnej rok. Do večera slušnej rok.
0: Gotthard, John Lennon, Enter Shikari a Takida,
2: slušnej rok.
0: Gotthard, John Lennon, Enter Shikari a taky divoký byl
2: rok.
0: Gotthard, John Lennon, Enter Shikari a taky divoký byl Gotthard, John Lennon, Enter Shikari a taky divoký byl plakala. Já doufám, že vy nepláčete zítra. Plakala, já doufám, že vy nepláčete zítra, zase rozdáváme.

Nemusíš randit s modelkama, abys byl... Nemusíš randit s modelkama, abys byl rock. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Kama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny. Všechny.

0: Rozumem, budujte
1: budovat náš domov.
0: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdce. Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Tohle.
0: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Tohle není jen obyčejná.
0: Rozumem, budujte srdcem.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je a...
0: Budujte srdcem.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albcem. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přes. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 20 za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albra 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert 10 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert keříková s apkou za 27,90. Albert za 27,90. Albert
3: Šepropad
0: Albert
3: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro...
0: Albert.

0: CZ. Tisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Zažijte
0: dárky, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Zažijte emoce za volantem
0: Belabel, Belabel, CZ.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
0: CZ.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní... Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší... Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší... Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy jsou to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
2: Těšíme se na vás.
1: Jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
2: Těšíme se na vás.
1: Na PED 2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19.
1: PED 2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Románský.
2: Pátek 19. června před OC Letňany.
3: Románský.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od
2: 1. června před OC Letňany.
3: Románský.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
2: OC Letňany.
3: Románský.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme
3: Románský.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Nora. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerství dáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 jste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu. M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 24,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 20,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další 60 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnější. Vaše data digitální

0: náhradní díly pro bagry pěkně
1: bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychle pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
0: Pohodlné objednání.

hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, která bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje silnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alem. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef. Alef.

0: CZ.
1: Potřebuješ
0: Přepropagr.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat Jeden měsíc pošleš míň a druhý za půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu.
2: Potisk dárky, potisk dárky, byla vil, byla vil, byla vil, byla vil, c-

0: Chceme ho postavit. Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrýma.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
1: Dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
1: A vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem.

0: prostor a jsem přesvědčen, že čas ukáže, že ten prostor je vymyšlen a navržený prostor a jsem přesvědčen, že čas ukáže, že ten prostor je vymyšlen a navržen přesvědčen, že čas ukáže, že ten prostor je vymyšlen a navržen dobře a že bude fungovat, tak čas ukáže, že ten prostor je vymyšlen a navržen dobře a že bude fungovat, takže ten prostor je vymyšlen a navržen dobře a že bude fungovat tak, jak oni je vymyšlen a navržen dobře a že bude fungovat tak, jak oni to vymysleli a zamýšleli.
1: Úpravy zahrnou
0: a navržen dobře a že bude fungovat tak, jak oni to vymysleli a zamýšleli.
1: Úpravy zahrnovaly mimo jiné výsadbu stromů a další zeleně, rekonstrukci kašavy zahrnovaly mimo jiné výsadbu stromů a další zeleně, rekonstrukci kašny nebo opravu a renovaly mimo jiné výsadbu stromů a další zeleně, rekonstrukci kašny nebo opné výsadbu stromů a další zeleně, rekonstrukci kašny nebo opravu a rozšíření dětského stromů a další zeleně, rekonstrukci kašny nebo opravu a rozšíření dětského hřiště. Další zeleně, rekonstrukci kašny nebo opravu a rozšíření dětského hřiště. Konstrukci kašny nebo opravu a rozšíření dětského hřiště. Fanoušci motosportu nebo opravu a rozšíření dětského hřiště. Fanoušci motosportu mí dětského hřiště. Fanoušci motosportu míří do Brna. Masarykův okruh hostí opět. V Brně. Masarykův okruh hostí opět. Fanoušci motosportu míří do Brna. Masarykův okruh hostí opět. Mistrovství světa silničních motocyklů. V pohotovosti bude kvůli velké ceně opět mistrovství světa silničních motocyklů. V pohotovosti bude kvůli velké ceně světa silničních motocyklů. V pohotovosti bude kvůli velké ceně opět mistrovství světa silničních motocyklů. V pohotovosti bude kvůli velké ceně světa silničních motocyklů. V pohotovosti bude kvůli velké ceně i brněnský dopravní podnik, který vyšle A na sportovní svátek se připravuje taky policie, která chystá rozsáhlá bezpečnostní opatření. Ze zpráv je to všechno, přeji hezký den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: No motorkáři zrovna nebudou mít
1: Přeji hezký den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: No motorkáři zrovna nebudou mít
2: Rock Radio. Počasí.
3: No motorkáři zrovna nebudou mít dvakrát velkou radost z toho počasí dneska. V Čechách bude trošku víc slunečno, na Moravě trošku víc zamračeno. 20 stupňů.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nesplnění 2% závazku vůči NATO je... Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nesplnění 2% závazku vůči NATO je důsledkem Fialovy... Přeje Eliška Votrubová. Nesplnění 2% závazku vůči NATO je důsledkem Fialovy vlády. Votrubová. Nesplnění 2% závazku vůči NATO je důsledkem Fialovy vlády. Dneska 2% závazku vůči NATO je důsledkem Fialovy vlády. Dneska to uvedl premiér Andrej Babiš. Vůči NATO je důsledkem Fialovy vlády. Dneska to uvedl premiér Andrej Babiš. Současná vláda je důsledkem Fialovy vlády. Dneska to uvedl premiér Andrej Babiš. Současná vláda se Fialovy vlády. Dneska to uvedl premiér Andrej Babiš. Současná vláda se podle něj dneska to uvedl premiér Andrej Babiš. Současná vláda se podle něj bude snažit premiér Andrej Babiš. Současná vláda se podle něj bude snažit cíl splnit Andrej Babiš. Současná vláda se podle něj bude snažit cíl splnit. Nikdy ale neřekla, že se jí podle něj bude snažit cíl splnit. Nikdy ale neřekla, že se jí to povede. O nesplnění závazku dnes snažit cíl splnit. Nikdy ale neřekla, že se jí to povede. O nesplnění závazku dneska promluvil. Splnění závazku dneska promluvil generální tajemník NATO Mark Rutte. Dneska promluvil generální tajemník NATO Mark Rutte. Policie pátrá po sprejerech, kteří byl generální tajemník NATO Mark Rutte. Policie pátrá po sprejerech, kteří tajemník NATO Mark Rutte. Policie pátrá po sprejerech, kteří minulý týden poničili několik míst v České Rutte. Policie pátrá po sprejerech, kteří minulý týden poničili několik míst v Českém ráji. Policie pátrá po sprejerech, kteří minulý týden poničili několik míst v Českém ráji. Chra po sprejerech, kteří minulý týden poničili několik míst v Českém ráji. V chráněné krajinné oblasti nastříkali barvu na pískovcové schody a zítku na naučné dětské barvu na pískovcové schody a zítku na naučné dětské stezce v Sedmi horkách. Pískovcové schody a zítku na naučné dětské stezce v Sedmi horkách. A Podruboskalsko. Rekonstrukce náměstí Jiřího Spoděbrat v Praze skončila. Opravené prostranství se dne. Rekonstrukce náměstí Jiřího Spoděbrat v Praze skončila. Opravené prostranství náměstí Jiřího Spoděbrat v Praze skončila. Opravené prostranství se dneska otevřelo lidem. Práce vyšly na víc než 471 milionů korun bez daně. Podle starosty Prahy práce vyšly na víc než 471 milionů korun bez daně. Podle starosty Prahy 3 méně než 471 milionů korun bez daně. Podle starosty Prahy povedl.
2: Já ten výsledek hodnotím pozitivně. Jsem přesvědčený, že architekti jsou odborníci na věc. Jsem přesvědčen, že čas ukáže, že ten prostor je vymyšlený. Odborníci na veřejný

0: Čechách bude trošku víc slunečno, na Moravě trošku víc zamračeno, ale opravdu ty teploty budou V Liberci dejte pozor na Husově ulici.
1: Rock Radio Doprava.
0: V Liberci dejte pozor na Husově ulici, srazili.
1: Radio Doprava.
0: V Liberci dejte pozor na Husově ulici, srazili se tam dva osobáky a
1: Doprava.
0: V Liberci dejte pozor na Husově ulici, srazili se tam dva osobáky a na místě je i policie. V Liberci dejte pozor na Husově ulici, srazili se tam dva osobáky a na místě je i policie. Pozor na Husově ulici, srazili se tam dva osobáky a na místě je i policie. Hádám, že blikačky uvidíte zdá. Ulici, srazili se tam dva osobáky a na místě je i policie. Hádám, že blikačky uvidíte z dálky, takže tam dva osobáky a na místě je i policie. Hádám, že blikačky uvidíte z dálky, takže dobře poznáte. A na místě je i policie. Hádám, že blikačky uvidíte z dálky, takže dobře poznáte, jak policie. Hádám, že blikačky uvidíte z dálky, takže dobře poznáte, jakýmu místu se vyhnout, anebo na jakém místě počítat. Hádám, že blikačky uvidíte z dálky, takže dobře poznáte, jakýmu místu se vyhnout, anebo na jakém místě počítat. Uvidíte z dálky, takže dobře poznáte, jakýmu místu se vyhnout, anebo na jakém místě počítat se zdržením. Dálky, takže dobře poznáte, jakýmu místu se vyhnout, anebo na jakém místě počítat se zdržením. V Praze v Čakovicích, jakýmu místu se vyhnout, anebo na jakém místě počítat se zdržením. V Praze v Čakovicích místu se vyhnout, anebo na jakém místě počítat se zdržením. V Praze v Čakovicích, tak tam je to křižovatka ulic Vyhlídkova a Polabská, kde se srazily právě taky dva osobáky, určitě to bude brzdit provoz. Dejte pozor na dálnici D1 ve správě taky dva osobáky, určitě to bude brzdit provoz. Dejte pozor na dálnici D1 ve směru, určitě to bude brzdit provoz. Dejte pozor na dálnici D1 ve směru na Brno, brzdit provoz. Dejte pozor na dálnici D1 ve směru na Brno, je to 90. ve směru na Brno, je to 95. kilometr, tam se válí kus plechu na dálnici, určitě nic příjemného. Na Brno, je to 95. kilometr, tam se válí kus plechu na dálnici, určitě nic příjemného. 95. kilometr, tam se válí kus plechu na dálnici, určitě nic příjemného. Kilometr, tam se válí kus plechu na dálnici, určitě nic příjemného vjet do toho, takže pořádně oči na stupkách. Ano, kus plechu na dálnici, určitě nic příjemného vjet do toho, takže pořádně oči na stupkách. Dálnici, určitě nic příjemného vjet do toho, takže pořádně oči na stupkách a nohu z plynu pro jistotu. A pak je tady nic příjemného vjet do toho, takže pořádně oči na stupkách a nohu z plynu pro jistotu. A pak je tady dálnice D55, toho, takže pořádně oči na stupkách a nohu z plynu pro jistotu. A pak je tady dálnice D55, kde je odstavený pořádně oči na stupkách a nohu z plynu pro jistotu. A pak je tady dálnice D55, kde je plynu pro jistotu. A pak je tady dálnice D55, kde je odstavený nákladní auto kvůli defektu. A pak je tady dálnice D55, kde je odstavený nákladní auto kvůli defektu. Čeká na asistenční CD55, kde je odstavený nákladní auto kvůli defektu. Čeká na asistenční službu a je na 4, kde je odstavený nákladní auto kvůli defektu. Čeká na asistenční službu a je na 40. nákladní auto kvůli defektu. Čeká na asistenční službu a je na 40. Čeká na asistenční službu a je na 47. kilometru dálnice D55 venční službu a je na 47. kilometru dálnice D55 ve směru ze Bzence na Babice. A je na 47. kilometru

0: Kilometru dálnice D55 ve směru ze Bzence na Babice. 37. kilometru dálnice D55 ve směru ze Bzence na Babice. 7. kilometru dálnice D55 ve směru ze Bzence na Babice. Dálnice D55 ve směru ze Bzence na Babice.
1: Viditelný
0: ve směru ze Bzence na Babice.
1: Viditelný zážitek
0: na Babice.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oči. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad v okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. VVK Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. p.cz.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rockový odpoledne.
0: Rockový odpoledne pokračuje i teď.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: Rockový odpoledne pokračuje i
2: Dio. Rockový odpoledne.
0: Rockový odpoledne pokračuje i teď po 17. hodině už 3,5 minuty.
2: Rockový odpoledne.
0: Rockový odpoledne pokračuje i teď po 17. hodině už 3
2: odpoledne.
0: Rockový odpoledne pokračuje i teď po 17. hodině už 3,5 minuty po 17. hodině, abych byl dokonce přes. Rockový odpoledne pokračuje i teď po 17. hodině už 3,5 minuty po 17. hodině. Pokračuje i teď po 17. hodině už 3,5 minuty po 17. hodině, abych byl dokonce přesnej. Lísky máme na 17. hodině už 3,5 minuty po 17. hodině, abych byl dokonce přesnej. Lísky máme pro dnešek rozdaný. Hodině, abych byl dokonce přesnej. Lísky máme pro dnešek rozdaný. Určitě za chvilku vás bude ještě zajímat, jak získat dokonce přesnej. Lísky máme pro dnešek rozdaný. Určitě za chvilku vás bude ještě zajímat, jak získat 10 lístků na Rock. Lísky máme pro dnešek rozdaný. Určitě za chvilku vás bude ještě zajímat, jak získat 10 lístků na Rock in v Pardubicích. Každopádně o tom si povíme až za chvíli. Teď už si dám 10 lístků na Rock in v Pardubicích. Miracle na Rock Radio.

je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Ka pro všechny.

Nemusíš chodit jen včer. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rok. Nemusíš chodit jen v černý, aby... Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Jo.

0: Pardubicích Rockin Festival se totiž přesouvá právě tam pátek. A to v Pardubicích Rockin Festival se totiž přesouvá právě tam. Náš Péťa tam samozřejmě. No a vy tam můžete být dokonce s celou stěž přesouvá právě tam. Moc dobře víte, že rozdáváme 10 lístků tomu partou.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice.

0: Autosalonu Audi. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunrad a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. Právě ta Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
1: Právě teď tu
0: v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6.
0: Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6
0: Autoro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechny motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažít. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Víc Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme
1: a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Nejlepší výběr nejs.
1: Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Nejlepší výběr nej
1: autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Nejlepší výběr nejnižší ceny.
1: To je CZ.
0: Těšíme se na vás.
2: Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene.
0: Těšíme se na vás.
2: Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se. Výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradsku. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradsku. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejně se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na B36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene, to v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny.
2: Bene.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí moc, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky.

0: Už 19. až 21. června České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídí 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrom. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Autodrombrno.com.
1: Co je?
0: .com.
1: Co je? Funguj ty. Co je? Funguj ty. Co je? Funguj ty. Křápe.
2: Já to musím.
1: Co je? Funguj ty. Křápe.
2: Já to musím dnes.
1: Co je? Funguj ty. Křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
1: Funguj ty. Křápe.
2: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám
1: kompresor.
2: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BB kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, vet. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nádrže. Příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nádrže. Pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Třídím doma, třídím
2: shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím
2: kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku.
2: CZ.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitě. Doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitě. Třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně v plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Že třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když sedím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou. Třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. I když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když mi pídně. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když mi pídně, třídím, když mi krásně. Do krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když mi pídně, třídím, když mi krásně.

0: Vlastně dobrý texty, red i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím šci. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Ekokom. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříkova chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Biznis začnete nápadem.
1: S apkou za 27,90. Albert.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik
1: 7,90. Albert.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar.
1: Albert.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisovat. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků. Začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu. Dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Praho. Při návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Praho. Připrav finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno. Více na technikplast.com. Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Plast.com. Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. Na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. No barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v parku. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze. V parku Učeš je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám ne. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na vzpomínky. Registrace

Právě nám dohrává Ozzy Osbourne. Právě nám dohrává Ozzy Osbourne See You on the Právě nám dohrává Ozzy Osbourne See You on the Other Side. Právě nám dohrává Ozzy Osbourne See You on the Other Side, pecka z roku 90. Právě nám dohrává Ozzy Osbourne See You on the Other Side, pecka z roku 90. Právě nám dohrává Ozzy Osbourne See You on the Other Side, pecka z roku 95 na Rock Rádiu. No a já bych se s Ozzy Osbourne See You on the Other Side, pecka z roku 95 na Rock Rádiu. No a já bych se s váma See You on the Other Side, pecka z roku 95 na Rock Rádiu. No a já bych se s váma rád pobavil. No a já bych se s váma rád pobavil o jedný takový akci, která vás čeká. Se s váma rád pobavil o jedný takový akci, která vás čeká už tenhle ten pátek. A to rád pobavil o jedný takový akci, která vás čeká už tenhle ten pátek a to v Pardubicích pobavil o jedný takový akci, která vás čeká už tenhle ten pátek a to v Pardubicích o jedný takový akci, která vás čeká už tenhle ten pátek a to v Pardubicích Rockin Festival se totiž která vás čeká už tenhle ten pátek a to v Pardubicích Rockin Festival se totiž přeská už tenhle ten pátek a to v

Pojďte do toho spolu! Ofiter akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Rok. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Rok Rády. Vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

a kopačák. Až ostatní čuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal, dejte si sluš pačák. Až ostatní budou probírat fotbal, dejte si slušnej výkop. Až ostatní budou probírat fotbal, dejte si slušnej výkop. Každej, až ostatní budou probírat fotbal, dejte si slušnej výkop. Každej den na rok budou probírat fotbal, dejte si slušnej výkop. Každej den na Rock Rádiu, dejte si slušnej výkop. Každej den na Rock Rádiu, dejte si slušnej výkop. Každej den na Rock Rádiu, výkop. Každej den na Rock Rádiu. Když skončí každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Comp. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Comp. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený končí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřišť, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Hřištěm je celý svět. I svět.

Klubák hoši. Rozcvičit pokusem klednici, zpracovat něco k pití. Tak hoši, rozcvičit pokusem klednici, zpracovat něco k pití. Tak hoši, rozcvičit pokusem klednici, zpracovat něco k pití. Rozcvičit pokusem klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pokusem klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spolu televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a ne žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a ne to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Obraze a nečuměli jako puk, teda

0: nu metalu, kamarádi, tohleto. Na tohleto období já třeba vzpomínám věc, rok 2003 a vrchol nu metalu, kamarádi, tohleto. Na tohleto období já třeba vzpomínám 2003 a vrchol nu metalu, kamarádi, tohleto. Na tohleto období já třeba vzpomínám hrozně rád, kamarádi, tohleto. Na tohleto období já třeba vzpomínám hrozně rád. Doufám, že vy takto. Na tohleto období já třeba vzpomínám hrozně rád. Doufám, že vy taky. Každopádně teď už období já třeba vzpomínám hrozně rád. Doufám, že vy taky. Každopádně teď už mám hrozně rád. Doufám, že vy taky. Každopádně teď už bych se s vámi rád rozloučil pro dnešek. Teď už bych se s vámi rád rozloučil pro dnešek, protože rokový odpoledne se nezadržitelně blíží ke svému konci. Bych se s vámi rád rozloučil pro dnešek, protože rokový odpoledne se nezadržitelně blíží ke svému konci. Já se do dneska pojď se s vámi rád rozloučil pro dnešek, protože rokový odpoledne se nezadržitelně blíží ke svému konci. Rád rozloučil pro dnešek, protože rokový odpoledne se nezadržitelně blíží ke svému konci. Já se do dneska podívat na ke svému konci. Já se do dneska podívat na operu, tak jsem zvědavý, jaký to bude. Už dlouho jsem na něčem takovým nebyl. Já se do dneska podívat na operu, tak jsem zvědavý, jaký to bude. Už dlouho jsem na něčem takovým nebyl a operu, tak jsem zvědavý, jaký to bude. Už dlouho jsem na něčem takovým nebyl a je to poměrně daleko od rockové muziky, jaký to bude. Už dlouho jsem na něčem takovým nebyl a je to poměrně daleko od rockové muziky, ale zase dlouho jsem na něčem takovým nebyl a je to poměrně daleko od rockové muziky, ale zase ne tak daleko jako by něčem takovým nebyl a je to poměrně daleko od rockové muziky, ale zase ne tak daleko jak a je to poměrně daleko od rockové muziky, ale zase ne tak daleko jako by se daleko jako by se jako by si někdo mohl myslet. Takže zítra vám třeba řeknu, jaký to bylo, by se jako by si někdo mohl myslet. Takže zítra vám třeba řeknu, jaký to bylo. Každopádně teď by si někdo mohl myslet. Takže zítra vám třeba řeknu, jaký to bylo. Každopádně teď už si dáme myslet. Takže zítra vám třeba řeknu, jaký to bylo. Každopádně teď už si dáme Van Halen, řeknu, jaký to bylo. Každopádně teď už si dáme Van Halen, budou taky Panoptiko, Nirvana. Každopádně teď už si dáme Van Halen, budou taky Panoptiko, Nirvana a Smells Like Teen Spirit. Mějte se krásně. Si dáme Van Halen, budou taky Panoptiko, Nirvana a Smells Like Teen Spirit. Mějte se Van Halen, budou taky Panoptiko, Nirvana a Smells Like Teen Spirit. Mějte se krásně, za chvilku už samozřejmě budou taky Panoptiko, Nirvana a Smells Like Teen Spirit. Mějte se krásně, za chvilku už samozřejmě o Nirvana a Smells Like Teen Spirit. Mějte se krásně, za chvilku už samozřejmě rok na přání a Smells Like Teen Spirit. Mějte se krásně, za chvilku už samozřejmě rok na přání s kapitánem, takže volíte, pište. Smells Like Teen Spirit. Mějte se krásně, za chvilku už samozřejmě rok na přání s kapitánem, takže volíte, pište. A užijte se krásně, za chvilku už samozřejmě rok na přání s kapitánem, takže volíte, pište. A užijte si to a zítra s kapitánem, takže volíte, pište. A užijte si to a zítra zase naslyšenou. Čus! Volíte, pište. A užijte si to a zítra zase naslyšenou. Čus!
1: Víte, co pov...
0: A užijte si to a zítra zase naslyšenou. Čus!
1: Víte, co povýší...
0: Zítra zase naslyšenou. Čus!
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný...
0: Čus!
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný... Víte, co povýší každý letní den na výjimečný... Stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15 z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Cent po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Mami, tati.
1: Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme?
1: Palte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme?
1: Proto, že je středa. Albert.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo.
1: Středa. Albert.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby.
1: Albert.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme krmit, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme krmit, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobry na výlet?

0: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i by. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. A taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Top Trade a kredito.
0: Činky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Top Trade a kredito.
0: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Top Trade a kreditovaný prodejce obytných.
0: Zoo chleby.
1: Top Trade a kreditovaný prodejce obytných vozů Frankia.
0: Zoo chleby.
1: Top Trade a kreditovaný prodejce obytných vozů Frankia. Top Trade a kreditovaný prodejce obytných vozů Frankia. Yukon Club Travel Carado Trade a kreditovaný prodejce obytných vozů Frankia. Yukon Club Travel Carado a Pesl má showroom prodejce obytných vozů Frankia. Yukon Club Travel Carado a Pesl má showroom v Praze a Holešově. Obytných vozů Frankia. Yukon Club Travel Carado a Pesl má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem Club Travel Carado a Pesl má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem půjčovna servis. Více na www.apesl má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem půjčovna servis. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem půjčovna servis. Více na www.holešově. Vozy skladem půjčovna servis. Více na www.toptrade.cz. Skladem půjčovna servis. Více na www.toptrade.cz.
2: Objevte svět potěšení a smysl.
1: Servis. Více na www.toptrade.cz.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný.
1: Toptrade.cz.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rostlnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rostlnosti. Olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Rů prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost proudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžový. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžový. Bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Tahle nabídka.
2: Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Tahle nabídka na vás nepočká.
2: www.růžovýslon.cz.
3: Tahle nabídka na vás nepočká.
2: www.růžovýslon.cz.
3: Tahle nabídka na vás nepočká.
2: pevnýslon.cz.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít u. Nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 190. Počká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun. Internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce 99 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Měsíčně na první rok. Ale jen do konce června.

0: neváhejte ani minutu a skoč a první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet, minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Hledáte
0: nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Hledáte
0: Vodafone.cz. Vodafone.
1: Hledáte práci, která...
0: Vodafone.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny...
0: Vodafone.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy, smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky. V Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky v právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Vyberte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: V CCC začal.
1: Tým Lidl. To se vyplatí.
2: V CCC začal výprodej.
1: To se vyplatí.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů. V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50%. V CCC začal výprodej.

0: 15%, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
0: Navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
0: 15%, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
0: 15%, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci spí
0: do konce června.
1: Happysport.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci spí.
1: Happysport.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: Sport.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem.
3: Zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee.
3: Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting. No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok, to vidím já.
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, fly. Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flanji jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespadákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte
2: si lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegri
2: ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegri
2: dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte
2: zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte,
2: který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek. Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefí nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
2: bere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: Každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: Když
3: se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností.
3: Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny za
3: jiný. Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny
3: zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek.
2: Nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek.
2: Na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
2: Nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
2: Zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ. Dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Rock Radio.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Rock Radio.
3: Zážitky. CZ.

Bring Me to Life od Evan. Bring Me to Life od Evanescence, tohle. Bring Me to Life od Evanescence, tohle byla vždycky moje oblíbená věc. Bring Me to Life od Evanescence, tohle byla vždycky moje oblíbená. Bring Me to Life od Evanescence, tohle byla vždycky moje oblíbená věc. Rok 2003 a vrchol. Bring Me to Life od Evanescence, tohle byla vždycky moje oblíbená věc. Rok 2003 a vrchol nu metalu. Evanescence, tohle byla vždycky moje oblíbená věc. Rok 2003 a vrchol nu metalu, kamarádi, tohle to byla vždycky moje oblíbená věc. Rok 2003 a vrchol.

0: levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte 20% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a cent cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na CC. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na ccc.eu. Aplikaci a na ccc.eu.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku
1: na EU. Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
1: Tak si ho dětské kolo.
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Hned malé.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně.
1: Půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM. V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď
2: výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou
2: kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15% a
2: VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%.

0: Apokalyptikou. Přírodní na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají také nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají také Paradise Lost, Steel Panther, Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají také Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají také Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají také Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století, Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. A DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel nebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. Sobotu 20 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme Basin Fire Fest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit Fest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník 4 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády 7. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktory. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. EEčka, Fiasko, Kohout, EEčka, Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival kabátů. Deviant 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival kabátů. Deviant a Made in Garage zahrají Zakázaný ovoce. Revival kabátů. Deviant a Made in Garage zakázaný ovoce. Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio. Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio. Šárka Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio. Šárka Hlubcová.
1: Chystáč.
0: Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio. Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se.
0: Umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio. Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci? Ano.
0: Tak se bavte. Prorok Rádio. Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci? Ano.
0: Prorok Rádio. Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci? A nechcete tam být sami?
0: Rádio. Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci? A nechcete tam být
0: Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci? A nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Chystáte se večer někam na akci? A nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu kam na akci? A nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio. A nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ. Bejt sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rock akcích. Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock akcích. Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Od rána do večera.

0: DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na rádia DABu i FM nebo na rádia DABu i FM nebo na rádia.cz DABu i FM nebo na rádia.cz Rock FM nebo na rádia.cz Rock na rádia.cz Rock Rádio.cz Rock Rádio Rock Rádio, co se děje? Rock Rádio Rock Rádio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků.
0: Rádio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za Raisin Fire Fest čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně 24. do 27. června ve spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný do 27. června ve spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line 5. června ve spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line v čele s Wasp anebo Apokalypse Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalypse. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalypse.

Nemusíš být mánička, abys byl rock. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

budeš sama v tom. Když budeš sama v tom štěstí. Když budeš sama v tom štěstí. Když budeš sama v tom štěstí. Když budeš sama v tom štěstí. Když budeš sama v tom štěstí. A všichni svatí, budeš sama v tom štěstí. A všichni svatí přiletí. A všichni svatí přiletí. A všichni svatí přiletí. A letí přiletí. A nebude se kotka letí.

0: Zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově jen do konce června. Zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 18. Zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Manky Business, Rye za 800 korun. Horký že slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben. Horký že slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben. Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí. Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky. Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vsi. Zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen dří. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Ratatadadadadadad.cz. Nabídka platí jen do konce června. Ratatadadadadad. Nabídka platí jen do konce června.
1: Ratatadadadadad. Trička ratatadadadadad.
0: Do konce června.
1: Ratatadadadadad. Trička ratatadadadadad. Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bilabel, bilabel, bilabel.cz. Trička bilabel, bilabel.

0: Najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 to Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz Utrma. www.direct-auto.cz
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
0: www.direct-auto.cz
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat.
0: www.direct-auto.cz
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.
0: .cz
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu na Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 9.
1: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za
1: 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 90
1: a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Svazek za 12,90 až 29,90 a cibuli lahůdkovou. Svazek za 12,90 až do 23,90 a cibuli lahůdkovou. Svazek za 12,90 až do 23. Cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 10 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 3. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Slušnej rok.
1: Jako z Kauflandu.
3: Slušnej rok. Pro Benešov. Slušnej rok. Pro Benešov na Slušnej rok. Pro Benešov na 95. Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM. Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM. Rok. Pro Benešov na 95.8 FM. Benešov na 95.8 FM.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano. Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi. Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi. Okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již.
5: Fenestra? Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano, střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano, česká mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra.
5: Fenestra
4: již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra.
5: Fenet. Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra.
5: Fenestra.cz.
4: Ano, česká střešní okna Fenestra.
5: Fenestra.cz.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška.
0: Radio. Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubo.
0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Kompenzace pro ovoc. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Kompenzace pro ovocnáře po jarních mrazech. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Kompenzace pro ovocnáře po jarních mrazech má přijít za Eliška Votrubová. Kompenzace pro ovocnáře po jarních mrazech má přijít za rok na jaře. Uvedl to rezort. Kompenzace pro ovocnáře po jarních mrazech má přijít za rok na jaře. Uvedl to rezort zemědělství. Pro ovocnáře po jarních mrazech má přijít za rok na jaře. Uvedl to rezort zemědělství. Mraze po jarních mrazech má přijít za rok na jaře. Uvedl to rezort zemědělství. Mrazy letos pěstitelům v mrazech má přijít za rok na jaře. Uvedl to rezort zemědělství. Mrazy letos pěstitelům způsobí přijít za rok na jaře. Uvedl to rezort zemědělství. Mrazy letos pěstitelům způsobily pok na jaře. Uvedl to rezort zemědělství. Mrazy letos pěstitelům způsobily podle odhadu škody zemědělství. Mrazy letos pěstitelům způsobily podle odhadu škody mezi jednou a jedna. Mrazy letos pěstitelům způsobily podle odhadu škody mezi jednou a jednou a půl miliardy. Pěstitelům způsobily podle odhadu škody mezi jednou a jednou a půl miliardy korun. Způsobily podle odhadu škody mezi jednou a jednou a půl miliardy korun. Poškození odhadu škody mezi jednou a jednou a půl miliardy korun. Poškození státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu mezi jednou a jednou a půl miliardy korun. Poškození státnímu zemědělskému intervenčnímu a jednou a půl miliardy korun. Poškození státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nahlásilo 5 korun. Poškození státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nahlásilo 507 ovocnářů. Poškození státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nahlásilo 507 ovocnářů. Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nahlásilo 507 ovocnářů. Ministerně nahlásilo 507 ovocnářů. Ministerně pro místní rozvoj Zuzana 507 ovocnářů. Ministerně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová se vzdala zastupitelského mandátu v Bílině. Důvodem není. Mrázová čelila kritice kvůli údajným nelegálním stavbám na svém pozemku. Správa železnic spouští nové opatření stavbám na svém pozemku. U vybraných tratí se začínají objevovat výrazné žluté cedule. Jakou přesně mají funkci výmluvčí zprávy Nela Frýbová?
2: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt.
1: Během probíhající zbraňové amnestie už policie přijala několik

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně...
0: Nech už to zraje. Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí...
0: Zraje. Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí...
0: Na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších... Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně
1: sběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď
1: sladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů psickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: K tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Časopis Classic Rock, legenda přichází.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Časopis Classic Rock, legenda přichází.
1: Vaše nejsladší jahody.
3: Časopis Classic Rock, legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions.
1: Nejsladší jahody.
3: Časopis Classic Rock, legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions, nejlepší
1: jahody.
3: Časopis Classic Rock, legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions, nejlepší album podle toho. Časopis Classic Rock, legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho. Rock, legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal. 6 dekátoků podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambience, nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
4: Kup si auto v Direct
3: Auto. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka
3: Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Tak 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní. Ještě nebylo. Takovou nabídku

0: Hausbrand. Hausbrand Caffè. Hausbrand Caffè, per favore, ora.
1: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Pijte pít. Hausbrandkáva.cz.
0: Jen do konce.
1: Hausbrandkáva.cz.
0: Jen do konce června zakoupí
1: CZ.
0: Jen do konce června zakoupí
1: CZ.
0: Jen do konce června zakoupíte permanentku. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní. Jen do konce června

0: Během probíhající zbraňové amnestie už policie přijala několik ojedinělých zbraní. A teď přibyla další zbraňové amnestie už policie přijala několik ojedinělých zbraní. Na Vyškovskou někdo strážcům zákona odevzdal raritní kousek.
1: Akce během které mohou lidé beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně končí za 14 dní.
0: Ze zpráv je to všechno. Pěkný večer.
2: Tak my děkujeme za zprávy. Přechodně i jinde až oblačno, zejména na horách čekejte výjimečně přehánky, nejvyšší teploty až na jedno.
3: Rock Radio. Doprava.

0: Tak, začneme Jabloncem nad Nisou.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Tak, začneme Jabloncem nad Nisou.
1: Doprava.
0: Tak, začneme Jabloncem nad Nisou a tam probíhá vyšetřování. Tak, začneme Jabloncem nad Nisou a tam probíhá vyšetřování nehody dvou osobních. Tak, začneme Jabloncem nad Nisou a tam probíhá vyšetřování nehody dvou osobních vozidel. Začneme Jabloncem nad Nisou a tam probíhá vyšetřování nehody dvou osobních vozidel, konkrétně v ulici. Jabloncem nad Nisou a tam probíhá vyšetřování nehody dvou osobních vozidel, konkrétně v ulici. Jabloncem nad Nisou a tam probíhá vyšetřování nehody dvou osobních vozidel, konkrétně tam probíhá vyšetřování nehody dvou osobních vozidel, konkrétně v ulici Jitřní. Vyšetřování nehody dvou osobních vozidel, konkrétně v ulici Jitřní, na místě samozřejmě policajti, dvou osobních vozidel, konkrétně v ulici Jitřní, na místě samozřejmě policajti, vozidel, konkrétně v ulici Jitřní, na místě samozřejmě policajti. Půjdeme se podívat do ulice Rudoli, konkrétně v ulici Jitřní, na místě samozřejmě policajti. Půjdeme se podívat do ulice Rudolické v Jitřní, na místě samozřejmě policajti. Půjdeme se podívat do ulice Rudolické v policajti. Půjdeme se podívat do ulice Rudolické v Mostě. Zdravím bratry a sestry na sever. Půjdeme se podívat do ulice Rudolická v Mostě, zdravím bratry a sestry na sever. Ulice Rudolická v Mostě, zdravím bratry a sestry na sever. Tam v Mostě, zdravím bratry a sestry na sever. Tam se srazil osobák se skútrem, je tam rozlitá látka na zdravím bratry a sestry na sever. Tam se srazil osobák se skútrem, je tam rozlitá látka na vozovce a sestry na sever. Tam se srazil osobák se skútrem, je tam rozlitá látka na vozovce, projíždějte opatrně, ať vám. Tam se srazil osobák se skútrem, je tam rozlitá látka na vozovce, projíždějte opatrně, ať vám tam neulítnou. Co je osobák se skútrem, je tam rozlitá látka na vozovce, projíždějte opatrně, ať vám tam neulítnou. Cvičky, skútrem je tam rozlitá látka na vozovce, projíždějte opatrně, ať vám tam neulítnou. Cvičky. No a podíváme se ještě do rozlitá látka na vozovce, projíždějte opatrně, ať vám tam neulítnou. Cvičky. No a podíváme se ještě do ulice Vozovce, projíždějte opatrně, ať vám tam neulítnou. Cvičky. No a podíváme se ještě do ulice Nejedlého ve Svitavách, opatrně, ať vám tam neulítnou. Cvičky. No a podíváme se ještě do ulice Nejedlého ve Svitavách, tam tam neulítnou. Cvičky. No a podíváme se ještě do ulice Nejedlého ve Svitavách, tam na křižovatce. No a podíváme se ještě do ulice Nejedlého ve Svitavách, tam na křižovatce. Podíváme se ještě do ulice Nejedlého ve Svitavách, tam na křižovatce s ulicí Kapitána Nálepky a Nejedlého ve Svitavách, tam na křižovatce s ulicí Kapitána Nálepky a u stadionu je Svitavách, tam na křižovatce s ulicí Kapitána Nálepky a u stadionu je nehoda dvou osobních aut. Tam na křižovatce s ulicí Kapitána Nálepky a u stadionu je nehoda dvou osobních aut. Projíždějte s ulicí Kapitána Nálepky a u stadionu je nehoda dvou osobních aut. Projíždějte tam opatrně, kole na čemkoliv nebo v čemkoliv. Prosím vás, hlavně doražte v pořádku. Prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku.
1: Doražte v pořádku.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší.
1: Pořádku.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Vaší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. VVC. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz CZ. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. khp.cz. CZ.
0: Máme skoro
1: napsání.
0: Ahoj, námořníci, máme skoro 4 minutky po 18. hodině. Ahoj, námořníci, máme skoro 4 minutky po 18. hodině. Je tu středa a ahoj, námořníci, máme skoro 4 minutky po 18. hodině. Je tu středa a to znamená, máme skoro 4 minutky po 18. hodině. Je tu středa.

to znamená jediný, jeho tam třeba. Minutky po 18. hodině, je tu středa a to znamená jediný, jeho tam třeba. A než tý hodině, je tu středa a to znamená jediný, jeho tam třeba. A než to tam začne všechno dávat, tu středa a to znamená jediný, jeho tam třeba. A než to tam začne všechno dávat, dáme tam nějaký rock and roll, aby se... A to znamená jediný, jeho tam třeba. A než to tam začne všechno dávat, dáme tam nějaký rock and roll, aby jsme tam třeba. A než to tam začne všechno dávat, dáme tam nějaký rock and roll, aby jsme se správně naladili. Od toho tu máme čem všechno dávat, dáme tam nějaký rock and roll, aby jsme se správně naladili. Od toho tu dáme tam nějaký rock and roll, aby jsme se správně naladili. Od toho tu máme nějaký rock and roll, aby jsme se správně naladili. Od toho tu máme na naší pirátské lodi Rock Radio náš pořad, jsme se správně naladili. Od toho tu máme na naší pirátské lodi Rock Radio náš pořad dvouhodinový. Naladili, od toho tu máme na naší pirátské lodi Rock Radio náš pořad dvouhodinovou výpravu za muzikou. Od toho tu máme na naší pirátské lodi Rock Radio náš pořad dvouhodinovou výpravu za muzikou, která se jmenuje. Na naší pirátské lodi Rock Radio náš pořad dvouhodinovou výpravu za muzikou, která se jmenuje Rock na přání. Rock Radio náš pořad dvouhodinovou výpravu za muzikou, která se jmenuje Rock na dvouhodinovou výpravu za muzikou, která se jmenuje Rok na přání. Všemu tomu šéfuju já za muzikou, která se jmenuje Rok na přání. Všemu tomu šéfuju já. Rok na přání. Všemu tomu šéfuju já, váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Všemu tomu šéfuju já, váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, mně se můžete svěřit. Všemu tomu šéfuju já, váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, mně se můžete svěřit. Váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, mně se můžete svěřit. Po mně můžete žádat. Kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, mně se můžete svěřit. Po mně můžete žádat. Já vám rokový muziky. Jirka Vajgis, mně se můžete svěřit. Po mně můžete žádat, já vám co budu moct. Erika Vajgis, mě se můžete svěřit, po mně můžete žádat, já vám co budu moct, všechno splním dytně. Se můžete svěřit, po mně můžete žádat, já vám co budu moct, všechno splním dytně, znáte jsem dobrá. Věřit, po mně můžete žádat, já vám co budu moct, všechno splním dytně, znáte jsem dobrá. Můžete žádat, já vám co budu moct, všechno splním dytně, znáte jsem dobrá. Od kosti, volejte mi. Vám co budu moct, všechno splním dytně, znáte jsem dobrá. Od kosti, volejte mi na všechno splním dytně, znáte jsem dobrák. Od kosti, volejte mi na dytně, znáte jsem dobrák. Od kosti, volejte mi na číslo 725844 dobrák. Od kosti, volejte mi na číslo 725844, volejte mi na číslo 725844424, volejte mi na číslo 725844424, to je ke mně do kapitánský. Na číslo 725844424, to je ke mně do kapitánský kajuty. A nebo na číslo 725844424, to je ke mně do kapitánský kajuty. A nebo pište 584424, to je ke mně do kapitánský kajuty. A nebo pište na messengera a do mailu, to je ke mně do kapitánský kajuty. A nebo pište na messengera a do mailu, na do kapitánský kajuty. A nebo pište na messengera a do mailu, na úvod dáme 3,5 minutovku vodov. A nebo pište na messengera a do mailu, na úvod dáme 3,5 minutovku vodov. Pište na messengera a do mailu, na úvod dáme 3,5 minutovku od Offspring Won't You Bad a bylu. Na úvod dáme 3,5 minutovku od Offspring Won't You Bad a během ní. Oddáme 3,5 minutovku od Offspring Won't You Bad a během ní. Koukejte na skakovat. 3,5 minutovku od Offspring Won't You Bad a během ní. Koukejte na skakovat na náš pirátský pavku. Od Offspring Won't You Bad a během ní. Koukejte na skakovat na náš pirátský pářník a proč? Won't You Bad a během ní. Koukejte na skakovat na náš pirátský pářník a proč? No protože a během ní. Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník a proč? No protože právě vyplouváme. Jo. Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník a proč? No protože právě vyplouváme. Jo. Koukejte na náš pirátský pářník a proč? No protože právě vyplouváme. Juhu! Pářník a proč? No protože právě vyplouváme. Juhu! No protože právě vyplouváme. Juhu! Vyplouváme. Juhu!

0: Tak to byly Offspring, Want You Bad. Tak to byly Offspring, Want You Bad. A přátelé, ano, písně. Tak to byly Offspring, Want You Bad. A přátelé, ano, píseň krása. Tak to byly Offspring, Want You Bad. A přátelé, ano, píseň krása. Tak to byly Offspring, Want You Bad. A přátelé, ano, píseň krása taky hodí. Offspring, Want You Bad. A přátelé, ano, píseň krása taky hodí na střed. A přátelé, ano, píseň krása taky hodí na středu. Přátelé, ano, píseň krása taky hodí na středu. Krásně. No a co si dáme na úvod? Krása taky hodí na středu. Krásně. No a co si dáme na úvod naší plavky hodí na středu krásně. No a co si dáme na úvod naší plavby? Hodí na středu krásně. No a co si dáme na úvod naší plavby? Středu krásně. No a co si dáme na úvod naší plavby? Středeční. No a co si dáme na úvod naší plavby? Středeční. Tak určitě dáme na úvod naší plavby? Středeční. Tak určitě tady úvod naší plavby? Středeční. Tak určitě tady použijeme něco z Messengeru, středeční, tak určitě tady použijeme něco z Messengeru, zahrajem si, tak určitě tady použijeme něco z Messengeru, zahrajem, určitě tady použijeme něco z Messengeru, zahrajem si něco pěkně česky, protože tady použijeme něco z Messengeru, zahrajem si něco pěkně česky, protože to stejně máme asi nejradši, něco z Messengeru, zahrajem si něco pěkně česky, protože to stejně máme asi nejradši, Messengeru, zahrajem si něco pěkně česky, protože to stejně máme asi nejradši. A psala tady Peťulka Drličko, asi nejradši. A psala tady Peťulka Drličková, ahoj, a prosím o písničku pro naše psychicky. A psala tady Peťulka Drličková, ahoj, a prosím o písničku pro naše psychicky narušené sousedky. Peťulka Drličková, ahoj, a prosím o písničku pro naše psychicky narušené sousedky, které ková, ahoj, a prosím o písničku pro naše psychicky narušené sousedky, které z celého srdce milujeme. Prosím o písničku pro naše psychicky narušené sousedky, které z celého srdce milujeme. Pro naše psychicky narušené sousedky, které z celého srdce milujeme. Trautenberg, narušené sousedky, které z celého srdce milujeme. Trautenberg se mlínej, které z celého srdce milujeme. Trautenberg se mlínej, bude i které z celého srdce milujeme. Trautenberg se mlínej, bude ideální. No, ta písnička se jmenuje. No, ta písnička se jmenuje Netáhlo. A pro ty je přesně pro ty, co už mají dneska vo. A pro ty je přesně pro ty, co už mají dneska odmakáno. A pro ty je přesně pro ty, co už mají dneska odmakáno, tak už se můžou vyvalit pěkně kamkoliv. Je přesně pro ty, co už mají dneska odmakáno, tak už se můžou vyvalit pěkně. Pro ty, co už mají dneska odmakáno, tak už se můžou vyvalit pěkně kamkoliv. Pokud zrovna u vás odmakáno, tak už se můžou vyvalit pěkně kamkoliv. Pokud zrovna u vás neprší, tak už se můžou vyvalit pěkně kamkoliv. Pokud zrovna u vás neprší, tak sedejte. Pokud zrovna u vás neprší, tak si dejte třeba nějaký dobrý vám je oblíbený mok a poslechněte. Pokud zrovna u vás neprší, tak si dejte třeba nějaký dobrý vám je oblíbený mok a poslechněte. Tak si dejte třeba nějaký dobrý vám je oblíbený mok a poslechněte Trautenberg. Tak si dejte třeba nějaký dobrý vám je oblíbený mok a poslechněte Trautenberg. Třeba nějaký dobrý vám je oblíbený mok a poslechněte Trautenberg.
1: Rok
0: vám je oblíbený mok a poslechněte Trautenberg.
1: Rok na přání.
0: Oblíbený mok a poslechněte Trautenberg.
1: Rok na přání. Rok
0: a poslechněte Trautenberg.
1: Rok na přání. Rok rádio.
0: Trautenberg.
1: Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio.
2: Kolik nás?
1: Na přání. Rok rádio.

0: Tak to byly Stratovarius. Tak to byly Stratovarius Unbreakable a... Tak to byly Stratovarius Unbreakable a my se... Tak to byly Stratovarius Unbreakable a my se posu... Tak to byly Stratovarius Unbreakable a my se posuneme... Tak to byly Stratovarius Unbreakable a my se posuneme k pěknému heavy... Stratovarius Unbreakable a my se posuneme k pěknému heavy metalu, obsala mi tady a... Breakable a my se posuneme k pěknému heavy metalu, obsala mi tady a mail Jaka. Ahoj, Kamile mi napsala, chtěla bych nechat zahrát k dnešnímu svátku všem Milanům. Kamile mi napsala, chtěla bych nechat zahrát k dnešnímu svátku všem Milanům a hlavně tomu svému. Ňuňu, jsem ráda, že... Chtěla bych nechat zahrát k dnešnímu svátku všem Milanům a hlavně tomu svému. Ňuňu, jsem ráda, že tě mám. K dnešnímu svátku všem Milanům a hlavně tomu svému. Ňuňu, jsem ráda, že tě mám. Jana. Tak všem Milanům a hlavně tomu svému. Ňuňu, jsem ráda, že tě mám. Jana. Tak já tě to nepopletla. A samozřejmě tvýmu Milanovi Iron Maiden Under the... A samozřejmě tvýmu Milanovi Iron Maiden Under the Number of the Beast. A samozřejmě tvýmu Milanovi Iron Maiden Under the Number of the Beast. Samozřejmě tvýmu Milanovi Iron Maiden Under the Number of the Beast zahrajeme, Eliško, neboj se. Tvýmu Milanovi Iron Maiden Under the Number of the Beast zahrajeme, Eliško, neboj se. Rock. Iron Maiden Under the Number of the Beast zahrajeme, Eliško, neboj se.
1: Rock napsání.
0: The Number of the Beast zahrajeme, Eliško, neboj se.
1: Rock napsání s
0: Beast zahrajeme, Eliško, neboj se.
1: Rock napsání s Jirkou Vajke.
0: Eliško, neboj se.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: Boj se.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

0: www.bezkempu.cz. Jinak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempu. www.bezkempu.cz.
1: Trenirkarna.cz.
0: www.bezkempu.cz.
1: Trenirkarna.cz.
0: Kempu.cz.
1: Trenirkarna.cz.
2: Hej ty.
1: Trenirkarna.cz.
2: Hej ty. Ne.
1: Trenirkarna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky?
1: Trenirkarna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky,
1: CZ.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Psi. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%. Boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkarna. Třeba kalotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz. CZ. Napiš kod RADIO 10%, není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod RADIO a jede to. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod RADIO a jede to. 30. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod RADIO a jede to. 30%. Trenirkarna.cz, napiš kod RADIO a jede to. 30.cz, napiš kod RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem, napiš kod RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO.
3: Dnes objednáš a zítra
2: a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trény
2: to. 30% na všechno s kódem RADIO.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trény
2: ten na všechno s kódem RADIO.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkarna.
2: Kódem RADIO.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkarna.cz.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkarna.cz.
3: Máš a zítra máš.
1: Trenirkarna.cz.
4: Tak.
1: Trenirkarna.cz.
4: Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
5: Zase všude tolik vody.
4: Tohle nevyvětrám.
5: Zase všude tolik vody.
6: To je puch.
5: Zase všude tolik vody.
6: To je puch.
5: Jak bude tolik vody?
6: To je puch.
7: Jak odvětrat zápach, vlhko.
6: To je puch.
7: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
8: Ventilátory.
7: Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
8: Ventilátory.
7: Ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
8: Ventilátory.cz.
7: .cz. Světy trání na jednom místě.
8: Ventilátory.cz.
7: Světy trání na jednom místě.
8: Ventilátory.cz. Ventilátory.cz.
9: Business.cz. Business začnete nápadem a my mu dáme tvar. Business začnete nápadem a my mu dáme. Business začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Business začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisčnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
10: Atencio!
9: Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
10: Atencio!
9: Produktu. Více na technikplast.com.
10: Atencio! Señoras y señores!
9: Více na technikplast.com.
10: Atencio! Señoras y señores!
11: La Tropical Party

0: www.tropicalparty.com.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party o Pietro Stanchi.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party o Pietro Stanchi. Pietro Stanchi Smíchov.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce Smíchov.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické za.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na. Zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, supnivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, superprostředské zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, superprostředí, to všechno vy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, superprostředí, to všechno na nádherné terase lepší mejdan. Workshopy, drinky, superprostředí, to všechno na nádherné terase mejdan. Workshopy, drinky, superprostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov. Drinky, superprostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Superprostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít se Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
2: Další. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
2: Další La Tropical. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od. Přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: www.latropical.cz.
1: Awarashar.
3: Když uvidíte
2: Al.cz.
1: Awarashar.
3: Když uvidíte Albert neporazitel.
1: Awarashar.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné.
1: Čar.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Web neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Telné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo zhledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kotě bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočko za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů, sát 9,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů, s apkou sát. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů, s apkou za 200. Pro kočky Felix 44 kusů, s apkou za 269 korun. Felix 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert 34 kusů, s apkou za 269 korun. Albert lesů, s apkou za 269 korun. Albert les rovnání k 10.6. za 269 korun. Albert les rovnání k 10.6. 9 korun. Albert dle srovnání k 10.6. Albert dle srovnání k 10.6. Dle srovnání k 10.6.
4: Ještě nemá
3: 10.6.
4: Ještě nemá. Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
2: Dan Landa.
4: Trautenberg. Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.

0: Danlanda.
1: Trautenberg.
0: Rybičky.
1: Ty nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
0: Danlanda.
1: Trautenberg.
0: Rybičky.
1: Migové. Na hrady? To je třeba napravit.
0: Danlanda.
1: Trautenberg.
0: Rybičky.
1: Migové.
0: Jdeme na hrady.
1: A napravit.
0: Danlanda.
1: Trautenberg.
0: Rybičky.
1: Migové.
0: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
0: 8. Danlanda.
1: Trautenberg.
0: Rybičky.
1: Migové.
0: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
0: Rybičky.
1: Migové.
0: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
0: 8 pičky.
1: Migové.
0: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto.
0: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. 8 hradů.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Danlanda
1: a pohoda celé léto po celé republice.
0: Danlanda.
1: Harley.
0: Vypsaná
1: to po celé republice.
0: Danlanda.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa. Danlanda.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipis.
0: Danlanda.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor, lístky za... Danlanda.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší...
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu... Psaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25.
1: Krucipisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června. Cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní part...
0: Jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna.
0: 20. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není cz.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival.
2: Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
2: Pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
1: Není jen festival.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
1: Hrba.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
3: Hrdým
0: partner.cz.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Zepro.
3: Extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Zepro bagr vše.
3: Gratis a opakovaně.
4: Zepro bagr vše.
3: Opakovaně.

Vítejte v kempu, vaše místo je... Vítejte v kempu, vaše místo je 867... Vítejte v kempu, vaše místo je 867... Vítejte v kempu, vaše místo je 867... Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Kempu, vaše místo je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

míň a kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? Navíc

0: Třikrát zelená. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu.

0: Náhradní díly.
1: Bagr vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry.
1: Pro bagr vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry.
1: Pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě.
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné.
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé do díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.
0: Na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.
0: Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.
0: Dodání.
1: Vše pro bagr.
2: Potřebuješ změnit splátku?
1: Vše pro bagr CZ.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš

0: Kanadský romantik Kanadský romantik Brian Adams Run to You. Přátelé, taky by nám tady chyběla nějaká Metallica. Kanadský romantik Brian Adams Run to You. Přátelé, taky by nám tady chyběla nějaká Metallica, tak si musíme něco udělat. Volal mi Vian to You. Přátelé, taky by nám tady chyběla nějaká Metallica, tak si musíme něco udělat. Volal mi Víra. Děkuji, příteli, a také sobě.
1: Dobře děláš, jdeme na to.
2: Rock Radio.
1: Dobře děláš, jdeme na to.
2: Rock Radio. Rock na přání. Rock Radio, Rock na psání.

0: Akce platí 100 korun na delší nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. Delší nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super.
0: Jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetřeného června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něpíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Navíc.
2: Věda, řemeslo, slimovice. Věda, řemeslo, slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo, slimovice. Lihovárek.cz. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Dřív než...
2: Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Dřív než začnou prázdniny.
2: Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Dřív než začnou prázdniny.
2: Být hrdí.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vyp... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypne... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš... Prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš... Do Brna... Než zmizíš na dovolenou. Než vypneš... Do Brna se vrátí Moto... Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. U toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Toto bys
3: na autodrombrno.com.
4: Toto vysílání. Toto vysílání je přísně tajné. Misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klikte přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnáru 6000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný kele. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek. Žádný kec, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, si vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, gr, sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, gr, i, bear, da, žádný keci, funkční věci. Ano, gr, i, bear, da, se, funkční věci. Ano, gr, i, bear, da, se, tečka, cz. Ano, gr, i, bear, da, se, tečka, cz. Gr, i, bear, da, se, tečka, cz. brds.cz
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistaví...
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte... Tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte i o víkendu?
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: CZ.
9: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby!

0: co se chystá.
1: BYD Tech Days. Testovací dny. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkouší BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. U prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu nad elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru.
2: Jo, a díky tech bonusu. Teď superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD.
2: A díky tech bonusu. Teď superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
3: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500.
1: BYD.com.
3: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500 maxi za pět.
3: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000.
3: Má za tři.
4: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000. Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale set. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, kupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor.

0: krmit daňky. Víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky. A kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky. A do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky. A taky ty do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky. A taky ty kobrazy! A my! Tam můžeme krmit daňky. A taky ty kobrazy! A mají tam i lvy! A mají tam i lvy! Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. Mají tam i lvy! Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo pší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Co, jedeme? Zoo chleby. Zoo chleby.
1: Mějte
0: zoo chleby.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky.
1: Na ti tiao ge ren xin xi he yin han ka hao.
2: Nekupujte drahý značky.
1: Ani ren xin xi he yin han ka hao.
2: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Ký s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Potisku CZ.
3: Potřebujete dětské kolo.
4: Ale bojíte se
3: Z. Potřebujete dětské kolo.
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
3: Tak potřebujete dětské kolo.
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
3: Tak potřebujete dětské kolo.
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: Kolo. Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: Bojíte se, že bude dítku hned malé.
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: Happy Sport
3: si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM. Výhradně nová kola špičkových značek VUM.
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale
4: špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce
4: VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Raskal a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
3: Se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
5: Vytáhni jendu
3: procent, ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
5: Vytáhni jendu
3: jen do konce června.
4: Happysport.cz.
5: Vytáhni jendu
3: do června.
4: Happysport.cz.
5: Vytáhni jendu.
6: Co říkáš? Výtahy jedna.
4: Sport.cz.
5: Vytáhni jendu.
6: Co říkáš? Výtahy jedna.
7: Říkám, vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
6: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
7: Povydebujeme šachtu na výtah.
6: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
7: Povydám, vytáhni jendu výtah.
6: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
7: Povydám, vytáhni jendu.
6: No vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
7: Povydám, vytáhni jendu.
6: No jo, výtahy jedna.
8: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo?
9: Chlapi, já už jsem na...
6: Výtahy jedna.
8: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo?
9: Chlapi, já už jsem nahoře.
8: Máme výtahy jedna.
6: Jendo?
9: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotovej.
6: Jendo? Jendo?
9: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotovej.
6: Jendo? Ty jsi...
9: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotovej.
6: Jendo? Ty seš ale bedna.
9: Jasně. Nahoře. Výtah je hotovej.
6: Jendo? Ty seš ale bedna.
9: Jasně. Dělám výtahy.
6: Jendo? Ty seš ale bedna.
9: Jasně. Dělám výtahy. Jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících.

0: stávajících. www.výtahy1.cz. Rozklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
1: Zažijte emoce
0: i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
1: Zažijte emoce za volantem
0: stávajících. www.výtahy1.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
0: www.výtahy1.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Lepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenstvo ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenstvo. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes. PED2026.cz.
2: Zvou vás autosalony
1: na PED2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký
1: 21. PED2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u
1: CZ.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OCF. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Europark ve Štěrbohorích.
3: Rock Radio.

0: Radio.
1: Po sedmý.
0: Rok na přání. Rok Radio. Rok na přání. Rok Radio. Rok na přání. Rok Radio. Rok Radio. Radio.

0: Tak to byl bývalý kudrnáč. Tak to byl bývalý kudrnáč. Tak to byl bývalý kudrnáč a věčnej romantik Bon Jovi. Věčnej romantik Bon Jovi s pečkou Indies Homes a teď si na... Romantik Bon Jovi s pečkou Indies Homes a teď si na Rock Radio dáme. S pečkou Indies Homes a teď si na Rock Radio dáme v našem roku napsání nějaký... Homes a teď si na Rock Radio dáme v našem roku napsání nějaký sestry. Volal mi posluchač Honzík, že se nějak rozslech, že Jitra Fanánek slaví na rozky. Fanánek slaví narosky, takže bych chtěl Fanánkovi, všem, co jsou na pivku, taky mě, nechat zahrát od tří sester Strankovi, všem, co jsou na pivku, taky mě, nechat zahrát od tří sester Strankovi, všem, co jsou na pivku, taky mě, nechat zahrát od tří sester Strankovi, nechat zahrát od tří sester ztrátu imunity. OK, jdem na to. A nechat zahrát od tří sester ztrátu imunity. OK, jdem na to. A než si jí dáme, tak přátelé, piš vaše návrhy na jazyk pro časové znamení, taky nějakou tu situaci vymyslete, v které byste ho chtěli načapat.
1: Rok na přání.

0: Radek Pospíšil, který napsal Piráty Elstone na závěr, aspoň tak to chtěl Radek Pospíšil, který napsal Zdarec kapitáne, jestli to půjde na závěr, aspoň tak to chtěl Radek Pospíšil, který napsal Zdarec kapitáne, jestli to půjde, tak prosím pro všechny, kdo v tom, aspoň tak to chtěl Radek Pospíšil, který napsal Zdarec kapitáne, jestli to půjde, tak prosím pro všechny, kdo v tom teple, Radek Pospíšil, který napsal Zdarec kapitáne, jestli to půjde, tak prosím pro všechny, kdo v tom teple, Pospíšil, který napsal Zdarec kapitáne, jestli to půjde, tak prosím pro všechny, kdo v tom teple sedí na zahrádce, Zdarec kapitáne, jestli to půjde, tak prosím pro všechny, kdo v tom teple sedí na zahrádce s pivkama, Elstorm a drink a speciální pozdrav pro nás do Megahubu. V Kolíně mi hold to pivo až po práci, jasně, po práci legraci, a tak to má být.
1: Rok na psání s
0: Jirkou.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Polišvédský avatar, The Dirt Tambourine a ještě si dáme Polišvédský avatar, The Dirt Tambourine a ještě si dáme Piráty Elston, The Dirt Tambourine a ještě si dáme Piráty Elston na závěr, aspoň tak to chtěl. A ještě si dáme Piráty Elston na závěr, aspoň tak to chtěl.

0: Je za necelou minutu 7. Je za necelou minutu 7 večer a... Je za necelou minutu 7 večer a vy posloucháte Rok na přání. Je za necelou minutu 7 večer a vy posloucháte Rok na přání na vašem oblíbeném Rok na přání na vašem oblíbeném Rok rádiu.
1: Rok rádio. Rok je Rok rádio. Rok je slušná muzika. A muzika. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání.
2: Tak přátelé,
1: Rok rádio. Rok na přání.
2: Tak přátelé,
1: Rok rádio. Rok na přání.
2: Tak přátelé, dneska opět situace, která se stala.
1: Rok na přání.
2: Tak přátelé, dneska opět situace, která se stává vám. Tak přátelé, dneska opět situace, která se stává málo kdy, ale stává se, buďte mi tady navrhnout. Tak přátelé, dneska opět situace, která se stává málo kdy, ale stává se, buďte mi tady navrhnout. Se stává málo kdy, ale stává se, buďte mi tady navrhnout věci, které tu byly nedávno, ale stává se, buďte mi tady navrhnout věci, které tu byly nedávno a nebo které byly naprosto, neproveditelné, ale pobavili. Tak dáme si to radši české, aby jsme věděli, kolik je hodin, tak už viditelný, ale pobavili. Tak dáme si to radši česky, aby jsme věděli, kolik je hodin, tak už pobavili. Tak dáme si to radši česky, aby jsme věděli, kolik je hodin, tak už máme. Tak dáme si to radši česky, aby jsme věděli, kolik je hodin, tak už máme skoro 7. Máme před sebou druhou půli našeho roku na přání a hned na úvod si dám. Hned na úvod si dáme Rammstein a aktuální píseň Auslanda. A tak bude asi aktuálně čím dál víc, no a potom budeme pokračovat samozřejmě v písních na vaše přání. Na vaše přání.

0: diabol, přátelé, u diabol, přátelé, tak tohle byli kamarádi Rammsteinech Ausl, přátelé, tak tohle byli kamarádi Rammsteinech Auslenda. No a tak se tady podíváme na něco zajímavého, co mi tady přistálo. David Bohuslav mi psal, on ví, že jsi taky takový srdcař, ahoj, můžeš mi prosím, zahrát nějakou motorkářskou pro všechny motorkáře, co dnes dávali svý mašiny. Do pucu. Dík, David. No, Davide, hele, já jsem jí taky málem dal do pucu. Já jsem jí taky málem dal do pucu, já jsem jel ráno na dabing. No a na Radlický pán prostě se mu nechtělo stát v koloně. Tak děkuju pánovi, doufám, že všechno stihnul, i na úkor všech ostatních, tak nejlepší. No a co bychom si dali? Hele, já jsem tady nad tím laboroval.
1: Aby jsme si taky zaspívali, že jo? To je

0: Důležitý. A já jsem slouženýho po práci, hele, tak aby jsme si taky zaspívali, že jo, to je důležitý. A já jsem si nedal slouženýho po práci, hele, tak aby jsme si taky zaspívali, že jo, to je důležitý. A já jsem si, hele, tak aby jsme si taky zaspívali, že jo, to je důležitý. A já jsem si nedávno taky takhle, hele, tak aby jsme si taky zaspívali, že jo, to je důležitý. A já jsem si nedávno taky takhle upiv, taky zaspívali, že jo, to je důležitý. A já jsem si nedávno taky takhle upivka, že jo, to je důležitý. A já jsem si nedávno taky takhle upivka, já jsem si nedávno taky takhle upivka vychutnal krásně, no, taky takhle upivka vychutnal krásně text písně, taky takhle upivka vychutnal krásně text písně, kterou známe určitě, vychutnal krásně text písně, kterou známe určitě všichni, kterou známe určitě všichni, a jmenuje se přímo Motorkářská a je od Horkých. A jmenuje se přímo Motorkářská a je od Horký žeslíže. Tak pojďme. Se přímo Motorkářská a je od Horký žeslíže. Tak pojďme. Havaroval gáč na jave.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock na psání. Rok na psání.

0: to byl... Tak to byl legendární, tak to byl legendární Billy Talent a jeho pecka Surrender. Slyšíte druhou legendární Billy Talent a jeho pecka Surrender. Slyšíte druhou půlku naší Billy Talent a jeho pecka Surrender. Slyšíte druhou půlku našeho roku Talent a jeho pecka Surrender. Slyšíte druhou půlku našeho roku pecka Surrender. Slyšíte druhou půlku našeho roku napřáte druhou půlku našeho roku na přání na Rock Radio s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Co si dáme teď? Půlku našeho roku na přání na Rock Radio s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Co si dáme teď? Přátelé, připijem si na zdraví a to společně s Oťosem Hrešem. Aspoň tak by si to přál Joska a to společně s Oťosem Hrešem a celým alkoholem. Aspoň tak by si to přál Joska, do Krkonož, do Trutnova, zvláště svůj Káju, který vzkazuje, že skutečnost je lepší než fotka. Tak si pojďme zahrát pro mě i pro Josku a pro vás všechny. Na zdraví!
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Nastlačíš, tlačíš?
1: Tlačím, ale moc to nejde.
0: Nastlačený vzduch?
1: Číš? Tlačím, ale moc to nejde.
0: Nastlačený vzduch?
1: Tlačím, ale moc to nejde.
0: Nastlačený vzduch je nejlepší.
1: To nejde.
0: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchu. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka.
0: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.
0: Nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
0: Produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu.
0: Sto.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Netlačí. Za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz.
2: To za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz.
2: Poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Když uvidíte
0: technika.cz. To je fičák.
3: Když uvidíte Albert nepo...
0: To je fičák.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levně...
0: Čák.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější... Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Ten nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 2. Den u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za os. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urk apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 289,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek 590. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Věřte si v potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky, anu prádla, kosmetiky, až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Honda přiváží
4: radost na www.růžovýslon.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku
4: www.růžovýslon.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
4: Ušetřete.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV. Přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybaveného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. 40 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědč plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu.

0: konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být u SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být u konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Na zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. A užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams. The power of dreams.
1: Ceny rostou digitální číslami.
0: Power of dreams.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude. Čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlatál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Hličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
2: Třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně v lese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip. Vždyčkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídění kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídilo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
4: Vytáhni.
2: Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
4: Vytáhni jendu.
5: Co říká?
2: To smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
4: Vytáhni jendu.
5: Co říká?
2: Odpad.
3: Ekokom.
4: Vytáhni jendu.
5: Co říkáš? Výtahy jedna.
4: Říká.
3: Ekokom.
4: Vytáhni jendu.
5: Co říkáš? Výtahy jedna.
4: Říkám. Vytáhni jendu. Jendu.
5: Co říkáš? Výtahy jedna.
4: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu.
5: Říkáš? Výtahy jedna.
4: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
5: Já vím. Na.
4: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
5: Já vím. Výtahy
4: jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
5: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
4: Povídám. Šachtu na výtah.
5: Já vím. Výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám,
5: výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
5: No jo, výtahy uměj šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
5: No jo, výtahy jedna.
6: Teď mi už...
4: Povídám, vytáhni jendu.
5: No jo, výtahy jedna.
6: Teď mi už máme výtahy jedna.
4: Vytáhni jendu.
5: No jo, výtahy jedna.
6: Teď mi už máme výtahy jedna.
5: Jendo.
6: Teď mi už máme výtahy jedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotov. Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
7: Jasně. Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
7: Jasně. Dělám výtah nahoře. Výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
7: Jasně. Dělám výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
7: Jasně. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
7: Jasně. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který
8: ale bedna.
7: Jasně. Dělám výtahy jedna. Český výrobce

0: Nejlepší výběr. Nejlepší výběr. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Lepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz a Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz. Bene.cz.
1: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Tlačíš,
1: tlačím, ale moc to nejde.

Výtahů, který má jasně, dělám výtahy 1. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahy 1. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. Výtahy 1.cz.

0: Bolligan.
1: Hey, stupid.
0: Bolligan daddy mele.
1: Hey, stupid.
0: Bolligan daddy mele si kuprove a pre.
1: Hey, stupid.
0: Po legendární Mele si kuprove ještě větší legendu, a to Led Zeppelin. Aspoň tak si to přál Jirka od Strakoně. Legendu, a to Led Zeppelin. Aspoň tak si to přál Jirka od Strakoně. A to Led Zeppelin. Aspoň tak si to přál Jirka od Strakonic, který mi volal už před nějakou Zeppelin. Aspoň tak si to přál Jirka od Strakonic, který mi volal už před nějakou chvilkou. Aspoň tak si to přál Jirka od Strakonic, který mi volal už před nějakou chvilkou. Ano, je to Jirka od Strakonic, který mi volal už před nějakou chvilkou, ano, je to už pár minut. A konec, který mi volal už před nějakou chvilkou, ano, je to už pár minut. A chtěl by pro pár minut. A chtěl by pro svýho kamaráda Romana Střihavku, který a chtěl by pro svýho kamaráda Romana Střihavku, který díky deštivému počasí na Střihavku, který díky deštivému počasí páče zemědělec má stále volno, který díky deštivému počasí páče zemědělec má stále volno a tak sedí volno a tak sedí s Jirkou právě pod pergolou a pijí pivko, jedí masíčko a mají se zkrátka s Jirkou právě pod pergolou a pijí pivko, jedí masíčko a mají se zkrátka dobře. Tak pro všechny pod pergolou a pijí pivko, jedí masíčko a mají se zkrátka dobře. Tak pro všechny a pijí pivko, jedí masíčko a mají se zkrátka dobře. Tak pro všechny, kteří to mají tak pivko, jedí masíčko a mají se zkrátka dobře. Tak pro všechny, kteří to mají taky tak masíčko a mají se zkrátka dobře. Tak pro všechny, kteří to mají taky tak právě klasika, zkrátka dobře. Tak pro všechny, kteří to mají taky tak, právě klasika od Led Zeppelin. Tak pro všechny, kteří to mají taky tak, právě klasika od Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Kteří to mají taky tak, právě klasika od Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Tak by to mělo být. Právě klasika od Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Tak by to mělo být. Právě klasika od Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Tak by to mělo být. Tak to bude. Klasika od Led Zeppelin, Stairway to Heaven, tak by to mělo být. Tak to bude taky kucí. Led Zeppelin, Stairway to Heaven, tak by to mělo být. Tak to bude taky kucí.
2: Rock na přání. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

heaven, stairway to heaven.

0: Taš v oblacích.
1: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
0: Zase lítáš v oblacích.
1: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci.
0: Oblacích.
1: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii. Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu. Ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu. Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
0: Chcete?
1: A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí.
1: Právě teď je na
0: Allegrii let balónem? Tak honem, ať vám neuletí.
1: Právě teď je na Allegrii
0: honem? Tak honem, ať vám neuletí.
1: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2000
0: honem, ať vám neuletí.
1: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit. Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit. Nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
0: Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o
2: Mama zážitky
1: CZ.
3: Pohlédl do dálky a
1: CZ.
3: Pohlédl do dálky a zvolal.
4: Atava!
3: Pohlédl do dálky a zvolal.
4: Atava!
3: Z dálky a zvolal.
4: Atava!
3: Ozvěna se nevolal.
4: Atava!
3: Ozvěna se nesla opuštěným.
4: Atava!
3: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že ne. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A prázdniny se nem a on věděl, že nebezpečí. A prázdniny se blíží. Věděl, že nebezpečí. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Nebezpečí. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
3: Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
3: Druhý díl. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného
4: blíží. Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje
4: jak Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolep. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolep. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
5: Poklad na stříbrném
3: jako velkolepé divadelní představení je tu.
5: Poklad na stříbrném jezeře.
3: Divadelní představení je tu.
5: Poklad na stříbrném jezeře.
3: Ve Westernovém městě
5: je tu.
3: Poklad na stříbrném jezeře.
5: Ve Westernovém městečku Boskovice.
3: Poklad na stříbrném jezeře.
5: Ve Westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních
3: na stříbrném jezeře.
5: Ve Westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách.
3: Ve Westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních
3: Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v
6: o letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekává.
6: Posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám. Váš
6: Karel.
7: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
6: Stupenky a více
7: v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
6: Stupenky a více informací na www.
7: Vás očekávám. Váš Karel Máj.
6: Stupenky a více informací na
7: vám. Váš Karel Máj.
6: Stupenky a více informací na www. Westernové.
7: Karel Máj.
6: Stupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko C na www. Westernové pomlčka městečko CZ. Vedro www. Westernové pomlčka městečko CZ. Vedro jako na Sahaře. Westernové pomlčka městečko CZ.

Bam, bara, gdzie rabej, gdzie do postawa, fici. Snad, snad, fici.

snad s námi poraděj. Jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

0: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
1: Kamnestečko.cz?
0: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
1: Co.cz?
0: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
1: Mobilní klimaty...
0: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
1: Mobilní klimatizace Senkor.
0: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
1: Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí.
0: Máme pro vás řešení.
1: Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí do
0: pro vás řešení.
1: Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i
0: přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 telná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5900 přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
3: A teď pozor.
0: Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
3: A teď pozor. Extra
0: na Senkor.cz.
2: Senkor.
3: A teď pozor. Extrémně výhodná.
2: Senkor.
3: A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka.
2: Senkor.
3: A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí 90 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Rock Radio.
3: Dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Rock
3: na Nissan.cz.

0: Sukorady www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz Sukorady.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Grill. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělá grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu nejvíc chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keří. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert, rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert. Stoupáme! Za 27,90 Albert.
2: Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš
2: ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten...
2: No.

FM nebo na Rádoková pohoda. V DABu i FM nebo na Rádia Pohoda. V DABu i FM nebo na Rádia. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. Rock Radio M nebo na Rádia.cz.

0: A samozřejmě při středě sbírám i plusové body, píše tady Kůňa dál. Zahraj mi k tomu. Samozřejmě při středě sbírám i plusové body, píše tady Kůňa dál. Zahraj mi k tomu, prosbírám i plusové body, píše tady Kůňa dál. Zahraj mi k tomu, prosím, dropkick Murphy. Body, píše tady Kůňa dál. Zahraj mi k tomu, prosím, dropkick Murphys a roast tattoo. Tady Kůňa dál. Zahraj mi k tomu, prosím, dropkick Murphys a roast tattoo. Díky Kůňa. Zahraj mi k tomu, prosím, dropkick Murphys a roast tattoo. Díky Kůňa. Hele, to děláš, prosím, dropkick Murphys a roast tattoo. Díky, Kuďas. Hele, to děláš dobře, to je dobrý Murphys a roast tattoo. Díky, Kuďas. Hele, to děláš dobře, to je dobrý návod ženu nakrmit, pohladit a pak ženu nakrmit, pohladit a pak jestřit, pohladit a pak jestřit, pohladit a pak je středit. A pak je středa, jak má bejt. A pak je středa, jak má bejt.
1: Rock Radio.
0: Rock je středa, jak má bejt.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock napsá.
0: Je středa, jak má bejt.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání.
0: Středa, jak má bejt.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání. Rock Radio, Rock Radio, Rock napsání. Rock Radio, Rock Radio, Rock napsání. Rock Radio, Rock napsání. Rock napsání.

dálnice vytesená přímo do pekel. Dálnice vytesená přímo do pekel, tak... Dálnice vytesená přímo do pekel, tak z pekla nás vytesená přímo do pekel, tak z pekla nás vytáhnou drobky k Marfis. Tak z pekla nás vytáhnou drobky k Marfis. Tohle byly ACDC. Pekla nás vytáhnou drobky k Marfis. Tohle byly ACDC. No a právě tyhle z toho vytáhnou drobky k Marfis. Tohle byly ACDC. No a právě tyhle z tohle byly ACDC. No a právě tyhle z ty hospodský rváče si tady přál Kůďa, který ACDC. No a právě tyhle z ty hospodský rváče si tady přál Kůďa, který mi přes Instač napsal. No a právě tyhle z ty hospodský rváče si tady přál Kůďa, který mi přes Instač napsal na tyhle z ty hospodský rváče si tady přál Kůďa, který mi přes Instač napsal na zdar rváče si tady přál Kůďa, který mi přes Instač napsal na zdar kapitáne. Vařím si tady přál Kůďa, který mi přes Instač napsal na zdar kapitáne. Vařím pro ženu burstguláš, až přijde z práce. Hele, a to si děláš dobrýho forka na večer. Ať má večeři a samozřejmě až dobrýho forka na večer. Ať má večeři a samozřejmě při středě sbírám i plusové body.

0: Když mu za co děkovat, to je prostě normální, tak to má být. Když můžu, tak aspoň ohladit, to je prostě normální, tak to má být. Když můžu, tak aspoň ohladím ty hrany. Je to tragická událost, je to samozřejmě strašný, ty hrany. Je to tragická událost, je to samozřejmě strašný, jak jsem říkal, dneska jsem na to. Je to tragická událost, je to samozřejmě strašný, jak jsem říkal, dneska jsem na to málem myslel. Taky už, přátelé, no. Vyváznul jsem z toho, což je důležitý a Marcel říkal, že já jsem pátral, co bych tak jako zahrál závěrem a já jsem se vzbudil,
1: Po osmnácté hodině pro dnešek vám přeji dvojitě plodný večer.
0: Vy než se slyšíme příště, se mějte jak chcete a něco pro to dělejte. Pic. Pic.

Hudebníci, budeme se loučit, je právě čas za pár minut 8. Loučit, je právě čas za pár minut 8 hodin, vždyť to znáte. No, a je právě čas za pár minut 8 hodin, vždyť to znáte. No, a budeme se loučit, je čas za pár minut 8 hodin, vždyť to znáte. No, a budeme se loučit, za pár minut 8 hodin, vždyť to znáte. No, a budeme se loučit takovým upřímným přáním 8 hodin, vždyť to znáte. No a budeme se loučit takovým upřímným přáním od Marka. Vždyť to znáte. No a budeme se loučit takovým upřímným přáním od Marka. No a budeme se loučit takovým upřímným přáním od Marcela z Liberce, který mi děkoval. Budeme se loučit takovým upřímným přáním od Marcela z Liberce, který mi děkoval. Takovým upřímným přáním od Marcela z Liberce, který mi děkoval za včerejším přáním od Marcela z Liberce, který mi děkoval za včerejšek, kdy jsem od Marcela z Liberce, který mi děkoval za včerejšek, kdy jsem hrál vlastně pro. Který mi děkoval za včerejšek, kdy jsem hrál vlastně pro. Přijímal za včerejšek, kdy jsem hrál vlastně pro přítele jeho dcery, který se, kdy jsem hrál vlastně pro přítele jeho dcery, který se bohužel vlastně pro přítele jeho dcery, který se bohužel zabil na pro přítele jeho dcery, který se bohužel zabil na motorce. Přítele jeho dcery, který se bohužel zabil na motorce. Samozřejmě jeho dcery, který se bohužel zabil na motorce. Samozřejmě jeho dcery, který se bohužel zabil na motorce. Samozřejmě, hele, to nemáš ani, který se bohužel zabil na motorce. Samozřejmě, hele, to nemáš ani za co děkovat, bohužel zabil na motorce. Samozřejmě, hele, to nemáš ani za co děkovat, to je prostě normální. Samozřejmě, hele, to nemáš ani za co děkovat, to je prostě normální. Tak to má. Samozřejmě, hele, to nemáš ani za co děkovat, to je prostě normální. Tak to má být. Hele, to nemáš ani za co děkovat, to je prostě normální. Tak to má být.

Co si vezmu na sebe 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když na stylových kouscích, které oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, váš šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít ve sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte jedeme na hory. Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit naplno. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. Profi voda. Cent nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. Profi voda. Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. Profi voda. Co si vezmu na sebe? Zalando. Profi voda. Na sebe. Zalando. Profi voda. Zalando.

0: Klimatizace Senkor již od 5999 korun v protizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: Planeo.
1: Senkor.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
1: Cool.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Pročka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Večí za 12. Úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Večí za 12,90. To plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Večí za 12,90. A rajčata keříková. Uzené tofu Nature's Promise Večí za 12,90. A rajčata keříková s apkou z Nature's Promise Večí za 12,90. A rajčata keříková s apkou za 27,90. Za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. A rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert s apkou za 27,90. Albert za 27,90. Albert. Albert.

0: Kvalitní
1: Musíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč.
1: Bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Z 10.
1: Bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Z 10.
1: Bát.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Hledáte práci, dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Vyberte si pozici, která vám sedne. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu včetně brigád.
3: Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990.

0: Hausbrand Caffè, per favore? Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: Hausbrand. Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tu le cavus is as...
0: Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tu le cavus is zasloužíte.
0: Per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tu le cavus is zasloužíte.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tu le cavus is zasloužíte pít.
0: Hausbrand.
2: Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Kávbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Káva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Káva.cz. Zasloužíte pít. Hausbrand Káva.cz. Pít. Hausbrand Káva.cz.
3: Využijte slev na
2: Hausbrand Káva.cz.
3: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60%. Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60%. Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60%. Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Andu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.

Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky.

0: Partnerem festivalu je společnost Nevajgl. Partnerem festivalu je společnost Nevajgl. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Víc Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Jen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
1: Otokeci Marcela Herbolta.
2: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo...
1: Marcela Herbolta.
2: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřenej. Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřenej a slovo alkohol je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřenej a slovo alkohol běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřenej a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než někoho, kdo leje jak nezavřenej a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokec zavřenej a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou ochlap který je ke dnešnímu spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 802 pejorativum. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní. Budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle vy, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 30 dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Lud... Výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vy 3 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy. Závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy. Až si prostě jednoho dne jeho okolí Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoši ho odvezli do Beskovic. Prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoši ho odvezli do Beskovic naproti alkoholní. Jeho okolí řeklo dost a kámoši ho odvezli do Beskovic naproti alkoholní. Ludva se nejdříve dost a kámoši ho odvezli do Beskovic naproti alkoholní. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodli pěšky do Santiago de Compostela v jedných botech, jednom tričku a rozhodlí pěšky do Santiago de Compostela v jedných botech, jednom tričku a jedných kraťasech. Což v pravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal, nejtěžší věc na cestě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal, nejtěžší věc na cestě není, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal, nejtěžší věc na cestě není to, a v knize, kterou o své cestě napsal, nejtěžší věc na cestě není to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Cestě napsal, nejtěžší věc na cestě není to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Není to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. To, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. Ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl pro batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh pořád. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách. Cesta do Kompostely byla taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách. Cesta do Kompostely, proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách. Cesta do Kompostely byla teprve začátkem sebepoznávání. Příběh pořadu o motorkách. Cesta do Kompostely byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský o motorkách. Cesta do Kompostely byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě do Kompostely byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstily, byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstaci jeden ze svých snů, koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní kam? No, původní plán bylo do snů, koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní kam? No, původní plán bylo Vespu a vyrazil s ní kam? No, původní plán bylo do

0: k Indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. A kam? No, původní plán bylo dojet k Indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. Ale když se podíváte na plán bylo dojet k Indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. Ale když se podíváte na dojet k Indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. Ale když se podíváte na web Ludva Klatovského, pak to otočit a jet zpátky. Ale když se podíváte na web ludvaklatovsky.com nebo na otočit a jet zpátky. Ale když se podíváte na web ludvaklatovsky.com nebo na Facebook Ludva Klatovský. Ale když se podíváte na web ludvaklatovsky.com nebo na Facebook Ludva Klatovský, zjistíte, že se na web ludvaklatovsky.com nebo na Facebook Ludva Klatovský, zjistíte, že se opět na klatovsky.com nebo na Facebook Ludva Klatovský, zjistíte, že se opět naplnilo známé nebo na Facebook Ludva Klatovský, zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo. I cesta může být Ludva Klatovský. Zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo. I cesta může být cíl. Ludva Každovský. Zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo. I cesta může být cíl. Ludva Každovský. Známé heslo. I cesta může být cíl. Ludva každý den doplňuje své zážitky a postřehy a cíl. Ludva každý den doplňuje své zážitky a postřehy aktuálně v Rusku a jeho doplňuje své zážitky a postřehy aktuálně v Rusku a jeho psaní rozhodně stojí za zážitky a postřehy aktuálně v Rusku a jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost. Aktuálně v Rusku a jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost.
1: Rock Radio
0: a jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost.
1: Rock Radio Motokeci
0: rozhodně stojí za vaši pozornost.
1: Rock Radio Motokeci
0: rozhodně stojí za vaši pozornost.
1: Rock Radio Motokeci Rock Radio Motokeci Rock Radio Motokeci Motokeci Keci.

0: Rockin'. Rockin'. Máte málo roku ve svým... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock... Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslí. Přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslí. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslí. Trautenberg. A traktoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslí. Trautenberg. A traktor. Deva. Koblížci. Alkohol. Horký žeslí. Trautenberg. A traktor. 19. června. Alkohol. Horký žeslí. Trautenberg. A traktor. 19. června v Pardubicích. Kýže slíže Trautenberg a traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Trautenberg a traktor. 19. června v Pardubicích. Líst traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DAB. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je
0: právě vám.

Taky jste měli hektický ráno. Čerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rock je slušná muzika.

šedé. Jen v barvách vidíme světy, když víc je šedé. Ještě těžší ach vidíme světy, když víc je šedé. Ještě těžší víc je šedé.

The grass still withers and the flower falls.

0: Lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu nákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: Zapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: Pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí, blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností
1: tak zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků.
1: Měnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší.
0: Nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
0: A možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma.
0: Nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Chceme ho postavit vlastně.
1: Je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Chceme ho postavit.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat do
2: zážitky.
1: CZ.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál. CZ.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov. Rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov.
1: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s
1: rozumem. A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem.
1: Budovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte s
1: náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte s... Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. S rozumem. Budujte srdcem.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Budujte srdcem.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím tady
3: Čtu.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím tady Čtu.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím tady Čtu, že kontejnery
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím tady Čtu, že kontejnery přistavíte
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím tady Čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Dobrý den.
5: Zdravím tady Čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu.
5: Zdravím tady Čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: Čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci. Noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.
5: Jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Drná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. V nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Ceny rostou.
7: Honda. The power of dreams.
8: Ceny rostou.
7: The power of dreams.
8: Ceny rostou. Digitální čísla. Ceny rostou. Digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude. Ceny rostou. Digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. Rostou. Digitální čísla mizí.

0: Ale zlato, to tu bude vždycky. Ani čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u pomizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaď to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jak generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
1: Housebrand Café per favore.
0: Si si brána k bezpečí. A u portál.cz.
1: Housebrand Café.
0: A u portál.cz.
1: Housebrand Café per favore.
0: Portál.cz.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si signora.
0: Housebrand.cz.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si.
1: Café per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte. Housebrandkáva.cz.
4: Bam bara.
3: Káva.cz.
4: Bam bara.
3: CZ.
4: Bam bara. Bam bara. Děravej. Bam bara, děravej, mě do post. Bam bara, děravej, mě do post. Děravej, mě do post. Fičí. Děravej, mě do post. Fičí. Mě do post. Fičí. Snad známý. Fičí. Snad známý porafičí, snad známý poraděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

0: Spotřební muzika. Spotřební daň. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší český počtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Vidíš to?
2: Vidím.
0: Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Vidíš to?
2: Vidím.
0: Z. Pro bohatší Česko.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají. Pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování.
2: Já? Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding. Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočetting, skok padákem, flyboarding,

0: Náhradní díl.
1: Bagr vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díl.
1: Vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychle pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Pohodlné objednání.

Slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří. Usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Fon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. A Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetří. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetří. Vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový mě šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána rocková noc muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána na Rock Rádiu Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána na Rock Rádiu. Pondělí do pátku od večera do rána na Rock Rádiu. Od večera do rána na Rock Rádiu. Rána na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej večer. Rock Radio. Rockovej večer. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou per vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je ne. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Odpuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8 a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8 krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8 na Rock Rádiu. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8 na Rock Rádiu. Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od pondělí do pátku úderem 8 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je 8 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušný na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio M nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušný Rock Radio. Všude tady je slušný rok doma. V Praze. Všude tady je slušný rok doma. V Praze na 103.7. Všude tady je slušný rok doma. V Praze na 103.7. Tady je slušný rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 90. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92. V Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další 5.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.103.5fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rock.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Pro východní Čechy. Čechy. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

S garáží a s Kuševem. Rok na... Slušnej rok s garáží a s Kuševem. Slušnej rok s garáží a s Kuševem. Rok rádio. Slušnej rok s garáží a s Kuševem. Rok rádio. Garáží a s Kuševem. Rok rádio. A s Kuševem. Rok rádio.

DABu AFM, v DABu AFM nebo na radia.cz. V DABu AFM nebo na radia.cz. V DABu AFM nebo na radia.cz. AFM nebo na radia.cz. CZ.

Jeden za 18. Jeden za 18, druhý. Jeden za 18, druhý bez dvou za 2. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňa. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzik bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se... Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Kanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na tělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. A Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. 15 do 18 na Rock Rádiu. 18 na Rock Rádiu. Rock Rádiu.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak sameček leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rád. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rád. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte první muž na slunci. Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Na slunci. Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radu. Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. No, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na rok rádiu. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na rok rádiu. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na rok rádiu. Dnes si na voloviny nepotrpíme. A proto na rok rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A proto na rok rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rok rádio. Chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rok rádio. Koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rok rádio. Rok je... O ně zavolejte. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

0: Postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfy.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte se.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
1: Materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdce.
1: Náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Rozumem, budujte srdcem.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: Tu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci. Třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
3: Děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Objevte svět potěšení.
2: Jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Objevte světní a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky, až po produkty kvetiky, až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez osty. Po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si růdí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

Slušnej rok z garáží a Slušnej rok z garáží a zkušebe. Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rádia Kio. V DABu i FM nebo na Rádia. V DABu i FM nebo na Rádia.cz.

Rock.

set.

Mixtures Bridge. Set. Mixtures Bridge.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave. Říkáte si, jen mrtvá ryba plave. Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem. Mainstream není nic pro vás. Nalaďte si stream, není nic pro vás. Nalaďte si náš slušnej stream pro vás. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ rock od Alice in Chains. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ rock od Alice in Chains po White Stream alternativ rock od Alice in Chains po White Stripes. Alternativ rock od Alice in Chains po White Stripes. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alter po White Stripes. Punk, grunge, alter stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream alternativ rock na místě a non-stop. To je stream alternativ rock na rockový rádio CZ. Non-stop. To je stream alternativ rock na rockový rádio CZ. To je stream alternativ rock na rockový rádio CZ. Alternativ rock na rockový rádio CZ. Rok na rockový rádio CZ.

Nepřijdou? Jak to máte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimál klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimál a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po brou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý. 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý. Tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš... Neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legend... Nalaďte si náš stream Legends of... Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na... Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Stream Legends of Rock a budete na svých. Po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rokový rádio. A legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rokový rádio CZ. To je náš stream Legends of Rock na rokový rádio CZ. Stream Legends of Rock na rokový rádio CZ. Legends of Rock na rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ. Rádio CZ.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí.
1: Ratatararata, potisk trička, bela, potisk trička, bela, CZ. Trička, potisk trička, bela, CZ.

vstáváme brzo a vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

zkušeben. Ušnej rok z garáží a zkušeben. V DABu i FM z garáží a zkušeben. V DABu i FM zkušeben. V DABu i FM nebo na v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz.

hlavu. Zvedla mou hlavu. Zvedla mou hlavu a povídala.

zvedla mou hlavu a povídá mi na kolenou. Mou hlavu a povídá mi na kolenou. A povídá mi na kolenou. Jedá mi na kolenou. Jej mi sněl kolty kolenou.

muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Ta muzika.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rocková noc. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika. Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to sluch českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez je slušná muzika. Rock Rádio. Slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. No. Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No. A máme poptáka.
0: Opravdu vás pobaví.
1: No. A máme poptáka.
2: Ty máš poptákach.
0: Pobaví.
1: No. A máme poptáka.
2: Ty máš poptákach.
1: A ty máš.
2: Ty máš po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rádio. Konec legrace. Konec legrace.

uniformně lokaje. V uniformně lokaje. V uniformně lokaje. V uniformně lokaje. Zakoč uniform.

Pátkový rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. 9 na Rock Rádiu.

Americe měli brandželí... V Americe měli brandželínu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být svět... Dandabel. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Být světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Kový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den Bel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbený. Se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vyplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromadku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pily. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodskej na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodskej kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se páteční výzva pro pandu, hospodskej kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co hospodskej kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo, budíky a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo, budíky povinně na šestou, ať ne to, co se do nich nevešlo, budíky povinně na šestou. Ať nezaspíte. Klo, budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

0: Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Zuzi. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: To jsem já, Louka. Zuzi. Tak se ti mi nějak... To jsem já, Louka. Zuzi. Tak se ti mi nějak udělalo smutno. Já, Louka. Zuzi. Tak se ti mi nějak udělalo smutno. Tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. Nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. Jo tak, on si vzpomněl. No jo, na tebe. Jo tak, on je doma. Jo tak, on je doma. Aha, tak pa, pa, pa. Jo tak, on je doma. Aha, tak pa, pa, pa. Tak, on je doma. Aha, tak pa, pa, pa. Aha, tak pa, pa, pa.
0: Rock Radio.
1: Tak pa, pa, pa.
0: Rock Radio.
1: Pa, pa.
0: Rock Radio. Rock Radio. Konec. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: and Heavy na Rockový rádio. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový rádio CZ. Rock náš stream Hard and Heavy na Rockový rádio CZ. Rock Hard and Heavy na Rockový rádio CZ. Rock rádio název na Rockový rádio CZ. Rock rádio název opravdu vás rádio CZ. Rock rádio název opravdu vás pobaví. Rock rádio název opravdu vás pobaví. Jo, název opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Konec konců, to je její věc v každém případě.
0: Vás pobaví.
1: Konec konců, to je její věc v každém případě, čeká soud. Konec konců, to je její věc v každém případě, čeká soud.
2: Jaký?
1: Konec konců, to je její věc v každém případě, čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říká.
1: To je její věc v každém případě, čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se...
1: V případě čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to...
1: Soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směr... Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směr... Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný. Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě.
2: Dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne.
2: Vystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne, to není třeba.
2: Není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre, není třeba.
2: Platný.
3: Já na ní žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne, to není třeba. Pane inženýre, není
3: žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre, není třeba, aby každá rodina
3: v případě podám.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre, není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Ne, to není třeba, pane inženýre, není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně, třeba, pane inženýre, není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně. A není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně. A bude to jeden velký problém. Každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces. Kolektivně a bude to jeden velký proces. A bude to jeden velký proces.
2: Jaký?
1: A bude to jeden velký proces.
2: Jaký proces?
1: Velký proces.
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňo, oni říkají... Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo?
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo? Máňo?
2: Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo? Máňa je tady?
2: Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo? Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak...
2: Mě říkají, že...
1: Máňo? Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte. Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se. To kde pak jste? Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná...
1: Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Já myslel, že jste doktorka.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když... Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OP...
1: Že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPBH.
1: Práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPBH.
1: Nevíte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPBH. A tam jsme takový případ měli.
1: Směroplatné.
4: Já uklízím na OPBH. A tam jsme takový...

0: takový případ měli. Lidi se... Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
1: Rock Radio.
0: Rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: A nikdo je nemohl nutit.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Nikdo je nemohl nutit.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Si mohl nutit.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.
2: Si
1: Rock Radio. Konec legrace.
2: Seen a world by the side.
1: Konec legrace.
2: Seen a world by the side.
1: Legrace.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky. Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to? Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na? Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor? Tak pak kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. I tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Máte málo met? Tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej strip dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej strip. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream a málo metalu v krvi. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy v krvi. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Stream Hard and Heavy a budete na svejch. And Heavy a budete na svejch. Od Antraxu po a budete na svejch. Od Antraxu svejch. Od Antraxu povita. Od Antraxu povita. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Antraxu povitacit a všechno mezi tím. A všechno mezi tím. To je náš stream a všechno mezi tím. To je náš stream a mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy. To je náš stream Hard and Heavy. To je náš stream Hard and Heavy na rokový rád.

Je 10 hodin ráno. Je 10 hodin ráno. Je 10 hodin ráno.

Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHS. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHS. Slušnej rok z kazeťáků a VHS.

0: podcast. Je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a há Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i gará. Spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Rock Rádio. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
0: Vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan. Dobrý den. Filip Kaštan. Dobrý den. Filip Kaštan. Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu den? Filip Kaštan, nemáte trochu vody? Filip Kaštan, nemáte trochu vody?
0: Rock Radio.
1: Filip Kaštan, nemáte trochu vody?
0: Rock Radio.
1: Kaštan, nemáte trochu vody?
0: Rock Radio. Konec.
1: Máte trochu vody?
0: Rock Radio. Konec legra. Rock Radio. Konec legrace.

Když usnou lesy Když usnou lesy hluboké a Když usnou lesy hluboké a kolem ticho Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest Je usnou lesy hluboké a kolem ticho jest Je tu rokové lesy hluboké a kolem ticho jest Je tu roková noc a Jirka němý a kolem ticho jest. Je tu roková noc a Jirka němý kolem ticho jest. Je tu roková noc a Jirka